Je skoro půlnoc, já bych tě chtěl moc.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Vítám vás u posledního dílu našeho pořadu a zvu vás do malebných východních Čech. Rád bych vás i Patrika Rozehnala pozval na místo, kde žije moje rodina už od poloviny 19. století. Zvu vás do Kostelce nad Orlicí, do nádherného klasicistního zámku, kterým vás rád provedu a prozradím i pár zajímavostí z naší rodiny.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Liberecké léto.
1: A začneme u něj doma. V Novém Zámku v Kostelci nad Orlicí, kde bydlí hrabě Mária František, Jan Emanuel Silvestr Alfons Kinský z Vchynic a Tetova. To je jméno, co říkáte? Kdo u nich v rodině měl vůbec to nejdelší?
2: Já nevím, určitě já si myslím, dovedu si představit, že třeba můj dědeček, ale nevím ho všechna. Můj otec ani neznal všechna svoje jména. Takže zatím jako z toho, co víme, z toho, co známe, tak jsem asi nejdelší já.
1: Čím to?
2: Protože to je jediný, co si pamatuju.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Podle jakého klíče dávala šlechta jména svým dětem? Je na to nějaký jasný muster, nebo každá rodina to měla jinak?
2: Určitě v každé rodině bylo nějaké jméno, které se tam jako co nejvíc opakuje. Samozřejmě některé rodiny, obzvlášť řekněme takové ty velké rodiny, potom třeba měly takového jako domácího svatého, který se pak opakoval ve všech jménech, ten takzvaný největší přímluvce. My kinští jsme si vybrali toho nejlepšího přímluvce, jakého vůbec můžeme vybrat, a to je Matku Kristovu, takže my se všichni jmenujeme Maria.
1: Není to zvláštní mít pro chlapa jméno takovéhle?
2: No, není, ale je to tak. U nás se příchodem rodiny Mensdorf do naší rodiny při vdáním se přes ženy se najednou začaly množit Alfonzové. Velmi často je to, že se vlastně ty jména objevují ob generaci. Dědeček se jmenoval Bedřich Karel, jeho vnuk se jmenuje, jak překvapivě, Bedřich Karel, což je zrovna třeba v našem případě. Můj dědeček se jmenuje František, já jsem František, takže takhle se ta jména tam jako velmi často objevují. No a pak jsou to jména, která si tam obyčejně, tak jako která najednou vypadají, jako kdyby přišla odinut, tak to jsou jména, která je to svátek příslušný k tomu dni, který třeba dostáváte jméno svatého v den vašeho křtu nebo v den vašeho narození. A pak jsou to právě ty různě se tam přidávající prababičky a pradědečci a tak dále, takže ta jména tam nesete prostě průběžně dál.
1: Kdo zkomolil poprvé, v které generaci to Vchynčtí na Kinský?
2: To byl Vilém Kinský. On byl jeden ze 30 direktorů stavovských, jsme prosím v době stavovského povstání, a on po prohrané bitvě na Bílé hoře prchá do Saska. To znamená do německy hovořícího prostředí, protože do té doby vlastně česká aristokracie mluvila mezi sebou česky. Němčina nebyla jazykem aristokracie české. A pro německy mluvícího člověka, který nezná češtinu, je zhluk hlásek Vchynský z Vchynic prostě absolutně nevyslovitelný. Takže on to příjmení, to první, to vlastně to rodové jméno Vchynský, zjednodušil gramaticky a byl první, který se začal psát Kinský.
1: Jako první použili přídomek z Vchynic synové Bohuslava z Žernosek, který převzali od názvu vesnice a tvrze, které se nacházely nedaleko Lovosic. Mezi nejvýznamnější představitele rodu Kinských patří třeba hrabě Jan Oktavián, kníže Štěpán Vilém nebo nejvyšší kancléř Václav Norbert Oktavián, který je posledním společným předkem všech nynějších Kinských.
2: Myslím, že kdo byl taky jako určitě velmi laskavý a skvělý člověk, byl kníže Rudolf Kinský, což je starší bratr prvního majitele Kostelce. No a pak už se dostanu k těm nejbližším, pak se dostanu ke svému dědečkovi a ke svému otci, kterých si jednoho vážím víc než druhého a druhého víc než prvního.
1: Říká se, že některé vlastnosti i zjev člověk dědí ob generaci. Vnímáte to, že máte něco z toho dědečka víc než státy?
2: No, musím říct, že nevím. Protože kdybych měl něco po svém dědečkovi, tak bych byl vlastníkem geniální paměti, protože on si pamatoval úplně všechno, já už nic si nepamatuju. Kdybych byl po svém otci, byl bych majitelem geniální paměti, protože tu měl můj otec a já ji nemám. Takže nevím. Ale ještě ke všemu jsem ani nezdědil výšku, takže jako já nevím, co jsem po nich zdědil, protože oni oba byli dvoumetroví. Takže tam potom byl můj bratr a já mám pocit, jestli ten můj bratr neměl lepší paměť než já. No, na mě se nedostalo.
3: Bratr byl vyšší nebo menší?
2: Bratr měl 2,4 m. Bratr byl tak o tolik vyšší, že jsem prostě při rozhovoru s ním hleděl vzhůru.
3: A vy taky zas tak malý úplně nejste, ale kolik měříte, Františku?
2: Myslím, že teďka samozřejmě měřím míň, ale když jsem byl tak v těch nejlepších letech, tak jsem měřil, poctivě jsem měřil 189. A protože mě bylo hamba nebýt jediným kosteleckým kinským, který nemá 190, tak jsem si vždycky, myslím, tak jako leholince při měření malinko nadnášel, aby to těch 190 bylo, ale mám pocit, že poctivých to nikdy nebylo.
3: Mimochodem, jakými vlastnostmi oplývají kinští? Mají něco společného skrz generace?
2: Na to musím říct jednu generální charakteristiku, kterou používal můj dědeček. A ten vždycky říkal, do té doby, než se krev kinský smísila s krví kerpenů, byli kinští malí, oškliví, zlí, ale chytrý. A od té doby, co došlo k tomu smísení těch dvou krví kerpenů a kinských, od té doby jsou kinští vysocí, krásní, hodní, a teď použiju slovo svého dědečka, ale blbý, což samozřejmě není pravda, nebyl to ani on, ani můj otec.
3: Jakou měli neřest?
2: Já musím urputně přemýšlet, co měl můj dědeček, co měl za neřest. Byl kuřák. Můj dědeček celý život kouřil. Cigarety přestal kouřit v okamžiku, když zjistil na jedné z mnoha svých cest po světě, ještě před první světovou válkou, ještě před tím, než se oženil. V Egyptě se prodávaly, v té době se prodávaly cigarety, kterým se říkalo egyptky, a byly baleny v krabicích po stovce. A přestal kouřit cigarety v okamžiku, kdy zjistil, že tu krabici vykouřil za den. Tak pak přestal kouřit cigarety a do konce svého života kouřil fajfku nebo lulku. Podle toho lulka to je krátká, fajfka je dlouhá. A já mám můj otec, jestli měl můj otec nějaké neřesti, byl vášnivý sběratel všeho krásného, ale to není neřest, to je přece krásná věc, bavit se nádhernými věcmi.
3: Tak já nevím, jestli třeba někdo něco prohrál v karbanu, nebo měl nějaké jiné vlastnosti, nebo třeba nespolehlivý, nebo kdo ví?
2: No tak měli jsme jednoho strýčka, což byl, ten se jmenoval Wolfgang, to byl v generaci mého pradědečka, to byl mladší bratr mého pradědečka, který za svůj život nadělal takový dluhy, že když se jeho starší bratr rozhodl, že je za něj uhradí, tak musel dokonce na kostelec uvalit hypotéku, protože neměl dostatek peněz v hotovosti a prodávat samozřejmě kvůli bratrovi nechtěl.
3: Už tehdy byly hypotéky?
2: Už tehdy byly hypotéky, ano. Už tehdy se dalo v pance půjčit peníze a ručit svým vlastním majetkem za to.
3: Mimochodem, tenhle dům, ve kterém dnes jsme, říkáme dům, pro vás je to dům, zámek, nový zámek v Kostelci, tak ten byl postaven čistě z peněz, které kinští měli, anebo si taky na to brali půjčku a muselo se to splácet?
2: Já nikdy jsem nikde nenašel žádný záznam, že by se kvůli výstavbě tohoto domu brala jakákoliv podpora. Ten kostelec na Torlicí koupil dědeček toho stavitele tohoto domu, v kterém sedíme, což byl kníže Josef Kinský, a ten to koupil od rodiny, která se jmenovala Kavriány, což byli tehdejší majitelé Kostelce, a ti zcela určitě prodávali proto, protože ten majetek není dostatečně velký na to, aby byl atraktivním způsobem dělitelný. Ono, ty Kavriáni byli čtyři bratři. Takže proto se asi rozhodli, že to prodají a rozdělí si radši peníze.
3: A proč jste to koupili vy?
2: Protože kinští zrovna v tu dobu, myslím, že to byl čtvrtý kníže Kinský, myslím, že tehdy o to měl zájem, nebo projevil zájem, protože vlastnil hnedka vedle, nebo nedaleko odsud panství Choceň. Takže koupil nejbližší další panství, když bylo na prodej, tak určitě to prostě bylo zajímavý pro něj. Rozšířil takový to državo ve východních Čechách, co měl, protože oni vlastnili Heřmanův městec, Choceň, Kostelec tady ve východních Čechách, ve středních Čechách, potom Zlonice, kde tehdy bylo to sídlo, kromě toho palác ve Vídni, palác v Praze a pak samozřejmě velký rozsáhlý panství Česká Kamenice a tam nahoře. On ten knížecí majorát byl poměrně rozsáhlý.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zameckeleto.cz.
1: Dnes jsme na návštěvě u hraběte Františka Kinského na jeho zámku v Kostelci nad Orlicí. Jeho tatínek Josef Kinský se narodil už v roce 1913. Jako malý na zámku ale příliš času nepobyl. Nejdřív se o něj staraly vychovatelky, pak domácí učitel a po dosažení 10. narozenin ho, jak bývalo zvykem, rodiče poslali do internátní školy v Alpách do Bavorska. Jeho starší bratr jel dokonce až do Švýcarska.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: No a pak vlastně kromě toho nejstaršího, který po svém otci převzal jako správu rodového majetku, tak pak každý musel vyrazit někam do života jinam. A tak můj otec tehdy odešel do Ústí nad Labem. Jsme v období ještě před druhou světovou válkou, otec je ročník 13, do Ústí nad Labem, do firmy Schicht, což byly slavné to tukové závody, Sana vlastní sestra Máslat, nebo mídlo s jelenem, to jsou ty slavné produkty továrny Schicht. No a jenom, aby si někdo ještě dovedl představit, nastoupil na půl roku jako volontér, se tomu říkalo, což bylo zaměstnání na zkoušku bez mzdy. Takže vy jste půl roku pracoval na zkoušku bez mzdy. A když jste se osvědčil,

0: příliš dlouho, tak jsem zapomněl na čas. Takže já měl permanentní problémy s včasnou docházkou domů ze hřiště. Protože se řeklo, přijdeš domů, přijdeš v 6. A pak se mi někdy stávalo, zvlášť v letních měsících, že jsem viděl ze hřiště v 8 hodin, jak se z dálky blíží postava mého otce, která mi jde připomenout, že už jsem měl být 2 hodiny doma. Vždycky to bylo nepříjemné. To myslím byla taková jako zásadní moje neřest. Vzpomínám si, že když jsem jednou svému spolužákovi dal první pěstí, jako klasickou pěstí, a do obličeje, a vím, že mě to bylo strašně nepříjemné. Že doteď cítím ten hrozně nepříjemný pocit, že jsem vlastně udělal něco hrozně, hrozně špatně.
1: Mimochodem, zůstaly některé výchovné prostředky z těch dřívějších dob, co se u Kinských drželo, i ve vašem případě, že byste pocítil to, jak se vychovávala mládež a děti tehdy?
0: No tak samozřejmě, ano, přetrvávali jako mohutně, to jo, a to bylo to klasické, to jsme prožili všichni, každý jeden, to jsou ty slavný tyšmanýrn, to je to chování u stolu, že jo. To jsme měli všichni, to bylo úplně absolutně pravidlem. Seď pořádně a furt něco a drž to pořádně a proč to děláš tak komplikovaně, když to je tak jednoduše. Takže to jo, to všichni.
1: Dobře, ale dřív byly i ty vychovatelky, ti učitelé, to už jste asi neměl.
0: Ne, samozřejmě, já už jsem žádné vychovatelky neměl. Bylo možná, že by mě to docela bavilo to mít, ale neměl. Ne, já už jsem byl pod kuratelou svých rodičů, teda nejdřív své matky, protože otce jsme doma neměli, ten byl zavřený. Takže pod dohledem mé matky a moje matka uměla být nesmírně laskavá a současně byla přísná. Moje matka připomínala v případě nějakého ručního napomenutí, abych to řekl takhle, připomínala hada. Ona útočila bez vyzvání. Vy jste dostal facku, ani jste netušil proč, jako cák, a pak jste si teprve uvědomil, co jste provedl. Jako. Ona nebyla taková, jestli to uděláš ještě jednou, tak ne, z ničeho nic, plác, a měl jste jí přes celý ksicht. Takže, jak říkám, ona útočila jako had, ale jinak byla úžasná, těch hadích útoků jsem zažil opravdu jenom pár.
1: Prý ale byla taky legendárně krásná.
0: Já to samozřejmě můžu posoudit jako syn. Byla nádherná. Ale když se teďka dívám na její fotografie a tak, ona musela být nesmírně přitažlivá. Ona byla vysoká. Moje matka byla jako sošná. Měřila těch 176 nebo takového něco, což bylo na ženu tehdy jako hodně. A měla krásný tmavý oči, ona byla jediná vlastně se hnědýma očima u nás doma. Vždycky bylo líto, když nám koukala do těch našich modrých kukadel, tak vždycky bylo líto, že vlastně se ta její barva těch hnědých očí nikdy neprosadila a vždycky říkala, furt ty Kinský modrý oči, proč ne taky jednou nějaký krásný hnědý, ale to prostě není, no. Ne, ona byla opravdu, všeobecně se o ní jako Onety, ona se jmenovala Bernadetta, říkalo se i Nety. Onety se hovořilo jako mimořádně krásné ženě, to je pravda. Můj otec měl velký štěstí.
1: Věděla to?
0: Vy si nedovedete představit, ona byla krásná už jako dítě. A když jsme tak jako mluvili jako o výchovách a o takových věcech, jaký to bylo, tak moje matka byla vychovávána velmi přísně. Moje matka byla vlastně vychována k tomu, že projevovat emoce, to se nedělá. A vlastně by na vás nemělo být vidět žádné jako výrazné pohnutí, ano, smát se a tak, ale jako nějaké zásadní změny nálad. Jako moje matka pohřbila svého syna, tak jako to je jedna z věcí, která je pro matku to nejhorší, co může být, protože je to její dítě. A já ji neviděl plakat. Vůbec. Moje matka uměla udržet absolutně kamennou tvář a to bylo z té výchovy, kterou měla. A navíc

0: všichni v domě, kde ona byla nádherným dítětem se skučeravými vlasy, ohromným hnědý oči, byla krásná, tak byl přísný zákaz vyslovit před ní, že je hezká. Nikdo nesměl před ní říct, ty seš hezká. To byl jako absolutní zákaz v rodině, aby náhodou nespichla. Jo, takže to bylo, a dokonce se to jako ještě při tomu kompenzovalo trošku, že když se o ní před ní mluvilo, tak se o ní dokonce mluvilo jako, že je taková trošku pomalejší, že jo, jako to prostě bylo tak, no. Takže ona, co se tohle týče, že to celý přežila bez pindráku, klobouk dolů před ní, byla to silná osobnost.
1: Po únoru 1948 byl tatínek současného majitele, Josef Kinský, obviněn, souzen ve vykonstruovaném politickém procesu a zatčen. Skončil v Jáchymovských uranových dolech. František Kinský v té době žil s maminkou u dědečka v rodovém sídle v Kostelci nad Orlicí. Bylo jim povoleno obývat pouze dvě místnosti, ale v roce 1951 byli vystěhováni úplně. Přes odpor orgánů památkové péče a kulturní veřejnosti byly do hlavní zámecké budovy umístěny provozy vznikajícího výzkumného ústavu pro chov prasat. Na konci 80. let minulého století byl zámek téměř před zhroucením.
0: Můj otec byl trošku pesimista vždycky. A tak na to pohlížel jako s takovým jako odstupem, byl důchodce, měl svou chalupu, byl spokojený. No a pak přišly ty restituce, tak toho okamžitě samozřejmě zaujalo, protože když se objevila ta možnost jako vzít si kostelec zpátky, tak samozřejmě ano. Jenom se chtěl vyhnout jakýmkoliv komplikacím a tak to udělal tak, že navštívil postupně své sourozence, kteří byli starší než on, protože respektoval to rozhodnutí jeho otce, protože tím, kdo už během války a tak se stal správcem, byl jeho nejstarší bratr, tak vyrazil za nejstarším bratrem do Londýna a řekl, hele, je tady tahle možnost, jdeš do toho. Ten řekl, promiň, ty jsi se zbláznil, já jsem 40 let žil jinde, můj život je jiný a jinde. Dobře, tak fajn, další v pořadí, to ten řekl, jsi spadl zvyšně, Josef. Mě vůbec, víš sám, že jsem jako ještě měl, tam byl třeba jako trošku vyhraněný nebo komplikovaný vztah syna a otce. Víš, že jako měl kostelec někdy jako, že jsem byl radši vždycky pryč, než abych byl v kostelci. Tak dobře, tak to převezmu já, ale převezmu to pouze já. Jo, jistě. Trošku přehlídl svého mladšího bratra, dobře, ale on byl třetí v pořadí, jak jsem to já. Mladší bratr, který žil v Americe, ten by vůbec o to nezajímal, takže jako ani v nejmenším. A pak jsem přišel a ten první pohled v tom domě, to bylo jako opravdu pro mě, za mě, ať ten dům spadne, mně to je jedno, co se s tím stane. Na tohle to jedno potom začíná ten jeho příběh o tom, že samozřejmě mu to jedno nebylo a začal dělat všechno pro to, aby ten dům se zase stal z popela. No.
1: Tatínek Františka Kinského navázal na tradici Kinských v Kostelci a rozhodl se postavit úplně novou cihelnu a pálit cihly z vlastní hlíny. Z výtěžku z prodeje plánoval platit opravu svého zámku. Půjčil si tedy závratných 50 milionů korun a dal se do práce.
0: A tak koupil tehdy, bylo, jak já vždycky říkám, byl mladý, bylo mu 80, což je ten pravý okamžik začít podnikat. No a začal to dobře vydělávat a začalo to fungovat. A to byly ty peníze, z kterých se začal generovat oprava. Ještě ke všemu otec byl ten typický podnikatel, že nejdřív vracím dluhy a pak teprve si užívám, což v jeho případě nejdřív vracím dluhy a co mi zbyde, to vracím do zámku, který opravuju. Ne, že jedu na Bahamy, ne, to není nikdy, opravuje se zámek. Takže tak to celé jako vlastně začalo. A ta kostelecká cihla je pořád úžasná, já ji mám rád, já ji miluju, protože my máme poměrně vysoký obsah železa ve spraši. A proto je kostelecká cihla pořád ta krásná červená. Není týdne, abych se v cihelně nezastavil, abych to mám tak rád, takový, mám takový, takový určitá míra hluku jakási. A jak se ta hlína sype do těch násypek a tak dále. A pak vidíte to těsto vlastně, z čeho se ta cihla dělá. A mám to, jako mám to rád a jdu rád okolo té pece a tak si člověk na ní šáhne. A hrozně rád mám a dělám to taky vždycky, když vyjede ten peční vůz a zrovna tam, jako u toho jsem, tak tam je taková schránčička a v té schránce je velká matka. Taková ta matka, šroubomatka, jo? A tu pak vemete a tak jako poťukáte na tu cihlu a tam musí zvonit. A to je zvuk, který miluju, že vemu tu matku a tak ťong, ťong, ťong, zabouchám na tu cihlu a teď jako to zvoní, říkáte, výborně, skvělý výrobek, tak to mám rád.
1: Saháte si někdy i na ten dům, na zámek?
0: Jakože bych šel okolo a pohladil ho, nedělám to už teď, ale dělával jsem to. Fakt jsem to dělal, že jsem šel okolo a tak jsem jako položil na něj prst a jel jsem takhle, jako bych ho cítil ten dům. Už to nedělám, ale dělal jsem to, že jsem si ho hladil, ano.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Zámecké léto a vyprávíme si příběh Kosteleckého zámku a Františka Kinského. František Kinský během svého života vystřídal řadu zaměstnání. Pracoval jako projektant, asistent produkce a režie v České televizi a pak na dlouhý čas zakotvil u reklamy. V roce 2003 převzal správu rodového majetku po svém otci. Dnes bydlí v budově naproti zámku, v bývalých hostinských pokojích. Má vůbec František Kinský čas odpočívat? Já být jím, tak si nejraději lehnu s knížkou do pohodlného křesílka, takového, na které si můžete natáhnout i nohy.
2: A to je takzvaná dlouhá židle, neboli šezlon, jak se tomu říká. To je ta židle, kde si vyhodíte nohy nahoru a je vám tam, je to to nejpohodlnější kus nábytku, jaký existuje. A já k tomu mám vztah už jenom z toho prostého důvodu, protože na jednom z obrázků akvarelů, které vznikly krátce poté, co se rodina nastěhovala, tak v tom pánském pokoji, pán domu, Josef Kinský, to dole napsáno pod tím obrázkem, právě sedí v tom šezlon a rozpráví se svými přáteli. Nevím, jestli to je to, ten šezlon, který tady stojí dva v prostoru, ale jako dovedu si představit, ano, teď jsem se nastěhoval a první kus nábytku, co si strčím do baráku, je prostě pohodlná židle.
3: Já jsem si vždycky myslel, že to je nábytek pro dámy, takže i pánové mohli.
2: I v pánském pokoji byl šezlon, samozřejmě. I pán sedí na tom a kouří fajfku.
3: Bývalo zvykem si dát přes den takzvaně 20, nebo to bylo proti bontonu?
2: Helejte, můj dědeček, který měl absolutně pravidelný způsob života, tak dopolední spánek patřil k jeho úplně naprostému pravidlu. Stával už ve 4 hodiny nebo kdy, vždycky v 7 hodin do kostela. Po kostele šel nakoupit, miloval chodit nakoupit s bandaskou, šel pro půl litru mlíka a takové věci tady po kostelci. A pak snídaně, anglická, taková ta dlouhá, vydatná. Moje matka vždycky říkala, když mu chtěla dát něco k obědu, ne miláčku, já jsem bohatě snídal. A moje matka vždycky říkala, tak bohatý to nebylo, ale trvalo to dlouho. A pak si zapálil fajfku, lulku a četl si. Tak dlouho, dokud ji nevykouřil. Pak odložil, zavřel oči a pravidelně hodinku, hodinu a půl spal.
1: Svůj dům, barvy šenbrunské žluté, zámek v Kostelci nad Orlicí, František Kinský miluje. Dokáže o něm krásně vyprávět. Ví třeba i, jak je zámek vysoký?
2: Nikdy jsem ho neměřil. Několikanásobně vyšší než já.
3: Kdy naposledy přijel sem k zámku kočár tažený koňmi?
2: A myslím, že nějaká svatba takhle dorazila a to je tak 2-3 roky zpátky.
3: Kolik koní tu bývávalo ustájeno?
2: Podle stání bych řekl až do 10.
3: Je to nějaká místnost bez oken?
2: Ne. Ne.
3: Propukl tu někdy požár?
2: Zaplať pánbu, ne.
3: Ani historicky?
2: Ne, ani historicky. Nikdy tady nehořelo. Přestože tady hořely otevřené ohně v krbech, zaplať pánbu, nikdy tady nehořelo.
3: Kolik tu máte schodišť?
2: Jedno velké vnitřní, jedno vstupní a jedné z baltři.
3: Řemeslník, na co se nejhůř schání pro zámek?
2: Na cokoliv.
3: Byl jste někdy na střeše zámku, úplně nahoře?
2: Ano. V době, kdy se stavěl, tak jsem si vylezl až ke komínům. Ale teďka už bych tam nelez.
3: Měl jste strach?
2: Ne, okolo bylo lešení.
3: Které květiny patří k zámku? Jsou nějaké, které jsou s ním spojené typicky?
2: Každopádně, myslím tím hlavně, ano, zámek stojí v parku a ten park má bledule a rododendrony a teď i růže.
3: Jste trochu i zahradník?
2: Já musím říct, bohužel ne. Já nemám zelený prsty.
3: Jaké psí plemeno je spojené s rodem Kinských?
2: Hrubosrstý jezevčík.
3: Jak to vzniklo?
2: Moje babička byla strašně slavná chovatelka psů. Měla chovatelskou stanici, která se jmenovala Stradina. Kromě jiného byla první irské vlkodavy, kdo v Čechách vůbec choval, byla moje babička, ale ten pes byl buď münsterlenský ohař, anebo hrubosrstý jezevčík. Já si pamatuju hrubosrsté jezevčíky.
3: Do kterých míst se bojíte chodit?
2: Já mám pro strach uděláno, nebojím se nikam.
3: Kde byste chtěl mít umístěnou jednou svoji bystu?
2: Už je tady jedna, nikoliv moje bysta, ale při vjezdu na parkovišti je pomník chovatelům prasat, tak možná, ne, netrpím slavománií, žádnou bystu tady mít nechci.
3: A třeba ji budou chtít jednou vaši potomci, tak abyste doporučil místo.
2: Tak ať si ji dají kam chtějí.
3: Kde to nejvíc klouže?
2: Po Kaiserbartu dolů.
3: Kde máte na zámku televizi?
2: Nemám.
3: Který strom v parku je nejstarší?
2: Já bych řekl, že to jsou v dolní části parku duby, který už tady stály dřív než ten zámek. Ale co se horního parku týče, tady je několik stromů, kterým je 200 let, což znamená, byly založeny společně, ten park byl založen společně se zámkem. Takže nejviditelnější je 200-letý platan stojící v louce.
3: Kolik je na zámku obrazů?
2: Nikdy jsem je nepočítal, hodně. Tak zkusím 100. Už jenom proto, protože jenom na Vrátilu je tady, myslím, asi 28, protože je sbírám.
3: Kolikátá generace v pořadí Kinských jste vy, Františku?
2: Kosteleckých? Já musím počítat. Myslím, že jsem 7.
3: To je šťastný číslo?
2: No právě proto.
3: No a provázíte rád, protože vy máte i ty prohlídky hodně dlouhé. Pořád vás to baví?
2: Kdyby mě to nebavilo, tak to nedělám. Mě to musím říct, že je mi těch návštěvníků líto, že mě to tak baví. Ale už jsem zkrátil, už to umím za 2,5 hodiny.
3: Provedete i nás?
2: Zcela určitě.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Těm, kteří přijmou teď mé pozvání a poslouchat vydrží dál, pár příběhů dám z těch, které, jak znám, jsem prozatím nepovídal. Všechny jsem slyšel a ten pocit mám, že málo který z nich se stal. Tak raději hned to říkám už teď, aby nikdo neřekl, že jsem

0: ještě jednou teď připomínám, že málo který z těch příběhů se stal. A to pro případ, že někdo by snad tvrdil, že jsem vás nevaroval.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Zamířili jsme tentokrát do východních Čech, kde najdete zámek Kostelec nad Orlicí. Ten byl postaven v empírovém stylu v letech 1829 až 1833 podle plánů vídeňského architekta Jindřicha Kocha, a to prohraběte Josefa Kinského, kterému nevyhovoval starý, chátrající zámek ve městě. Proto se stavěl takzvaný nový zámek.
3: Koch, ten architekt, už jeden dům postavil takový. A myslím, že všichni Pražané ho budou znát. Je to vila Kinských v Kinského zahradě, který Jindřich Koch postavil pro staršího bratra, prvního majitele Kosteleckého zámku, pro knížete Rudolfa Kinského, který si jako místodržitel v Praze si zadal u Kocha: postavte mi vilu mimo město, ale v dojezdné vzdálenosti do města. Takže teďka máte na Smíchově tu vilu. A ona je sestřičkou tohohle domu, jenom má jinou dispozici, protože stojí ve svahu, zatímco tady stojí na rovině. Tento zámek byl tak moderní, že v těch 30. letech 19. století to byl dům, zámek na venkově, první venkovský zámek s koupelnou stekoucí teplou vodou. Tak jako vila Kinských v Praze byla první budova v Praze, kde byla koupelna s tekoucí teplou vodou.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Kostelec nad Orlicí.
2: Zámek stojí uprostřed krásného anglického parku, nad strázem nad řekou Orlicí. Je nápadný svými velkými okny a vyvýšenou terasou v ose zámku. V prvním patře si přes léto od úterý do neděle můžete mezi 10. a 17. hodinou prohlédnout expozici nazvanou Život v Biedermajeru. Ta ukrývá i soukromé sbírky Františka Kinského, jeho libůstky.
3: Tohle to sbírám já, to je moje posedlost, to je ta španělská jezdecká škola, to je Augarten, vídeňská porcelánka. Teď jsem nedávno, se mně povedlo získat další kousek do sbírky, jako jinou pozici toho jezdce a koně, tak jsem štěstím bez sebe, ještě to nemám doma, ale pojedu si pro něj, tak se na to moc těším, až ho tady ustavím.
4: Takže u tohoto můžeme vidět tetelícího se Františka Kinského radostí.
3: Zcela naprosto se úplně chvějícího se radostí a chvějícího se nedočkavostí, až sem bude moct umístit další figurku.
4: Jak k tomu došlo, že milujete právě porcelánové figury koní s jezdci? Co bylo na začátku? Jedna figurka, kterou jste dostal, nebo co? Jako u vašeho otce něco mu dáte, začne to sbírat?
3: Úplně první bylo, že jsem v aukci ve Vídni viděl jednu figurku a řekl jsem si, to se mi líbí, ta by se sem mohla hodit. A už mě to mělo. A už vyhlížím neustále, projíždím aukční katalogy, jestli náhodou nenarazím. Některé se opakují, ne jako běžně, ale opakují se častěji, tak to mě vždycky posmutním, když tam uvidím, nebo si tak jako řeknu, tu mám taky, tu ponechám jiným, nechť si. No a pak najednou se objeví jedna, kterou nemám, a bohužel většinou nejsem sám, kdo ji nemá. Což potom vede k litému boji.
4: Tak ať se sbírka rozšiřuje, dělá vám radost.
3: No to mě dělá.
2: Jednou z nejtišších místností je zámecká knihovna s více než 6 000 svazky. Je od zhora dolů obložená knihami, I proto tam byla vybudovaná dřevěná pavlač. Ale marně jsem pátral po tom, kudy se na ní dá vystoupat.
3: Ptal jste se, kde máme skryté dveře, a já jsem řekl v knihovně.
4: Aha.
3: Tak se dobře dívejte.
4: No jo, a točité schodiště nahoru, takže tyhle knížky jsou falešné.
3: Tyhle knížky jsou pravé, to jsou detektivky.
4: Fakt?
3: No jistě, to jsou nejzábavnější detektivky, jaký jste kdy viděl. Můj dědeček, když si chtěl oddychnout, tak četl detektivky. A říkal, že detektivka je úžasná kniha, protože se dá přečíst jedním dechem a když ji dočtete, tak mi víte, jak začínala, můžete začít znovu. Takže to měl moc rád. A tohle jsou starý anglický detektivky, takových těch slavných anglických autorů, jako je Edward Wallace a Agatha Christie, tady stará, no prostě úžasný. A já vždycky lidem říkám, viděli jste Hříchy Pátra Noxe, jak je tam napsáno na konci těch 10 věcí, které nesmí v detektivce být, aby to nebyl brak. Tak tady je všechno. V těchto detektivkách netuší, máte pocit, že v Londýně je jenom Soho a nikdy tam slunce nesvítí, protože pořád má. Navíc se tam hemžej Číňani, který mají v hůlkách ukryté nože a tak dále, jed a vše, co si patříte. Ale když si jednu přečtete, tak se opravdu dobře pobavíte.

0: spousta dveří na zámku v Kostelci nad Orlicí, ale ty nejzajímavější jsou možná jedny z těch nejmenších, které tady máme.
1: Tady tento pokoj sloužil jako pracovna paní domu, protože tady ty dveře, které jsou, vypadají tak jako nenápadně a jsou malé, což není dík tomu, není proto, že by byly méně významné, ale protože se tam větší nevejdou, že to je pod schodištěm, tak ty vedou na vnitřní schodiště, kde se po kterém se šlo dolů do toho sníženého podzemního patra, kde byly všechny pomocné provozy domu. Lokajna, kuchyň, všechno to, co bylo potřeba pro provoz domu, bylo dole. A ti lidé tudy si přišli sem pro instrukce, kuchař pro to, co se bude vařit, co se má vařit, co bude to. Dneska večer přijdou hosté, prosím navařit víc a tak dále, co máme. No, paní hrabinko, nemáme nic, tak mazejte něco vymyslet. A tak, jako, takže tady se rozhodlo o tom, co bude, a pak si šli lidi po své práci. Aby se vám necourali po vašich pokojích.
0: To je to, co v seriálu Dalton byl život pod schody a nahoře.
1: Všude. V domech se tímto způsobem žilo, jako opravdu ano.
2: Rodovým heslem Kinských je Bůh, čest, vlast. Tři slova a dokážou toho tolik říct. Jak by ale popsal slovy František Kinský svůj vztah k zámku?
1: Já ho v duchu každé ráno a každý večer objímám. Já se na něj koukám z okna, ze svého pokoje, který původně v tom bytě byl koncipován jako pokoj hostinský. A protože jsem se sem vlastně natrvalo vrátil, když oba moji rodiče žili, tak mě odstěhovali do hostinského pokoje, protože ten byt obývali oni, tak ty budeš žít pěkně v hostinském. A já jsem v něm nějak stvrdnul, 20 let žiju v hostinském pokoji. A nepřipadám si tady jako host už dávno. Ale já opravdu každý večer a každé ráno na něj s potěšením se podívám z okna a duchu každý den pozdravím a říkám mu, buď zdrav, nech se ti dobře daří, mám tě rád, když večer svítíš a miluju tě, když na tebe ráno svítí slunce a ty záříš. Takže jako opravdu, já mám ten barák tak rád, že by některé domy mohly závidět.
0: Co bychom měli udělat my jako Češi, abychom se v budoucnu cítili jako ti šlechtici?
1: Buďte Čechy dál. I když to někdy, když to možná někdo si myslí, že to není důležitý. Helejte, máme to neuvěřitelné štěstí, že žijeme v krásné zemi. Opravdu žijeme v krásné zemi. I když jsme si někdy nadělali šrámy, ale žijeme v nádherné zemi. Máme na jedné straně štěstí, že jsme obklopeni horami, takže by se dalo říct, že tak jako nepotřebujeme. Jsme tady chráněni. Buďme chráněni, ale velmi pečlivě koukejme přes ty hory, aby nám náhodou něco neuteklo.

Rod Kinských je jedním z nejvýznamnějších aristokratických rodů v zemi. Jeho příslušníci se do našich dějin zapsali hlavně jako mecenáši věd, umění i důležitých národních institucí. Bez jejich podpory by byl vznik moderního českého národa mnohem obtížnější. Svou zemi milovali, ctili a kultivovali. Buďme jako oni, hrdí na svou vlast.

0: Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je Divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Dobrou náladu vám všem, kteří posloucháte. Začíná Humoriáda, zábavný pořad plný ukázek z archívu toho televizního, rozhlasového, někdy i divadelního, z desek a tak podobně. Bereme, vybíráme z hosty, kteří přichází. Dnes bych chtěl říct, že je to spíš Aleš Růžička, podle toho, co má na košili. A je jich tam dost, ale trochu zežloutli. Trochu si na zlistopadovatěl, Aleši Cibulko.
2: Ne, hezké dobré odpoledne. Ne, to je taková prostě nová květovaná košile. Já myslím, že to jsou jako nejrůznější kytky, takový indiferentní. A po téhle žluté košili jsem sáhl, protože venku už to začíná pomalu vypadat jakoby podzimně a no. I ten pohled do kalendáře už není úplně optimistický a já jsem se rozhodl, že se tomu budu bránit. Ano. Takže ne, je tady léto, rozkvetla louka, prázdniny nekončí a máme před sebou ještě hodně volna, hodně krásných dnů a podzim a Vánoce jsou ještě v dalekém nedohlednu.
1: Ano, kdyby náhodou šustil, tak až na konci, jak už nám pomalu se sychá na podzim.
2: Já to já.

0: Kdy jsi byl naposledy na Karlově mostě, Aleši?
1: Ježiš, tak to je popasová otázka. Ne, no to je národní ostuda, ale teď si mi připomněl jednu věc. Můj brácha, který je o 4 roky starší, když odešel od nás ze západních Čech do Prahy na vysokou školu a vždycky přijel, tak jsem se ho ptal, jako co je novýho na Karlově mostě a co se tak jako tam děje.
0: Ty jsi ho znal ten most nějak, jako viděl, že tam prodává?
1: Říkal, no, já jsem tam ještě jako nebyl, nebo prostě celou tu dobu jsem tam nebyl. Jsi říkal, když jsi byl v Praze, jo. Takže na Karlově mostě, hele, teda hodně dlouho ne, kolem, úžasně, že člověk kolem projíždí tramvají, nebo když je na Malostranském náměstí, tak ho vidí, ale to je totiž spojnice, kterou nepotřebuješ vlastně k životu, že na Staroměstský náměstí, no, na Staroměstský náměstí se dostaneš, že třeba procházíš od někud někam, když z Kaprovky na Václavák, ale vlastně přes Karlův most vůbec nemusíš vlastně jít, no. Ne, já jsem úplně zostuzený, já tam ještě, prázdniny jsou ještě před námi, já slibuju, že do konce prázdnin ještě zajdeme na Karlův most tam
0: příště
1: i zpátky.
0: Nám řekne, jak tam bylo.
1: Ne, já se nafotím a lípnu to na Instač, to my mladí takhle děláme.
0: Jo. Co mladí vybírají z těch starých?
1: Já jsem si říkal, jak jsem ti popsal, že jsem se rozhodl, že budu bojovat proti tomu končícímu létu. Já bych nasadil kalibr nejtěžší a to je Felix Holzmann. Ovšem pozor, vždycky se říkalo, když se ptali známých osobností, když je někdo paroduje, ať to byly třeba zpěvačky a dělali je travesty zpěváci, nebo někdo něco parodoval, tak někdo chytrý řekl, že se paroduje jenom to, co už je opravdu legendární, protože tu věc musíš hodně dobře znát, aby si ji mohl parodovat. Takže Felix Holzmann a byť je to parodie, myslím, že to bude hezký.
0: Dobrá, takže v podání Davida Šíra a Miroslava Rejla Sportka, tak se jmenuje tahle scénka.
2: Dobrý večer, vážení přátelé. Dobrý večer, dámy a pánové. Vítám vás tady v krásném prostředí Pražského divadla Semafor na opravdu speciálním, výjimečném vzpomínkovém večeru na génia českého humoru pana Felixe Holzmanna. Dámy a pánové, pojďte se společně se mnou vydat například do roku 1975. Tak vidíte, já si ostatně myslím, že většina z vás, jak tady sedíte, jistě ještě tuto dobu velice dobře pamatujete. Tak například rohlík, ten stál 30 haléřů, že? Nebo jinak, půl liter piva, korunu 70? Je to tak, přesně. Můžeme to vzít úplně jinak. Podívejte se, neděli co neděli nás z televizní obrazovky při slosování státní loterie zdravil pan Šíma, zástupce Sasky, že? Pardon. Jaký tiket?
3: Ne, no tadyhle ten tiket na tu Sportku, vy jste mě tamhle vzadu říkal, že mě potom pomůžete vyplnit ten tiket na Sportku, pač já si s tím nevím rady, víte?
2: A jo, tenhle tiket, prosím vás, ale tu přece za mnou nemůžete chodit, až jsem na jeviště.
3: Ne, já bych sem nechodil na jeviště a my jsme se tamhle vzadu, tadyhle v portáli jsme se bavili, vy jste řekl, že mě potom pomůžete to vyplnit, abyste tadyhle na jeviště a abyste mě neutek potom, víte, pač já si nevím rady, ty číslička, jak se to dělá nějak ten systém, aby se nějak hodně vyhrálo, víte?
2: Prosím vás, ale už jsem vám to jednou vysvětloval, že stačí zaškrtnout 3x6 stejných čísel a je to.
3: Jo, tohle jste říkal, zále, počkej, takže no. 6 stejných čísel je to?
2: No přesně tak.
4: Ale
2: no,
4: počkejte, to děkuji, že se vám do toho, já tomu teda sice vůbec tady koukám, tady baj očko, tady je každý číslo úplně jiný. A,
2: tak to víte, že 6 různých čísel, ale 3x stejně.
3: No stejně 3x no, různých, to, ale no, samozřejmě, tak počkejte, já jenom když už jsem tady, abych tady nějak zbytečně nějaký nesmysl tady dlouho nevyprávěl, kdybyste mě to pomohlo rovnou vyplnit, abych potom šel. Co jste říkal, nějak, jak na to, aby se hodně peněz vyhrálo, jste tam neříkal vzadu něco takového, co?
2: Podívejte se, to já samozřejmě vůbec nemůžu znát, vědět, ale důležité je, aby vám hlavně pak všech těch 6 čísel vyšlo, víte?
3: Všech vyšlo čísel 6?
2: Přesně tak.
3: Počkejte, ale to, když třeba se strefím a vyjde mi 5 z nich, až to 6. ne, to potom třeba nedostanu vůbec nic?
2: No to se vám taky úplně klidně může stát.
4: Ježišmaďa, tak jdeme z vrchu dolů, dáme to tady, zaškrtneme všechno, aby byla jako větší šance, že se strefí.
2: Ne, to právě nemůžete, to právě jenom těch 6 čísel, víte? No a podívejte se, můžete zvolit nějaký systém. Systém má samozřejmě každý tak nějak soukromně nastaven. Vy můžete například zvolit čísla sportu, které jste sám provozoval, rozumíte?
3: Nebo sporty, který jsem já sám provozoval, říká, můžeme z vrchu dolů, to zaškrtneme všechno, prosím vás.
2: Jde to, vy jste takový sportovec.
3: Já vody jak živa, prosím, a celý život já vám sport. Hlavně teda proti proti hopnutí trousa, sportuju.
2: Zná proti tlousnutí.
3: Aby se nehublo zbytečně.
2: A víte co, mohl byste nám říct tak pro zajímavost, který sport teď konkrétně provozujete?
3: Jo, teď myslíte ten poslední, co jste
2: mě poslední,
3: ano. To je teď, je to, já nevím, takový 3-4 měsíce zpátky, že jo?
2: No.
3: Jsem se začal aktivně věnovat sbírání poštovních známek.
2: Počkejte, ale tohle přece není vůbec nic proti tlousnutí.
4: Proti tlousnutí to může dělat každý, jak chce, ne?
2: Ale to samozřejmě může každý, jak chce, ale to spíš vsaďte čísla sportu, které vy sám jste provozoval. Podívejte se, to můžete například zvolit nějaký sport vodní, anebo potom můžete...
3: Od koho?
2: Co od koho?
4: No jo, teď říkáte vodní, tak já nevím, tady jde od tejhle, nebo tadyhle...
2: Počkejte, vodní, já myslím vodní, co si jako vody týká.
3: Jo, vody týká, ježiš, tak řeknu, tady jsme sportní ve vodě a nemusíte tady... Jestli... Samozřejmě, tak to říkám, to bychom tady mohli taky...
0: Ještě dlouho, ale my si samozřejmě nabídneme a dopřejeme třeba ještě pokračování téhleté scénky. Kdo ví, sportku si sadil někdy v poslední době a vyhrál?
1: Pozor, já ne, ale to je Michalova doména, sází jednu nejmenovanou slavnou takovou sázkovou hru. Každý ano. Pátek, teď už i každé úterý a já vždycky pravidelně počítám, když mi vždycky říká, vyhráli jsme 270 korun. Já jsem říkal, ten tiket stojí 400, čili jsme prohráli 130, jo? Ale on vždycky říká, že si zaplatíš za tu naději. Takže ano, a sázela, pokud vím, celá naše rodina, děda, babička, rodičové, my jsme pořád, furt nic nemáme. Jako,
0: s úspěchem,
1: jo, ale furt všichni, vím, že jsme si koupili ještě za totáče sektorovou stěnu. Vím, že jsme, pozorali za totáče, vyhráli 27 tisíc korun,
0: no
1: což
0: bylo.
1: Tenkrát byly strašný prachy a rozhodovali jsme, jako, co se bude kupovat. My s
0: brachou, a pak jste se museli shodovat odstěhovat.
1: No,
0: pro závist.
1: To ani ne, ale koupili jsme si tu sektorovou stěnu, která stála, rozumíš to, kdo neměl sektorovou stěnu v obejváku, tak.
0: Máte ještě?
1: No je tam, ano, stojí ta, za ty prachy, ta tam bude stát pořád, ta se jednou prodá s tím bytem.
0: Říká Aleš Cibulka. Vy nám řekněte, budeme pokračovat se sportkou s Davidem Šírem, Miroslavem Rejlem, anebo si dáme povídání o tom, jak je možné zápasit se sportem od Luďka Soboty. Nabízím já varianta B. Ačko tedy parodie Felixe Holcmana, Bčko Luděk Sobota, hlasujete na telefonním čísle 731 800 900, anebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Humor mezera A nebo B, tak do toho.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šivík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Je tu Humoriáda s Alešem Cibulkou, nabídl Davida Šíra Miroslava Rejla jako parodii na Holcmana. Já nabízím trochu sportu od Luďka Soboty a vy si vybíráte na telefonu 731 800 900. Kdo tam je? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady dáme Bčko.
4: Zdravíme, dobře, Davide.
2: Děkujeme za to. Kdo další?
5: Dobré odpoledne, Honza Zlokavý. Zdravím vás, Patriku, i pana Cibulku.
4: Zdravíme.
5: A chlapi, určitě Luďka Sobotu.
2: Dobře, hlas pro něj.
5: Díky.
2: My taky děkujeme, mějte se krásně. Další telefon, střídáme tedy.
6: Kdo dobré tam odpoledne.
2: I vám.
6: Zemník vás, pánové, oba na zdraví.
4: Děkujem.
6: Ta první ukázka byla dobrá, já bych ji chtěl dokončit, ale já si zase budu převálcovaný.
4: To zjistíme.
2: Zase, děkuju, už jste byl dneska ahoj. Převálcovaný. Dobrý den, ještě jeden hlas někomu dalšímu.
7: Honzo, dobrý den. Já vás zdravím do studia a aby pán převálcovaný nebyl, tak zkusím, protože Felix Holcman v jakékoliv podobě, takže Ačko.
2: No, já to můžu říct, on tak vypadal po těch posledních hlasů, ale i během toho, kdy jsme poslouchali písničku, tak se tu hlasovalo pro tu parodii, takže vyhrává to svým způsobem Felix Holcman. Dáme mu hod. Děkujeme moc, mějte se hezky.
7: Super.
4: Mějte díky, se hezky, den.
2: Tak pokračujeme se sportkou.
8: Obrahy máte mě, řekněte,
9: no, já se podívám, těch je tady spousta, například hned tady 34, kanoistika, nebo najdeme jiný.
8: Kanonistika?
9: Kanoistika. No, no.
8: To bude loď asi nějaká.
9: Že? No, no, to je taková loď, kano je.
8: Samozřejmě, no, nějaký no. Ty váleční to budou, že jo, ty určitě takový ty
9: vědětní. Loď váleční.
8: Ne, no tak s těma kanónama, že jo, ty mají namířený na všechny strany možný.
9: Ale ne, počkejte, to je taková malá loďka k pádlování, kano je.
8: Jo, počkejte, tenhle stále, ale tohle úplně nevědět, jste mě připomněl teďkon. Jak takhle pobyt, já na něčem podobným jsem vám, počkejte, co to bylo, to se na vojně jsem vám jezdil na něčem takovým, to se dalo do vody takhle, takhle se na tom takhle pádlo, počkejte, jak ono se to jmenovalo, teď jste mě připomněl, to bylo po nějakým chlapovi pojmenovaný, to byl nějaký ten, počkejte, pan Anton to byl, myslím, takhle.
9: Pan Anton.
8: Ve vodě takhle se dalo.
9: Snad Ponton, ne?
8: Pan Ponton to byl, takhle se dalo.
9: To ale není sport. Ale zase taková jízda na lodičce, to je velice dobrý sport proti tlousnutí.
8: Na lodičce proti tlousnutí? Kdo vám tohle to zase povídá, prosím
9: vás. To tady víme každý.
8: Jo, to všichni to víme, já vám můžu dát příkladů různých s tímhletím. Já, Ježíšmarie, já nevím, je to takových 5-6 let zpátky, že jo, jsem vám měl takový

0: Plavání, nebo...
1: Plavá, dejte to sem, jsme povídali plavá, vodní dáme plavání, prosím vás, já celý život jsem vám...
0: Plaval jste?
1: Ježišmarja, závodně, to
0: víte. Vy jste plaval závodně.
1: Proba,
0: no vidíte, to je zajímavé. Ale, a v čem jste závodil?
1: Ve vodě to bylo většinou.
0: Ale no tak, to já samozřejmě vím, ale mě by zajímalo, víte, jaký styl jste plaval?
1: Jo, styl jste myslí, jo, styl, tak já jsem vám si pamatuju nejčastěji. Jsem vám provozoval, to byl ten kruhovej styl, to byl, jsem měl nejraději.
0: Kruhovej styl.
1: Kruhovej, ano.
0: Tak bohužel já se omlouvám, ale kruhový styl to já neznám. To, co to je za styl?
1: Neznáte styl kruhovej, je to možný?
0: Ne, bohužel, všechno neznám. To
1: jak bych mu to teďkonc... Kruhovej, to je přece, si pomeňte člověče, jak máte... To musíte znát, tohle to je, máte kolem sebe, kolem pasu, takový ten kruh nafukovací.
0: Ne, prosím, to přece není styl. Styl to je, já nevím, jak zrovna vám bych to měl nejlíp vysvětlit, tak například karaula znáte?
1: Koho?
0: No já se vás ptám, jestli karaula znáte.
1: Karaula?
0: No ano, karaula.
1: Kraula vám dejte, počkejte, já znám podobnýho. Já znám Gdoulu, to je, nevím, jestli vám pomůže. Toho vašeho ne, ale s Gdoulou toho znám, a pak s ním jsme se chodívali potápět s Gdoulou.
0: Potápět,
1: s Gdoulou
0: potápění, vám... potápění, tady taky, ukažte mi to. To má číslo 42, ano, to já vím, ano.
1: Máme 42, prosím vás, v tomhle listom já vám vždycky Gdoulu porazil, v tomhle listom.
0: No vidíte to, to je zajímavé taky, je samozřejmě. Hlejte se a... Vy jste se potápěl ve skafandru?
1: Co říkáte?
0: No jestli jste se potápěl ve skafandru?
1: Ne, v labín to bylo většinou.
0: Ale samozřejmě, no jistě, ale mě by zajímalo, víte, jako jestli jste se potápěl jen tak, bez ničeho, anebo jestli...
1: Jen tak, bez ničeho, to prostě, co vás nemá, bez ničeho, by ty, si bych si v životě nedovolil přece. No, jsme slušní lidi taky, že jo, to není... Vždycky jsem měl sebou plavky, prosím vás.
0: Ale
1: náhodou, že jo, nebyly plavky, pak člověk se zapomene, občas nikdy neví, že jo, tak vždycky jsem měl sebou aspoň kapesník.
0: Počkejte, kapesník místo plave?
1: Ne, místo plave, já jsem si ten kapesník dal přes obličej, aby mě nebylo poznat.
0: A jo, takže bez skafandru.
2: Ty sebou vozíš plavky, když někam jedeš? Nebo kapesník?
3: No, ale jak kdy. Ale je teda pravda, vidíš, to jsem ještě nikdy neprozradil, když jsme jezdívali s Michalem na Ibizu, na takovou jednu pláž úplně na jihu ostrova, tak tam byla nudistická pláž a tam jsme jezdívali rádi. Ale to je, prosím tě, 25 let. To je 25 let.
2: Ty tam můžeš taky rád jezdit.
3: To je pravda, ale tenkrát ještě bylo co ukázat. Jako teď už by člověk...
2: Teď se jedeš dívat.
3: Teď přes sebe hodíme ten kapesník. Jo. No.
2: Já jsem nikdy nebyl na nudistický pláži teda.
3: Nebylo to jako takový, jako tenkrát samozřejmě nebyly fotoaparáty v mobilech, nebylo nic takového. Jo, a tam byla taková pláž na jihu. Na
2: Takže
3: Salinas.
2: Dnes už by se zbál.
3: No, dneska už bych se bál, že mě někdo vyfotografoval.
2: Jo.
3: Ne, že bych jako nešel, no, ale tak...
2: Říká Aleš Cibulka, náš dnešní host. Za malou chvíli dostane další úkol, vybrat ukázku číslo 3.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje, jak už jsem řekl, ukázka číslo 3 před námi vybírá Aleš Cibulka. Tak já zase znamená co?
2: Nejdřív mě dostaneš na to, že jsem nebyl na Karlově mostě dlouho, pak zjistíš, že jsem chodil na Nuda pláž a už musím opatrně. Ale víš, co je zajímavý? Nedávno jsme si povídali o tom, že bylo období, kdy bylo plno zábavných pořadů v rozhlase, v televizi, a to bylo období, kdy měl Vráďa Hron pořád a kdy běželi Čundr Country Show a tak podobně. A potom, jakoby se potom všem slehla zem a opravdu zůstala humoriáda, pár zábavných pořadů. Vzpomínáme na to a jedním z těch pořadů, a na to jsme vzpomínali, bylo Gogo Show. To byli vlastně Gondíci, tam začínali a tam se objevila celá řada úžasných osobností, které tam pravidelně bývaly, a tím se dostávám k tomu výběru. Petr Martinák, Jaroušek Sypal a něco tam páchali se superstary, jak se na to dívám, takže možná vzpomínka, ano, na tenhle ten zábavný pořad.
1: Někdejší. No tak to je vlastně taky důvod, proč ty pořady skončily, protože přišlo Superstar a jiné reality show.
2: No to je pravda, no a no. Potom ještě hele, Instagram a všechny tyhle ty věci, no a kde jsou zábavné pořady? Jak si nedávno posteskla jedna zpěvačka, my nemáme kam chodit zpívat. Nejsou zábavné pořady. Vem si, kolik toho kdysi bylo. No, dneska se všude jenom vraždí, vyšetřuje, ano, a žádná zábava.
1: Tak adepti do soutěže.
2: Teď jsem teda promluvil jak senior nespokojený. Zavolám do noční linky.
3: Soutěž Klondike hledá superstar. Jak si to představujete, madam? To, že váš syn umí nosem napodobit těhotného mravenečníka, nikoho nezajímá. My hledáme superstar, ne supermagora. Ne, kolega Hlušec tady není. Jel s autem na myčku a kartáče mu skřípli hlavičku. Tak, kdo pak se nám dneska představí? Kdo by to byl řek? Tři adepti z Čech. Toho prvního jsem přihlásila nějaká Dáša. Už prý nekouří, nepije, a to ostatní už prý taky ne. Tak pojďte dál, Václave.
4: Dobrý večer.
3: Dobrý večer, Václave. Co vás přivedlo z dalekých Čech k nám do soutěže?
4: Ono, je to trošku složitější, že? Abych to vysvětlil, já se každé ráno pravidelně holím, že? A pravidelně si u toho holení taky zpívám, že? A moje žena Dáša se nemůže soustředit na svou pleťovou masku. Jednou se nám takhle stalo, že jsme se procházeli po chábečku a najednou sousedi si mysleli, že k nám přijel velvyslanec z Mongolska, že? Proto mě poslala sem do vaší soutěže, abych tady něco jaksi vyrejžoval, že jo?
3: No to uvidíme, Václave, podle toho, jak budete zpívat. Tak, dejte se do toho.
4: Umbabau. Umbabau. Ten, kdo chce mít pravou princeznu, musí být z vyšších sfér. Kdo prosí o ruku, musí mít za ruku. A to je jeho ryčné é.
3: No, nemůžu říct, Václave, že by mě to nějak uchvátilo. To nebyl zpěv, ale lidožroucká píseň lásky. Zlato v hrdle nemáte, ale zkuste si ho narýžovat vedle ve stoce. Ale nespívejte při tom.
4: Tak to je váš názor. A ten vám brát nebudu, že?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Zazvoníme konec tady té ukázky. Možná bude pokračovat, kdo ví, tak... Kdyby se hlásil do Superstar Aleš Cibulka, jakou píseň by si vybral? Kod koho? Co by zaspíval a předvedl?
2: Je do Superstar.
1: Co tam si zpíval v koupelně?
2: Tam je to nějak omezený věkem, ne? Tam už bychom asi nesměli. Já nevím, jestli Superstar je nějak omezený.
1: Fakt je to omezený věkem?
2: Já nevím.
1: Ze spoda, ale... možná to už si starší 18 byl.
2: Nedávno, vidíš, jak jsme u toho omezení věku, jsme se viděli se Zuzkou Bubílkovou, která je vždycky v porotě toho muže ruku, a přišla, já jsem si tak jako postesknul, že už bych tam taky nemohl.
1: Ty jsi soutěžil.
2: A ona řekla, nesoutěžil, ale
1: ty jsi odstoupil.
2: Oni zvedli tu hranici, kdy se tam můžeš přihlásit. přihlásit.
1: Aby někdo byl.
2: Aby jako mohli jít i další, tak jsem zajásal, ale zvedli to jenom do 38 let. Což mě jako hrubě urazilo, protože my padesátníci, že
1: proč jo? 38?
2: Já nevím, asi tam byl nějaký uchazeč, který ho tam někdo
1: bylo 38.
2: Tomu bylo 38, tak aby tam ještě tenhle ten stařík.
1: Jo, a on to vyhrál nějaký třicátník nebo pětatřicátník.
2: No tak možná proto to zvedali. Jo. Ale co bych zpíval v Superstar? Já nevím, možná by byla jenom zajímavá třeba ta zkušenost se tam dostat a uvidíme, letos vlastně to začíná znova, že jo, po letech, jestli ještě vůbec může vzejít nějaká nová Aneta Langerová, Vlasta Horová, vůbec jako
1: mohl by si pak v tobogánu zpívat sám i...
2: To je pravda, ale je fakt, že až se jednou začne spořit, tak odvyprávíme celou historku, sám si potom zaspívám, zhasnu, vytřu,
1: ano,
2: půjdu domů
1: si.
2: A sám si to poslechnu ze záznamu.
1: Jak budeme pokračovat se Superstar anebo s festivalem a Jiřím Krejčíkem ve vzpomínkách Miroslava Donutila, nabízím proti variantu B. Ačko Petr Martinák a Jaroslav Sypal, Bčko Miroslav Donutil. Vybíráte na telefonu 731 800 900 anebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Michal Tučník tomu. Medicine man!

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Určitě přijde i kouzelník, karikaturista a taky bubeníci, bude tam toho mnohem víc. Ale teď, co přichází na řadu? Tak Jaroslav Sypal s Petrem Martinákem znovu, anebo Miroslav Donutil dnes poprvé. Ptáme se vás, co voláte, ptáme se s Alešem Cibulkou po telefonu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, Patriku, já vás zdravím a vašeho hosta Aleše.
2: Zdravím vás.
3: Já vás taky zdravím, pane Alešku. A dala bych pana Donutila.
1: Dobře, děkujeme moc. A kdo dál?
4: Dobrý den, tady Eva Schodová, zdravím vás a bývalého Chodováka pana Cibulku.
2: Zdravím vás, já jsem ale pořád Chodovák, tělem a duši 100% zdravím do Chodova, no jasně.
4: A chtěl bych Ačko.
1: Ačko, pokračovat, dobrá. Ano.
2: Děkujeme, ano. A zdravíme na západ.
1: Děkujeme, ještě jeden hlas, od koho?
5: No, dobrý den, tady Kroměříš, Ačko a pane Cibulka, co zelí?
1: To byla podpásovka.
2: Ježišmarja, nevidíte, ještě jsem nebyl, až půjdu na krev, ale celý léto jsem zlobil, opravdu, takže myslím, že tentokrát to použiju, abych ošalil pro ostatní posluchače. Prosím, když jdete na krev, abyste neměli vysoký cukr, dejte si kyselé zelí. To je taková naše niť, která se line všemi humory. Já vás zdravím. Roku, ano.
1: Rozhodnuto, nakonec vyhrává Miroslav Donutil. Mm-hmm. Vybrali jste povídání a vzpomínka na festivale Jiřího Krejčíka.
6: Máte nějaký veselý zážitek s režiséry, například pan Krejčík, no s panem Krejčíkem, to je na jeden večer vyprávím, jo. Samozřejmě režiséři jsou různí, o některých z nich už tady dneska padla řeč. Pan Krejčík to je režisér, který je proslulej tím, že herce bije, že když to na něho přijde, tak jí i trávu při natáčení. Dneska už je to starší decentní pán, tak se umírnil, ale byli to opravdu s ním velký zážitky. Já lituju toho, že jsem nikdy nezažil opravdovou práci s panem Krejčíkem. Vždycky mi to bylo strašně líto a rád bych ji zažil. My jsme pouze byli představeni, bylo to na filmovém festivalu v Karlových Varech a když nás představili a tak řekli, to je pan Donutil z provázku, to je pan režisér Krejčík, tak pan Krejčík řekl, já vás znám, já jsem vás 4x viděl. Já jsem říkal, proč na mě křičíte?
7: Nekřičím, mluvím normálně. Pojďte na recepci.
6: Já říkám, kam na recepci?
7: Na německou. Němci dávají recepci.
6: Já říkám, mě nikdo nezval.
7: Mě taky ne.
6: Tak jsme šli. Tam ty holky roznášely ty táci s těma chlebičkama a s různýma nápojema a pan režisér Krejčík mávnul na tu jednu holku a ona přišla a on řekl, zlatíčko, vypadáš úžasně, jsi gazela. Přines mi sodovku. Ona odešla, přinesla tu sodovku, pan režisér Krejčík ji poděkoval, řekl, jsi nádherná gazelo. Napil se,
7: ty králo, vždyť je to teplé.
6: Tam jsem pochopil, že má velký smysl pro rozporuplnost. Ale skutečně s nima si museli být zážitky veliký. Já to znám všecko jenom z prostředkování a z vyprávění, ale třeba ta jeho slavná historka, když jel autem a vezl několik herců na natáčení a zastavili ho policajti a říkali mu, pane řidiči, kontrola, víte, jakou rychlostí se má jet přes uzavřenou obci?
7: Ano, vím, 60.
6: No a kolik jste jel vy?
7: Já jsem jel 90. Možná 110. Ale já taky vyžaduji trest. Já vyžaduji nejvyšší trest. Já vyžaduji trest smrti.
6: Ten policajt řekl, prosím vás, pokračujte víc.
7: Vidíte, takhle se na ně musí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: To by byl host, co, Jiří Krejčík?
2: To byl host, já jsem měl Jiřího Krejčíka, já jsem ho stihnul. Pořad host do domu na dvojce, tenkrát na stanici Praha, rok 2001-2002. Vím to jako dneska, vysílal jsem na státní svátek 28. října a chtěl jsem někoho takového státotvorného. Pan režisér Krejčík byl ideální, přímý přenos. A byl to, jak to říct decentně, dědek naštvaný. Všechno bylo špatně. všechno bylo ošklivý, kinematografie, politická situace. A Jitka Paříková, která byla v režii, tenkrát si mě zavolala v polovině, řekla, prosím tě, státní svátek, ty lidi jsou doma u rády a teď on je tak negativní, prosím tě, dostaň z něho aspoň něco trošku pozitivního. Tak jsem tam šel a těsně před tím polednem se řekla, pan režisér, a dělá vám něco ještě radost ze života, máte z něčeho radost? A on se úplně rozářil a říká, ano, když jsem doma večer sám, vyndám si psací stroj a píšu stížnosti na všechny a na všechno, na dopravní podniky, na poštu a úplně zářil a vyprávil o tom, jak píše stížnosti. Byl kouzelný, pak jsem ho měl na jedné besedě, pak se promítala božská Ema, to už byl staříček, ale legenda neskutečná. Krásný. Ale šla z něj hrůza teda, opravdu jo.
1: Tak jiná vzpomínka na Frantu a švédskou trojku může být od Miroslava Renutila.
2: Na to se budeš taky ptát. Ne, Frantu neznám.
1: A nebo Jiřina Bohdalová s Vladimírem Dvořákem. Vyberte si 731 800 900.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo komu pro koho? Humoriáda, povídejte po telefonu.
2: Dobrý den do studia, pánové, zdravím, tady Monika, taky z Alešovo Chodova.
3: Zdravím do Chodova.
2: Já hlasuji taky pro Ačko. Mm-hmm. A můžu mít jenom krátký dotaz, jestli jste krátkej. S rodičema jezdili ještě za totáče do Tatrovic.
3: No samozřejmě, nakoupali ještě do Tatrovic, ano, a jako malý jsem tam našel paroží a dneška ho máme na chalupě. To byly Tatrovice, úžasný, no jistě.
1: Děkujeme za to vzpomínku, co se všechno nedozvíme. A vy teď, že vyhrál Miroslav Donutil, tak o Frantovi a švédské trojce.
4: Ale my se takhle cvičíme od rána do večera, to je nádherný. Tohle nás prostě Franta Kocourek naučil, to nám tady zanechal. Cvičit se takovýmhle způsobem. My spolu dokonce jezdíme do lázní, do Třebodě. Tam léčíme svoje stará kolena ve společnosti našich starých spolupacientek, protože tam nepotkáte nikoho jiného. A zase je čas na ryby. Jednou jsem tam byl o 3 dny dřív, Franta se někde v Brně spozdil, přijel a on je pinklich, on musí mít stejný pokoj. Když ho měl jedno, už ho musí mít po druhý. Já jsem to věděl. Jsem se domluvil s tím recepčním, Franta se ubytovával a recepční říká, pane Kocmane, bohužel váš pokoj je obsazen, bydlí tam pan Holoubek. Počkej, co to měneš, jaký Holoubek, jako, kdybys mě tam dal kuřátko, neřeknu nic, ale Holoubka mě tam necpí, chlapče. Ne, vy mě nerozumíte, to je starší pacient, pan Holoubek, 87 let. Jo, takhle, jako přestárlý holub, dobře. Chlapče, okrožkuj ho, ať si letí svou cestou, jo? Ne, vy mě opravdu nerozumíte, my už nemáme místa a v tom už já jdu ze schodu a říkám, Franto, to je co? A Franta v Čeči mi tam šoplí nějakýho holuba na cimuru, ten mě tam bude vrkat před večerkou, já na to nejsem zvědavý, já jedu dom. Říkám, neblbni, berou candáti. Jo, no tak to zůstanu do zítřka, jo? No tak jo, tak jsme šli k tomu pokoji. Franta chtěl odemknout, já říkám, radši zaťukej, Holoubek je starý, mohlo by to s ním seknout. Ticho. Ten recepční byl naprosto dokonalej, říká. Možná už pan Holoubek. Franta úplně zcepeně, říká, ježmar, já tam nebudu spát po mrtvým. Říkám, Franto, já ti nerozumím, chceš tam být sám nebo s Holoubkem? No ne, ale po mrtvým, říkám, tak odemkni, ať víme, na čem jsme. Franta odemknul, bylo domluvený, že tam byly dvě postele, na každý spala jedna důchodkyně. Říkám, Frantiku, spíš uprostřed, dobrou, šel jsem. Jenomže, to musíte čekat okamžitou odvetu. Ráno v 5 hodin u mě na pokoji. Říkám, jasně, Franto, já se omlouvám, promiň, běž si lehnout. Franto, prosím tě, já se ti omlouvám za ten včerejšek, běž spát, pro boha. Ježíš, běž si lehnout, stáváme až v 8, je 5 hodin ráno. Ach jo, otevřu tam taková dáma. Dobrý den, mistře. Už její první věta byla velmi zlá. Říká, nebudím. Říká, milostivá paní, není to nejlepší hodina, co si račte přát. Mě k vám z mého balkonu nad vámi, na váš balkon pode mnou, upadl kartáč. Říkám, pojďte si ho vzít. Baba tam vlítla, ale jak tam mě projela pokoj, jestli tam není někdo, kdo tam nemá být, jestli tam není něco, co ona tam nemá. Našla kartáč na balkoně, nevím, kde se tam vzal. Když odcházela, otočila se ve dveřích a řekla, a Kocmanova švédská trojka vám přeje dobré jitro.
0: Humoriáda.
1: Tak dnešní dvojka ve studiu se loučí. Děkujeme za účast, za pomoc, za to, že jste poslouchali. Příští týden se zase těším na slyšenou. Aleši, tobě hezký zbytek léta.
3: Ne zbytek léta, léto je v plném proudu a nekončí podzimě daleko, rozumíš tomu?
1: Ano.
3: Všechno teprve začíná.
1: Ano,
3: děti, ať si jdou do školy, ale my máme dovolenou dál.
1: Ty prázdně. Máš babí léto, už podle barvy.
3: Mějte se krásně.
1: Ať se daří.

Vidíš okna první elektriky? Poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje.

někdo říkal nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě dost divný přístup k hygieně.

lyckas jag dennes. Man van uppen of jag man van uppen of jag man van uppen of fialovi. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvláště šlilo, s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Se to stěží někdo doví,

0: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Bylo 5 hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Město Jablonec nad Nisou od září rozšíří poptávkovou dopravu o další místa. Poštu v Dubé na Českolipsku bude provozovat tamní podnikatelka. Na měsíc otevřeném Pumptracku v Semilech se uskuteční dnes slavnostní exibice. Dnes nás čeká zpočátku deštivo, odpoledne až polojasno a teploty do 25 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké ráno. Od září rozšíří poptávková doprava v Jablonci nad Nisou své služby. Nově bude možné objednat si 7-místný vůz i z autobusového nádraží do oblasti Kynastu a do Lukášovského údolí a zpátky. Město reaguje na požadavky obyvatel. Podle mluvčí jabloneckého magistrátu se tak počet oblastí, kam poptávková doprava jezdí, zvýší na 7. Od 1. září se navíc změní režim poptávkové dopravy mezi Rychnovem nad Nisou a Kopaninou, kde byl dosud zkušební provoz. Nově bude ráno a do podpoledne sloužit hlavně pro dopravu dětí do školy a zpět. V Dubé na Českolipsku bude provoz pošty od října zajišťovat soukromnice. Jde o tamní podnikatelku, která dřív na poště pracovala a projevila zájem o takzvanou poštu partner. Kromě poštovních služeb hodlá nabízet doplňkový sortiment, jako jsou třeba různé regionální výrobky, říká starosta Dubé Irena Želovičová za ODS.
2: Na konci září bude nějakou dobu pošta úplně zavřená, protože vlastně Česká pošta si musí vyklidit veškeré své věci a musí se celý ten prostor bude zrenovovaný, bude jakoby mít nový nábytek a všechno a musí se to připravit na vlastně otevření.
1: Semilský Pumptrack bude dnes od 14:00 odpoledne hostit slavnostní exibici. Sportoviště za sebou má první měsíc provozu. Areál město postupně dovybavuje mobiliářem. Odpoledne nabídne představení profesionálů i jízdy pro veřejnost, říká nezávislý místostarosta Semil Tomáš Sábl.
3: Co sem sjedou nejlepší jezdci z republiky, nejlepší bajkeři. Dvakrát tam z jejich strany proběhne nějaká exibice, ukázka toho, co všechno se dá na tom Pumptracku dělat. Mezi těma dvouma exibicema bude měřená jízda pro veřejnost.
1: Kino Jitřenka pak večer nabídne dva tematické dokumenty, následované besedou s tvůrci. Vláda dnes projedná návrh státní kulturní politiky za rok 2026 až 2030. Dokument připravil rezort kultury a obsahuje třeba plány investic, legislativních změn a rozpočtových priorit. Jeho podobu a způsob vzniku ale kritizují kulturní organizace, instituce nebo odbory. Vadí jim, že strategie vznikla s vyloučením veřejnosti a připravila ho mluvčí ministerstva Barbora Šťastná. Šéf rezortu Otto Klempíř za motoristy si za dokumentem stojí.
0: Počasí.
1: V Libereckém kraji nás dnes čeká zpočátku zataženo s deštěm, místy s bouřkami, předpolednem pak by mělo srážek ubývat a postupně by mělo být polojasno. Teploty dnes 22 až 25 stupňů, na horách 17 až 20, vítr bude vát slabý, proměnlivý, postupně mírný od jeho západu. Rozptylové podmínky by měly být přes den velmi dobré, biometeorologická předpověď na stupni číslo 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Liberci je kvůli stavebním pracím uzavřená ulice Školní. Objížďka vede ulicemi Vojtišská a Dvorská. Omezení potrvá do poloviny září. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Těší mě, že vás zase na začátku dobrého rána mohu přivítat nejen do nového dne, ale dnes také do závěru letních prázdnin. V kalendáři 31. srpna od mikrofonu přeje tedy příjemný poslech, úspěšný poslední prázdninový den a hlavně úspěšný začátek nového týdne Martin Kolín. My se ale za okamžik ohledneme za víkendem, konkrétně tedy nedělnímu ránu, kdy odjela z liberecké zoo slonice Bala. A to v přepravním kontejneru s kamionem, kdy se vydala do nového domova ve Walesu. Co konkrétně jí tam čeká a co chystají tedy v zoo se slonicí? To se dozvíte za okamžik právě ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, hlavně tedy pokud možno poklidné pondělní ráno k tomu.

0: Společně jsme vstoupili do nového týdne trochu melancholicky, a to s Lenkou Filipovou a písní Prý se tomu říká láska. 11 minut po 5. hodině, myslím si v tomto momentě hlavně u studentů a u žáků by to mohla být ještě tady láska k letním prázdninám, které nám přeci jen končí. Zároveň tady po 13 letech opustila v neděli ráno Zoo Liberec slonice Bala, která najde nový domov v zařízení Skandavale ve Walesu ve Velké Británii. Slonici tam čekají rozsáhlé travnaté výběhy a možnost pravidelných procházek v přilehlých lesích. Především ale možnost sociálního kontaktu se starší slonicí Vali, která teď stejně jako Bala žije bez společníka vlastního druhu. Na podrobnosti se včera odpoledne mluvčí zahrady Barbary Tesařové zeptala moderátorka Jana Fričová.
1: Paní Tesařová, už se o tom sice mnohokrát mluvilo, ale připomeňte, proč se slonice Bala, která byla miláčkem zoo, stěhuje?
2: Těch důvodů je celá řada, ale tím nejdůležitějším je, že slon jakožto stádové zvíře by neměl žít sám. Bala patřila k jedné z posledních osaměle žijících slonic u nás v Evropě, a i když to mělo své opodstatnění, protože Bala měla opravdu velmi specifickou povahu a nikdy ve velkém stádě nemohla žít, tak přece jenom si zaslouží šanci na žití po boku dalšího sloního parťáka a sloní společnice, a ta právě na ní čeká ve Walesu.
1: Vám zůstalo teď v zahradě volné místo, v podstatě přivítáte v dohledné době nějaké nové slony, nebo co bude s tím uvolněným místem po Bale?
2: Nové slony nepřivítáme, protože ten sloninec pochází ze 70. let a už dnes nesplňuje požadavky a nároky na chov slonů. Pavilon čeká v nejbližších dnech důkladná technologická prověrka, která rozhodne vlastně o jeho dalším osudu. Pokud ten barák uznáme za to, že ještě stojí zrekonstruovat, tak bychom ho rádi nejprve zprvu přebudovali na návštěvnické centrum, ve kterém budeme návštěvníky informovat o historii chovu slonů, ale i o budoucích plánech a rozvoji zoologické zahrady. Ale samozřejmě v tom delším horizontu počítáme s tím, že toto místo bude sloužit zvířatům a domov by zde měli najít další africké druhy zvířat, jako žijí v okolních expozicích.
3: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Pondělí bude většinou dopoledne tedy zatažené s deštěm, lokálně i bouřkami a předpolednem očekáváme ubývání srážek a to postupně až na polojasno. Přehánky se vyskytnou již jen ojediněle, to zvláště na horách. Až tedy v noci přijdou od západu přechodně četnější přehánky. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů Celsia, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Biometeorologická předpověď, ale i pro dnešek mírná, tedy na jedničce.
2: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: kalendáři pondělí 31. srpna a my každé pondělí po 13. hodině nabídneme vysílání pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hez v něm spovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Jeho dnešním hostem bude fotoreportér Jan Šibík. Tady je malá ochutnávka.
1: Teď v poslední době jste mluvil o tom, že jste ježdění do těch konfliktních zón omezil mimo jiné kvůli fenoménu únosu. Je pro vás představa únosu děsivější než klasické vojenské nebezpečí?
2: Ano, je to to nejhorší, co se vám může podle mě stát, protože při tom únosu vy víte, že to bude dlouhá doba. Vy víte, že oni na vás budou různě vyvíjet tlak, budou chtít jako natáčet videa, aby to výkupný ta země za vás zaplatila.
0: Pořad Osobnosti Česka si můžete poslechnout v našem vysílání už dnes, a to po 13. hodině. Hostem Oskara Hesse bude tentokrát známý český fotoreportér Jan Šibík.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.

0: S jakými změnami by měli počítat řidiči cestující do Semil? To se dozvíte za okamžik v dalších zprávách Lenky Markové.
1: Bylo 17:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Zájmové kroužky pro děti v novém školním roce zdraží. Podle České rady dětí a mládeže zaplatí rodiče v průměru až o 300 korun více za pololetí. Rodiče, kteří na kroužky nemají peníze, můžou využít třeba projekt Darujme kroužky dětem. O programu plánu regenerace městské památkové zóny budou dnes jednat zastupitelé České Lípy. Z dokumentu vyplývá, že by vedení města mělo usilovat o větší využití historického jádra a kulturních památek pro cestovní ruch. Dokument má být platný do roku 2030. Dva nové radary přibyly v těchto dnech na příjezdech do Semil. V ulicích Kozákovská a Božkovská kontrolují dodržování rychlosti. Zejména ve sjezdu z vrcholu Kozákov bylo podle nezávislého místostarosty Semil Tomáše Sábla upozornění na rychlost nutné. Na Zlaté návrší v Krkonoších se turisté dostanou od dneška jen pěšky k nejvýše položené zastávce v Česku. Přestanou jezdit turistické autobusy. Důvodem je kompletní uzavírka silnice kvůli opravám povrchu. Jablonečtí fotbalisté prohráli v šestém kole šance ligy v Teplicích 0-2. Uspěl ale Liberec při domácí výhře 2-0 nad Hradcem Králové. Dnes nás čeká zpočátku polojasno nebo oblačno s deštěm, místy i s bouřkami. Odpoledne budou srážky postupně ustávat a bude polojasno. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, na horách na 17 až 20.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V libereckém Kristiánově je uzavřená Sadová ulice, objížďka vede ulicemi Komenského a Božiny Němcové. Mějte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 5:32, 31. srpna v kalendáři, je tu pondělí a s vámi také v tomto čase Český rozhlas Liberec. Už za okamžik se společně budeme moci vydat naším pohledem minimálně tedy na stříbrná plátna. Festivalem Sportfilm totiž ožije na přelomu září a října. Liberec a Jablonec nad Nisou. Na jaký program se mohou diváci těšit a kdo přijede snímky představit? Nejen o tom uslyšíte v našem vysílání už za okamžik. Dobré ráno!

0: Se skupinou Olympic pokračuje také ranní vysílání Českého rozhlasu Liberec 31. srpna v kalendáři. Dobré ráno a také dobrý poslech přejeme i 9 minut po půl šesté a k tomu se budeme moci vydat, jak jsme slibovali, na film. Bývalý italský sjezdař Alberto Tomba, horolezec Mára Holeček nebo Josef Trojan. Ti a mnoho dalších představí v Liberci své snímky v rámci 29. ročníku festivalu Sportfilm. Festival navazuje italskou tematikou na letošní zimní olympijské a paralympijské hry Milan Cortina.
1: Slyšeli jste úplný závěr festivalové znělky letošního ročníku festivalu Sportfilm Liberec, který se uskuteční od 30. září do 4. října v Liberci, v Vratislavicích nad Nisou a Jablonci nad Nisou. Nabídne 50 snímků v 6 soutěžních kategoriích, přihlášených jich ale bylo mnohem víc.
2: Letos máme rekordní 490 filmů z 94 zemí světa, což je vlastně polovina existujících států světa.
1: Říká ředitelka festivalu Renata Bal a pokračuje představením festivalových hostů.
2: Tak víme, že Gianni Merlo, což je prezident celosvětové novinářské asociace sportovních novinářů, přiveze právě svého přítele Alberta Tombu, takže na to se moc těšíme. Bavíme se o účasti, protože letos by se to mělo všechno odehrát v italském stylu, o účasti Aleny Šeredové a jejího syna Luise Buffona, fotbalisty a samozřejmě české hvězdy. Všechny uvedou svoje filmy, to znamená Trojanové, Kolečkové, Prachařové.
1: Sedmičlenná porota bude vybírat vítěze, kteří se zúčastní mezinárodní soutěže v Miláně. Co dělá sportovní film dobrým filmem, to říká porotce a režisér loňského vítězného snímku Adolf Zika.
3: Ten sport zasahuje opravdu do všech jako ještě lidských činností a těch starostí a to, co se může při tom sportu stát, že vlastně na tom prvním místě je to jenom emoce. Někdy se stane, že tam je obrovská emoce už daná situací, která se stala nějakým příběhem, ale je to třeba až moc amatérsky zpracovaný, tak a musím říct, že tohle to porovnáváme. Letos teda jsem tam neviděl ani jeden snímek, který by byl jako mírně amatérský. Je to absolutní nářez a ta úroveň je strašně vysoká.
1: Festival se koná od roku 1998. Od jeho zrodu je přítomný bývalý ředitel festivalu Vladimír Boháč.
4: Na těch 23-24 ročníků dělali sami ve dvou. Dostali jsme ten festival opravdu i do Itálie. No a mám samozřejmě radost, to je velice příznivý a krásný pohled na to, jak se to rozvíjí.
1: Mimo projekce filmů nabídne festival i výstavu olympijských plakátů doplněných o plakáty sportovních filmů oceněných Oscarem nebo fotek českých sportovců z letošní zimní olympiády. Součástí bude i konference s názvem Identita o mentálním zdraví. Z Liberce Anna Podhorná, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ráno a dopoledne očekáváme zataženou oblohu, a to za doprovodu deště. Předpolednem už ale očekáváme ubývání srážek a postupně až polojasno. Přehánky se vyskytnou již jen ojediněle, a to zvláště na horách. Nejvyšší denní teploty na začátku nového týdne 22 až 25 stupňů Celsia. Na horách dnes naměříme mezi 17 až 20 stupni. Ráno ještě slabý, proměnlivý vítr a biometeorologická předpověď mírná, tedy na jedničce.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Známý sketch s hledáním ztraceného klíčku si určitě pamatujete v podání Felixe Holzmana. Jde ale o starý vtip, jak dokazuje i následující scénka v podání krále komiků a libereckého rodáka Vlasty Buriana.
1: Jo, prosím, co pak se děje, co chceš? Aha, no samozřejmě, ty chceš nějakou... No, ovšem, že vím. No, tak já jsem ti tuhle šel po příkopech a vidím tam nějaký zhluk lidí. Ne velký zhluk, jak menší, ale tak jsem se toho zúčastnil a stál jsem tam taky. A vidím tam nějakého člověka, jak klečí na kolenou a něco hledá. No tak samozřejmě zvědaví Pražáci, já taky sebou jsem se na to díval a nikdo jsme se ho neptal, co hledá. Až když se nás tam skupilo poněkud víc, tak nás pozoroval bezpečnost, víš, přišel k nám a pak, co pak tady hledáte? Děl mě. Já pám, já nehledám nic, ale tady ten pán dole. Na co hledá? To já nevím, já jsem divák, já se na to dívám. A tak on k němu přistoupil blíž a povídá, co pak tady hledáte? Říká, nesmíte se na mě hořit, pane bezpečnost, ale já jsem ztratil klíček od domu a já ho tady hledám. On povídá, no tak to nebude takový těžký problém. A kde jste ho, jak to vypadá, a co jste ztratil, jak vypadá ten klíček, co jste ztratil? Je to obyčejný nebo ten patentní? No, to je takový ten patentní, takový placatý, s těma vyřezávanýma zubkama. On říkal, no tak to, když to padlo, tak se to musel slyšet cinknout. No bylo, já jsem to slyšel cinknout. No říkal, tak to najdeme hned. No tak jsme se všichni zúčastnili, policista taky, a najednou policista povídá, a kde jste ho ztratil, ten klíček? On povídá, no, já jsem ho ztratil v Železné ulici. On říká, no a jak to, že ho hledáte tady na příkopech? Nesmíte se na mě hořit, ale tady je lepší vidět.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Bylo 6 hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Kvůli nízkému počtu žáků zrušil nový bor základní školu v Arnoltovicích. V Liberci se budou opět dražit autovraky odtažené z ulic města. Odvolací soud se dnes vrátí ke kauze Čapí hnízdo. Dnes nás čeká polojasno nebo oblačno s deštěm. Kolem poledne budou srážky ustávat a teploty vystoupají až ke 24 stupňům. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké ráno. V novém boru na Českolipsku bude od zítřka o jednu základní školu méně. Město muselo rušit základní školu generála Svobody v Arnoltovicích, protože dlouhodobě nesplňovala podmínky pro minimální počet žáků. V 5 třídách jich měla 60. Zákon přitom vyžaduje počet žáků alespoň 180. Uvolněnou budovu teď využije praktická základní škola pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Jejich počet naopak roste a ve stávajících prostorách už nebyl rozvoj možný, říká starosta Jaromír Dvořák ze Starostů pro Liberecký kraj.
2: Žáci z těch škol arnoltovických nastoupili do základní školy u lesa na náměstí. Umožnili jsme těm žákům, aby právě ke škole u lesa třeba druhá a pátá třída přešly jako celek, dokonce i někdy s výbavou a v některých případech i s paní učitelkou. Takže udělali jsme pro to maximum.
1: Liberec nabídne k odkoupení odtažená auta z ulic města. Celkem 21 vozů s propadlou technickou bude dražit 22. září v provozovně odtahové služby Říha v Krokově ulici. Dražba začne v 10 hodin. Vozy si můžou zájemci prohlížet hodinu předem. Autovraky začalo město z ulice města odklízet v roce 2021, říká mluvčí magistrátu Jana Kodymová.
3: Umožnila to tehdy novela zákona o pozemních komunikacích, díky které mohlo město poprvé postupovat přísněji proti vlastníkům těchto typů vozidel. Auta s propadlou technickou způsobilostí nabízíme jednou ročně v dražbě.
1: Prostor za Maškovou zahradou v Turnově směrem k čistírně odpadních vod chce město využít pro novou cyklostezku. Nový úsek by měl vést poblíž řeky Jizery dál směrem na Mašov. Cyklisté by se tak vyhnuli dopravě přes centrum města. Pražský vrchní soud se dnes vrátí ke kauze Čapí hnízdo. Projedná odvolání europoslankyně Jany Naďové z hnutí ANO, která nesouhlasí s rozsudkem prvoinstančního soudu. Od něj v květnu dostala 3letou podmínku a pokutu 500 000 korun. Babišovo stíhání je pozastavené, poslanci ho k trestnímu stíhání nevydali. Sport. V šestém kole šance ligy fotbalisté Liberce porazili Hradec Králové 2-0. Od šesté minuty přitom hráli přesilovku po vyloučení hostujícího Františka Čecha. Na úvodní gol Slovanu přihrál Vasil Kušej. Přidal také komentář k utkání.
4: Pro nás strašně cenný 3 body. Myslím si, že tyhle body nás můžou odrazit do lepších výkonů. Samozřejmě extrémně těžký zápas. Červená karta hodně ovlivnila potom průběh utkání. Myslím si, že jsme trošku tahali za kratší konec potom, trošku jsme byli všude pozdě, ale do druhé půle jsme dostoupili líp, pak už jsme si to prostě pohlídali. Je dobře, že jsme to dohráli vlastně do vítězního konce 2-0.
1: Jablonec naopak neuspěl, v Teplicích prohrál 0-2. Počasí. Zpočátku polojasno nebo oblačno s deštěm, místy i bouřkami, odpoledne pak budou srážky postupně ustávat. Takové počasí nás dnes čeká v Libereckém kraji. Teploty 21 až 24 stupňů, na horách 17 až 20, vítr bude dát mírný od jeho západu. Rozptylové podmínky by měly být velmi dobré a bio na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Jablonci nad Nisou je uzavřená komunikace na Mírovém náměstí, a to mezi ulicí Komenského a Dolním náměstím. Jeďte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: 4 minuty po 6. hodině 31. srpna v kalendáři a znamená to jediné. V letošním roce tedy v tomto momentě můžeme zmínit nový týden, ale hlavně závěr letních prázdnin. Ty nám končí a znamená to tedy i návrat a nástup dětí do školek nebo do škol. Jenže často tam nevydrží příliš dlouho. Zpátky domů je totiž pošle kašel, rýma nebo jiná nemoc. V tomto momentě se mohu přiznat, u mě to většinou tedy ve školkových letech byly právě angíny. Dá se ale s častými nemocemi v dětství vůbec něco dělat a kdyby rodiče měli vyhledat lékaře, to rozebereme už za okamžik v další reportáži našeho pondělního ranního vysílání. Popřejeme nejen příjemný poslech, popřejeme hlavně tedy vydařený závěr srpna a začátek nového pracovního týdne.

0: 6:12 k tomu 31. srpna v kalendáři a ze studia Českého rozhlasu Liberec přejeme příjemný poslech našeho pondělního ranního vysílání. Každý rodič to nejspíš dobře zná. Brzy po nástupu do školky nebo do školy se u dítěte objeví kašel, rýma nebo třeba horečka. A jakmile se jedna nemoc rozloučí, často následuje další. S koncem prázdnin se přitom takové období už zase rychle blíží.
1: Trpěl pořád na nějaký rýmičky, kašlíky. Mám pocit, že jako každý měsíc jsme to řešili na tom začátku.
2: Říká Petra z Prahy. Její syn Oliver začal navštěvovat dětskou skupinu, když mu byl rok a půl. Teď ve skoro 4 letech už je nemocný méně často.
1: Vybudoval si vlastně relativně imunitu, že teďka už při tom nástupu si myslím, že už je z nejhoršího venku.
2: Imunita malých dětí ještě není dostatečně odolná. Proto je normální, když jsou nemocné i několikrát za sezónu. Pokračuje Jan Kinčel ze Státního zdravotního ústavu.
3: Pokud třeba děti nechodí do školky, do předškolních zařízení, tak to, co si jiné děti prodělají ve školkách, tak toto dítě má vyšší nemocnost až třeba na základní škole.
2: Předejít některým nemocem v raném věku tak podle něj moc nejde. Důležitá je ale pestrá strava a dostatek pohybu. Doplňky stravy můžou pomoci jen částečně, říká Kinčel.
3: Není důvod až na naprosté výjimky je brát průběžně. Tělo si naopak na ně zvykne a pak je potřebuje ve vyšších dávkách. Na počátku sezóny může být vhodná suplementace třeba vitaminem C nebo některými minerály, ale skutečně, jak říkám, jenom krátkodobě.
2: V jakých případech by už rodiče měli zvážit návštěvu lékaře, vysvětluje pediatrička Alena Šepková z Plzně.
4: Jiná situace může být, pokud má to dítě samozřejmě vysoké teploty, nebo pokud třeba stíženě dýchá, nebo pokud ta rýma je opravdu třeba hustá, zelená, aby nepřeběhla infekce do ucha a nebyl tam zánět středouší. Pokud ten kašel třeba po několika dnech domácí léčby neustupuje.
2: Jenže někdy neonemocní jen samo dítě. Nákaza se může rychle rozšířit v celé rodině. Ví Petra ze zkušenosti se synem Oliverem.
1: Za ty 2 roky, co už chodí do skupinky, tak jsme jako párkrát měli opravdu výživnou nemoc, chytli to babičky, dědové.
2: Proto by na prevenci měli myslet všichni členové domácnosti. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: V ranních hodinách při pondělku ještě očekáváme polojasno až oblačno. Během dopoledne bude od jihozápadu přibývat oblačnost s deštěm, místy také bouřkami, ale kolem poledne už očekáváme ubývání srážek a postupně až polojasno. Přehánky se vyskytnou již jen ojediněle. Nejvyšší denní teploty 21 až 24 stupňů Celsia, na horách dnes 17 až 20 stupňů Celsia. Biometeorologická předpověď mírná, tedy na jedničce.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: láska.
1: Yes, we can.
0: Poslední srpnový den, pondělí a zítra do školy. Toto uteklo. Svátek má Pavlína. To jméno pochází z latinského slůvka Paulus a znamená malá, nepatrná. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Historické jádro Kutné Hory bylo vyhlášeno městskou památkovou rezervací před 65 lety v roce 1961. Jedno z nejkrásnějších a nejvýznamnějších českých královských měst figuruje od roku 1995 i v seznamu světového dědictví UNESCO. Loni Kutné Hoře udělala velkou reklamu hra Kingdom Come Deliverance 2. Ruský Titanic šel ke dnu před 40 lety. Poslední srpnový den roku 1986 se v Černém moři nedaleko Novorosijska srazil parník SS admirál Nachimov s obchodní lodí Piotr Vasev. 423 lidí přišlo o život. První soukromá televizní stanice na Slovensku začala vysílat před 30 lety. Televize Markýza dodnes patří k nejsledovanějším televizím našich východních sousedů. Předloni vyšlo poslední číslo tištěných Lidových novin. První číslo vyšlo v prosinci 1893 v Brně. Před rokem se pendolino poprvé rozjelo na trati z Prahy do Českých Budějovic s 200.
2: A vážení cestující, právě jsme dosáhli cestovní rychlosti 200 km za hodinu.
0: Do té doby se u nás jezdilo maximálně 160. 55 má dneska zpěvák Michal Hrůza. A 55. narozeniny má i česká top modelka žijící v Monaku, Tereza Maxová. Já přeju hezké poslední srpnové pondělí.

0: Jak bude fungovat pošta v Dubé na Českolipsku? Ne, na to se společně podíváme s Lenkou Markovou v dalších zprávách.
1: Bylo 6:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: O návrhu státního rozpočtu na příští rok bude dnes jednat vláda. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO už dříve řekla, že deficit bude vyšší než letos plánovaných 310 miliard korun. Nepřekročí ale 400 miliard. Plánovaný schodek kritizuje opozice. U jablonecké základní školy Pastýřská na sídlišti Žižkův vrch začne na podzim fungovat takzvaná školní ulice. Jde o dopravní opatření, při kterém nemůžou do ulice vjíždět auta. Zákaz bude platit ráno od 7:30 do 8 hodin. Na nově opraveném sídlišti Jiráskova Husova v Novém Boru na Českolipsku můžou lidé snadněji třídit odpad. Radnice část stanovišť, která dřív sloužila jen k okládání směsného odpadu, doplnila o barevné nádoby na plast, papír nebo bioodpad. V Dubé na Českolipsku bude provoz školy od října zajišťovat tamní podnik, provoz pošty zajišťovat tamní podnikatelka, která dřív na poště pracovala a projevila zájem takzvanou poštu partner provozovat. Kromě poštovních služeb bude nabízet doplňkový sortiment, jako jsou třeba různé regionální výrobky. První fotbalové derby pražských S v nové sezóně skončilo na Letné jasnou výhrou hostující Slávie 3:0. O bod za vedoucí Slávii je v tabulce šance ligy Liberec, který v šestém kole porazil Hradec Králové 2:0, Plzeň hrála se Slováckem nerozhodně 1:1 a Teplice zvítězily nad Jabloncem 2:0. Dnes nás čeká zpočátku polojasno nebo oblačno s deštěm, místy i bouřkami, odpoledne pak budou srážky postupně ustávat. Teploty 21 až 24 stupňů, na horách 17 až 20.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V libereckém Kristiánově je uzavřená Sadová ulice, objížďka vede ulicemi Komenského a Boženy Němcové. Jeďte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 6 hodin 32 minut a za námi další zprávy Lenky Markové. Pondělní dobré ráno pokračuje, hlavně tedy dobré ráno přejeme vám a to našim posluchačům. K tomu samozřejmě úspěšný vstup do nového pracovního týdne. V závěru prázdnin se samozřejmě i dnes před 7 hodinou vydáme za předškoláky a společně s nimi budeme řešit, kde jinde než na rádiových vlnách, velmi tematicky právě rádiové vysílání. K tomu nás čekají další písně našeho ranního vysílání a už za okamžik další aktuality Libereckého kraje. Každý rád.

0: Jitka Zelenková z písní Mít svůj kout a další nestárnoucí píseň našeho ranního vysílání, která nám dozněla v 6 hodin a 40 minut. Také čas, kdy se můžeme společně podívat na další aktuality libereckého kraje. Ku příkladu v Lázních Liberda je právě na dnešek naplánovaná odstávka elektřiny. Prout nepůjde od 9. do 19. hodiny a seznam domů, kterých se přerušení dodávek elektrické energie týká, najdete na webu obce. Odkud jsme informaci čerpali, a k tomu se můžeme vydat do Hodkovic, které na svém webu zveřejnili, jak v období od 31. srpna do 11. září ordinují praktičtí lékaři v ordinacích v Liberecké ulici. Dobrou zprávou je, že sestřička bude v ordinaci každý den. Podrobný přehled o tom, kdy kteří lékaři jsou a kdy nejsou přítomni, i kdo je zastupuje, najdete tedy v odkazu na hodkovickém webu.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Teploty dnes v Libereckém kraji stále relativně letní. Můžeme doplnit 21 až 24 stupňů Celsia, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Ráno bude ještě polojasno až oblačno, během dopoledne bude od jihozápadu přibývat oblačnost i s deštěm, ale kolem poledne čekáme ubývání srážek a postupně až polojasno. Přehánky se vyskytnou již jen ojediněle, a to převážně na horách.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Skupina Holky v našem ranním vysílání tady na vlnách Českého rozhlasu Liberec v 6 hodin a 48 minut. Stanice Českého rozhlasu si denně naladí 1,5 milionu posluchačů. Ne všichni, kdo si doma nebo v autě zapnou rozhlasový přijímač, tuší, že Český rozhlas vysílá i do zahraničí a v mnoha cizích jazycích. Přitom stanice Radio Prague International je hlasem Česka ve světě už 90 let. A tohle výročí připadá právě na dnešní den. Zajímavá je určitě také statistika, podle které v loňském roce zavítali na web radio.cz lidé ze všech zemí světa, s výjimkou Severní Koreje, Kuby a Tuvalu. Bylo to více než 8 milionů návštěv a to číslo neustále roste. Nejvíce lidé sledují obsah zahraničního vysílání v Německu, Francii, Spojených státech, Rakousku nebo Španělsku a o rozhlase teď také s dětmi a Terezou Brázdovou.
1: Co je Český rozhlas?
2: Český rozhlas jsou třeba nějaký prohlašování nového prezidenta nebo člověka, který se něčím stal a předtím tím nebyl.
3: Zprávy, které je třeba od Ukrajiny nebo třeba od Slovenska nebo tak, aby věděli lidi třeba, jestli je třeba válka nebo tak.
1: Je nějaký rozdíl mezi rozhlasem a rádiem?
4: Jo, protože rozhlas je v televizi a rádio jen povídá a není tam vidět ten obraz.
1: Odkud ten Český rozhlas vysílá?
2: Třeba z nějaké školky nebo z nějakého jiného místa, kde se natáčí něco.
1: Jako my teď tady natáčíme. A kdo to uslyší?
5: Maminky.
1: Jenom?
6: V autě to můžeme také slyšet.
1: Kdo nás bude poslouchat?
7: Maminky, tatínky, babičky, dědové.
1: A co byste jim vzkázali?
7: Aby nám s dědou přiťukali novou poličku do pokoje, protože už nemáme tam kam ty hlačky dávat.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Bylo 7 hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Město Turnov hledá zájemce do okrskových volebních komisí. V Jablonec nad Nisou od září rozšíří poptávkovou dopravu o další místa. Českolipští zastupitelé projednají program regenerace městské památkové zóny. Dnes nás čeká polojasno nebo oblačno s deštěm, kolem poledne pak budou srážky ustávat a teploty vystoupají ke 24 stupňům. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké ráno. Pro podzimní volby do zastupitelstva hledá město Turnov pracovníky do okrskových volebních komisí. Oznámila to mluvčí radnice Marcela Jandová. Volební místnosti se otevřou v pátek 9. a v sobotu 10. října.
3: Člen volební komise musí být občan České republiky, musí být plnoletý a nesmí mít omezené volební právo. Za práci v komisi mu náleží odměna, a to až 3,5 tisíce korun v případě předsedy. Přihlášky můžou zájemci podat do 8. září telefonicky, osobně nebo e-mailem. Víc informací najdou na webových stránkách města. Z Turnova, Adéla Jindrová, Český rozhlas.
1: Od září rozšíří poptávková doprava v Jablonci nad Nisou své služby. Nově bude možné objednat si 7-místný vůz i z autobusového nádraží do oblasti Kynastu a do Lukášovského údolí a zpátky. Město reaguje na požadavky obyvatel. Podle mluvčí jablonského magistrátu se tak počet oblastí, kam poptávková doprava jezdí, zvýší na 7. Od 1. září se navíc změní režim poptávkové dopravy mezi Rychnovem nad Nisou a Kopaninou, kde byl dosud zkušební provoz. Nově bude ráno a odpoledne sloužit hlavně pro dopravu dětí do školy a zpět. O programu plánu regenerace městské památkové zóny budou dnes jednat zastupitelé České Lípy. Z dokumentu vyplývá, že by vedení města mělo usilovat o větší využití historického jádra a kulturních památek pro cestovní ruch. Dokument má být platný do roku 2030.
4: Architekt Tadeáš Matoušek v dokumentu také navrhuje větší využití potenciálu vodního hradu Lipí. Na tom už město v součinnosti se zdejším vlastivědným muzeem a galerií postupně pracuje. Výraznou proměnou totiž projde prostor mezi hradem a renesančním Červeným domem, kde muzeum nedávno zahájilo kompletní rekonstrukci. Z České Lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
1: Zájmové kroužky pro děti budou v tomto školním roce dražší. Podle České rady dětí a mládeže průměrně až o 300 korun za pololetí. Rada má data od zhruba stovky poskytovatelů volnočasových aktivit napříč celým Českem. Rodiče, kteří na zaplacení kroužku pro své děti nemají peníze, můžou využít třeba projekt Darujeme kroužky dětem. O peníze bude možné žádat od 16. září. Další možností jsou programy zdravotních pojišťoven nebo příspěvky měst nebo různých nadací.
2: Počasí.
1: Zpočátku polojasno nebo oblačno s deštěm, místy i bouřky, takové počasí nás dnes čeká v Libereckém kraji. Odpoledne pak budou srážky postupně ustávat a mělo by být polojasno. Teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů, vítr bude vát mírný od jeho západu, v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky by přes den měly být velmi dobré a bio je dnes na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Liberci je v ulici Jungmanova kvůli práci na inženýrských sítích zúžená vozovka na jeden jízdní pruh. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: 4 minuty po 7 hodině pondělní Dobré ráno Českého rozhlasu Liberec pokračuje 31. srpna v kalendáři a i v tomto čase vám příjemný poslech a také úspěšný začátek nového pracovního týdne přeje Martin Kolín. My se budeme mít možnost vrátit k víkendu, konkrétně připomeneme včerejší utkání a to mezi libereckým Slovanem a fotbalisty Hradce Králové. Kdo jste na zápase byl nebo jste ho minimálně sledoval, pravděpodobně jste nelitovali. Myslím si velmi skromně, že jsme si užili gol kola a nakonec i velmi pěkný fotbalový duel. Ten ostatně za okamžik ve vysílání připomeneme. Přejeme řidičům šťastnou cestu, úspěšný a pokud možno poklidný závěr prázdnin a samozřejmě vydařené pondělí.

0: 11 minut po 7 hodině, to je čas, kdy nám dozněla píseň Vítislava Vávry, další nestárnoucí písnička ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, Citronová holka. Pokračuje také vysílání tedy s datem 31. srpna. V závěru prázdnin se ale můžeme společně ohlédnout za víkendem. V 6. kole šance ligy totiž fotbalisté Liberce porazili Hradec Králové 2-0. Od 6. minuty přitom hráli přesilovku po vyloučení hostujícího Františka Čecha. To byl podle aktérů zápasu klíčový, tedy moment nedělního duelu pod Ještědem.
1: Samozřejmě to ovlivnila ta červená karta v úvodu zápasu, kdy jsme pak prostě 85 minut hráli o jednoho míň, ale myslím si, že stejně jsme Liberec do nějakých velkých šancí nepouštěli a paradoxně první poločas jsme tam měli určitý příležitosti, které jsme mohli využít.
2: Nabídl komentář hradecký obránce Daniel Horák. Hodně zklamaný byl trenér východočeského celku David Horejš. Vrátil se ke klíčovému okamžiku zápasu.
3: Jsme se ho stížili absolutním nesmyslem, který jsme tam vymysleli v té obraně. Doteďka tu situaci prostě nechápu, že takhle se nemůžeme v téhle situaci zachovat jako na začátku utkání. Tam prostě nemůže jít hráč do skruzu, tam to musím se snažit prostě dohrát na začátku toho utkání a snažit se prostě to hráče vychýlit. Hrubý ovlivnění toho zápasu. Já nemůžu tím hráčům vytknout vůbec nic, ale nechci, aby tady zase jsme byli chváleni, že jsme hráli super. To je všechno perfektní, hráli jsme dobře. Vím to, ale my zase nemáme nic.
2: To na domácí straně vládla spokojenost tříbodového zisku. Ne tak úplně z předvedeného výkonu. Pokračuje trenér Branislav Fodrek.
4: Máme velkou radost, hlavně z vítězstva proti výbornému superovi a ty body. Jsme rád, že jsme dokázali zvítězit doma, i když ten zápas nebyl samozřejmě ideální z naší strany. Možno po hrné stánke to bylo také trápeně. Si to musíme vyhodnotit asi, či nám pravděpodobně ta červená karta ublížila, bylo tam veľa ľahkých strát, neboli jsme taky dobře uložení na tom ihrisku, ale na druhé straně aj takéto vítězstva jsou velmi cenné a jsme určitě rádi za ty tři body, ale víme, že ten výkon nebyl ideální a určitě máme velký prostor na zlepšení.
2: První gól připravil pro Lukáše Maška po rozehrávce přímého kopu Vasil Kušej.
5: Pro nás strašně cenný tři body. Myslím si, že tyhle ty body nás můžou odrazit do lepších výkonů. Samozřejmě extrémně těžký zápas. Červená karta hodně ovlivnila potom průběh utkání. Myslím si, že jsme trošku tahali za kratší konec potom, trošku jsme byli všude pozdě, ale do druhé půle jsme vstoupili líp, pak už jsme si to prostě pohlídali. Je dobře, že jsme to dohráli vlastně do vítězního konce 2-0.
2: V dalším pokračování šance ligy Liberec v neděli 6. září nastoupí v podještěckém derby na hřišti Jablonce. Hradec Králové už ve středu čeká dohrávka v Brně proti Zbrojovce. Z Liberce Pavel Petr, Český rozhlas.
6: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Pondělí, minimálně tedy v ranních hodinách, očekáváme ještě polojasnou až oblačnou oblohu. Během dopoledne bude od jeho západu přibývat oblačnost s deštěm a kolem poledne už očekáváme ubývání srážek a postupně také polojasno. Přehánky se vyskytnou již jen ojedinělé, a to převážně na horách. Teploty 21 až 24 stupňů Celsia. Na horách dnes naměříme 17 až 20 stupňů Celsia a biometeorologická předpověď pro dnešek, tedy pro pondělí, mírná na jedničce. 7 hodin 17 minut v kalendáři 31. srpna a zdraví vás Český rozhlas Liberec.
2: Jaro, léto, podzim, zima.
3: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Jaro, léto, podzim, zima. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: od sebe dají chirurgicky oddělit. Podstatná je však následná funkčnost a také estetická stránka věci. Někdy je tedy rozumnější a pro běžný život praktičtější ponechat prsty srostlé. Syndaktylie je také průvodním jevem několika vzácných genetických onemocnění, například Apertova syndromu. Při něm dochází k předčasnému srůstání kostí lebky, které jsou jinak v prvních letech života rozvolněné. Předčasné uzavírání lebečních švů způsobuje deformaci mozku. Dnes je však možné tento problém řešit účinnou léčbou.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Jaké změny nastaly v novém Boru s příchodem nového školního roku? To se dozvíte ve zprávách Lenky Markové.
1: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Stále víc měst zakazuje ráno vjezd aut před základní školy. Takzvané školní ulice mají dětem zajistit bezpečnější cestu do školy. V Česku jich je už zhruba 30. Omezení se netýká rezidentů ani integrovaného záchranného systému. Takzvané školní ulice bude například i v Jablonci. A v Novém Boru na Českolipsku bude od zítřka o jednu základní školu méně. Město muselo zrušit základní školu generála Svobody v Arnoldovicích, protože dlouhodobě je nesplňovala podmínky pro minimální počet žáků. Uvolněnou budovu využije praktická základní škola pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Dva nové radary přibyly v těchto dnech na příjezdech do Semil v ulicích Kozákovská a Bořkovská, kontrolují dodržování rychlosti. Zejména ve sjezdu z vrchu Kozákoch bylo podle nezávislého místostarosty Semil Tomáše Sábla upozornění na rychlost nutné. Na Zlaté návrší v Krkonoších se turisté dostanou ode dneška už jen pěšky. K nejvýše položené zastávce v Česku přestanou jezdit turistické autobusy. Důvodem je kompletní uzavírka silnice kvůli opravám povrchu. Jablonečtí fotbalisté prohráli v 6. kole šance ligy v Teplicích 0-2. Uspěl Liberec při domácí výhře 2-0 nad Hradcem Králové. Dnes nás čeká zpočátku polojasno nebo oblačno s deštěm, místy i bouřkami. Odpoledne pak budou srážky postupně ustávat. Teploty 21 až 24 stupňů, na horách 17 až 20.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V ulici Vlámská v Hrádku nad Nisou na Liberecku stojí porouchané nákladní vozidlo, které začalo hořet. Očekávejte zdržení a jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Český rozhlas Liberec vám přeje dobré pondělní ráno. Po zprávách Lenky Markové v 7 hodin 32 minut vás tedy vítáme na začátku nového pracovního týdne. Dnes s datem 31. srpna. Společně už za okamžik probereme další aktuality z Libereckého kraje. Chybět v následujících 30 minutách vysílání nebude ani telefonát meteorologům a k tomu se budeme moci vydat i to do Jetřichovic na Děčínsku. Tam totiž mají nového obecního strážníka. V obci působí zhruba měsíc a už je to znát. Jak, to se dozvíte v závěru hodiny, tedy před 8. Do té doby ale spousta písní a hned po zprávách se slova, potažmo textu ujme Zuzana Norisová.

0: 7:37, jsme na vlnách Českého rozhlasu Liberec během pondělního Dobrého rána s datem 31. srpna nabídli také další nestárnoucí píseň A to teče voda, jak zpívali Rangers. Je to také čas, kdy ale můžeme nabídnout další pohled do libereckého kraje. Ku příkladu v Plavech na Jablonecku jsou plánované dvě odstávky elektřiny. V úterý 1. září nepůjde proud v části Haratice mezi 8 a 14. hodinou a ve středu 2. září to bude v čísle 97 v Haraticích a ve Zlaté Olešnici v části Lhotka rovněž mezi 8 a 14. hodinou. Podrobné informace případně najdete na stránkách Plavu nebo přímo na ČES distribuce. A na webu plavy.cz budeme moci zůstat. Právě obec Plavy ve spolupráci se severočeskými komunálními službami SRO pořádá v sobotu 5. září mobilní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu z běžných domácností. Máte tedy celý týden na to, abyste všechny odpady řádně označili a uložili do uzavřených obalů. Množství musí odpovídat běžnému provozu domácnosti. V Plavech můžete odpady odevzdat v čase 13:40 do 13:55 u restaurace Morava. V Haraticích pak mezi 14:05 až do 14:10 a to konkrétně tedy v zatáčce u Lišku. Podrobné informace případně najdete právě na stránkách Plavů.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 7 hodin 42 minut k tomu ze studia přejeme příjemný poslech a k tomu jsme slibovali i pohled na počasí společně s meteorology, proto bych chtěl ve vysílání přivítat paní Kláru Bubnovou z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Máme pondělí, paní Bubnová, začátek nového týdne, závěr prázdnin, tak jaký ten závěr srpna v Libereckém kraji bude?
2: Tak postupně se tedy zatáhlo během rána. Teploty teď máme mezi 12 a 16 stupni. Teplej je ve Frýdlantském výběžku, tam i k 18. Na horách je to okolo 13, no a dnes nás bude přecházet studená fronta od západu. Postupně tedy během těch již teď ranních hodin dorazí tedy déšť, případně to může být i nějaká ta bouřka, no ale srážky by měly postupně celkem rychle přejít dále k východu už kolem poledne, nebo během těch dopoledních hodin čekáme, že ten déšť bude ustávat, no a během odpoledne potom čekáme většinou polojasno a přehánky už jen ojedinělé. No od dnešní teploty vystoupí k 24 stupňům na horách, potom do 20.
1: Tak rozhodně se tedy na začátku nového týdne a v závěru prázdnin nudit nebudeme. Na druhé straně také se nám blíží začátek školního roku, týden před námi, tak jak se na něj připravit, tedy po té stránce meteorologické, co jste nám naplánovali na začátek září?
2: Tak v těch dalších dnech už to počasí bude poměrně příjemné a také v klidnějším duchu. Většinou to bude oblačno, přechodně i polojasno. Srážek příliš nebude, budou se hlavně vyskytovat v těch severních partiích kraje a také na horách, jen občasně v podobě přeháněk, no a teploty čekáme, že by většinou mělo být mezi 20 a 24 stupni v pátek. Přechodně oteplení, možná až 27. Co se týká teplot na víkend, tak tam je ještě poměrně nejistota, ale možná tam dojde opět k nějakému ochlazení.
1: Tak teploty na víkend rozhodně ještě budeme hlídat a budeme o nich informovat. Výhled tedy na týden a hlavně na začátek týdne nám z Českého hydrometeorologického ústavu předala paní Klára Bubnová. Díky za to, popřejeme hezký den, mějte se krásně, naslyšenou.
2: Vám také naslyšenou.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: 7 hodin 47 minut během pondělního dobrého rána přejeme příjemný poslech také po písni skupiny Kamelot, a to Pálava. Vydat se můžeme i do Šluknovského výběžku, konkrétně tedy doplňme, obce na Děčínsku si čím dál tím častěji pořizují obecní strážníky. Tímto způsobem reagují na nedostatek policistů ve Šluknovském výběžku. Strážníci se starají o občanské soužití, správné parkování nebo veřejný pořádek. Zhruba měsíc teď působí obecní strážník také v Třichovicích a podle vedení obce už jeho přítomnost začala přinášet výsledky.
1: Posadím na půlku, tady já se musím převlíknout, připravit.
2: Takže ještě poslední dolaňovačky v kanceláři.
1: Ano.
3: S obecním strážníkem Alešem Kalinkou teď vyrážíme do terénu.
2: Jsme dali na parkoviště a tohle je parkoviště.
1: To nejblíž k Jetřichovickým vyhlídkám, takže odsaď turisti vyrážejí na Marijinu vyhlídku.
2: A co tady budeme kontrolovat?
1: Jestli nám funguje parkovací automat, jestli je tam kotouček. Takže s kontrolem vidíme, že kotouček je prakticky plný.
3: Bývalý policista se prozatím během svého asi měsíčního působení v Jetřichovicích rozkoukává.
1: V Jetřichovicích to má své specifikum. Tady je zejména zřízená obecní policie proto, aby se kontroloval dodržování toho parkování, dodržování třeba zákazu vjezdu, aby lidi nejezdili do lesa, nekempovali tam, kde je to zakázané.
3: V Jetřichovicích a dalších třech obcích, které pod ně spadají, tedy Rynarticích, Všemilech a Vysoké Lípě, už je ale přítomnost obecního strážníka znát, pochvaluje si nezávislý starosta Marek Kny.
4: Určitě se to projevilo, je vidět, to je dobře, lidi ho vnímají, jak místní, to je důležitý, tak samozřejmě i turisti.
2: Vy jste říkal, že zhruba o 20% je vyšší výběr na park?
4: Plus minus je teďka vidět, že když je tam dozor na tom parkovišti, tak lidi jsou spíš disciplinovanější a plní si tu povinnost toho zaplatit.
2: Zůstanete u jednoho strážníka?
4: Ten plán je takový, že za rok se prostě zjistí, se spočítají se čísla, příjmy, výdaje na toho strážníka a podle toho by měl přijít druhý.
3: Obecní policii si před rokem pořídila například i Krásná Lípa. Během září se pak chystá vypsat výběrové řízení na pozici obecního policisty Chřibská. Jejich strážníci by zajížděli i do sousedních Kytlic. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Podezřelá smrt v lázních. Vraždu docenta Hudce vyšetřuje sám šéf. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Annie Girardotová v roli ženy, které se stalo to nejhorší na světě. Unesli jí dítě. Prožít si své peklo. A ČT Art. Neobyčejná cesta superhvězdy k umění a slávě. Premiéra filmu Hlas lásky. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Firma Havelka uhelné skaly, dobrý den.
3: Mauzta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha. Za sucha? My máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
3: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy a okolo Chomutova.
4: Bylo 8 hodin.
5: Český rozhlas Liberec, zprávy.
4: Jablonec nad Nisou chce na podzim sklidnit dopravu u základní školy Pasířská. Turnov plánuje další cyklostezky Greenway jezera, brzdí ho ale majetkoprávní vztahy. Na měsíc otevřeném pump tracku v Semilech se dnes uskuteční slavnostní exibice. Dnes nás čeká polojasno nebo oblačno s deštěm, kolem poledne budou srážky ustávat a teploty do 24 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké ráno. U jablonecké základní školy Pasířská na sídlišti Žižkův vrch začne na podzim fungovat takzvaná školní ulice. Jde o dopravní opatření, při kterém nemůžou do ulice vyjíždět auta. Zákaz bude platit ráno od 7:30 do 8 hodin. Omezením se chce město v místě sklidnit dopravu a zlepšit bezpečnost žáků. Současně připravuje i zákaz parkování před školou, říká zastupitel Jaroslav Šída z Pirátů.
6: Odparkování vozidel, které aktuálně stojí přímo ve vchodu do školy, kde přicházejí děti vlastně do školy přímo, což považujeme za velmi absurdní situaci, takže tato auta budou odparkována do ulice Jezdecké.
4: Kromě toho chce město v okolí školy zavést maximální povolenou rychlost 30 km/h a některé ulice zjednosměrnit. Prostor za Maškovou zahradou v Turnově směrem k čistírně odpadních vod chce město využít pro novou cyklostezku. Nový úsek by měl vést poblíž řeky Jizery dál směrem na Mašov. Cyklisté by se tak vyhnuli dopravě přes centrum města. Podle starosty Tomáše Hokého ze starostů pro Liberecký kraj trvají jednání už přes rok. Zatím projekt blokuje nedokončená směna se soukromým vlastníkem pozemku v daném místě.
7: Máme hotovou projektovou dokumentaci, která tam přivádí cyklostezku Greenway jezera. Dojde ke kultivaci toho prostoru, který je dneska v takové šedivé zóně. Kromě toho je to i místo, kde se uvažuje o zřízení inlineové rychlobruslařské dráhy. Snažíme se tam o nějaké majetkoprávní kroky, ale je to tam složitý.
4: Semilský pump track bude dnes od 14:00 odpoledne hostit slavnostní exhibici. Sportoviště za sebou má první měsíc provozu. Areál město postupně dovybavuje mobiliářem. Odpoledne nabídne představení profesionálů i jízdy pro veřejnost. Jak uvedl nezávislý místostarosta Semil Tomáš Sábl, exhibice proběhne v kategoriích jízdní kolo, skateboard a koloběžka. Kino Jitřenka večer pak nabídne dva tematické dokumenty, následované besedou s tvůrci. Pražský vrchní soud se dnes vrátí ke kauze Čapí hnízdo, projedná odvolání europoslankyně Jany Nagyové z hnutí ANO, která nesouhlasí s rozsudkem prvoinstančního soudu. Od něj v květnu dostala 3letou podmínku a pokutu 500 000 korun. Obžaloba viní Nagyovou a premiéra Andreje Babiše z toho, že účelově vyvedli farmu Čapí hnízdo z holdingu Agrofert, aby získali nárok na 50 000 000 dotaci z evropských peněz. Babišovo stíhání je pozastavené, poslanci ho k trestnímu stíhání nevydali.
5: Počasí.
4: Dnes nás čeká zpočátku polojasno nebo oblačno s deštěm, místy i bouřkami. Odpoledne pak budou srážky postupně ustávat a mělo by být polojasno. Teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů. Vítr bude vát mírný od jeho západu, rozptylové podmínky by měly být dobré a bio na jedničce.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
4: Na komunikaci 283 v obci Slaná na Semilsku havarovala dvě osobní auta. Úsekem projíždějte opatrně.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Teď už tedy 4 minuty po 8 hodině, je tu závěr září, ale začátek nového pracovního týdne, závěr srpna respektive a začátek září. Blíží se školní rok, k tomu nám tedy začíná nový týden a my se během ranních hodin budeme moci vydat do Vratislavic nad Nisou. Tam totiž vrcholí rekonstrukce chodníků v centrální části u výjezdu z Vratislavic směrem k pivovaru i vratislavickému hřbitovu. Jak práce postupují, to přiblížíme už za okamžik v další reportáži našeho ranního vysílání a k tomu v nás v následujících 30 minutách budeme mít možnost připomenout také jedno pěkné, hudební a regionální výročí. Martin Kolín přeje dobré ráno.

0: Karlem Zichem jsme vstoupili do další části ranního vysílání při pondělku 31. srpna v éteru Českého rozhlasu Liberec, a to s písní Luxemburg nám hrál. Můžeme také pokročit ale tím, co jsme avizovali, tedy pohledem do Vratislavic. Právě tamní školáci se totiž zítra vydají do školy po zbrusu novém chodníku. V rámci bezpečnosti ho opravilo vedení městského obvodu ve Vratislavicích nad Nisou. Práce ale pokračují i na dalším víc než kilometrovém úseku od křižovatky ve směru do Rochlice až k vratislavickému pivovaru nebo u vratislavického hřbitova. Co všechno se tam chystá a kdy budou dokončeny práce, které nyní zpomalují dopravu ve směru na Liberec, zjišťovala reportérka Jana Švecová. Do terénu vyrazila s vedoucím technického odboru městského obvodu Vratislavice nad Nisou Pavlem Podlipným a začali právě na opraveném chodníku před školou.
1: Samozřejmě naší prioritou je, aby byl bezpečný pro školáky.
2: No, on je to tady takový, skoro bych řekla, dopravní úzel, protože je tady křižovatka, přechod od zastávky tramvaje, příchod od sídliště. Další chodník budujete na výjezdu z Vratislavic směrem do Liberce, kde je teď také trochu omezený provoz.
1: Rekonstruujeme chodník v délce 1500 metrů od křižovatky s ulicí Rochlická po křižovatku s ulicí Nad Školou směrem k pivovaru. Celý ten projekt se týká zvýšení bezpečnosti chodců podél silnice první třídy.
2: Tak konec konců je tady poblíž lékárna, takže ta bezpečnost je na místě.
1: Provoz na této komunikaci je opravdu velice výrazný. Navazuje na komunikaci směrem ke hřbitovu.
2: Tam se za chviličku půjdeme podívat. Teď tady stojíme, ale vidím tady hlínu u toho chodníku, kde teď trošku uhýbáme před projíždějícími nákladními vozy.
1: Součástí chodníku bude i vybudování nového pásu zeleně, zhruba o šíři 1 metru, který by měl oddělit vozovku nebo komunikaci ulice Tanvaldská od tělesa chodníku, a tím bychom měli zvýšit i bezpečnost chodců.
2: Tady potkávám mladou maminku s kočárkem.
3: Já to vnímám spíš pozitivně, že se dočkáme hezkýho chodníku a budeme mít kde jezdit, a teď si najdu cesty prostě, kde to jde, a dá se to.
2: Tady potkávám jednu starší obyvatelku.
4: Myslím si, že až budou chodníky hotový, takže budou rádi všichni.
2: Teď jsme tady u hřbitova, také tady vidím stavební stroje. Tady se dělá co? Protože nedávno jste tady vystavěli nové parkoviště?
1: Ano, to je pravda. A v rámci celého toho projektu jsme v letošním roce provedli celoplošnou opravu této komunikace v ulici Nad Školou podél hřbitova, protože ten technický stav nebyl úplně optimální.
2: Já jsem si všimla, že sem jezdí nejenom návštěvníci hřbitova, jezdí sem pejskaři, jezdí sem lidé z koli, v zimě na běžkách, tak to s tím nějak souvisí?
1: Zcela nepochybně, protože ten technický stav komunikace nebyl úplně optimální.
2: Zatímco tady se už práce dokončují, rekonstrukce chodníků od křižovatky s ulicí Rochlickou až k pivovaru mají být hotové v listopadu.
1: Celý projekt je ve výši 20 milionů korun bez DPH.
2: Polovinu z toho uhradí evropský projekt.
5: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: V ranních hodinách očekáváme v Libereckém kraji polojasnou až oblačnou oblohu. Během dopoledne bude od jihozápadu přibývat oblačnost postupně s deštěm a místy také bouřkami. Kolem poledne už ale očekáváme ubývání srážek a postupně až polojasnou oblohu. Přehánky se vyskytnou již jen ojediněle, a to zvláště na horách. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Biometeorologická předpověď pro dnešek mírná, tedy na jedničce, a ráno ještě k tomu slabý proměnlivý vítr.
2: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
3: Kolikrát nemůžu ani vstát?
4: Ale vstáš.
3: No nakonec jo, pač musím.
2: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
5: A na drátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
6: Haló. No co je?
7: Je doma Kája.
2: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne. Pondělí. Už od září.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Marie Rotrová v 8 hodin 24 minut ve vysílání Českého rozhlasu Liberec a na konci prázdnin s datem 31. srpna se společně můžeme vrátit do roku 1971. Slaví totiž turnovský rodák, zpěvák, skladatel, textař a držitel ceny Anděl Michal Hruza. Celoživotní hudebník, který se hudbě začal věnovat už na střední škole. Patrně nejdůležitější rok v té době, tedy dosavadní kariéry, je 1996. To totiž založil kapelu Reddy Kirken, se kterou přišel i zasloužený úspěch. 10 let v ní úspěšně působil, a to do odloučení v roce 2006. Michal Hruza ale ve vystupování, zpívání chtěl zkrátka pokračovat i nadále, proto se podílel na vzniku nové hudební kapely s velmi příznačným názvem Hruzy. Od té doby to je několik hudebních alb, také hudební tvorba pro filmový průmysl, podílel se totiž na mnoha písních pro české filmy a seriály. Snímky jako Lidice, Padesátka nebo třeba Špunti na vodě ze seriálu stojí rozhodně za zmínku, vyprávěj. Michal Hruza dnes slaví krásné 55. narozeniny a my mu ze studia Českého rozhlasu Liberec přejeme všechno nejlepší.
1: Někdy je to tak a nezmůžeš s tím nic.

0: Nevíte, jaký sport by bavil vaše děti? Přijďte to zjistit 5. září na veletrh Sportlife. Čekají vás desítky klubů, exibice, atraktivní sportovní program po celý den. A to vše zdarma. Neseďte doma a přijďte zažít den naplno. Více informací na sportparkliberec.cz.
1: Bylo 8:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Pro podzimní volby do zastupitelstva Hnida hledá město Turnov pracovníky do okrskových volebních komisí. Oznámila to mluvčí radnice Marcela Jandová. Volební místnosti se otevřou v pátek 9. a v sobotu 10. října. Na nově opraveném sídlišti Jiráskova Husova v Novém Boru na Českolipsku můžou lidé snadněji třídit odpad. Radnice část stanovišť, která dřív sloužila jen k odkládání směsného odpadu, doplnila o barevné nádoby na plast, papír nebo bioodpad. V Dubé na Českolipsku bude provoz pošty od října zajišťovat tamní podnikatelka, která dřív na poště pracovala a projevila zájem o takzvanou poštu partner. Kromě poštovních služeb bude nabízet doplňkový sortiment, jako jsou třeba různé regionální výrobky. Dětské domovy musí dětem s vadami chrupu hradit rovnátka v plné výši. Vyplývá to ze stanoviska dětského ombudsmana Martina Beneše. Federace dětských domovů nový jednotný postup vítá. První fotbalové derby pražských S v nové sezóně skončilo na Letné jasnou výhrou hostující Slávie 3-0. O bod za vedoucí Slávii je v tabulce šance ligy Liberec, který v 6. kole porazil Hradec Králové 2-0. Plzeň hrála se Slováckem nerozhodně 1-1 a Teplice zvítězily nad Jabloncem 2-0. Dnes nás čeká zpočátku polojasno nebo oblačno s deštěm, místy i bouřky. Odpoledne budou srážky postupně ustávat. Teploty 21 až 24 stupňů, na horách 17 až 20.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Na komunikaci 283 v obci Slaná na Semilsku havarovala dvě osobní auta. Úsekem projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: 8:32 a za námi další zprávy. Lenky Markové ze studia Českého rozhlasu Liberec vás zdravíme do nového dne, pokud se postupně probouzíte do pondělí 31. srpna. Přejeme hlavně úspěšný a pokud možno poklidný začátek nového týdne a také závěr prázdnin. Co nás čeká za okamžik, myslím si, jak čas napovídá, bude to krimi příběh, kdy se dnes budeme moci vydat do Turnova. Právě tam totiž policie dopadla násilníka, tak jak konkrétně se jim to povedlo a hlavně čím se muž provinil. To se za okamžik ve vysílání Českého rozhlasu Liberec dozvíte.

0: Petr Spálený a s ním další nestárnoucí píseň ranního vysílání Českého rozhlasu Liberec. V tomto případě Plakalo baby. A možná i s tím, že nám končí prázdniny, je to píseň stále aktuální. 8 hodin 38 minut a dobrých zpráv je ve světě, ale i u nás pomálu. A tak každá pozitivní zpráva potěší, obzvlášť když ji přinášíme v našich krimi příbězích. Dobrou zprávu nám přináší Miroslav Holubec a jistě potěší nejen obyvatele Turnova.
1: Krimi příběhy.
2: Možná už jste slyšeli o násilníkovi z Turnova, který tam předminulou sobotu přepadl ženu a pokusil se jí ublížit. Tedy on té ženě skutečně ublížil, takové přepadení samo o sobě není nic příjemného. Ale trestný čin, ze kterého je obviněn, se jmenuje znásilnění ve stádiu pokusu, což obsáhne celkem bohaté množství variant toho, co se ve skutečnosti stalo, a o tom tady nemíním spekulovat. A i když rozhodně nechci absolutně nic zlehčovat, podle onoho dodatku pokus mohlo být ještě hůř. Ale jak říkám, zlo bylo spácháno a musí být potrestáno. Každopádně policie se na případ vrhla a po násilníkovi začala velmi intenzivně pátrat. A mezi tím se rozjeli tamtamy, tedy sociální sítě. Každý druhý na Facebooku byl bezmála korunním svědkem a těch, kteří pachatele spatřili tu na jednom, jindy na opačném konci Turnova, bylo taky požehnaně. K davové hysterii ale nakonec nedošlo a dobří občané Turnova nevyrazili do ulic města s vidlemi a zapálenými loučemi. No, já to trochu zlehčuji, ale ona taková mírná hysterie taky není od věci. Lidé jsou opatrnější a všímavější. Takže takový pachatel znejistí a nejlepší, co může udělat, je změnit podnebí. Také náš pachatel se rozhodl vzít do Zaječích, ale daleko neutekl. Ačkoliv je Mnichovo hradiště už za hranicemi Libereckého kraje, udržují turnovští policisté s tamními kolegy poměrně úzkou spolupráci a ta přinesla své ovoce i tentokrát. Už v pondělí byl podezřelý pod zámkem a teď už sedí ve vazbě v Semilech. Policisté skvěle odvedli svou práci, obyvatelé Turnova si můžou oddechnout a pachatel snad dostane, co si zaslouží.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Čeká nás trochu sychravé počasí, pravda, můžeme doplnit ráno ještě tady polojasno až oblačno, během dopoledne bude ale od jihozápadu přibývat oblačnost i s deštěm a místy bouřkami. Kolem poledne čekáme ubývání srážek a postupně až polojasno, přehaňky se vyskytnou již jen ojediněle. Nejvyšší denní teploty 21 až 24 stupňů, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Ráno slabý proměnlivý vítr a biometeorologická předpověď na začátku nového týdne taktéž mírná, tedy na jedničce.
2: Jaro, léto, podzim, zima.
3: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Jaro, léto, podzim, zima. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
0: Český rozhlas Liberec, rádio

Nejlíp jim bylo skupina Mňágáš Dorp v 8 hodin a 51 minut. Dobré ráno Českého rozhlasu Liberce. Dnes tedy s datem 31. srpna míří ke svému závěru. Je to tak začátek nového týdne, ale také závěr prázdnin jsme společně zvládli úspěšně. Vy se tedy můžete připravit, respektive můžete připravit ratolesti a také děti na návrat do školních lavic. K tomu se ale společně můžeme těšit a připravit na dopoledne pod Ještědem, které začíná po 9. hodině a i dnes vás bude vysíláním provázet kolegyně Iveta Kalátová. Ode mě je to tak pro tuto chvíli vše. Loučí se Martin Kolín.

0: Jmenuji se Tomáš Smetana a zvu vás od 1. září na naše pole poblíž Smetanova statku ve Svobodných dvorech u Hradce Králové na samozběr čerstvých brambor a cibule za skvělé ceny. A pro posluchače máme navíc 5% slevu. Stačí zavolat na 777 74 14 74 a říct heslo Chci slevu na samozběr. Kde přesně nás najdete a další informace zjistíte na smetanovstatek.cz, na našem Facebooku nebo na telefonu 777 74 14 74. Přijďte si nasbírat čerstvé brambory a cibuly přímo z pole. Těším se na vás.
1: Bylo 9 hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Kvůli nízkému počtu žáků zrušil nový bor základní školu v Arnoutovicích. Na Zlaté návrší v Krkonoších nebudou ode dneška jezdit autobusy. Ministryně Schillerová představí návrh státního rozpočtu na příští rok. Dnes nás čeká polojasno nebo oblačno s deštěm, kolem poledne pak budou srážky ustávat a teploty vystoupají k 24 stupňům. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké dopoledne. V Novém Boru na Českolipsku bude od zítřka o jednu základní školu méně. Město muselo rušit základní školu generála Svobody v Arnoutovicích, protože dlouhodobě nesplňovala podmínky pro minimální počet žáků. V 5 třídách jich měla 60, zákon přitom vyžaduje počet žáků alespoň 180. Uvolněnou budovu teď využije praktická základní škola pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Jejich počet naopak roste a ve stávajících prostorách už nebyl rozvoj možný, říká starosta Jaromír Dvořák ze Starostů pro Liberecký kraj.
3: Žáci z těch škol arnoutovických nastoupili do základní školy U lesa na náměstí. Umožnili jsme těm žákům, aby právě ke škole U lesa třeba druhá a pátá třída přešly jako celek, dokonce i někdy s výbavou a v některých případech i s paní učitelkou. Takže udělali jsme pro to maximum.
1: Na Zlaté návrší v Krkonoších se turisté dostanou ode dneška jen pěšky. K nejvýše položené zastávce v Česku přestaly jezdit turistické autobusy. Důvodem je kompletní uzavírka silnice kvůli opravám povrchu. Práce potrvají do října a omezení bude platit i pro cyklisty.
4: 5-kilometrový úsek od Jilemnické boudy na Zlaté návrší už je v dezolátním stavu. Silnice proto dostane nový povrch a opraví se i část podkladových vrstev poškozených spodní vodou. Veřejná doprava bude po dobu rekonstrukce končit v horních mísečkách. Na hřeben Krkonoš se tak turisté dostanou odtamtud jen pěšky. Silnice bude zavřená i pro cyklisty. Pokládka asfaltu totiž proběhne po celé šíři silnice najednou. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
1: Liberec nabídne k odkoupení odtažená auta z ulic města. Celkem 21 vozů s propadlou technickou bude dražit 22. září v provozovně odtahové služby Říha v Krokově ulici. Dražba začne v 10 hodin. Vozy si můžou zájemci prohlížet hodinu předem. Autovraky začalo město z ulice města odklízet už v roce 2021. O návrhu státního rozpočtu na příští rok bude dnes jednat vláda. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO už dříve řekla, že deficit bude vyšší než letos plánovaných 310 miliard korun. Nepřekročí ale 400 miliard. Plánovaný schodek kritizuje opozice. Obává se hlavně výrazného zadlužování země. Až kabinet návrh rozpočtu schválí, musí ho do konce září poslat sněmovně. Sport. Jablonští fotbalisté prohráli v 6. kole šance ligy v Teplicích 0-2. Uspěl ale Liberec při domácí výhře 2-0 nad Hradcem Králové. Hosté přitom už od 6. minuty hráli bez vyloučeného Františka Čecha. K zápasu se vrátil trenér Slovanu Branislav Vodrek.
5: Jsem rád, že jsme dokázali zvítězit doma, i když ten zápas nebyl samozřejmě ideální z naší strany. Možno po horné stánky to bylo také trápeně. Si to musíme vyhodnotit asi, či nám pravděpodobně ta červená karta ublížila, bylo tam veľa ľahkých strát, neboli jsme taky dobře uložení na tom ihrisku, ale na druhé straně aj takéto vítězstva jsou velmi cenné. A jsme určitě rádi za ty 3 body, ale víme, že ten výkon nebyl ideální a určitě máme velký prostor na zlepšení.
2: Počasí.
1: Počátku polojasno nebo oblačno s deštěm, místy i bouřkami, takové bude dopoledne v Libereckém kraji, odpoledne pak budou srážky postupně ustávat a mělo by být polojasno. Teploty dnes 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů, vítr bude vát mírný od jeho západu. Rozptylové podmínky by měly být přes den postupně velmi dobré a bio je na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Liberci je kvůli stavebním pracím uzavřená ulice Školní. Objížďka vede ulicemi Vojtěšská a Dvorská. Omezení potrvá do poloviny září. Jeďte opatrně. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Na hodinách máme 4,5 minuty po 9. hodině. Zdraví vás Iveta Kalátová, je tady s vámi Český rozhlas Liberec. Jsme na prahu nového týdne, ovšem před námi se rýsuje poslední srpnový den. Inu, něco končí, proto aby něco mohlo začít. Tak končí sice prázdniny, ale začíná nový školní rok. No a právě se začátkem školního roku na mnoha místech zhoustne doprava, a to zejména v ranních hodinách. Tak některá města se rozhodla provoz u škol omezit a chystají speciální opatření s názvem Školní ulice. Jak funguje a kde ho řidiči můžou očekávat, tak to si povíme už za chvíli. No a také se vrátíme k pochoutkovému roku. Včera se konala v areálu zámku v Kostelci nad Orlicí v Královéhradeckém kraji narozeninová oslava. Byli jsme přitom a reportáž si budete moci poslechnout také krátce. Před 9:30, co vám popřát, ať se vám na začátku nového týdne dobře daří a hezky poslouchá.

0: Jsem moc ráda, že jste se nás naladili, milí posluchači, na frekvenci 97,9, tak je tady s vámi pondělní dopoledne. Pod Ještědem, tak zítra už dětem začne škola. Znamená to, že opět zhoustne v blízkosti škol doprava, řada rodičů své děti převáží auty a před školami tak vznikají nebezpečné situace. Některá města se snaží provoz v okolí škol omezit, třeba snížením rychlosti nebo opatřením nazvaným školní ulice. To dané místo před začátkem výuky zcela uzavře. První školní ulici se v září chystají zavést v Jablonci nad Nisou na sídlišti Žižkův vrch.
1: Za mě je největším problémem, že děti jak přichází, tak odchází ze školy dvěma parkovišti.
2: S ředitelkou Jablonecké základní školy Pasířská Jitkou Šťovíčkovou jsme vešli před hlavní vchod do budovy.
3: Tady vstupují do školy děti prvního stupně.
2: Stojíme na parkovišti. Jak to tady vypadá v běžném školním dni? Je to plné to parkoviště?
3: Přeplněné. A sama vidíte, že ten průchod je velmi úzký. Bohužel ten případ tady máme, kdy dítě vyběhlo mezi auty, byl to mladší žák a srazilo ho tady auto. Nic vážného se naštěstí nestalo. Žák přišel pak druhý den do školy.
2: Kritická je situace i v Pasířské ulici, kam rodiče děti převáží.
3: Někdy nám přijíždí děti i taxikem přímo před dveře i bez zákonných zástupců, což je teda alarmující. A neuvědomují si v tento moment rodiče, že sice svému dítěti zajistí bezpečnost, ale ostatní děti tím ohrožují.
2: Magistrát proto vjezd od 7:30 do 8:00 omezí. Jde o takzvanou školní ulici.
3: To zaklopení bude za tou takovou výhybnou pro autobus, kde by mělo být místo kiss and ride, aby rodič zastavil, vysadil dítě a mohl by odjet zase zpátky do centra.
2: Současně magistrát zruší parkoviště u školy. Částečně ho využívají i obyvatelé okolních domů, třeba Monika Valtrová.
4: Asi v rámci toho, aby byly děti v bezpečí, tak v pořádku, no.
5: Nemáte obavu, že nebude kde zaparkovat?
4: Obavu mám, ale snad se někam vecpu.
2: V okolí školy taky magistrát sníží maximální povolenou rychlost, říká zastupitel Jaroslav Šída z Pirátů.
6: By teda mělo v celé lokalitě být ke sklidnění dopravy na 30 km/h.
2: Nová opatření v Pasířské ulici chce magistrát zavést během září. Podle zastupitele Šídy je situace problematická u většiny základních škol ve městě. Vedení města i samotné školy se proto děti snaží motivovat k tomu, aby do školy chodili pěšky. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
7: Také na Jablonecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, Žižkov.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jak už určitě víte, milí posluchači Českého rozhlasu Liberec, po Choutkovému roku je 10 let. No a taková oslava tohoto kulinářského pořadu regionálních stanic Českého rozhlasu se včera konala v zámeckém areálu v Kostelci nad Orlicí v Královéhradeckém kraji. Akci si nenechali ujít posluchači z celé republiky a s mikrofonem nechyběla naše reportérka Vlaďka Vildová.
1: Jsem teď v areálu zámku v Kostelci nad Orlicí. Patrik rozehnal si tady, připravuje, co potřebuje. Patriku, vypadá to, že to klapne?
2: Doufám, že ano, počasí na začátku vypadá, že bude pršet, máme krásně azuro, už i lidi nachystaní před začátkem, všechno bude dobrý.
1: Na co se mohou těšit?
2: Víceméně na sérii talk show s lidmi, kteří se točí kolem gastronomie nebo našeho pořadu. To znamená Naďa Konvalinková, Vojtěch Vartiška, který s námi letos peče, Honza Punčochář, velký kamarád třeba Ivana Vodochodského, no a samozřejmě zámecký pán František Kinský. Mezitím soutěže, hudební, znalostní, kološtěstí, taky bubeníci, kouzelníky, toho opravdu hodně.
1: Už si pochutnáváte.
3: Výborný. To je taková ta makovka. Ten pochoutkový rok, já to poslouchám.
1: Chytáme dobře Pardubice, tak se na to těším. Tady paní Hana
4: a Petr.
1: Z Opočna přijeli Petr a Jitka.
5: Na Českém rozhlase Hradec Králové, který poslouchám,

0: Kostelec a hrabě Kinský.
1: Pro vás to bylo šťastné, protože jste zatočila tady tím kolem. A co vám tam vyšlo?
0: Plecháček a zástěra. Já si ji použiju, protože zástěra mi dochází.
1: A co máte ráda?
0: Já peču v dolečky svadební.
2: Na schodišti už je náš kolega z pochodkové roku Ivan Vodochodský.
3: Františka je vždycky krásně Kostelci. Má to atmosféru, je tady spousta lidí.
1: Ivane, co byste popřál pochoutkovému roku?
3: Přeju samozřejmě, ať prostě chutná pochoutkový rok.
1: Z oslav 10. výročí pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí, Vlaďka Vildová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

I nadále je tady s vámi pondělní vysílání Českého rozhlasu Libere. 4 minuty po půl desáté je docela možné, že v tomto čase řídíte, někam máte namířeno, tak vám popřejeme šťastnou cestu, ať v pořádku dorazíte do cíle své cesty. Venku se nám pořádně rozpršelo tady v Liberci, tak ovšem s přáním šťastné cesty, tak šťastnou cestu také přejeme slonici Bala. Po 13 letech zoo Liberec opustila slonice Bala. V nedělních ranních hodinách se vydala na přibližně 1700 kilometrů dlouhou cestu do svého nového domova v zařízení Skandavale ve Walesu ve Velké Británii a čekají tam rozsáhlé travnaté výběhy s možností pravidelných procházek v přilehlých lesích. No, ale především možnost sociálního kontaktu se starší slonicí Vali. No, ale více na toto téma si můžete přečíst i poslechnout na našich webových stránkách liberec.rozhlas.cz, například jak dlouho bude Bala cestovat, no a co se stane se slonincem a tak dále, to vše na liberec.rozhlas.cz.

0: nech to být a ne, není každý den posvícení, ale já doufám, že vy to malé posvícení máte i dnes 31. srpna. Máme tady pondělí, mám pro vás také z vysílání Českého rozhlasu Liberec pár informací, které se vás možná můžou týkat. Ve Stráži pod Ralskem zítra 1. září nepoteče voda, odstávka se týká celého města. No a začne právě zítra ve 3 hodiny ráno a skončí ve středu ve 4 hodiny ráno. Vodohospodáři budou opravovat vodovodní řád a zajistí zásobování pitnou vodou cisternami. Kvůli odstávce pitné vody tedy ve Stráži pod Ralskem budou uzavřené městský úřad, Stráž pod Ralskem, turistické informační centrum, městská knihovna a sběrné místo. Oproti tomu bude ordinace pana doktora Breta fungovat v běžném provozu. Více informací najdete na webových stránkách města. Pro změnu Rokytnice nad Jizerou zve všechny občany, kteří se zajímají o dění ve městě, na zasedání zastupitelstva ve středu 2. září od 17 hodin v obřadní síni městského úřadu v 1. patře radnice. Na programu bude kromě jiného například změna územního plánu. Více informací najdete na stránkách Rokytnice.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát.
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
3: A na trátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
4: Haló. No co je?
5: Je doma Kája?
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna a to jsem já. Tak pohodové odpoledne. Už od září.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: landed.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
4: Yes, we can.
5: Poslední srpnový den, pondělí a zítra do školy. Toto uteklo. Svátek má Pavlína. To jméno pochází z latinského slůvka Paulus a znamená malá, nepatrná. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Historické jádro Kutné Hory bylo vyhlášeno městskou památkovou rezervací před 65 lety v roce 1961. Jedno z nejkrásnějších a nejvýznamnějších českých královských měst figuruje od roku 1995 i v seznamu světového dědictví UNESCO. Loni Kutné Hoře udělala velkou reklamu hra Kingdom Come Deliverance 2. Ruský Titanic šel ke dnu před 40 lety. Poslední srpnový den roku 1986 se v Černém moři nedaleko Novorosijska srazil parník SS admirál Nachimov s obchodní lodí Piotr Vasev. 423 lidí přišlo o život. První rusko-čečenská válka skončila podpisem Chasavjurské mírové dohody před 30 lety v roce 1996. Ve válce zahynulo na 100 000 lidí, z toho 5500 ruských vojáků. Mír v Čečensku vydržel necelé 4 roky. V srpnu 1999 ruské jednotky vkročily do země a válčilo se znova. První soukromá televizní stanice na Slovensku začala vysílat také před 30 lety. Televize Markýza dodnes patří ke nejsledovanějším televizím našich východních sousedů. Předloni vyšlo poslední číslo tištěných Lidových novin. První číslo vyšlo v prosinci 1893 v Brně. Před rokem se pendolino poprvé rozjelo na trati z Prahy do Českých Budějovic 200.
6: A vážení cestující, právě jsme dosáhli cestovní rychlosti 200 km za hodinu.
5: Do té doby se u nás jezdilo maximálně 160. 55 má dneska zpěvák Michal Hrůza. A 55. narozeniny má i česká top modelka žijící v Monaku, Tereza Maxová. Já přeju hezké poslední srpnové pondělí.
7: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Českolipští zastupitelé dnes projednají program regenerace městské památkové zóny. Město Jablonec nad Nisou od září rozšíří poptávkovou dopravu o další místa. Na měsíc otevřeném pumptracku v Semilech se dnes uskuteční slavnostní exibice. Dnes nás čeká polojasno nebo oblačno s deštěm, kolem poledne by srážky měly ustávat a teploty vystoupají ke 24 stupňům. Zprávy připravuje Lenka Marková, hezké dopoledne. O programu plánu regenerace městské památkové zóny budou dnes jednat zastupitelé České Lípy. Z dokumentu vyplývá, že by vedení města mělo usilovat o větší využití historického jádra a kulturních památek pro cestovní ruch. Dokument má být platný do roku 2030.
2: Architekt Tadeáš Matoušek v dokumentu také navrhuje větší využití potenciálu vodního hradu Lipí. Na tom už město v součinnosti se zdejším vlastivědným muzeem a galerií postupně pracuje. Výraznou proměnou totiž projde prostor mezi hradem a renesančním Červeným domem, kde muzeum nedávno zahájilo kompletní rekonstrukci. Z České Lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: Od září rozšíří poptávková doprava v Jablonci nad Nisou své služby. Nově bude možné objednat si 7-místný vůz i z autobusového nádraží do oblasti Kynastu a do Lukášovského údolí a zpátky. Město reaguje na požadavky obyvatel. Podle mluvčí jablonského magistrátu se tak počet oblastí, kam poptávková doprava jezdí, zvýší na 7. Od 1. září se navíc změní režim poptávkové dopravy mezi Rychnovem nad Nisou a Kopaninou, kde byl dosud zkušební provoz. Nově bude ráno a odpoledne sloužit hlavně pro dopravu dětí do školy a zpátky. Semilský pumptrack bude dnes od 14:00 odpoledne hostit slavnostní exhibici. Sportoviště za sebou má první měsíc provozu. Areál město postupně dovybavuje mobiliářem. Odpoledne nabídne představení profesionálů i jízdy pro veřejnost, říká nezávislý místostarosta Semil Tomáš Sábl.
3: Sem sedou nejlepší jezdci z republiky, nejlepší bajkeři. Dvakrát tam z jejich strany proběhne nějaká exhibice, ukázka toho, co všechno se dá na tom pumptracku dělat. Mezi těma dvouma exhibicema bude měřená jízda pro veřejnost.
0: Ta proběhne v kategoriích jízdní kolo, skateboard a koloběžka. Kino Jitřenka pak večer nabídne dva tématické dokumenty následované besedou s tvůrci. Vláda dnes jedná o návrhu státní kulturní politiky na roky 2026 až 2030. Dokument připravil rezort kultury a obsahuje třeba plány investic, legislativních změn a rozpočtových priorit. Jeho podobu a způsob vzniku ale kritizují kulturní organizace, instituce nebo odbory. Vadí jim, že strategie vznikla s vyloučením veřejnosti a připravila ho mluvčí ministerstva Barbora Šťastná. Šéf rezortu Otto Klempíř za motoristy za dokumentem stojí.
1: Počasí.
0: V Libereckém kraji nás dnes čeká zpočátku polojasno nebo oblačno s deštěm, místy i s bouřkami. Odpoledne pak by srážky měly postupně ustávat a mělo by být polojasno. Teploty dnes vystoupí na 21 až 24 stupňů, na horách na 17 až 20. Vítr bude vát mírný od jeho západu. Rozptylové podmínky by postupně měly být velmi dobré. Biometeorologická předpověď na stupni číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Lučanech nad Nisou blízkosti městské knihovny jsou kvůli lešení zúžené jízdní pruhy. Dopravní omezení skončí na konci září. Jeďte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: To byly zprávy s Lenkou Markovou, zprávy 10. hodiny a pro změnu Iveta Kalátová už vás vítá v další hodině pondělního dopoledne pod ještědem. A protože jsme na začátku nového týdne, čeká nás i nový seriál Českého rozhlasu Liberec. Končí prázdniny, začíná nový školní rok, tak pro samoživitelky a samoživitele to bývá finančně hodně náročné období. I proto jsme dali dohromady možnosti, jak se dá potřebným pomoct. No a také se dozvíme, jak se fotí astronomické jevy. Tak populárním astronomickým jevem srpnové noční oblohy jsou Perseidy a právě s jejich snímkem vyfoceným z jezerky nedávno uspěl v NASA 18-letý jablonečák Jakub Kuřák a náš regionální stopař se ho vyrazil zeptat, jak se takové astronomické jevy fotí. To vše se dozvíte už za pár minut. Pěkný poslech.
5: Nejsem to já, ten koho znáš, není to tělo mým.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Tak letošní léto nám nabízí krásnou noční podívanou, nebo nabízelo, protože jsme mohli vidět nejenom zatmění měsíce také, ale zatmění slunce a ostatně srpnová noční obloha každý rok nabízí nádhernou podívanou v podobě Perseidu. A nedávno dokonce dva české snímky vybrala NASA jako astronomický snímek dne a jeden z nich pořídil i Jakub Kuřák z Jablonecka a právě s tímto fotografem je teď náš regionální stopař Patrik Fischer, který se připojil do našeho vysílání. Patriku, přeji pěkné dopoledne.
2: Krásné dopoledne z liberecké Ikvelandie, kde opravdu sedím se studentem, astrofotografem a hlavně taky členem místního IQ planetária Jakubem Kuřákem. Dobrý den.
3: Dobrý den, přeju.
2: Vy jste teď poměrně nedávno uspěl se svojí fotkou, kterou NASA v rámci toho výběru astronomického snímku dne nazvala Perseidis Persea, což je takový docela prozaický název. Můžete trošku přiblížit, jak vlastně ta fotka vznikala, protože to byl v podstatě časozběr.
3: Vznikala v podstatě asi týdenním časozběrem, kdy jsem v podstatě skoro týden nebo pět dní v kuse fotografoval noční oblohu prostě každou noc, takže to bylo takový fakt hrozně dlouhý časozběr, který tak často není vidět, většinou je to časozběr třeba jedné noci nebo dejme tomu západu slunce, ale tohle bylo trochu jiné podání v tom, že jsme fakt fotili noční oblohu pět dní v kuse a potom ze všech těch snímků se ty meteory vybrali a vložili se do té jedné finální panorámy.
2: Finální panorama znamená, že jste museli tu fotku taky poskládat. Jakým způsobem vlastně tohle skládání funguje? Protože to není úplně běžná metoda.
3: Vlastně já nejdřív nafotím všechny ty meteory a potom až pořídím, nebo v průběhu toho pořídím nějaké panorama, do kterého potom ty meteory budu vkládat. Takže vlastně já potom si spojím to panorama, aby jako všechny ty hvězdy na sebe navazovaly, souhvězdí, aby seděla. A potom až do toho přes různé programy, které zvládnou rozpoznat souhvězdí na obou fotkách a ty hvězdy, tak potom ty meteory vkládám. Takže oni se vlastně v podstatě automaticky zarovnají na přímo tu panorámu, kterou já tomu programu vložím.
2: Možná mě napadá, to musí být ohromné množství dat. Máte nějakou představu, kolik tak zhruba to dělá?
3: Tak bylo to asi 20 000 fotek, to je něco kolem půl terabajtu celkových dat, což prostě je už, řekněme, třeba půlka počítačového disku jako v dnešní době. Takže je to strašně moc. V podstatě člověk má několik externích disků na všechno.
2: Vy jste taky v jednom rozhovoru říkal, že vlastně jste rád, že NASA ten váš snímek vybrala, protože neskončí jenom na Instagramu. Jak vlastně práci obecně jakéhokoliv fotografa z vašeho pohledu dneska ovlivňují ty sociální sítě?
3: Já bych řekl, že pro nás to jako strašně velká možnost se ukázat, že jakoby vás i ty lidi můžou kontaktovat. Já jsem se přesto dostal taky k práci, že prostě mě kontaktovali přímo přes sociální sítě, že viděli moje fotky online. Ale v podstatě zrovna v tomhle případě jako strávil jsem u toho hrozně moc času a nechtěl bych, aby ta fotka zůstala jenom na Instagramu, kde ji uvidí, dejme tomu 200, 300 tisíc lidí, ale že ji mohl vidět v úzovkách celý svět a že vlastně fakt nezůstala jenom v šuplíku, když to tak řeknu.
2: Říká tedy stále ještě středoškolský student, oceňovaný astrofotograf a člen libereckého IQ planetária Jakub Kuřák.
1: Samozřejmě, že blahopřejeme, je to si myslím nádherná záležitost a pokud jste ještě tuto fotografii neviděli, tak se na ní určitě podívejte. Doufejme, že ji najdeme i na našich webovkách. Jakub Kuřák z Jablonecka byl respondentem našeho regionálního stopaře Patrika Fischera. Mějte se hezky a naslyšenou.
2: Krásný den a těším se na vás zase odpoledne naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Skupina Turbo a písnička Chtěl jsem mít. Písnička ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, která tak trochu navazuje na náš nový seriál Jeden rodič na všechno. To je název nového seriálu týdne, který popisuje příběhy samoživitelek a samoživitelů a zároveň hledá cesty, jak jim ulehčit začátek školního roku. V reportážích uslyšíte o sbírkách školních aktovek, penálu i oblečení počítačů nebo psacích stolů a židlí. Neúplných rodin, tedy těch, kde žije jeden rodič a dítě nebo více dětí, je podle posledního sčítání lidu domů a bytů, tedy statistika z roku 2021, přes 500 000. Na dvě dcery školního věku je sama třeba sociální pracovnice Michaela.
1: Michaelo, vám je 46 let, máte dvě dcery školního věku. Jak dlouho jste samoživitelka?
2: Jsem sama vlastně od roku 2017, takže to už bude 9 let. A rok na to jsme se s bývalým manželem rozvedli, no a od té doby jsme s holkama sami.
1: A ono to bylo docela rychle, muž se rozhodl, že odejde, bylo to ze dne na den?
2: Bylo to ze dne na den, ty problémy trvaly samozřejmě už nějakou dobu předtím, ale jednoho dne jsem se dozvěděla, že teda chce odejít a v ten samý den se sebral, odešel. Musela jsem se s tím hodně rychle vyrovnat, protože jsem samozřejmě se musela postarat hlavně o ty dvě malé děti. Dceři tenkrát bylo 5 roku, mladší, starší měla necelý 3 roky.
1: To, že jste samoživitelka, jak vás to v běžném dni ovlivňuje? Přemýšlíte, co si koupit, co už ne, jak šetřit?
2: No, tak samozřejmě člověk musí myslet na to, že se nemůže pořídit úplně všechno, co by chtěl, nebo co by i potřeboval, nebo děti chtěli a potřebovali.
1: Co pro vás znamená začátek školního roku? Je to taková vidina těch nejrůznějších výdajů, které souvisejí se školou?
2: Potřeby do školy, nějaký poplatky, které se platí třeba do fondů, kroužky, snažím se zajistit pro děti kroužky, tam teda dost využívám neziskových organizací, ale ty ostatní věci, jako jsou potřeby do školy, takže určitě si myslím, že náročný to bude.
1: Já vím, že využíváte možnosti neziskových organizací, nadací, že právě holkám platí kroužky, mají počítač, chodíte si taky pro oblečení zadarmo. Díky sbírce na webu s Nesnáze mohly dcery teď chodit v srpnu na příměstský tábor, aby vy jste mohla chodit do práce, protože pokrýt ty prázdniny, to jejich volno je taky téma.
2: Určitě no. Ty neziskové organizace, já teda můžu říct za sebe, že nebejt jich, tak holky nechodí na žádný kroužek, nemají žádný tábory, protože to jsou prostě výdaje navíc, který jako já bych absolutně nezvládla. Bohužel tatínek se na tom nemůže úplně podílet. Kdo mi v tom pomáhá, je moje maminka, nicméně ta bydlí sama, je v důchodu, takže taky úplně nemůže zase nějak moc.
1: Výživné máte?
2: Výživné dostávám, je to teda takový, že to není úplně, že by mi ho ex-manžel posílal pravidelně a sám od sebe, většinou si o tom musím říct a připomenout mu to, ale dostáváme ho.
1: Dnes je to tak, že teda jedné dceři je 9, jedné 12. Chápou holky, že ne všechno si můžou dovolit?
2: Někdy samozřejmě je to těžší jim to vysvětlit, protože by tu věc třeba zrovna chtěli, anebo ji třeba má kamarádka, ale myslím si, že jsou natolik rozumní na to, aby to jako chápali.
1: Vy chodíte do práce, jste sociální pracovnice, takže k tomu tématu i k ženám, které třeba jsou sami, máte asi blízko.
2: Určitě. Já vlastně i tu práci, kterou teď dělám, dělám sociální pracovnici v azylovém domě pro matky s dětmi na Praze 10. Mám k tomu hodně blízko a vlastně i důvod, proč jsem tuhletu práci chtěla dělat, je ten, že jsem si prošla sama tou zkušeností, kdy jsem zůstala s dětmi sama. Chci těm maminkám předat to, co jsem měla možnost jako zažít, ty zkušenosti, které jsem získala během té doby, co jsem s dětma sama. Věřím, že jim to bude k užitku a dává mi to opravdu jako smysl.
1: V dalších dílech seriálu přiblížíme oděvní nebo nábytkovou banku. Přes ně můžou zájemci pro děti nejen samoživitelů a samoživitelek darovat penály, aktovky nebo psací stoly a židle. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty živý změnou. Pak tě čas

0: dechberoucí písnička Atlantida. Miroš Berka ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. V dopolední pod ještědem nemůže v tomto pravidelném čase chybět spotřebitelský servis a my dnes upřesníme postup při reklamaci. Jakým způsobem dodat zboží zpět k prodejci, na to už se ptáte Josefa Černého.
1: Paní Žaneta si na výletě do Olomouce koupila kabelku, která se ale během pár dnů začala párat. Ptala se prodejce, jestli stačí k reklamaci poškozené místo vyfotit, ale odpověď zněla, že musí přivést kabelku osobně, což by se jí ale samozřejmě nevyplatilo. Paní posluchačko, reklamovaný výrobek musíte opravdu prodejci dodat fyzicky k posouzení, ale nemusíte kabelku samozřejmě vozit osobně, stačí poslat poštou a prodejce je navíc povinen vám na základě dokladu proplatit poštovné. Pokud by měla prodejce další prodejnu blíže k vašemu bydlišti, můžete reklamaci samozřejmě uplatnit tam.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jaro, léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Pondělní dopoledne pod ještěnem pokračuje. Máme 31. srpna. Pokud už vám dochází inspirace, co byste si třeba mohli udělat dobrého k obědu nebo k večeři, tak možná, že vám přijde vhod jeden z receptů v našem pořadu Babičiny recepty. Tak v těchto receptech dnes budou Vladimíra Jakoubiová a Jaroslav Hoření hovořit o špaldě a samozřejmě s ní budou i vařit, a to vločkovku se špenátem.
1: V našem putování za zapomenutými poklady tradiční české kuchyně dnes zavítáme do polí Alánů v podhůří našeho kraje, na kterých se pěstovaly obiloviny. Jednou z nejstarších, které tu naši předkové vysévali, byla špalda. Nenápadná, nenáročná, ale mimořádně cenná obilovina, která po staletí živila celé generace místních osadníků.
2: Špalda patří mezi nejstarší kulturní druhy pšenice. Archeologické nálezy potvrzují, že ji lidé pěstovali už před několika tisíci lety na Blízkém východě, odkud se postupně rozšířila do celé Evropy. Znali ji Germáni, Keltové i Slované. V českých zemích se po staletí pěstovala hlavně v oblastech podhůří hor.
1: Naši předkové si špaldy cenili nejen pro její výživovou hodnotu, ale také pro její odolnost. Díky mohutnému kořenovému systému dobře snášela horší půdní podmínky i sucho. Navíc byla odolná vůči škůdcům a houbovým chorobám. V kuchyni měla špalda všestranné využití. Ze špaldové mouky se pekl chléb, koláče i sváteční pečivo, přidávala se do knedlíku i omáček, ze špaldových vloček se připravovaly kaše, placky i zahuštěné polévky. Celá zrna se vařila podobně jako kroupy a podávala se jako příloha k masu nebo zelenině. Pražená zrna sloužila také přípravě nápoje připomínajícího kávu, který byl oblíbený zejména v dobách, kdy byla pravá káva vzácná nebo příliš drahá. Špalda byla vždy považována za výjimečně zdravou potravinu. Léčitelé o ní říkali, kdyby člověk už nemohl nic jíst a nic mu nepomáhalo, špalda jej postaví na nohy.
2: A my si dnes se špaldou připravíme polévku podle starého receptu z podhůří Jizerských hor. Vločkovka se špenátem.
1: Budeme potřebovat 2 lžíce šmolce, tedy přepuštěného másla, 4 lžíce špaldových vloček, 1 cibuli, 2 hrsti na kousky pokrájené kořenové zeleniny, to znamená mrkev, celer, petržel, 2 hrsti posekaveného listového špenátu, 4 kuličky nového koření, 4 kuličky pepře, sůl, mletý pepř, muškátový oříšek a 3 stroužky česneku. Oloupanou cibuli pokrájíme nadrobno a necháme spěnit na másle. Přisypeme vločky a za stálého míchání osmahneme do zlatova. Zalijeme vodou, osolíme, opepříme, přidáme nové koření a necháme povařit. Pak přidáme kořenovou zeleninu a špenát, špetku nastrouhaného muškátového oříšku a povaříme ještě asi 5 minut do změknutí zeleniny. Po odstavení vmícháme rozmačkaný česnek.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Ano, s prázdninami se pojí i letní lásky. O nich nám zpívala Jana Bartošová ve vysílání Českého rozhlasu Liberec 6 minut před 11. hodinou. Ano, prázdniny ale končí, začíná nový školní rok, také tím pádem na to navazují i třeba nové linky. Nejenom o nich, o dopravních linkách si budeme povídat s našimi dnešními hosty, s dopravním ředitelem dopravního podniku měst Liberce Jablonce, s Martinem Hettnerem a s mluvčí Martinou Poršovou. Také se dozvíme například, v jaké fázi se nachází rozsáhlá rekonstrukce terminálu Fignerova. To a ještě více se dozvíme už za pár okamžiků, tak si na to určitě počkejte.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Nevíte, jaký sport by bavil vaše děti? Přijďte to zjistit 5. září na veletrh Sportlife. Čekají vás desítky klubů, exibice, atraktivní sportovní program po celý den. A to vše zdarma. Neseďte doma a přijďte zažít den naplno. Více informací na sportparkliberec.cz.
2: Bylo 11 hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Město Turnov hledá zájemce do okrskových volebních komisí. Jablonec nad Nisou chce na podzim sklidnit dopravu u základní školy Pasířská. Za zájmové kroužky pro děti letos rodiče zaplatí víc. Dnes nás čeká polojasno nebo oblačno s deštěm, kolem poledne pak čekejte srážky a ty budou ustávat. Teploty vystoupají k 24 stupňům. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké dopoledne. Pro podzimní volby do zastupitelstva hledá město Turnov pracovníky do okrskových volebních komisí. Oznámila to mluvčí radnice Marcela Jandová. Volební místnosti se otevřou v pátek 9. a v sobotu 10. října.
3: Člen volební komise musí být občan České republiky, musí být plnoletý a nesmí mít omezené volební právo. Za práci v komisi mu náleží odměna, a to až 3,5 tisíce korun v případě předsedy. Přihlášky můžou zájemci podat do 8. září, telefonicky, osobně nebo e-mailem. Víc informací najdou na webových stránkách města. Z Turnova, Adéla Jindrová, Český rozhlas.
2: U jablonecké základní školy Pasířská na sídlišti Žižkův vrch začne na podzim fungovat takzvaná školní ulice. Jde o dopravní opatření, při kterém nemůžou do ulice vyjíždět auta. Zákaz bude platit ráno od 7:30 do 8 hodin. Omezením chce město v místě sklidnit dopravu a zlepšit bezpečnost žáků. Současně připravuje i zákaz parkování před školou, říká zastupitel Jaroslav Šída z Pirátů.
4: Odparkování vozidel, které aktuálně stojí přímo ve vchodu do školy, kde přicházejí děti vlastně do školy. Školy je přímo, což považujeme za velmi absurdní situaci, takže tato auta budou odparkována do ulice Jezdecké.
2: Kromě toho chce město v okolí školy zavést maximální povolenou rychlost 30 km/h a některé ulice zjednosměrnit. Liberec nabídne k odkoupení odtažená auta z ulic města. Celkem 21 vozů s propadlou technickou bude dražit 22. září v provozovatelně odtahové služby Říha v Krokově ulici. Dražba začne v 10 hodin. Vozy si můžou zájemci prohlížet hodinu předem. Jak uvedla mluvčí magistrátu Jana Kodymová, autovraky začalo město z ulice města odklízet už v roce 2021. Zájmové kroužky pro děti budou v tomto školním roce dražší. Podle České rady dětí a mládeže průměrně až o 300 korun za pololetí. Rada má data od zhruba stovky poskytovatelů volnočasových aktivit napříč Českem. Rodiče, kteří za zaplacení kroužků pro děti na zaplacení nemají peníze, můžou využít třeba projekt Darujeme kroužky dětem. O peníze bude možné žádat od 16. září. Další možností jsou programy zdravotních pojišťoven nebo příspěvky měst a různých nadací.
0: Počasí.
2: V Libereckém kraji nás dnes čeká polojasno nebo oblačno s deštěm, místy i bouřkami. Odpoledne by pak srážky postupně měly ustávat a mělo by být polojasno. Teploty se v Libereckém kraji budou pohybovat mezi 21 až 24 stupni, na horách mezi 17 až 20. Vítr bude vát mírný, od jeho západu v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky by měly být velmi dobré a bio je na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: ulici 28. října v Turnově na Semilsku havarovala dvě osobní auta a překážejí na vozovce. Projíždějte se zvýšenou opatrností, nehoda je bez ranění. K další nehodě došlo na silnici 268 u Zákup na Českolipsku. Havarovalo tam osobní auto a překáží na vozovce. Jeďte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Stále příjemné, poklidné a doufám, že i zdravé pondělní dopoledne vám přeje. Teď už krátce po 11. hodině Iveta Kalátová. No, je to tak, s novým školním rokem skončí u několika linek prázdninový řád. V dopravních špičkách dojde k navýšení počtu spojů, kterých linek se to bude týkat a v jaké fázi je třeba i oprava terminálu MHD v Liberci, jak se změnila nástupní stanoviště jednotlivých linek a jak bude třeba probíhat 12. září v rámci dne otevřených dveří, tak to vše probereme s našimi hosty, kterými budou dopravní ředitel dopravního podniku měst Liberce a Jablonci nad Nisou Martin Hettner a mluvčí Martina Poršová. Pěkný poslech.

0: Začali jsme hezky energicky s Jiřím Kornem, té, co snídáte. 9 minut po 11. hodině je tady s vámi pondělní dopoledne pod Ještědem a já už jsem ráda, že se mohu pozdravit s našimi dnešními hosty, kterými jsou dopravní ředitel dopravního podniku měst Liberci a Jablonce nad Nisou s Martinem Hetnerem a s mluvčí Martinou Poršovou. Vítejte u nás zase po čase. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Dovolené jsou pryč, prázdniny jsou pryč. Tak je to pro vás úleva, nebo už se naopak těšíte na září, na změny, jaké možná u vás také nastanou ohledně linek?
1: Tak co se týče mě osobně, tak já jsem si užil prázdniny, takže se zase vracíme se do toho režimu klasického. A co se týče dopravního podniku, tak samozřejmě po prázdninách se vracíme zase do běžných jízdních řádů. Nějaké velké změny oproti červnu neplánujeme. Ještě nám tam probíhá, bude dál probíhat výluka tramvajová do Lidových sadů, ale to tady ještě zmíníme.
0: To určitě probereme. No, můžeme se už přímo věnovat k navýšení počtu spojů, kterých linek se to bude týkat. Od zítřejšího dne předpokládám od 1. září.
1: Ano, od 1. září, takže zítra v podstatě začnou zase jezdit školní linky, přímo 50-ková řada linek, která jezdí přímo pro děti k jejich školám a samozřejmě budeme navyšovat na nejvíce páteřních linkách, jako vždy, takže týká se to linky 12, 13, 24, 26, samozřejmě tramvajový provoz, ten bude výrazně navýšen, jako vždycky.
0: Dobře, tak teď už bychom se možná mohli pověnovat rozsáhlé rekonstrukci terminálu Fignerova, která byla zahájena vlastně na začátku tohoto roku. Tak v jaké fázi se teď nachází?
1: Tak z toho terminálu, z té budovy v podstatě zůstává jenom ta kostra. Jinak se mění kompletně dispozice, vnitřky, technologie i vytápění. Takže ty práce probíhají především uvnitř. A samozřejmě teď nejpalčivější pro naše cestující tak je výměna střech nad nástupišti, která musí probíhat za uzavření vždycky nějaké části terminálu. To znamená, teďka v této chvíli máme zastávku v ulici Blažkova dočasně pro nějaké linky. Příští týden ještě zpátka na sobotu ještě jednou udláme změnu a budeme dodlávat poslední čtvrtinu, potom by se to pro cestující relativně mělo vrátit zpět, bude jenom nějaký omezený prostor na nástupištích, tak aby dodavatelská firma mohla pracovat na opláštění. Mm-hmm.
0: A už se ví, kdy to celé skončí, kdy?
1: Určitě, co se týče vnitřku a toho, abychom si mohli říct, že předprodej, zaměstnanci, řízení provozu a další se vrátí do budovy terminálu, tak to bude určitě až v příštím roce.
0: Mm-hmm. Máte třeba i nějakou zpětnou vazbu od cestujících? Třeba píšou vám třeba nějaké dotazy, připomínky?
1: Tak řešíme tam nějaké lavičky k sezení a další věci a samozřejmě spíš cestující teďka trápí to přesouvání, toho zastavování linek v rámci té rekonstrukce nebo ten omezený prostor, ale bohužel s tím nejsme schopni nic udělat jako lepšího v tom.
0: Našimi dnešními hosty ve vysílání Českého rozhlasu Liberec jsou dopravní ředitel dopravního podniku Liberce a Jablonce Martin Hetner a mluvčí Martina Poršová.

0: Dopoledne pod ještědem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec máme i nadále hosty, kterými jsou dopravní ředitel dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou Martin Hettner a mluvčí Martina Poršová. Teď bychom se možná mohli trochu přesunout a podívat se na úsek, tramvajový úsek Lidové sady Fignerova. Tak občas zaznívá z řad cestujících, že to je jaksi takové trochu pomalé. Tak jak je to tedy ve skutečnosti, pane řediteli?
1: Tak ono, co se týče rekonstrukcí tramvajových tratí, tak v podstatě v 90. letech, když se začaly z úzkorozchodných na širokorozchodné rekonstruovat tratě v Liberci, tak se to dělalo systémem panelů, do kterých je zatlačená kolejnice. Ty panely se vlastně pokládaly na povrch. Dneska ta technologie je jiná, to znamená, my při té rekonstrukci musíme vyndat ty panely, musí se udělat betonová deska pro to nové kolejiště, ten beton zraje přes 30 dní, potom se do něj musí navrtat ty kolejnice, přišroubovat. Takže to, že je to delší, není tím, že by se nechtělo dělat rychleji, ale je to dané těmi technologickými postupy tak, aby ta kvalita byla zachována na dalších 30 let.
0: Mm-hmm. No, plánují se nějaké další výluky, které by ovlivnily dopravu, třeba i mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou? Máte něco
1: tak
0: v plánu?
1: Do Jablonce ne, tam samozřejmě plánujeme rozšíření až na autobusové nádraží, tam předpokládáme v příštím roce, že kopneme. A co se týče městské trati, tak máme schválenou dotaci na rekonstrukci od Soukeného náměstí po Kubelíkovu, to znamená, až dodláme Masarykovu ulici, tak budeme návazně pokračovat od Soukeného náměstí. Takže poté v příštím roce tu výluku autobusovou za tramvaje přehodíme vlastně do úseku Fignerova Hanichov.
0: Mm-hmm. No a teď už se přesuneme k vám do vozového parku. Máte nějaké plány, třeba nákup dalších bezbariérových nebo nízkopodlažních tramvají a autobusů?
1: Tak my průběžně pokračujeme s generálními opravami tramvají a v současné době připravujeme nákup 30 elektrobusů.
0: No, a s vodíkovým pohonem?
1: S vodíkovým pohonem nemůžeme operovat, protože nemáme stálý zdroj vodíku v Liberci.
0: Dobře. No a teď už technologické novinky pro cestující. Tak máte něco v plánu?
1: Máme v plánu, budeme soutěžit nové webové stránky. V minulém roce jsme dokončili dispečerský systém nový na míru a plánujeme rozšířit pro cestující v rámci nové platformy, kdy s webovými stránkami bude i vyhledávač, mapa provozu s online sledováním vozidel a podobně. Jsme teď ve fázi, že na části už se pracuje a teď budeme soutěžit nové webové stránky, takže nevím, jestli to stihneme do konce tohoto roku, spíše ne, ale v průběhu příštího roku rád bych, kdybychom to v rámci prvního pololetí už mohli představit veřejnosti.
0: No, tak trochu ještě nakousneme to další téma. Máte dostatek řidičů, řidiček, tramvají? Martino Poršová, konečně se dostanete ke slovu.
2: My jsme velký kolektiv a dá se říci, že netrpíme nedostatkem řidičů. Je to velmi náročná práce a tak jsme velmi rádi, že stále ještě se nachází zájem o tuto práci, byť naši řidiči musí ve 2 hodiny ráno stávat do služby. Jejich práce je neuvěřitelně zodpovědná, to asi pochopí každý. A jsme rádi, že nejenom ten náborový příspěvek je motivuje k tomu, aby se do našich řad zahradili.
0: Mm-hmm. Je jasné, že se musím zeptat na ženy. Jaký je podíl žen řidiček?
2: Tak my jsme vlastně 4. dopravní podnik v České republice, který zaměstnává nejvíce žen. Jsme za to velmi rádi. A dá se říci, že 1/3 řidiček jsou ženy a 1/4 z celkového počtu zaměstnanců jsou ženy. Takže dopravačky nás reprezentují velmi často a důstojně.
3: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
4: Kolikrát nemůžu ani vstát.
5: Ale vstáš.
4: No nakonec jo, pač musím.
3: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
5: A na vrátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
6: Haló.
7: No co je?
6: Je doma Kája.
3: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne. Pondělí. Už od září.
8: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: hosty v našem dopoledním vysílání Českého rozhlasu Liberec jsou i nadále dopravní ředitel dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou Martin Hettner a mluvčí Martina Poršová. Ještě dříve, než se vrátíme k náročné profesi řidičů, ještě bych se ráda zeptala vás, pane řediteli, jak to zvládáte financovat provoz, protože ty ceny energií za pohonné hmoty jsou opravdu poměrně dost vysoké, tak...
1: Tak ty ceny energií my jsme řešili v rámci sdružení dopravních podniků, protože samozřejmě těch energií spotřebujeme hodně v té dopravě. Nějaký nárůst tam je, nicméně my elektřinu a vlastně CNG máme vysoutěženo na celý rok za nějakou cenu, takže tam jsme to ustáli a ten poměr vozidel je velký v tom vozovém parku a co se týče nafty, tak tu soutěžíme každý týden, takže tam samozřejmě jsme závislí na té aktuální ceně trhu.
0: Tak já se ptám i kvůli tomu, zdali se potom na to konto v dohledné době nechystá nějaká úprava cen jízdného, zůstává to všecko stejné?
1: Zatím nemáme ani s objednavateli nějak a vízu, že by se měly ceny zvedat.
0: Dobře, tak vás beru za slovo. Tak, ale paní Poršová, teď se obrátím na vás, protože vrátím se ještě k profesi řidičů, řidiček. Ono to opravdu není asi jednoduché, nejenom, že máte odpovědnost za celé osazenstvo, za cestující, ale stává se, že také někdy i řidiči nebo dokonce i revizoři bývají terčem útoků.
2: Ano, stává se to. Dá se říci v dnešní době, že těch konfliktů už není tolik, jako bylo v minulosti, ale díky tomu, že vedení společnosti si cení života a zdraví našich zaměstnanců, tak vlastně máme už většinu vozidel s kamerovým systémem, máme vybaveny revizory kamerami při výkonu služby a vlastně stále se snažíme řidiče a naše zaměstnance vzdělávat v oblasti bezpečnosti. A hlavní heslo je, že jejich život nestojí za žádnou jízdenku, za žádné urážky, za žádný konflikt, takže vlastně pracujeme se svými zaměstnanci tak, abychom je hned v úvodu naučili zmírnit ten konflikt, deeskalovat ho, abychom jim ukázali, nebo ty lektoři, aby jim ukázali unikové cesty a možnosti, jak lze s takovým cestujícím, který se skutečně nechce ovládnout, který si přišel něco s tím řidičem nebo s tím revizorem vyřídit, anebo naopak dělá to běžné, že porušuje vlastně provozní a přepravní podmínky a ještě si myslí, že vlastně nikdo nemá právo mu v tom zamezit.
0: Ono, ku podivu, mimo mikrofon, ještě před vysíláním jsme se o tom bavili, vždycky jsem si myslela, že k takovým útokům třeba dochází v noci, v nočních hodinách, kdy není moc cestujících, ale vy jste mě trošinečku opravili, že ono se to stává i v odpoledních hodinách.
2: Ano, ono se to stává i v dopoledních hodinách. Všichni jsme si určitě všimli, že přibývá drog a lidí závislých na různých těchto lécích a podobně, takže tito lidé si nevybírají. Naopak bych řekla, že večer se tak nějak straní, ale cestují přes den. Nikdy ten cestující neví, kdo s jakým démonem v hlavě vedle něj stojí, neví to ani ten řidič a my prostě jsme nuceni pracovat a připravovat své zaměstnance na to, že tito lidé, tito cestující jsou mezi námi.
0: Tak ono by to možná potřebovali samotní cestující takového lektora.
2: Ano, už vlastně o tom uvažujeme, příští rok máme takové velké výročí společnosti, tak jedním z bodů programu, s kterým už v tuto chvíli pracujeme, právě, že bychom nabídli cestujícím i takové malé školení přímo v vozidlech MHD, jak si krýt záda, když to řeknu lidově.

0: Svět. Pondělní dopoledne pod Ještědem pokračuje ve vysílání Českého rozhlasu Liberec i s našimi hosty, kterými jsou dopravní ředitel dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, Martin Hettner a mluvčí Martina Poršová. Vy jste zmínila jedno velké výročí, které vás čeká příští rok, nebo to budou dvě výročí?
1: To budou hned dvě výročí ohledně městské hromadné dopravy v Liberci. Vlastně 100 let budou slavit naše autobusy a 130 let tramvaje pod Ještědem, takže my bychom ten příští rok chtěli potom připravit nějaký jako celistvý program pro veřejnost, pro cestující, pro Liberečany, aby slavili společně s námi. A letos, jestli teda můžu zmínit, letos už brzy 12. září máme také pro naše cestující a pro všechny milovníky městské hromadné dopravy připravený program. Je to sobota 12. září, nazvali jsme to Den na projektu a vlastně poprvé ukážeme program v garážích, v autobusových garážích v Liberci ve Vilové ulici. A protože víme, že tramvaje tahnou také, tak vlastně naši kolegové z Bovera klubu v ten samý den, v ty samé hodiny budou vystavovat historické tramvaje normálně v klasickém areálu vozovny tramvajové tady v Liberci a aby to cestující neměli komplikované a protože jsme dopravní podnik, tak jsme připravili takovou speciální linku, takovou trasu a bude jezdit každou čtvrt hodinu od 10 hodin autobus na trase Fignerova, nádraží, autobusové garáže Vilová ulice, z těch garáží pod prohlídce zase převeze ty návštěvníky do tramvajových vozoven nebo vlastně do toho prostoru tramvajového a odtamtud zase zpět na terminál MHD a takhle bude ten autobus křižovat každou čtvrt hodinu. My vlastně ten jízdní řád již známe, zveřejníme ho v tomto týdnu a tímto způsobem bychom chtěli pozvat všechny naše cestující a fandy MHD. Přijďte v sobotu 12. září od 10 do 4 s námi pobít do autobusových garáží a podívat se na historické tramvaje do tramvajové vozovny v Tatranské ulici.
0: Tak děkujeme moc za pozvánku. Je něco, co byste ještě rádi zmínili anebo i vzkázali cestujícím? Pan ředitel se naklání.
2: Já si myslím, že asi zapotřebí hlavně poděkovat našim cestujícím za trpělivost. My si uvědomujeme, že veškerá ta omezení rekonstrukce tratí, s tím spojené výluky, rekonstrukce terminálu a další jsou velmi náročné. Teď jsme dokonce ještě ve spolupráci s technickými službami do toho všeho předlažďovali zálivy zastávek na Dobiášově, tak aby to bylo na září připraveno, takže těch omezení je opravdu hodně a myslím si, že ten výsledek bude stát za to a že dalších 30 let ty věci budou fungovat dál, takže děkujeme za trpělivost a ještě to musíme všichni vydržet a zabojovat.
1: A musíme poděkovat také řidičům, protože pro ně ta situace opravdu lehká není a těch dotazů a různých posunků na jejich chování, protože zrovna stojíme jinde, stojíme v Blažkově nebo se netrefíme, nepodíváme se a jdeme na jinou zastávku, tak ti řidiči jsou první, na koho vlastně ten cestující, řeknou úplně lidově, vlítne a oni to zatím z noblesou ustávají, takže i zaměstnancům velmi děkujeme.
0: Tolik poděkování našich hostů, kterými byli dopravní ředitel dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou Martin Hettner a tisková mluvčí Martina Poršová. Já zase poděkuji vám za váš čas, za informace a popřeji vám hezký vstup do 1. září nebo do měsíce září a do další sezony. Mějte se hezky a naslyšenou.
2: Děkujeme za pozvání.
1: Děkujeme za pozvání.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
0: A zítra už nás také čeká zajímavé výročí. Zítra nás čeká, nebo spíše povídání o výročí liberecké průmyslovky, která slaví 150. výročí založení. A našimi hosty tady budou zítra zástupkyně školy Jana Závadská a metodička prevence Martina Krotilová.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Pražské rady.
1: Není jížka jako jížka, to se asi shodneme. Čím ideálně zahustit výsledky vašeho kulinářského snažení? Jížka, zasmažka nebo zápraška je upražená mouka na tuku. Už tady záleží na tom, jaký typ mouky použijete, zda klasickou nebo špaldovou, případně žitnou. Lahodnou chuť jížky podpoří čerstvé máslo, ideálně typu ghee, které je přepuštěné. Na jížku, jež bude mít silnější aroma a hodí se hlavně do omáček k masu, využijeme nejlépe domácí sádlo. A suchou jížku, tedy tu připravenou na pánvi bez tuku, můžete vyzkoušet při přípravě dietnějších pokrmů. Pražit ji můžeme v troubě nebo na sporáku pozvolna zhruba 10 minut. K zahuštění omáček s výraznou chutí masových, zeleninových i luštěninových se hodí jížka cibulová. Její příprava je snadná, oloupanou a najemno nakrájenou cibulku osmažíme na rozehřátém tuku, zasypeme ji moukou a mícháme, dokud směs nemá výraznou zlatožlutou barvu.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jestli pak si ještě vzpomínáte, milí posluchači Českého rozhlasu Liberec, na známý sketch s hledáním ztraceného klíčku v podání Felixe Holzmana. Ale jde o starý vtip a jak dokazuje i následující scénka v podání krále komiků a libereckého rodáka Vlasty Buriana.
1: Jo, prosím, co pak se děje, co chceš? Aha, no samozřejmě, ty chceš nějakou, no, všem, že vím. No, tak já jsem ti tuhle šel po příkopech a vidím tam nějaký zhluk lidí. Ne velký zhluk, jak menší, ale tak jsem se z toho zúčastnil a stál jsem tam taky. A vidím tam nějakého člověka, jak klečí na kolenou a něco hledá. No tak samozřejmě zvědaví Pražáci, já taky sebou jsem se na to díval a nikdo jsme se ho neptal, co hledá. Až když se nás tam skupilo poněkud víc, tak nás pozoroval bezpečnost, víš, přišel k nám a pak, co pak tady hledáte? Děl mě. Já pám, já nehledám nic, ale tady ten pán dole. Na co hledá? To já nevím, já jsem divák, já se na to dívám. A tak on k němu přistoupil blíž a povídá, co pak tady hledáte? Říká, nesmíte se na mě hořit, pane bezpečnost, ale já jsem ztratil klíček od domu a já ho tady hledám. On povídá, no tak to nebude takový těžký problém. A kde jste ho ztratil? A jak to vypadá? A co jste ztratil? Jak vypadá ten klíček? Co jste ztratil? Je to obyčejný nebo ten patentní? No, to je takový ten patentní, takový placatý, s těma vyřezávanýma zubkama. Říká, no tak to, když to padlo, tak se to musel slyšet cinknout. No, já jsem to slyšel cinknout. No, říkám, tak to najdeme hned. No, tak jsme se všichni zúčastnili, policista taky, a najednou policista povídá, a kde jste ho ztratil, ten klíček? On povídá, no, já jsem ho ztratil v Železné ulici. On říká, no a jak to, že ho hledáte tady na příkopech? Nesmíte se na mě hořit, ale tady je lepší vidět.
0: Vlasta Burian, hledání klíčku 5 minut před 12. hodinou. Ve 12 hodin už zprávy s Ivetou Bláhovou, po 12. hodině už Filip Majsl, písničky na přání. Ty dnešní písničky na přání zase budou v něčem výjimečné, příjemné, protože vás čeká i rozhovor s Michalem Hrůzou. Michal Hrůza dnes slaví 55. narozeniny. Jak bude slavit a co plánuje, tak to se dozvíte v té další hodině. Mějte se hezky a zítra po 9. naslyšenou.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas. Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Kvůli nízkému počtu žáků zrušil nový bor základní školu v Arnoutovicích. Jablonec nad Nisou začne s obyvateli spolupracovat na úpravách veřejných míst. Vláda jedná o návrhu státního rozpočtu. Odpoledne bude zpočátku oblačno až zataženo, postupně polojasno, ojedinělé přehánky a teploty do 25 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké poledne. V novém boru na Českolipsku bude od zítřka o jednu základní školu méně. Město muselo rušit základní školu generála Svobody v Arnoutovicích, protože dlouhodobě nesplňovala podmínky pro minimální počet žáků. V 5 třídách jich měla 60. Zákon přitom vyžaduje počet žáků aspoň 180. Jak uvedl starosta Jaromír Dvořák ze starostů pro Liberecký kraj, uvolněnou budovu teď využije praktická základní škola pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Jejich počet naopak roste a vystávajících prostorách už nebyl rozvoj možný. Jablonečtí strážníci budou společně s obyvateli pracovat na zlepšení bezpečnosti ve veřejném prostoru. U konkrétních míst budou navrhovat potřebné úpravy. Jako první se město zaměří na dětské hřiště v Dlouhé ulici. 8. září proto přímo na hřišti pořádá schůzku s obyvateli z Dlouhé ulice a okolí. Budou se moct s projektem seznámit a navrhnout konkrétní změny, jak říká mluvčí magistrátu Jana Fričová.
2: Chceme, aby hřiště nesloužilo pouze jako místo pro hraní dětí. A pokud místní obyvatelé sami řeknou, co na tomto místě potřebují a chtějí a jak by mělo vypadat, tak se tam samozřejmě pak budou cítit bezpečněji a příjemněji a my z jejich podnětů budeme vycházet.
1: Dva nové radary přibyly v těchto dnech na příjezdech do Semil. V ulicích Kozákovská a Bořkovská kontrolují dodržování rychlosti. Zejména ve sjezdu z vrchu Kozákov je podle nezávislého místostarosty Semil Tomáše Sábla upozornění na rychlost žádoucí. Semilskou radnici k instalování radarů vedly informace od obyvatel ulic. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO dnes představuje ministrům návrh státního rozpočtu na příští rok. Nejvíc peněz tradičně dostane Ministerstvo práce a sociálních věcí. Podle šéfa rezortu Aleše Juchelky z hnutí ANO ale ještě nejsou uzavřená jednání například o valorizaci penzí nebo platech ve veřejné sféře.
3: Jsme představili samotný mechanismus a systém změny platů ve veřejné sféře tak, aby to bylo férové, protože začínaly platy pod minimálním mzdou a dokonce pokud bychom tady tento systém nezměnili, tak v roce 2027 bude více než polovina lidí, kteří pracují ve státní sféře pod minimálně respektive zaručeným platem. Počasí.
1: Odpoledne bude zpočátku většinou oblačno, na východě až zataženo. Postupně čekáme ubývání oblačnosti až na polojasno a přehánky se vyskytnou. Už jen ojediněle a to zvláště na horách. Nejvyšší odpolední teploty 22 až 25, na horách 18 až 21 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Ve Frigantu v ulici Československé armády dejte pozor, pobíhá tam pes po vozovce, snižte rychlost.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Krásné pondělní poledne 31. srpna, to je, dá se říci, takové pestré datum. 31. srpna roku 1888 Jack Rozparovač v Londýně zavraždil svůj vůbec první oběť. To prosím vás neberte jako inspiraci ani pro případ, že zrovna nemáte do čeho píchnout. Jinak dnes samozřejmě končí prázdniny a dnes má také narozeniny zpěvák, písničkář a prakticky náš soused, rodák z Turnova, Michal Hrůza. Zkusíme štěstí a zavoláme mu a zkusíme mu popřát všechno nejlepší, ale jinak samozřejmě následující hodina patří vám a písničkám na přání, tak tedy volejte a pište a Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

Richard Müller a po schodoch, ne tedy po schodoch, ale řekněme krok za krokem jsme dokráčeli až na konec prázdnin. No a čím si zpestříme tu první odpolední hodinu posledního prázdninového dne? To je pochopitelně na vás v Českém rozhlase Liberec. Právě teď začínají písničky na přání a vy můžete volat anebo psát. Volat na číslo 22 155 37 22 a psát e-maily na adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz. Můžete případně napsat také textovou zprávu, tam to má některá úskalí, která ale jistě zvládnete. Ta SMSka musí být ve tvaru zahrajte Liberec, mezera a potom váš text a to všechno pošlete na číslo 90 011 04. Moc se těším.

0: Samá voda přihořívá, hoří, začínají nám písničky na přání a do Českého rozhlasu Liberec se dovolala naše stálice. Dobré odpoledne.
1: Dobrý odpoledne, Filipe, a přeju všem děčkám dobrou chuť a co mají pochutit, tak ať si dají pak dobrý kafičko a dezertíček nějaký. A chci vám, Filipe, moc poděkovat. Bylo to v sobotu super.
0: Paní Jarko, tady to asi budete muset konkretizovat, protože to no nabízí mnoho výkladů. Ano, vy jste u nás vyhrála vstupenky. Teď prozraďte, kam samozřejmě?
1: Na Hradě CZ,
0: ano, přesně tak. Byla jste na Bezdězu, tak jsem rád, že se vám to líbilo.
1: Ano, počasí nám sloužilo, moc pěkný. A chci postat to vám jako poděkování, Filipe, protože jste tam určitě nebyl, tak i abyste měl i vy písničku.
0: Děkuju.
1: A vaši kolegyně a kolegům vaším taky. A bude to pro všechny, co se necháme hrát. A bylo by to i pro mě sourozenci a všem příbuzným s rodinami a hlavně paní Jindřiše do Jindřichovic a jejím tam ten zaměstnankyním všem Romaně Lamačovi, aby věděli komu a všem těm lidičkám, co tam jsou. A i těm paní tady mají se do Friedlandu, jak to, a její vnučka Barbora Příklí, pokud se nemýlím. Tak Filipe, kdyby se náhodou ozvali, tak na mě kontakt máte tam ve studiu.
0: Samozřejmě, já vám tady udělám seznamku, paní Jarko, to budete koukat.
1: Dobře, děkuju, Filipe.
0: No, nemáte zač.
1: Já bych byla ráda, aby jsme se mohli sejít, aby jsme si mohli dojít na kafičku někam do cukrání.
0: Tak to si třeba už spolu domluvíte, ale teď už, paní Jarko, posílám písničku. Mějte se krásně a naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou moc.

0: zasažen.
1: Tomáš Klus a Dich se tě, dívko, představím. Takové ohlédnutí za víkendovými hrali CZ na Bezdězu. Ale teď už směle hleďme kupředu, alespoň tady, co se týče písniček na přání. Napsala nám paní Hana, která připomíná, že dnes se dožívá 77 let zakladatele legendární skupiny Scorpions Rudolf Schenker. Jediný člen, který je v kapele od jejího založení v roce 1965. Song Wind of Change posílám všem posluchačům a vám v rozhlase. Moc krát děkujeme.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

zase s tebou. Nemusíš se bát, je lepší žití ve dvou. Dej mi trochu času,

nadechnout se zas. Jak daleko je konec, to místo na obrat jsem obětí.

0: Hana Zagorová, Já nemám strach, to je písnička, která nás doprovodila téměř, ale opravdu jen téměř do poloviny písniček na přání, za minutu bude půl jedné a pokračujeme telefonátem. Dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne, Filipe, chtěla bych nechat zahrát písničku, na které jsme se domluvili od Petrči Boys a písnička by putovala pro Šárku, Jarušku, Srydlantu, Dášu, a všechny lidičky, který si necháme zavolat a přeju vám hezký den a abyste si to užil za celý den.
0: No a i vy se užijte krásně pondělek, mějte se báječně a naslyšenou.
1: Jdeš, naslyšenou.

0: Písnička, která nám nedá zapomenout na začátek 90. let, Pet Shop Boys a Go West. Teď už máme 4 minuty po půl jedné a v písničkách na přání pokračujeme telefonátem. Krásný ženský hlas nás pozdraví. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, Filipe, tady Barbora z Kuřívod. Zdravím všechny posluchače. A chtěla bych zahrát písničku od Adama Ďurici, Zatancuj si so mnou, a bude to pro všechny posluchače, vám do studia a pro babičku Marušku a taky Jarušku do Friedlandu.
0: Dobrá, tak tedy posílám a jdeme tančit. Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
2: Zatancuj si so mnou, dievča modroké, zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,

0: Tohle byl samozřejmě Adam Ďurica, Zatancuj si se mnou na vlnách Českého rozhlasu Liberec. Ti bystřejší z vás už asi před čtvrt hodinou zaznamenali písničku od Michala Hrůzy, krásnou písničku z alba, které vyšlo loni na podzim ze stejnojmenné desky Kouzlo samoty. Během té písničky jsem se optimisticky snažil Michalovi Hrůzovi dovolat, to se nepovedlo, ale na druhý pokus už to vyšlo a já jsem rád, že mohu Michala Hrůzu přivítat ve vysílání. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Já vám volám ze zřejmých důvodů. Vy dnes slavíte narozeniny, tak dovolte, abych vám za Český rozhlas Liberec a speciálně za naší editorku Lídu Giroutovou popřál všechno nejlepší k narozeninám.
1: O, děkuji, děkuji.
0: Nemáte samozřejmě zač. Jak slavíte ve svých letech narozeniny? Já snad mohu prozradit, že dnes slavíte docela hezké půlkulaté narozeniny 55.
1: No, letí to, no. Ale mentálně se cítím mladší, samozřejmě, jako všichni muži v tomto věku. Čili slavím to tak, že teď přijeli děti z tábora, nebo z chalupy nějaký kamarádky, takže to se zrovna zdalo, já jsem to nebral poprvé, protože jsme byli na obědě. A teď si jdeme ještě pro věci. Čili strávím to jenom tak jednoduše, že ten čas strávím s těma, který jsou pro mě důležitý a tak to asi dělají všichni lidi.
0: No, vy jste zmínil ty děti, že se vrátili z prázdnin. Vy jste si ty prázdniny podle všeho, alespoň jak jsem si prolustroval váš Facebook, také docela užil. Mě tam tady zaujala jedna historka. Normálně se lidem stane, že jim občas někdo odtáhne auto, ale vám prý odtáhli loď.
1: No, ale to je právě ten trapný Hrůzův humor, že já jsem měl jenom takový to nafukovácko, nafukovací a v tom přístavu byla loď, tak jsem udělal legrace, jakože jsem špatně zaparkoval, takže mi to otáhli a samozřejmě se spousta lidí na to chytlo, tak vítejte v klubu.
0: Ne, ale mě to docela pobavilo, proč ne? No, ale prázdniny skončily a vy už jste začalo o víkendu zase koncertovat.
1: No, jako pro muzikanty prázdniny neexistují. Naštěstí teda jeden víkend jsme si trošku letos udělali, protože od zhruba května od těch Majálesů až do konce října se vlastně hraje každý víkend, tak proto to pro mě byl svátek, když jeden víkend volno bylo. A shodou okolností zítra hraju v Pardubicích pro Český rozhlas Pardubice, což je docela kolegiální pro vás, jakožto Liberečáky. No, ale zkrátka a dobře, teď ještě jsem byl na úžasném muzikálu Marta. V životě jsem nešel na muzikál, jako jednou jsem byl, ale tady to je o Martě Kubišový a já jsem byl oslovený Berenikou Kohoutovou, to je taková ta holka, jak dělá ty stojky. A tak jsme se dohodli, že se budu podívat na její, jak prostě hraje úžasně a zpívá a že chci dělat písničku, tak jsem teď v takový fázi, že zase, když se nehraje, když nejsou koncerty, tak jsme zalezli ve studiu a pořád točíme. Prostě krásná práce.
0: No tak samozřejmě, ať vám ta práce jde od ruky, kdybych vám mohl zahrát nějakou písničku, která by vám takhle v den narozenin udělala radost, co by to bylo?
1: No, je taková záhada, jak prostě ty písně si žijou svým vlastním životem. Například píseň Kovbojská se strašně proslavila, když se objevila v tom seriálu Slunečná, přestože už byla 10 let stará a teď se zase hrozně posiluje písnička Duše do vesmíru, která už je taky asi, já nevím, 8 let stará. A je to takový duet s Klárkou Vytiskovou, která do té doby zpívala jenom anglicky, takže se zkusila češtinu a po těch 8 letech se to docela výrazně posunulo ve smyslu úspěchu, takže strašně teď frečí písnička Duše do vesmíru, tak jestli ji tam najdete někde, tak budu rád, když si to bude nás poslechnout.
0: No, během vašeho monologu už jsem ji stihnul najít, takže písnička je připravená, já vám ji okamžitě posílám, ještě jednou přeju všechno nejlepší, ať se vás drží štěstí, děkuju, peníze a zdraví, ať vám děti dělají radost a budu se těšit zase příště. Naslyšenou.
1: No, když jsme vlastně byli ve Vratislavicích teď u Davida.
0: Ano.
1: Jelínka, no tak vidíte, tak to není tak dávno, co jsme se odvěděli v mém milovaném Libereckém kraji.
0: Tak doufám, že se zase brzy uvidíme.
1: Díky, sorry, že jsem vstupil do řeči ještě, ale nějaký základ přestal. Tak se mějte hezky a díky.
0: Nemáte zač, mějte se krásně a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Tolik tedy zpěvák, muzikant, písničkář a také náš soused, rodák z Turnova, Michal Hrůza.

0: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát.
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
3: A na trátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
4: Haló.
5: No co je?
4: Je doma Kája.
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne. Pondělí. Už od září.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Valdemar Matuška vsadil na pár tónů a vsadil dobře, to jste se mohli přesvědčit v Českém rozhlase Liberec ve 12 hodin a 49 minut. A my navážeme na písničky na přání dalším e-mailem. Ten patří mezi ty stručnější, navíc nám přišel podepsán slovy dřevěný šuplík, ale proč ne? A v tom e-mailu se píše, bylo by možné pustit Little Dark Age od MGMT. No MGMT tady máme, ale zrovna tuhle písničku tedy ne, ale snad vám udělá radost náhradnice Nothing to Declare.

Trocha alternativního roku ze Spojených států severoamerických, kapela MGMT, která už je na hudební scéně 21 let, Nothing to Declare. Máme 7 minut před 13. hodinou, ještě nám napsala tady paní Sonja, že by si ráda jen tak pro radost poslechla Darinu Rollinsovou, Čo o mě věš, písnička už je připravená a s tou se s vámi alespoň pro tuto chvíli rozloučím. Ano, neloučíme se nadlouho, uslyšíme se opět po 14. hodině, mezitím ovšem dostane slovo Oskar Hess se svým pořadem Osobnosti Česka a dnes vám představí fotoreportéra Jana Šibíka. Filip Majsl vám přeje krásné odpoledne, jak už jsem říkal, brzy naslyšenou.

0: Maucta, hlede paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
0: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
0: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy a okolo Chomutova.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Město Turnov hledá zájemce do okrskových volebních komisí. Radnice v Novém Boru na Českolipsku rozšířila počet míst na třídění odpadu. Europoslankyně Jana Naďová z ANO je vinná v kauze Čapí hnízdo, potvrdil odvolací soud. Odpoledne bude zpočátku oblačno až zataženo, postupně polojasno, ojedinila přehánky a teploty do 25 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Pro podzimní volby do zastupitelstva hledá město Turnov pracovníky do okrskových volebních komisí, oznámila to mluvčí radnice Marcela Jandová. Volební místnosti se otevřou v pátek 9. a v sobotu 10. října.
4: Člen volební komise musí být občan České republiky, musí být plnoletý a nesmí mít omezené volební právo. Za práci v komisi mu náleží odměna, a to až 3,5 tisíce korun v případě předsedy. Přihlášky můžou zájemci podat do 8. září telefonicky, osobně nebo e-mailem. Víc informací najdou na webových stránkách města. Z Turnova, Adéla Jindrová, Český rozhlas.
3: Na nově opraveném sídlišti Jiráskova Husova v Novém Boru na Českolipsku můžou lidé snadněji třídit odpad. Radnice část stanovišť, která dřív sloužila jen k odkládání směsného odpadu, doplnila o barevné nádoby na plast, papír nebo bioodpad. Třídit je možné na většině křižovatek mezi domy.
5: Na křižovatce ulic Husova a Tkalcovská radnice kontejnerové stání naopak zrušila. Jak uvedl mluvčí města Jiří Libiš, nová stanoviště jsou navržená tak, aby co nejméně narušovala ráz ulice. Jejich čistotu chce město pravidelně monitorovat. Pro obyvatele sídliště jsou novinkou kontejnery na bioodpad, ke kterým si lidé na úřadu musí vyžádat speciální klíč. Z Nového Boru Jiří Línek, Český rozhlas.
3: Semelský pump track dnes bude od 14:00 odpoledne hostit slavnostní exhibici. Sportoviště za sebou má první měsíc provozu a areál město postupně dovybavuje mobiliářem. Odpoledne nabídne představení profesionálů jízdy pro veřejnost. Informoval nezávislý místostarosta Semel Tomáš Sábl. Vrchní soud potvrdil europoslankyni Janě Naďové z hnutí ANO v kauze Čapí hnízdo 3letou podmínku a peněžitý trest 500 000 korun. Rozhodnutí je pravomocné, Naďová může podat dovolání. Advokát Naďové Josef Bartončík s tím nesouhlasí a je připravený se bránit dalšími prostředky. V kauze 50 000 000ové dotace na farmu Čapí hnízdo je z dotačního podvodu a poškození zájmu Evropské unie obžalovaný i premiér Andrej Babiš z ANO. Kvůli poslanecké imunitě je ale jeho stíhání pozastavené.
2: Počasí.
3: Odpoledne bude zpočátku většinou oblačno, na východě až zataženo. Postupně čekáme ubývání oblačnosti až na polojasno a přehánky se vyskytnou už jen ojediněle, a to zvláště na horách. Nejvyšší denní teploty 22 až 25, na horách 18 až 21 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: Silnice mezi Pihelem a Bukovany u Nového Boru na Českolipsku je uzavřena, probíhají tam stavební práce. V Libereckém Kristiánově je uzavřená Sadová ulice, objížďka vede ulicemi Komenského a Boženy Němcové, omezení potrvá až do konce září. A v Liberci je také omezený průjezd ulicí Zahradní, kvůli práci na inženýrských sítích je tam provoz sveden do protisměru. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Tady je Oskar Hess a mým dnešním hostem je jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů Jan Šibík. Dobrý den.
2: Dobrý den, a ten úvod teda je pro mě velice takový těžký, jo, protože obstát těm slovům, kterým jste řekl, není snadný.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Pane Šibíku, vaše jméno je pro mnohé synonymem pro statečnou a autentickou reportážní fotografii z míst konfliktů a katastrof. Začínal jste ale fotografovat už v 6 letech na sovětský fotoaparát Lubitel 2. Kdy jste si poprvé uvědomil, že se chcete stát nejen fotografem, ale přímo fotoreportérem, který bude svědčit o přelomových událostech světa?
2: No, je to tak pravda na půl. Já jsem si to tenkrát ještě neuvědomil. To jsem si uvědomil až mnohem později, až při revoluci. Tam potom mi bylo jasný, že chci jít tím směrem těch událostí. Když poprvé dostanete novou věc, tak na to koukáte prostě s vyvolenýma očima. Ta sovětská technika taky nebyla moc jako dokonalá. Takže maminka, to učitelka byla, tak ona ve mně se snažila rozvíjet různý směry a jeden z těch směrů byl, že třeba jako fotografie. Takže jednou na Vánoce jsem si rozbalil balíček a tam byla taková tak rychle ten, jak jste říkal, Lubitel 2, ten ruský foťák. A já jsem z začátku jako moc to nechápal. Teda věděl jsem, že ten fotoaparát je proto, abyste dělal fotografii, ale nechápal jsem, že je tam potřeba dostat do té fotky něco jako víc.
1: Vaše první velká zahraniční cesta v roce 1988 byla kvůli zemětřesení v Arménii. Co vás po této první cestě přesvědčilo, že byste měl v reportážní fotce pokračovat?
2: No, tak taky byl jsem hrozně z toho vyplašený poprvé. Poprvé jsem viděl dramatické události, poprvé jsem viděl zraněný lidi, mrtví lidi, jinak než předtím v kině. A zjistil jsem, že to je hrozně náročný, hlavně jako na psychiku. Zjistil jsem, že najednou člověk nedělá rozumné věci, že najednou prostě zmatkuje a při takových situacích je obtížný udělat fotku, která by tu situaci nějak jako vystihovala. Takže bylo to pro mě něco úplně novýho, velice náročného fyzicky, ale hlavně psychicky. A tak jsem jakoby chtěl v tom pokračovat a chtěl jsem se znovu a znovu pokusit udělat v těch situacích ty fotografie. Takový ty fotografie, takový ty obsahově kvalitnější a ze začátku mi to vůbec nešlo.
1: A jak reaguje vaše tělo a mysl, když se kolem vás začne střílet?
2: Zmateně, jak jsem říkal, člověk se bojí, má strach a jedině tím, že do těch míst, kde se tohle děje, jedete opakovaně, tak trochu se naučíte jako některé věci, aby se to trošku posunul, trošičku vlastně si uvědomil, co dělat, kdy vlastně. Nejhorší právě to zmatkování, když jste ve vojenské zóně, kde se prostě střílí a nebo kde třeba dopadají jakoby rakety, tak právě ten zmatek, který vás vyvolá, třeba ten výbuch, je pro toho fotografa hrozně, hrozně nebezpečný. Takže já jsem se postupně tím, jak jsem do těch konfliktů jezdil znovu opakovaně, naučil rozlišovat, kdy má smysl se schovat za zeď, kdy má smysl nechat si tu fotku utéct. A bylo to vlastně obtížné. Myslel jsem si, že těma rokama si třeba člověk i zvykne na to, že vidí ty hrůzné věci, a to se mi teda nepodařilo nikdy. A teď už se mi to nepodaří, protože s přibývajícíma věkem mým, tak se vlastně trošičku vlastně změnil ten žánr, fotografie, kterým se, na který se zaměřuju, a z těch válek je to spíš teď jako směr sociální fotografie, protože v 63 letech běhat někde, kde je velký nebezpečí, kde vlastně jsou ty rakety, tak myslím si, že to není dobrý. A hlavně i ten vývoj je dneska tak jiný a ty války jsou tak jiný, než jak, který jsem zažil já, že by to stejně vlastně ani nešlo.
1: Já ještě zůstanu u těch dramatických událostí. Když se vrátím do Liberie, kde vám dětský voják přitlačil hlaveň k samopalu k hrudi, poté, co jste vyfotili jeho mrtvého spolubojovníka, sám to označujete za velkou chybu. Kde přesně je hranice v takových situacích mezi touhou po silném záběru a půjdeme se bez záchovy? Kdy vlastně si řeknete, tak tohle za to stojí, ale tohle už opravdu ne?
2: No, je to o tom zmatkování. Já jsem si v ten okamžik neuvědomil, že když budu fotografovat, takže je to rozčílí a že teda oni namířej na mě, protože jsem ho vyfotografoval v okamžiku toho konce. Tam byly dvě znepřátelné strany, rozdělovala takový most, dětští vojáci. Vždycky jsem si jenom o tom čet a netušil jsem, že by to opravdu mohlo být opravdu reálný. Těm nejstarším bylo třeba přes 25 let a oni navzájem se provokovali. Často vlastně byli i pod vlivem americké kultury, filmů, oblečení. Oni byli prostě oni si vlastně hráli na
1: takový hrdiny. Ty...
2: Ano, přesně tak. Ale rozdíl je v tom, že když si na tom někdo o tom hrajou jako děti v Evropě, tak mají makety a oni žádný makety zbraní neměli. Oni těch zbraní měli plno, měli prostě různě po bundách granáty. A když jsem vlastně se kouknul třeba na zem toho mostu, tak ta byla posetá nábojnicema. Tam byly statisíce nábojů a ten vlastně ten most rozděloval tyhle ty dvě znepřátelné strany a oni občas třeba vzali bundu a začali z ní točit a na tom mostě tam vlastně nic je vlastně nebránilo. No a v jednom tom okamžiku právě při tomhle ho ten druhý dětský voják z té druhé strany mostu zasáhnul. A oni začali zmatkovat, začali ho táhnout, teď mu z té hlavy tekla krev a já jsem udělal několik záběrů a to byla chyba, na kterou jsem mohl jakoby doplatit, no.
1: A jak lze vůbec komunikovat s 8letým klukem, který na vás míří zbraní?
2: No tak vy...
1: Jak jste z toho vybruslili? Jako?
2: No tak jsem tam v podstatě klečel. Měl obrovský strach, říkal jsem please no, když tam je jakoby mířil. No a oni potom ty starší toho jednoho, který na mě mířil, jako odtáhli. No a vy jste se tou otázkou ptal, jak v podstatě, jakoby, proč jsem to vyfotil, protože jsem si v tom okamžiku neuvědomil to riziko.
1: To nebezpečí.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Stále posloucháte reportážního fotografa Jana Šibíka. Před lety jste byl zvyklý jezdit z války do války, jak jste sám říkal, ale teď v poslední době jste mluvil o tom, že jste ježdění do těch konfliktních zón omezil mimo jiné kvůli fenoménu únosu. Je pro vás představa únosu děsivější než klasické vojenské nebezpečí?
2: Ano, je to to nejhorší, co se vám může podle mě stát, protože při tom únosu vy víte, že to bude dlouhá doba. Vy víte, že oni na vás budou různě vyvíjet tlak, budou chtít jako natáčet videa, aby to výkupný ta země za vás zaplatila. Taky víte, že to trvá docela značnou dobu, než se těm vyjednávačům podaří s těma lidma spojit, a psychicky to musí být šílený, protože vy nevíte minuty, hodiny, dne, co se stane v tom dalším okamžiku. Když vám hrozí nějaký nebezpečí, tak samozřejmě to nepříjemný je. Je to hrozný. Ale když pomine, tak si můžete oddechnout. Při tom zajetí si podle mě oddechnout nemůžete. Dřív ty únosy nebyly tak častý, jako vlastně jako na začátku minulé dekády, kdy jich bylo prostě nejvíc.
1: Říká se, že nejtěžší je fotit lidi ve chvílích jejich největšího utrpení. V roce 2000 jste fotil děti v Sierra Leone, kterým rebelové usekali končetiny, a později jste inicioval humanitární sbírku na pomoc. Kde je podle vás hranice mezi nezávislým pozorovatelem a lidskou bytostí, která má potřebu pomoct?
2: No tak...
1: To musí být nesmírně náročné, když se ve vás tohle bije.
2: No jasně, ale tak přece na tyhle ty otázky si musíte odpovědět, než se do té Sierra Leone vydáte. Buď u vás převládne pocit, že tam chcete jet v rámci Člověka v tísni nebo Lékařů bez hranic, a pak ten život zaměříte tímhletím směrem. No a nebo se tam chcete pokusit dostat jako fotograf za nějaký časopis nebo agenturu nebo za sebe. A pak teda jako ten hlavní výstup a nejvíc, jak můžete pomoct, je, že se vám snad podaří udělat nějaká ta fotka, která, když se na ní potom kouká někdo, kdo tam nebyl, tak trošičku ucítí, jak hrůzný okamžiky to bylo, jak hrůzný okamžiky to byly. Ono je to, vlastně nejlepší varianta je vzájemná spolupráce, kterou jsem praktikoval já. Velice často jsem spolupracoval s Člověkem v tísni, což je pro mě nejlepší humanitární organizace v České republice, možná, že i v Evropě, protože ona rozumí, nebo to vedení rozumí síle toho obrazu, který ta síla toho obrazu, ty dobré fotky sice ubývá, ale pořád ještě nějaká je. A proto umožňovala fotografům brát je sebou. Oni tam často měli zázemí, měli tam kde spát, takže nabídli fotografům některým, že tam může jet a fotí. A oni dělají tu humanitární činnost. No a ten výsledek potom společná, ta spolupráce je skvělá, protože vy uděláte výstavu SOS Kosovo, co jsem třeba udělal s Člověkem v tísni, nebo jiný, a vystavují se tam ty fotky, ty silné fotky, lidi na ně koukají, a pak už záleží na vás, jestli vás to nějakým způsobem osloví, aspoň tak, že třeba přispějete na tu sbírku, nebo že se aspoň zamyslíte, jak je to někde hrozný, a změní to třeba částečně váš pohled jako na tu situaci. Takže já si myslím, že ideální je ta vzájemná spolupráce mezi tou humanitární organizací a tím fotografem. Protože když ty fotografie dělá ten humanitární pracovník, tak ty fotografie jsou o ničem. Jsou banální. Není tam ta síla, a i z Iráku on vyfotí nějaký hrající se, rozesmátý děti, a ty fotografie nevystihují tu tragédii a tu hrůzu toho, co se tam odehrává. Proto je vzájemná ta symbioza těch dvou stran dobrá. A já jsem ji praktikoval.
1: Jak byste podle vás definoval dobrou, povedenou, skvělou reportážní fotku?
2: No, to fotografie, která zaujme vás a zaujme někoho jiného. Když to přežijeme, tak je to fotografie, která, když bude ležet na zemi a budou kolem chodit lidi, tak se ty lidi zastaví a začnou se na tu fotografii koukat. Ta fotografie má jednu obrovskou výhodu oproti videu. A to, že vám neuteče, že stojí. No, ale aby vás zaujala, tak je potřeba do ní dostat vlastně tu symboliku, ten problém toho celého konfliktu. No a takových fotek není moc, ale když se taková fotka podaří, tak má tu sílu. No. Tak teď jsem řekl tu největší možnou ambici. No, ale pak je plno skvělých fotografií, které

0: tu první cestu 93, pak 96 a trpím nad těma negativama, protože vidím ty políčka a ty záběry, jak jsou banální, jak jsou hloupí, jak mi plno těch skvělých věcí uteklo z jednoho jediného důvodu, protože já jsem to neviděl, to kvalitní. No a rokama, když je ten fotograf dobrý a když prostě zatím jde a když má prostě určitý talent, štěstí a hlavně nasazení, tak se to pořád může zlepšovat. Ale už se to nevrátí. Já už neudělám tu stejnou fotku, jako jsem mohl udělat v roku 93, protože se všechno změnilo. No, takže já si to teď procházím, ty negativy, a zase docela vtipná věc je ta, že najednou tam objevím fotku, kterou jsem tenkrát neviděl a která je teď v mých očích docela dobrá.
1: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Stále posloucháte rozhovor osobnosti Česka s mým milým hostem Janem Šibíkem. Často ve svých rozhovorech mluvíte o tom, že fotožurnalismus, jak ho známe, pomalu umírá. Časopisy
2: už
1: za ní... Už umřel. Už je po smrti.
2: Už je to konečná, protože řekněte mi teda, já vím, že otázky pokládáte, kdy jste si naposledy koupil časopis.
1: Máte pravdu, už je to nějakou
2: a
1: dobu.
2: A časopis vás. Bylo to hlavní, kde byly ty reportáže.
1: Ano.
2: Když jsem byl v Reflexu 20 let, tak jsem mohl jezdit jenom kvůli tomu, že jednou týdně mohla být reportáž na 6-10 stránkách a čtenáři na to reagovali a redakce si říkala, OK, tak to je dobrý, zaplatíme mu tu cestu, další cestu. Hmm. No, ale to teď už prostě jako není.
1: Takže i vy jako fotograf se musíte přizpůsobovat té době. Co děláte dneska? Jak jste rozšířil svoje portfolio?
2: To přizpůsobení, to je to správný slovo. Tak potom, co mi v 50 vyhodili z Reflexu, no oni vyhodili, ale i tak, kdybych byl někdo jinde, tak by mi vyhodili, protože ono to bylo stejně jedno, protože přišel šéfredaktor a říkal, bohužel na zahraniční cesty už je nula peněz. Takže co bych tam vlastně jakoby dělal. Tak já jsem se přizpůsobil, já jsem si ujasnil jednu věc. Já chci v tom fotografování pokračovat. Já chci dál do těch míst jezdit. Bylo mi jasný, že už to nebude tak často, protože už musím si to uhradit sám. Předtím to teda bylo vlastně, zaplatil jakoby Reflex. No, takže musel jsem najít způsob, jak na ty cesty a na ty fotoaparáty vydělám nějaký peníze. Taková nová věc pro fotografii v dnešní době je, že velice těžko prodávají své fotografie. Že se mi podaří za rok prodat 10 fotografií, tak jiný fotografové mi tohleto číslo závidí. Já bych jich chtěl víc, ale to je prostě málo peněz. To bych na ty cesty neodjel. Ale víte, o co je obrovský zájem? O to učit fotografii. Tím, jak světu vládnou sociální sítě, tak já jsem začal dělat workshopy. Nejdřív jsem je dělal normálně na normální fotoaparát. Pak paní napsala mail, jestli by mohla přijít s mobilem. No taky asi nebudete říkat, nechoďte, když je to zájemkyně. Tak jsem říkal, přijďte, určitě přijďte. No a když takovýhlech mailů bylo hodně, tak jsem začal dělat přímo workshopy na to fotíme mobilem. A tam mi dorůstají noví a noví zájemci. A když dříve 4/5 všech těch nabídek na workshopy byly většinou na ten digitál a jenom 1/5 na mobil, tak dneska je to úplně obráceně. Takže to byl jedna věc, že jsem naučil ty lidi fotit a za to mají ty lidi, jsou ochotní dát peníze. A když mám ten workshop, tak a dělám i zahraniční workshopy, tak vlastně jsem vlastně vždycky na nějakém tom místě, vždycky jsem s jedním nebo s dvouma lidma, ostatní mezi tím fotografujou sami. A já teď s těma lidma jdu a teď říkám, teď tenhle okamžik foť, dávej pozor na tu tyč, která tam vadí, ještě znovu, znovu a znovu. Takže já jim vlastně říkám, kdy já bych fotil, co bych fotil, na co bych dával pozor. A když tohle těm lidem říkáte, tak ty lidi, hlavně ty vnímavější, můžou dělat poměrně velký pokrok. To know-how, který jsem vlastně si získával postupně na těch 40 let, tak já ho teď vlastně prodávám. Takže to je druhý způsob, ty workshopy. No a potom to nejpodstatnější, to jsou ty knížky, protože...
1: Ano, knihy.
2: Vy chcete taky někde, aby ty fotky zůstaly. A to nejsou jako, dostanete nějaký ceny, no tak fajn, dobrý, no. Jsou výstavy, ty jsou sice jako důležitý, protože na tu výstavy může přijít hodně lidí, ale výstava skončí, ale kniha ta zůstane.
1: Máte za sebou nespočet nebezpečných situací. Jste odolnější v osobním životě i v pracovním životě. Dalo by si říct, že máte tuší kořínek, že toho snesete víc?
2: A musel mě zmínit, o tom není sporu, ale lépe by vám na tuto otázku odpovědělo samozřejmě moje okolí, moje přítelkyně, co zažila za těch 18 let, co jsme spolu.
1: A ona jezdí s váma do těch míst občas, že?
2: No ale
1: to tak?
2: Nebylo to tak snadný, protože ona dlouhou dobu ignorovala tu možnost, že mít individuální workshop. Jeden z typů workshopů, který dělám, říkám, podívej se, lidi za to platí peníze, ty to můžeš mít jako...
1: Zadarmo tady.
2: Zadarmo, nepřetržitě. tak ona měla vždycky na to jednu větu, kterou tak pořád opakovala, přece nebudu dělat něco, co bude vždycky horší, než děláš ty. Tak to jí drželo dlouhou dobu. Ale když jsme byli po třetí spolu na Kubě, a Kuba je bezesporu velice zajímavá země pro fotografa, ale nejenom, tak najednou sahla po fotoaparatu, začala fotit. Takže teď už jezdíme spolu, to je pravda. Taky si vymínila to, že abych zapomněl už na ty válečné místa, taky mi upozorňovala na můj věk, že se to neslučuje, nehodí. Říká, nech to těm mladým. A pak říká, stejně o tyhle ty fotografie z těch válečných zón není vůbec zájem. A jak už jsem jenom naznačil, ty války se změnily. Předtím se ty strany viděly. Teď je to válka dronů. Teď ty znepřátelné strany jsou od sebe 2-3 kilometry. A tam je malá skupina jakoby vojáků v té první linii, když teď mluvím o Ukrajině, pak je 10 kilometrů nic a pak někde jsou ty další vojáci a ty malé skupiny střídají, ale pak největší nebezpečí je ten dron, vlastně nehezká, vošklivá věc, technická, která ovšem je dokonalá v tom, že když má tu souřadnici, tak on ten dron se do toho auta trefí. Takže vy nevyfotíte skoro nic a riskujete hrozně moc. Myslím si, že víc než dříve. Takže ona, ano, teď už tam jezdí s tím, že tady fotíme ty sociální věci. A ona taky řekla jednu zajímavou věc a v tom má teda pravdu. Ty silné fotky, jak ty říkáš, s tím obsahem, tak ty se přece dají dělat i v tom uprchlickém táboře, nejenom v té první linii. A v tom má pravdu, protože ty sociální věci, které fotografuju, jsou možná nepůsobí na první pohled tak dramaticky, ale tu neuvěřitelně silnou fotku můžete udělat i tam.
1: Můžete si ještě dneska naplno užít třeba obyčejnou procházku po Praze bez toho, aniž byste přemýšlel nad tím, jak krásnou fotku můžete udělat? Netrpíte tou pracovní jak to říct?
2: Deformací.
1: Deformací, děkuju, ano.
2: Můžu si to užít, ale stejně vlastně jako koukám, jaký je světlo, jaký by to byl záběr a tohle. Mě to ale neobtěžuje. Mě to nevyčerpává. Já nepotřebuju jakoby vypnout.
1: Souhlasíte s názorem, že by člověk měl cestovat, aby si uvědomil, jak krásně se nám v Česku žije? Teď přeskočím takhle k nám do Čech, poněvadž já mám pocit, že spousta lidí vlastně necítí tu vděčnost, pokud necestuje. A když potom vycestuju někam ven, právě třeba do míst, jako jsou tyto, tak když se vrátí zpátky do Čech, tak ucítí ten vděk a začne být rád za to, kde žije.
2: Je to ta největší vymoženost toho, že jsme se zbavili minulého režimu,
1: ano.
2: Že můžeme cestovat. Ano, ono to stojí nějaký úsilí, nějaký peníze, ale zároveň je to nejvíc, co můžete získat, když prostě vidíte jiné kultury, jiné náboženství. Ono vás to formuje, obohacuje, je to podle mě co nejvíc. A jestli na něčem nešetřím, tak je to na investicích, co se týče cest. Za to jsem schopen dát skoro všechno a ten účet dostat skoro na nulu. Za to, že můžu znovu a znovu někam jet. Myslím si, že je to nejvíc. Vlastně nerozumím těm lidem, kteří nemají tuto potřebu a nevidí ty hodnoty, které jim to může přinést. Nerozumím jim.
1: Moc krát vám děkuju, že jste si udělal čas a přišel sem do Osobností Česka. Děkuji vám. Hezký den.
2: Děkuji za pozvání.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Kvůli přeplněnosti vlaků budou do konce týdne jezdit z Hrádku na Nisou do Liberce posilové autobusy. Poštu v Dubé na Českolipsku bude provozovat tamní podnikatelka. Město Jablonec nad Nisou od září rozšíří poptávkovou dopravu o další místa. Zítra čekáme zpočátku polojasno, postupně oblačno, na horách ojedinělé slabé přehánky a teploty do 24 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Od zítřka budou z Hrádku nad Nisou do Liberce jezdit expresní autobusy. Půjde o posilové spoje k vlakům v době ranní špičky. Autobusy nebudou cestou nikde stavět, kromě cílové stanice v Liberci. Posilové spoje budou jezdit do pátku 4. září, v případě potřeby ještě začátkem následujícího týdne. Podle jednatele společnosti Korit LK Oty Pospíšila jde o mimořádné opatření související se začátkem nového školního roku.
2: Tam jde o to, že v první zářivý týden je vysledováno, že než se ustálí rozvrhy studentům, tak všichni jezdí na 8. A z toho důvodu, protože v minulosti byly stížnosti na přeplnění těch ranních vlaků, tak jsou zavedeny ještě expresní autobusy z Hrádku do Liberce, aby vlastně ulehčili těm vlakům.
0: V Dubé na Českolipsku bude provoz pošty od října zajišťovat soukromnice. Jde o tamní podnikatelku, která dřív na poště pracovala a projevila zájem takzvanou poštu partner provozovat. Kromě poštovních služeb hodlá nabízet doplňkový sortiment, jako jsou třeba různé regionální výrobky, říká starostka Dubé Irena Želovičová za ODS.
3: Na konci září bude nějakou dobu pošta úplně zavřená, protože vlastně Česká pošta si musí vyklidit veškeré své věci a musí se celý ten prostor bude zrenovovaný, bude jakoby mít nový nábytek a všechno a musí se to připravit na vlastně otevření.
0: Od září rozšíří poptávková doprava v Jablonci nad Nisou své služby. Nově bude možné objednat si 7-místný vůz i z autobusového nádraží do oblasti Kinastu a do Lukášovského údolí a zpět. Město reaguje na požadavky obyvatel. Podle mluvčí jablonského magistrátu se tak počet oblastí, kam poptávková doprava jezdí, zvýší na 7. Od 1. září se navíc změní režim poptávkové dopravy mezi Rychnovem nad Nisou a Kopaninou, kde byl dosud zkušební provoz. Nově bude ráno a odpoledne sloužit hlavně pro dopravu dětí do školy a zpět. Barbora Macková ke 2. září skončí ve funkci hlavní hygieničky. Informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví. Macková odchází na vlastní žádost, dál ale zůstane ředitelkou státního zdravotního ústavu. Obě funkce vykonávala od června 2024. Svůj odchod zdůvodnila tím, že minulá vláda nepokročila ve slibované reformě systému ochrany veřejného zdraví a současné vedení ministerstva má o její podobě jiné představy. Hlavním hygienikem bude dočasně ředitel odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva Matyáš Fošum.
1: Počasí.
0: V noci bude většinou polojasno, během noci se oblačnost od západu přechodně zvětší a ojediněle se vyskytnou přehánky. Nejnižší noční teploty 14 až 11, na horách 11 až 8 stupňů. Zítra ráno čekáme přechodně polojasno, místy až skoro jasno. Během dne se bude už více oblačnosti, odpoledne až oblačno a na horách se ojediněle mohou vyskytnout slabé přehánky. K večeru se oblačnost opět částečně protrhá. Teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Železném Brodě v Masarykově ulici havarovala elektrokoloběžka. Na místo jedou všechny složky integrovaného záchranného systému. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Krásné a v rámci pondělních možností maximálně pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Liberec a co jsme pro vás připravili na následující hodinu. Samé novinky. V Oldřichově v Hájích na Liberecku se zítra otevře první třída ve škole obnovené po 46 letech. U toho nesměla chybět naše kolegyně Jana Pavlíčková. Pak se přesuneme do Semil, kde už dnes otevírají pamtrekové hřiště. Tam vyrazil pro změnu náš regionální stopař a čeká nás také dětská anketa, nám tematicky velmi blízká, bude to totiž o rozhlase. Ono je to totiž právě dnes rovných 90 let, kdy Český rozhlas začal vysílat i do zahraničí. A momentálně nás i díky internetu poslouchají po celém světě s výjimkou snad tří zemí. Kuby, Tuvalu a Severní Koreji. Já vám samozřejmě s Českým rozhlasem Liberec přeju hezký poslech pro naše budoucí severokorejské posluchače Jul Gobdě, Gamsangha se jo a doufám, že se člověk může spolehnout na Google překladač, abychom nevyvolali mezinárodní konflikt.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Liberec jsme si 12 minut po 14. hezky zavzpomínali s Petrem Spáleným, kdybych já byl kovářem, to jsme se vrátili do roku 1969 a vlastně o 11 let později zanikla škola v Oldřichově v Hájích na Liberecku. Ovšem po 46 letech se tato škola znovu otevírá. V roce 1980 ji nechal okresní úřad zrušit kvůli nedostatku školáků, jenže obyvatel a dětí za poslední roky v Oldřichově výrazně přibylo a byl problém s jejich umístěním do škol v sousedních obcích. Po dvouletém úsilí tak Oldřichov zítra otevře novou malotřídku pro první až pátou třídu. Letos nastoupí ale jen první třída, další roční budou postupně přibývat v následujících letech.
1: Hned u vchodu do školy mě vítá cedule čerstvě vytřeno, zouvat, takže návleky. Dobrý, držej. A teď mířím do zborovny, odkud slyším zrušené hlasy.
2: Kdo bude stříhat, říkáme?
3: Já točím.
4: Ty točíš, takže nemůže stříhat.
3: No tady řešíme teďka stuhu.
1: Na přestřihávání pásky.
3: Jo, na první den.
1: Říká ředitelka školy Jana Pospíšilová.
5: Kdo to bude fotit?
3: Darča s tím počítá.
6: Hele, a co když bude lejt, jak to uděláme s tím sázením?
7: Holiny. Rodiče to budou vědět, děti to budou vědět.
8: Protože my jsme si vymysleli, že si zasadíme školní strom, což bude jeřabina, je to původní dřevina tady Jizerský hor.
1: Otevření školy je pro Oldřichov velkou událostí. Naposledy tam měli školáky před 46 lety. Co obec přimělo malotřídku obnovit? Na to se ptám nezávislé místostarostky Jiřiny Vávrové.
9: Nám sousední obec Míšek vypověděla spádovost a my jsme opravdu neměli několik let, kam umístit naše oldřichovské děti. Žádná z okolních obcí nám spádovost nedali.
1: Mít znovu vlastní školu stálo obec přes 2 roky práce, musela najít prostory, sehnat ředitelku, zajistit financování. Starostce Janě Šťastné ze Starostů pro Liberecký kraj jde z toho ještě teď hlava kolem.
10: Žiju dotacema, kolaudací, zapsáním do rejstříku, těch byrokratických kroků bylo strašně moc. Jak funguje školská rada? Zajistit jídelnu.
1: Naplno měla i ředitelka Jana Pospíšilová.
11: Od svého jmenování v listopadu jsem nedělala nic jiného, než jsem přišla z práce, sedla jsem si k počítači, psala jsem směrnice, školní řád, vytvářel se školní vzdělávací program, který je napasovaný nad program Začít spolu, kdy děti budou pracovat v centre.
1: A většina těch dětí, předpokládám, je teda místní. To, co vlastně obec chtěla.
10: Máme 7 oldřichovských dětí, spousta jich bylo podzimních, takže budou příští rok a zbytek máme z širého okolí.
1: Aby se všechno do 1. září stihlo, museli se přes prázdniny zapojit i rodinní příslušníci a známí.
10: Jsem volala SOS, nejdříve teda smontovat ty skříně, které přišly, nábytek, aby jsme měli kam ty věci dát, a pak jsem svolala uklízecí četu, měla se okna, stíraly se podlahy. Myslím, že většina obyvatel obce s náma pulzuje, protože to je opravdu veliká věc po těch 46 letech.
1: Kapacita malotřídky v Oldřichově je 52 žáků. Do první třídy jich teď nastoupí 14. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
12: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

Planety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Před malou chvílí Lucie Bílá v okurky, no ale co se týče pamtreků, tak ty rozhodně nezažívají okurkovou sezónu. Pokud jste minulý týden pečlivě poslouchali náš pravidelný dopolední seriál, určitě vás neminul středeční díl o pamtrecích. Od té doby v kraji přibyl minimálně jeden další, a to v Semilech. O tom byla pro změnu zase řeč v našem odpoledním pořadu, co je nového. No a ten právě teď otevírá. Na otevíračku se přímo do Semil přišel podívat i náš regionální stopař Patrik Fischer. Patriku, dobré odpoledne.
2: Krásné odpoledne z bývalého areálu koupaliště v Semilech, kde nově vyrostl pump track. Stojí za ním mistr Evropy v dual slalomu a člověk, který v cyklistice je známý skoro po celém světě, Michal Maroši. Dobrý den.
3: Já vás všechny mile zdravím tady z posledního prázdninového dne v Semilech.
2: Tak představte trošku ten pump track, který jste tady mimo jiné i vypomáhal vybudovat.
3: Tak pump track pochází vlastně ze Spojených států. Já jsem ho v roce 2000 zhruba 6 přivezl do České republiky, takže je to relativně nová disciplína v poměru s těmi dalšími cyklistickými, protože pump track právě vzešel z těch kol a z bikrosových přímo, protože to je zmenšení na bikrosové dráhy. Dneska už se pump track jezdí v rámci mistrovství světa a závodník bere duhový dres, protože pump track je pod taktovkou UCI, stejně jako cross country, nebo silniční cyklistika, nebo BMX.
2: Takže je to v podstatě už pomalu zavedená disciplína. Vy s těmi svými závodními zkušenostmi, proč byste doporučil prakticky asi komukoliv, aby si pump track vyzkoušel?
3: Protože je to jakási vstupní disciplína mezi další sporty, protože pump track přináší nejenom to, že člověk musí si hlídat některé vlastnosti, jako je rovnováha, přenášení vlastně té váhy, proto slovo pump track, protože na pump tracku se pumpuje, zapojou se ruce, nohy, břicho, záda a vlastně pomocí jakéhosi pumpování člověk získává rychlost do těch vln a skoků a tak dále. Takže technické dovednosti, obezřetnost a spoustu jiných dalších vlastností, fyzička, že jo, zapojuje člověk mozek, musí dávat pozor prostě, co se děje, takže i potom do toho veřejného prostoru se promítají tyhle ty všechny zkušenosti, takže pump track je nejenom pro malé děti na odstrkovadlech, proto se staví u pump tracku třeba malý okruhy, jako je tady ten testovací pro tyhle ty malé děti, už i na odrážedlech, takže setkávám se s tím, že pump track jezdí děti už od 2 let a samozřejmě věkovou hranici neznají. A je to vlastně perfektní, protože člověk nepotřebuje být v žádném oddílu, protože to je veřejný sportoviště, takže nepotřebuje licenci, potřebuje k tomu vlastně jenom tu danou hračku na ten daný sport, takže dneska je to buď to koloběžka, kolo nebo skate, a myslím si, že jedno z toho má dneska

0: další jezdci, tak je mi rád k tomuhle tomu přizvu. Já sám jezdím na longboardu, což je docela zajímavá věc, relativně nová, protože doteďka pump track vlastně se jezdilo většinou jenom na kolech, protože pump tracky vznikly tím, že se stavily jenom z hlíny. A to přeci jenom nedovoluje ten provoz těm koloběžkám ani jiným těm malým kolečkovým sportům, ten vstup do toho sportoviště. Takže z toho asfaltu je to opravdu nejenom, že to je celoroční, pokud nenapadne sníh, a nebo to nesmrzne a není to ledový. Takže v těch nížinách už je to dneska celoroční sportoviště, bezúdržbové, a zároveň dovoluje těmhletěm dalším sportům ten vstup, takže je to vlastně moderní sportoviště pro všechny různé věkové kategorie, a to už se opakuju, a pro tyhle ty různé vlastně hračky, které dovolují ten pohyb v tom pump tracku jako samotným.
1: Říká tady mimo jiné autor tohoto semilského pump tracku, známý cyklista Michal Maroši. Pokud byste ho náhodou neznali, můžete ještě dneska večer dorazit do semilského kina, kde se bude promítat jeho takový životopisný dokument, Ten, co slaví každý den.
2: Moc krát děkujeme za pozvání, Patriku. Do Semil nás pozval náš regionální stopař Patrik Fischer. Ještě jednou díky moc a naslyšenou.
1: Naslyšenou, těším se na vás zase zítra.
3: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl.

nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak šeptám potají, co by řekl.

0: 10 minut po půl třetí už tady víme, co by řekl Pavlovi Bobkovi Houston, a jestli pak víte, co řekne v rubrice Co v učebnicích nebylo Martin Písařík vám. No minimálně vám vysvětlí, co to je syndaktylie.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že někteří lidé se rodí se srostlými prsty? Toto postižení se nazývá syndaktylie a postihuje zhruba jedno dítě z 2 až 5 tisíc. Srostlé prsty mohou být na rukou i na nohou a jejich spojení může být buď částečné nebo úplné. Pokud jde pouze o srůst kůže, připomíná to blány, které známe od vodních ptáků. Náprava je v takových případech poměrně jednoduchá a řeší se drobnou plastickou operací. Když je projevem syndaktylie srůst kostí, je situace složitější. Kosti se od sebe dají chirurgicky oddělit. Podstatná je však následná funkčnost a také estetická stránka věci. Někdy je tedy rozumnější a pro běžný život praktičtější ponechat prsty srostlé. Syndaktylie je také průvodním jevem několika vzácných genetických onemocnění, například Apertova syndromu. Při něm dochází k předčasnému srůstání kostí lebky, které jsou jinak v prvních letech života rozvolněné. Předčasné uzavírání lebečních švů způsobuje deformaci mozku. Dnes je však možné tento problém řešit účinnou léčbou.
2: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jar, léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Jar, léto, podzim, zima. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Liberec, Paul McCartney a Hope of Deliverance, čímž jsme zavítali do zahraničí, což v Českém rozhlase nemusí být tak mimořádné, jak by se na první poslech mohlo zdát. Stanice Českého rozhlasu si denně naladí 1,5 milionu posluchačů. Ne všichni, kdo si doma nebo v autě zapnou rozhlasový přijímač, tuší, že Český rozhlas vysílá i do zahraničí a v mnoha cizích jazycích. Přitom stanice Radio Prague International je hlasem Česka ve světě už 90 let a tohle výročí připadá právě na dnešní den. Zajímavá je určitě také statistika, podle které v loňském roce zavítali na web radio.cz lidé ze všech zemí světa s výjimkou Severní Koreje, Kuby a Tuvalu, o čemž byla řeč už v úvodu hodiny. Bylo to více než 8 milionů návštěv a to číslo neustále roste. Nejvíc lidí sleduje obsah zahraničního vysílání v Německu, Francii, Spojených státech, Rakousku a nebo Španělsku. A o rozhlase si teď s dětmi bude povídat Tereza Brázdová.
1: Co je Český rozhlas?
2: Český rozhlas jsou třeba nějaký prohlašování novýho prezidenta nebo člověka, který se něčím stal a předtím tím nebyl.
3: Zprávy, které je třeba od Ukrajiny nebo třeba od Slovenska nebo tak, aby věděli lidi třeba, jestli je třeba válka nebo tak.
1: Je nějaký rozdíl mezi rozhlasem a rádiem?
4: Jo, protože rozhlas je v televizi a rádio jen povídá a není tam vidět ten obraz.
1: Odkud ten Český rozhlas vysílá?
2: Třeba z nějaký školky nebo z nějakého jiného místa, kde se natáčí něco.
1: Jako my teď tady natáčíme. A kdo to uslyší?
4: Maminky.
1: Jenom?
5: V autě to můžeme také slyšet.
1: Kdo nás bude poslouchat?
4: Maminky, tatínky, babičky, dědové.
1: A co byste jim vzkázali?
4: Aby nám s dědou přiťukali novou poličku do pokoje, protože už nemáme tam kam ty hlačky dávat.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Podezřelá smrt v lázních. Vraždu docenta Hudce vyšetřuje sám šéf. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Annie Girardotová v roli ženy, které se stalo to nejhorší na světě. Unesli jí dítě. Prožít si své peklo. A ČT Art. Neobyčejná cesta superhvězdy k umění a slávě. Premiéra filmu Hlas lásky. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Českolipští zastupitelé dnes projednají program regenerace městské památkové zóny. Oldřichová jich obnoví v obci po 46 letech školní výuku. Ekonomika v Česku loni rostla rychleji než průměr Evropské unie. Zítra čekáme zpočátku polojasno, postupně oblačno, na horách ojediněle slabé přehánky a teploty do 24 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. O programu plánu regenerace městské památkové zóny budou dnes jednat zastupitelé České Lípy. Z dokumentu vyplývá, že by vedení města mělo usilovat o větší využití historického jádra a kulturních památek pro cestovní ruch. Dokument má být platný do roku 2030.
4: Architekt Tadeáš Matoušek v dokumentu také navrhuje větší využití potenciálu vodního hradu Lipí. Na tom už město v součinnosti se zdejším vlastivědným muzeem a galerií postupně pracuje. Výraznou proměnou totiž projde prostor mezi hradem a renesančním Červeným domem, kde muzeum nedávno zahájilo kompletní rekonstrukci. Z České Lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
3: Oldřichov Hájích na Liberecku otevře zítra znovu vlastní školu. Předtím ji 46 let neměl, tehdejší okresní úřad ji nechal v roce 1980 zavřít mimo jiné kvůli malému počtu dětí. Před 3 lety ale vypověděla Oldřichovu sousední škola v Mníšku Spádovost. S umístěním dětí byl tak velký problém. Nová škola proto bude fungovat v režimu malotřídky pro první stupeň, říká starostka Jana Šťastná ze Starostů pro Liberecký kraj.
5: Bylo mnoho pochyb, mnoho lidí nás od toho zrazovalo i vzhledem k demografické křivce, že nejsou děti. Takže ono taky tak demografická studie musíme brát, v jaké lokalitě se dělá, kde bydlíme. A my bychom si přáli rozvoj, komunitní život a to vůbec celkově posunout dál. A myslím si, že ta škola je základ.
3: Prostor za Maškovou zahradou v Turnově směrem k čistírně odpadních vod chce město využít pro novou cyklostezku. Nový úsek by měl vést poblíž řeky Jizery dál směrem na Mašov. Cyklisté by se tak vyhnuli dopravě přes centrum města. Podle starosty Tomáše Hokeho ze Starostů pro Liberecký kraj trvají jednání už přes rok. Zatím projekt blokuje nedokončená směna se soukromým vlastníkem pozemku v daném místě. Česká ekonomika rostla loni rychleji než průměr zemí Evropské unie. Výrazně se ale zvýšil i státní dluh, dosáhl 7,7 bilionů korun. Vyplývá to ze stanoviska Nejvyššího kontrolního úřadu ke státnímu závěrečnému účtu za minulý rok. Ekonomika meziročně vzrostla o 2,6%, zatímco evropský průměr byl o více než procento nižší. Kontrolní úřad zároveň varoval, že rozvoj hospodaření dál brzdí nízká produktivita práce, drahé energie a stárnutí populace.
2: Počasí.
3: V noci bude většinou polojasno, během noci se oblačnost od západu přechodně zvětší a ojediněle se vyskytnou přehánky. Nejnižší noční teploty 14 až 11, na horách 11 až 8 stupňů. Zítra ráno čekáme přechodně polojasno, místy až skoro jasno. Během dne bude už více oblačnosti, odpoledne až oblačno a na horách se ojediněle mohou vyskytnout slabé přehánky. K večeru se oblačnost opět částečně protrhá a teploty vystoupí na 21 až 24, na horách na 17 až 20 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: Na silnici 13 u Frýdlantu na Liberecku havarovalo osobní vozidlo. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. Místo je s opatrností průjezdné. A v Liberci v Máchově ulici se střetla 2 osobní vozidla. Projíždějte také tady se zvýšenou opatrností.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Krásné poslední prázdninové odpoledne, samozřejmě ve společnosti Českého rozhlasu Liberec. Ono by se s trochou nadsázky dalo říct, že učitelé se z klidu psychiatrických léčeben vrací do blázince ve školách. Já samozřejmě všem pedagogům přeju pevné nervy a úspěšně zvládnutý školní rok. Hned ten první příspěvek v naší hodině bude směřovat ne k učitelům, ale k rodičům dětí a motoristům a budeme pro vás mít pár užitečných rad od policie před začátkem nového školního roku. Pak vám také popíšeme, s jakým problémem se obrátila na dětského ombudsmana dívka z dětského domova v Moravskoslezském kraji. Svým krokem totiž pomohla i mnoha dalším dětem. A v rubrice Co je nového zavítáme do archy za netopíry. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

0: Sil už málo mám, zpívají Rangers ve své písničce Zvedněte kotvy 12 minut po 15. Já bych řekl, že po prázdninách mají děti sil dostatek, no a zítra děti po letních prázdninách opět usednou do školních lavic. Kromě škol se vracejí také do silničního provozu a některé z nich budou do škol cestovat vůbec poprvé. Jak se na to připravit a zvýšit tak jejich bezpečnost, to teď probereme s redaktorkou Anou Podhornou, kterou vítám ve studiu. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak v čem je první školní den rizikový a na co by si měli dát řidiči i chodci pozor?
1: Je to právě návrat dětí na silnice spojený s tím, že provoz je celkově hustší, co zvyšuje možné nebezpečí. Jak upozorňuje mluvčí policie v Libereckém kraji Vojtěch Robovský, o prázdninách si mnozí na tento typ provozu odvykli.
2: Po prázdninách mohou děti vracející se do školských lavic ztratit opatrnost a to může být mnohdy kritické. Obdobně se to týká také samotných řidičů, kteří se mohli odvyknout na vyšší frekvenci pohybu dětí u školských zařízení a bez pochyby pozornost může také snižovat i stres.
1: Policejní mluvčí dodává, že chodci by měli dodržovat pravidla bezpečného přecházení, to znamená mít rozhled a být dobře viditelní. Řidiči by měli být v okolí škol ostražití, snížit rychlost a také respektovat pokyny policistů.
0: A na bezpečnost u základních škol tedy budou během zítřka dohlížet policisté?
1: Ano, a to nejen první školní den, ale celý týden v rámci preventivního projektu Zebra se za tebe nerozhlédne. Děti se informace dozví nejen přímo na silnicích, ale i ze vzdělávacích programů, pokračuje mluvčí Robovský.
2: Tyto aktivity budeme vyvíjet u předem vytipovaných školských zařízení a pochopitelně spolu s tím budeme také realizovat s dopravní službou semináře na téma bezpečnosti chodců, v nichž budeme akcentovat mimo jiné také vyvracení mýtu o absolutní přednosti chodců na přechodech.
1: Doplním, že projekt se koná po celé České republice a jeho součástí jsou i pracovní sešity a veřejně dostupná výuková videa, která lze pustit třeba budoucím prvňáčkům.
0: No a jak to před školami v Liberci bude vypadat v průběhu školního roku?
1: Nad bezpečností před základními školami bude dozor ve spolupráci policie České republiky a městské policie po celý školní rok. Pomáhají i dobrovolníci. Mluvčí liberecké městské policie Daniela Bušková vysvětluje, jak funguje takzvaný dohled seniorů.
3: Dobrovolníci, kteří pod naší patronací zajišťují vždycky jeden svůj konkrétní přechod, jsou od nás vyškolení, proškolení, vystrojení a po celý školní rok se vždycky také věnují svému jednomu přechodu.
1: Děti tak na těch nejfrekventovanějších místech budou mít podporu. I tak by podle preventistů měli znát pravidla bezpečného přecházení a mít trasu do školy nacvičenou.
0: Říká naše redaktorka Anna Podhorná. Moc krát děkujeme. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát?
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
3: A na drátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
4: Haló. No co je?
5: Je doma Kája.
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne. Pondělí. Už od září.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: I dále ladíte Český rozhlas Liberec a v rámci možností při prvním pracovním dni nového týdne a zároveň posledním prázdninovém dni i maximální pohodu máme 15 hodin a 23 minut. Ochránce práv dětí se zastal dívky z dětského domova, která se na něj obrátila kvůli platbě za zubní rovnátka. 17-letá středoškolačka z Moravskoslezského kraje pomůcku potřebovala kvůli ortodontické vadě. Vedení dětského domova jí ale letos řeklo, ať si polovinu z 50-tisícové částky zaplatí sama. Podle dětského ombudsmana Martina Beneše ale musí dětské domovy zaplatit za rovnátka plnou cenu.
1: Středoškolačka, které budeme říkat kvůli zachování anonymity Luciem, žije v dětském domově od 11 let. Ze strany otce zažila týrání, matka se o ni nemohla starat, dnes je dívce 17 a studuje střední školu hotelnictví a služeb.
2: Chtěla bych se zatím zaměřovat na tenhle ten obor, co se týká gastronomie a obsluhy.
1: Problémy se zuby Lucie řeší už delší dobu. Čeká ji operace čelisti.
2: Ty rovnátka jsem vlastně potřebovala skoro s problémy s čelistí, protože mám vlastně převracený skus. Bradu mám posunutou dopředu, takže vlastně můj skus není pravidelný. Takže vlastně to byl základ těch rovnátek.
1: Na ortodoncii se dověděla, že rovnátka vyjdou na 50 tisíc korun. Vedení dětského domova v Moravskoslezském kraji pak Lucii řeklo, že si má na základě vnitřního řádu zaplatit půlku částky, tedy 25 tisíc.
2: Ze sirotčího důchodu nebo z vlastních úspor.
1: Lucie i přes brigády v kavárně na úhradu rovnátek peníze neměla. Zkusila se obrátit na dětského ombudsmana a uspěla. Celá rovnátka jí nakonec dětský domov zaplatil. Podle ochránce práv dětí Martina Beneše je to zákonná povinnost.
3: Dětský domov je povinen hradit děti indikovanou zdravotní péči a to vlastně v plném rozsahu. Vyplývá to prostě ze zákona, není to nějaký náš subjektivní pohled.
1: Vedení konkrétního dětského domova situaci nechtělo blíž komentovat. Federace dětských domovů podle předsedkyně Jany Koubové ale nový jednotný postup vítá.
4: Ten zákon 109 je tak složitý, že mnohdy je tam i dvojí nebo trojí výklad. Ale je třeba přihlédnout k tomu, že to jsou opravdu vysoké náklady, protože když zaplatíte za 50 tisíc rovnátka jednomu dítěti, tak třeba nemáte peníze pro 8 dětí na letní tábor.
1: 17-letá Lucie je ráda, že téma proplácení rovnátek v dětských domovech otevřela a že další děti budou mít už situaci jednodušší.
2: Měla jsem z toho obavy, akorát, že potom mi vlastně došlo, že právě to je ten moment, kdybych jsem tohle mohla u nás v dětském domově zastavit.
1: V Česku žije v dětských domovech přes 4300 dětí. V minulosti se objevily sbírky na rovnátka pro děti v ústavní péči, třeba i na dárcovských webech. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: To pondělní odpoledne nám zpříjemnil na vlnách Českého rozhlasu Liberec Žalmana Spol, barevný šál, 7:45. My jsme vlastně na rozmezí srpna a září a právě tyto měsíce přinášejí vlastně každoroční vrchol migrace netopírů. Ku podivu netopíři mají rádi náš region, obzvláště Liberecko a Jablonecko. A my si teď o nich budeme povídat s vedoucí záchranné stanice Archa Liberec Ivanou Hansvenclovou. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Tak nejprve, když už jsem zmínil, že se netopírům tady v Libereckém kraji a obzvláště tady v Liberci a Jablonci nad ní jsou daří, můžete říct proč?
1: Nemůžu, taky bychom to rádi věděli. Je to velice, velice zajímavé, celorepublikově je to vlastně unikát. Opravdu těch netopířích invazí je v Liberci a Jablonci naprosto jako nejvíc.
0: No ale díky tomu vy vlastně zaznamenáváte, co jsem tak vysledoval, asi největší počty výjezdů a zachráněných netopírů v republice, je to tak?
1: Je to tak, běžně tak jako každý rok přijímáme tak kolem 600 až 800 netopírů. Nejvíce jsou právě čísla z těch invazí. Letos to zatím tak vysoké číslo není. Celkem z těch invazních netopírů srpen, během toho srpna jsme odchytili 363 kousků, což je spíš nižší počet, ale bylo to vlastně 10 výjezdů, což je takový standard. Ale byly trošku nižší počty, které jsme pozbírali najednou, než je obvykle.
0: No a co jsem se tak dopídil, tak právě se nemusí stát, že přiletí tím oknem jenom jeden netopír, ale klidně jich je i víc. Máte nějaký takový unikátní záznam?
1: Je to tak, tak úplně asi největší počet odchycených netopírů z jedné invaze, to bylo před několika lety v jednom panelovém domě v Jablonci nad Nisou, kde jich v jediném pokoji jsme jich odchytili 499.
0: No tak upřímně řečeno, tam bych se asi zbláznil v tom pokoji.
1: No.
0: No ale co máme dělat?
1: Taky nevypadal by.
0: To chápu. Co tedy dělat, když už se tady stane a ti netopíři nám zamíří?
1: Pokud jsme svědky toho, že ti netopíři se teda během noci dostanou dovnitř, do pokoje, tak určitě rozhrnout závěsy, záclony, otevřít okna do kořán, zavřít do ostatních místností dveře, aby se nedostali dál, a ti netopíři obvykle do rána sami vylítají. Úplně nejhorší vlastně je, když jsou otevřené jenom ventilačky, a oni nalétnou těmi ventilačkami dovnitř, jim to jak je to vyklopené dovnitř, ale ven už je to pro ně překážka, kterou neumí překonat, takže v tom bytě zůstanou.
0: No a když už se náhodou nepodaří jaksi vyexpedovat ven z toho bytu nebo z toho domu, pak teprve volat záchrannou stanici?
1: Ano. Pokud si s tím lidé neporadí sami, jako když se jedná třeba o menší počet netopírů, tak stačí prostě vzít je nějakým hadříkem nebo v rukavici, nesáhat na ně holýma rukama, dát je do připravené krabičky a ideálně večer je zase vypustit. Ale stane se opravdu, že těch netopírů je buď velké množství, anebo jsou různě uvízlí v pastech, jako jsou třeba stropní svítidla, různě za obrázky, zapadaní v kyblíkách a tak podobně. A určitě v takovém případě volat záchrannou stanici. Často se může stát i to, že lidé na to přijdou pozdě, že se třeba vrátí z dovolené po 14 dnech a zjistí, že ti netopíři se jim tam mezi tím dostali, a většinou je tam řada netopírů už vlastně uhynulých, ve špatném stavu, jsou dehydrovaní, v takovém případě určitě volat záchrannou stanici.
0: No, jak už tak trošku zaznělo, vy nejenom vyrážíte tady těm zásahům, ale také se staráte o ty vyčerpané a zraněné jedince, což určitě není levná záležitost. Je možné vám třeba nějak přispět?
1: Určitě jsme rádi za každý příspěvek. Na našich webových stránkách najdete všechny možnosti zaslání finančního příspěvku na účet nebo díky sbírce Zvíře v nouzi, tam je také možno zasílat třeba i DMS-kou, takže tam ty možnosti jsou. Tak budeme rádi.
0: Říká vedoucí záchranné stanice Archa Liberec Ivana Hansvenclová. Já vám moc krát děkuji, přeju vám, ať si daří, a budu se těšit zase někdy příště na slyšenou.
1: Taky moc děkuji. Hezký den.
2: Český rozhlas Liberec.

0: jaro, léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Tak nám 3 minuty po 3:15 v Českém rozhlase Liberec dohrála a dospívala kapela ABBA a já jsem mezi tím na webových stránkách Jablonce nad Nisou našel informaci, která by Jablonečany mohla zajímat. Budova Jabloneckého magistrátu v ulici Komenského 8, kde sídlí správní odbor, bude v průběhu září, to znamená od zítřka, pracovat jen v omezeném režimu. Důvodem je výměna oken v celém objektu. Od středy do pátku, tedy 2. až 4. září, budou uzavřeny občanskosprávní agendy, takže nebude možné vyřizovat občanské průkazy, cestovní pasy či trvalý pobyt. No a bez náhrady je zároveň zrušena úřední sobota 5. září tohoto roku. Tak na to pamatujte.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

nepřekládal, ublíží, když neměl činu věl. Málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem pěl, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníkům, jako já. Jo, jako já.

problém, ať se na hucelý spíšík najmout dá. Jo. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, jo. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako

0: loď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, ho, jo, ho, jo, ho.
1: Babi Daněk a něco pro kované dobrodruhy Hudsonské šífy. Máme 8 minut před 16. hodinou a za pár minut budeme mít vše, něco pro všechny, kteří mají rádi dobrý humor. Čeká vás samozřejmě Humoriáda a dnes vám bude nabízet scénky a ukázky z pořadů společně s Pavlem Kučerou, moderátor a herec Petr Jančařík. Předtím pochopitelně zprávy, které pro vás připravuje Iveta Bláhová. Filip Majsl vám přeje s Českým rozhlasem Liberec stále příjemné a pohodové pondělí odpoledne, no a po 17. hodině se opět uslyšíme ve Dni v kraji.

0: Jmenuji se Tomáš Smetana a zvu vás od 1. září na naše pole poblíž Smetanova statku ve Svobodných dvorech u Hradce Králové na samozběr čerstvých brambor a cibule za skvělé ceny. A pro posluchače máme navíc 5% slevu. Stačí zavolat na 777 74 14 74 a říct heslo Chci slevu na samozběr. Kde přesně nás najdete a další informace zjistíte na smetanovstatek.cz, na našem Facebooku nebo na telefonu 777 74 14 74. Přijďte si nasbírat čerstvé brambory a cibuly přímo z pole. Těším se na vás.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: U Hrádko nad Nisou havarovalo 7 aut. Zítra začíná nový školní rok. Na bezpečnost dětí před školami dohlednou policisté. Počet obětí nepálských bleskových povodní stoupl na 903. Zítra čekáme zpočátku polojasno, postupně oblačno, na horách ojediněle slabé přehánky a teploty až 24 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Ve Václavicích u Hrádku nad Nisou dnes odpoledne havarovalo 7 osobních aut. Na místě zasahují zdravotníci, policie a hasiči. Podle nich je zraněných 8 lidí. Nikoho nebylo potřeba vyprostit. Silnice je aktuálně uzavřená, říká policejní mluvčí Klára Jeníčková.
3: Zasahujeme o dopravní nehody na silnici 1/20A u Hrádku nad Nisou. Na místě je 7 vozidel a několik lehce zraněných osob. Silnice je v tuto chvíli neprůjezdná. Dopravu odkláníme přes Václavice.
2: Úterní začátek školního roku bude znamenat zvýšený pohyb dětí v okolí škol. Na jejich bezpečí tam budou dohlížet policisté. Součástí prvních dnů školy bude preventivní program Zebra se za tebe nerozhlédne. Ten žáky učí bezpečnému chování v silničním provozu, říká mluvčí policie v Libereckém kraji Vojtěch Hrobovský.
4: Tyto aktivity budeme vyvíjet u předem vytipovaných školských zařízení a pochopitelně spolu s tím budeme také realizovat s dopravní službou semináře na téma bezpečnosti chodců, v nichž budeme akcentovat mimo jiné také vyvracení mýtu o absolutní přednosti chodců na přechodech.
2: Na frekventovaných přechodech u škol budou policisté nebo dobrovolníci dohlížet po celý školní rok. Sbírku čepců se skleněnými foukanými perlemi z poniklé v Krkonoších můžou vidět návštěvníci paláce Líbig v Liberci. Výstava v galerii Johann představuje tradiční pokrývky hlavy pro nevěsty i ženichy z Moravy, Krkonoš, Slovenska i Německa. Vznikla ve spolupráci s Muzeem Českého ráje v Turnově jako součást festivalu Crystal Valley Week. Počet obětí pobleskových povodník na tibetsko-nepálské hranici nepřestává stoupat. Podle nejnovějších informací nepálského úřadu pro zvládání katastrof je jich aktuálně 903. I přes pokračující záchranné práce se stále pohřešují tisíce lidí. Mezi nimi je taky více než 900 pracovníků nepálských vodních elektráren. Ti jsou pravděpodobně uvězněni v tunelech vodní elektrárny na řece Trišuli. Záchranářům se o víkendu podařilo do jednoho z tunelů potrubím začít dodávat vzduch. Pomocí výbušnin taky vytvořili prostor pro spuštění záchranářů.
1: Počasí.
2: V noci bude většinou polojasno, během noci se oblačnost od západu přechodně zvětší a ojediněle se vyskytnou přehánky. Nejnižší noční teploty 14 až 11, na horách 11 až 8 stupňů. Zítra ráno čekáme přechodně polojasno, místy až skoro jasno. Během dne bude už více oblačnosti, odpoledne až oblačno a na horách se ojediněle mohou vyskytnout slabé přehánky. K večeru se oblačnost opět částečně protrhá a nejvyšší denní teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, na horách na 17 až 20 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Na silnici 35 u Hrádku nad Nisou na Liberecku se srazilo 7 vozidel. Na místě jsou všechny složky integrovaného záchranného systému. Silnice je uzavřena.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Čím tak začít nový týden Humoriády a další díl, říká si Patrik Rozehnal, a možná poradí Petr Jančařík, čím by začal takový další díl pořadu.
3: Dobrý den, Patriku, srdečně zdravím a zdravím naše posluchačky a posluchače. No, já samozřejmě pořád myslím na to, že zítra je nový školní rok, začátek nového školního roku. Ne, že bych šel do školy teda.
2: Nepůjdeš.
3: No, já vím, ty se na mě díváš, takže bych to potřeboval, já to vím, ale já jenom si tak říkám, že by bylo krásné, kdyby se ty děti do školy těšily, ale oni se těší jenom v první třídě a pak už je to přejde.
2: No.
3: A je to strašně
2: a
3: veliká
2: škoda. A nemůžu za to ale ve škole?
3: No.
2: Že jim to tak zkazej.
3: Hele, to je do jiného pořadu. Ale faktem je, že by bylo nádherný, kdyby bylo alespoň, řekněme, 20% nadaných učitelů, kteří by dokázali to, že ty děti se těší do školy.
2: Ano.
3: Jinak mám takový pocit, že děti se bohužel tak jako my, jako do školy příliš jako nehrnou, netěší, že se dokonce někdy bojí, ne někdy, v mnoha případech bojí školy. A to je, když si představíš, jak dlouho my chodíme do školy, musíš chodit na tu základku, na střední školu, na vejšku, nemusíš, ne, nikdo tě nenutí, můžeš skončit v páté
2: třídě. Když se chceš bát díl, můžeš skončit na vejšku.
3: ale bylo by krásné, když už toho tolik času věnujeme škole, aby ta škola byla něčím, co nás přitahuje, co máme rádi, co milujeme, ale to se asi nikdy nestane, já
2: třeba
3: vím.
2: Jo. Třeba no. Letos v tomto školním roce, jo.
3: Tak se budu těšit.
2: A třeba nám zavolá někdo i z učitelů, kdo se taky těší.
1: Humoriáda.

0: Začínáme, vážení, s Humoriádou. Tak Patrik Rozehnal, Petr Jenčařík ve studiu. Vytáhneme další jméno, ovšem to jenom uslyšíte v ukázce a budete se rozhodovat, jestli vás se zaujme. Co?
1: No, já bych nabídnul trošku.
0: Dobře. A trochu doktora Káji taky a policisty a pana faráře.
1: Ano.
0: Ve vzpomínkách.
1: Ale
0: jo?
1: To není špatný nápad. Jdem do toho.
2: Byl měl takový malý autíčko a vždycky jezdil na ten místa, kde jsme třeba dělali ty premiéry. A nevím už, v jakém městě to bylo. Jenom si pamatuju, že tam měli takový veliký náměstí, obdélníkový, a to se nechalo objíždět kolem dokola. A doktor Kája ve svém Fiatku, nebo co to měl, vyjel na to náměstí. A nelekli, jak jel nahoru a hledal to kino, nebo kde to tohle, tak tam stál mladý, čerstvě vylíhnutý SMBák zelený. Kájovi zablízko ve očích a už k němu zamířil. Jel a jel, koukal na něj takhle, usmíval se. Otočil, pobyl náměstí a zase proti němu. A zase to objel. A když už jel po čtvrtý, ten SMBák říkal, co tady vyvádí tenhle ten chlap, tak ho zastavil, Kája jdu na brzdu, SMBáček přistoupil k oknu, tak jenom, dobrý den, pane řidiči, dál se nedostal. Kája vytrtěl hlavu z okna a říkal, no konečně si se mě všimla, ty zelenoučká žabičko. Farář Otík Luděk Kopřiva byl bezvadný člověk, obrovská legrace s ním, svojí roli faráře si vyloženě hýčkal. Teď jsem si vzpomněl na takovou historku. Natáčeli jsme na faře a on měl chvilinku pauzu a šel si pro něco do auta, které měl zaparkované na návsi pod lipami před kostelem. A šel v tom kostýmu, to je sutaně, tím kolárkem, a najednou vám přijíždějí na náves 4-5 aut, z toho vystupují svátečně oblečení lidé, starší dámy takový a mladá maminka s dítětem v povijánu. Jeli ke křtu. A tady na babička se také otočila a viděla pana faráře, jak se blíží, říká, velebný pane, už jsme tady, pokřtíte nám našeho Vojtíška, víte? A Kopřiva říká, a což o to, já vám ho velice rád pokřtím, ale bude vám to hovno platný. A jako vám ty lidi stuhli, protože vůbec jako nevěřili svýmu sluchu, jestli toto slovo vyšlo z úst svatého to muže. A on se začal smát, ne, já se moc omlouvám, nezlobte se, já jsem sice farář, ale filmový, my tady na faře natáčíme Slunce seno, pan farář Martin už na vás čeká za Kristii. No tak jsme tomu všichni smáli, no vidíte, a dneska má Vojtíše, kterému je asi 22 let, fotografii, na kterého drží farář Otík v náručí a okolo jsou jeho příbuzní.
0: Petře, ty jsi měl Zdeňka trošku jako hosta.
1: No samozřejmě, že ano.
0: To se nabízí přímo, no.
1: To je dobře, že jsem to několikrát udělal a že jsem s ním strávil několik večerů, protože to je enormně nadaný člověk. Nemusí všichni mít rádi jeho dílo, což to se nikdy nestává, že by všichni milovali tvoje dílo, jako buďme rádi za pár lidí, kteří nás mají rádi, ale jako Zdeňka trošku jako osobnost, jako člověka, já neznám nikoho, kdo by ho neměl rád. Neznám nikoho, prostě to je opravdu člověk, teď řeknu, je to na pubřelu, milovaný Bohem, jo, prostě on je upřímný, milý, veselý. A potkávat se s lidmi, kteří pořád na něco nehudrají, pořád na něco nenadávají, pořád si nestěžují prostě, ale jsou jako nabití tím, že ti dávají dar toho úsměvu, té dobré nálady, toho pozitivismu, to je prostě Zdeněk Troška. A já mu lehce závidím, protože to je úžasná vlastnost.
0: Ne, třeba i ten odpočinek, který si teď dopřává a užívá si, čte si.
1: No, víš, že mě to trochu vadí.
0: Co? To, že už nedělá?
1: Ano. Mě to trochu vadí,
0: chybí
1: protože...
0: Chybí jeho tvorba.
1: Teď jako samozřejmě někteří řeknou, no to jako to ti vadí. Teda. Vadí, protože Zdeněk, jemu nikdy moc nezáleželo na tom, jestli se to bude líbit filmovým kritikům nebo divadelním. Prostě chtěl, aby se diváci 2 hodiny nebo hodinu a půl dobře bavili, smáli. Možná ne úplně jako zcela intelektuálnímu humoru, ale prostě byl to upřímný, krásný lidový humor a mně to trochu chybí. Když se o tohle někdo pokusí, pokusí, tak to vždycky nedopadne ani ne tak dobře, jak to dělal Zdeněk. A Zdeněk to pořád umí. Mě mrzí, že zlenivěl.
0: Víš, co by mohl aspoň, nebo ne aspoň, ale myslím si, že by to za to stálo, učit ty mladé. On by tohle, ten svůj ten talent, který má, mohl zkusit předat ty zásady, na které si v životě přišel, a to, jak se staví humor, jak se staví filmová komedie a pořady, že by to někoho zkusil učit, protože těchto lidí je taky málo.
1: Ale na to se ho musíme zeptat, až ho potkáme.
0: Vás se teď ptáme na jinou věc. Ještě jednou Zdeňka trošku, anebo dnes poprvé Josefa Náhlovského, Karla Šípa a Josefa Dvořáka. V závěrečné zkoušce z pořadu Za oponou vybíráte si buď anekdoty od Zdeňka trošky, anebo scénku. Tak co z toho? 731 800 900, číslo sem do studia, už je v provozu a volejte, nebo pište SMSky a odesílejte na číslo 90 011 04 s heslem Humor mezera A nebo B.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Ve hře je Zdeněk Troška, ukázka s písmenem A, pod Bčkem se skrývá trojice interpretů. Josef Náhlovský, Karel Šípa, Josef Dvořák, vybíráte si na telefonu 731 800 900. Naslouchá dnes se mnou ve studiu i Petr Jančařík. A komu teď po telefonu kdo rozhoduje? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Miroslav Kalaš, Uhlířských Janovic.
3: Dobrý den, co pro nás máte?
2: Tak já skládám básničky a mám tady básničku o Zdeňku Troškovi.
3: A tu jste složil teď právě?
2: Já ji mám už složenou dávno.
3: Aha, a řeknete nám jí?
2: Tak jdeme na ní, ano?
1: Ano.
2: Slunce, seno, jahody, ta nám vždy dodá pohody. Oči se nám rozáří, troška všechny naladí. Tyhle skvělé nápady natáčel i úvody. Aby lidi spolu sladil, svou vesnici tak proslavil. To děje se i sám vložil. Vždy to taky mládí prožil. Jen svět známý přesvědčil, pro slávu je vyškolil. Slepičin z Kopičiny naučil. Zdeněk vždycky skvělý byl, pro srandu se narodil. A ty lidi, co s ním hráli, nakonec pak vězdy byli. Slávu štěstí rozdávali, s úsměvem nešetřili. Pro mě je ten skvělý pán, Zdeněk Troška elegán. Všechno, co pro lidi dělal, navěky nám tu uchoval. On je člověk lidový, každým se rád pobaví. Nenajde se druhý Troška, jeho záře všechny přečká. Děkuji.
1: Super.
3: My děkujeme.
1: Takže je to hlas pro Zdeňka Trošku, nebo pro Josefa Náhlovského, Karla Šíba.
3: Teď by bylo hezký, kdybyste řekl a dáme si...
2: Je to pro Trošku.
1: Pro Trošku. Jasně, zapisujem. Děkujem za básničku a jdeme za dalším, kdo volá. Dobrý den po telefonu.
4: Miroslav Karvine, dobrý den, pane Jančaříku.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Patriku.
1: Díky.
4: A zase taková těžká volba, pánové.
1: Ano, nebudu vám to dělat lehký.
4: Ale přesto dávám hlas Pepovi Náhlovskému.
1: Děkuju za to, mějte se pěkně, ať se vám daří a ještě jeden hlas přidáme. Dobrý den.
5: Dobré odpoledne.
3: Dobrý den.
5: Samozřejmě Standa Zemník vás oba zdraví, pana Jančaříka.
3: Díky.
5: Pochválím za výběr a trošky, není nikdy trošku víc, musí bejt.
1: Dobře, tak dáváme mu hlas i díky vašemu vyhrává na plné čáře, musím říct na plné čáře. Jsou tu anekdoty v jeho podání.
6: Čtyřletá holčička se dívá na paní, která je ve vysokém stupni těhotenství. Kouká na to břicho, na ní takhle a říká, paní, ty máš v tom bříšku miminko? A paní říká, ano holčičko, mám tady miminko. A máš ho láda? To víš, že ho mám ráda, moc ho mám ráda. Tak proč si ho sežrala? A na to musím říct jiný vtip, který jsem dostal od jiný paní. Přijde Janička ze školky a říká, mami, já už vím, jak se narodí dítátko. Ano? No, paní učitelka nám to dneska ve školce říkala. Ale prosím tě, tak co vám říkala paní učitelka? To dá tatínek mamince semínko a narodí se miminko. No tak vidíš, Janičko, paní učitelka má pravdu, ano, takhle to je. A mami, tatínek ti dá taky semínko? A mami říká, ano, Janičko, taky mi dá semínko, to víš, že ano. A mami, to semínko musíš spolknout? Maminka se zamyslí, říká, no, když chci nový botičky, tak musím, no. No a abych dopověděl, že ten druhý vtip té holčičky, který je taky půvabný, tak ten je opravdu krásný. U Nováku někdo zazvoní, pan Novák otevře, dveře nikoho nevidí a nejenom kouká dole. Před dveřmi stojí takhle malá smrtka, malinkou kosičkou. A pan Novák na ní kouká a říká, co tu chceš? A ona takhle na ní se podívá a říká, já jdu pro vašeho křečka. A pan Novák říká, jdi někam do hajzlu, když mejde, kopne do ní, zabouchne dveře. Za 5 minut zvonek, pan Novák otevře, tam stojí velká smrt s velkou kosou a ta malinká s tou malou kosičkou říká, mami, to byl on!
1: Humoriáda. Tak, Zdeněk Troška dnes po druhé, mistr letních komedií. Jaké bylo leto u Petra Jančaříka?
7: No, my jsme letos nebyli vůbec nikde někde v zahraničí nebo u moře. Byli jsme jako vždycky...
1: Doma za pecí.
7: Víš, že se mi čím dál tím víc líbí doma za pecí, nevím, čím to je, ale protože jsem se nikdy jako moc doma nezdržoval, tak najednou člověk si říká, jako... Proč ne? Je to hezký být doma. Fakt se mi to, nevím, možná, že už stárnu, lenivým, je to tak, ale tak jako vždycky trávíme v červenci hodně času v Karlových Varech, jsme tam taky na festivalu a tam člověk zažívá takové jako krásné příhody, k tomu se někdy dostaneme. Je tam vždycky, je to krásný. Musím říct, že to je opravdu svátek filmu a já to mám velice rád, protože tam vidím filmy, které bych jinde prostě neviděl.
1: Mm-hmm. Ale někdy jsou to ale hodně zvláštní filmy.
7: Hele, jsou.
1: Jaký nejzvláštnější film si tam viděl?
7: Viděl jsem krásný film, jak se jmenuje ta herečka Juliette Binoche,
1: ano.
7: Jo, no.
1: Ano.
7: A ta tam uvedla film, myslím, že se to jmenuje V nás, abych to neskomolil, myslím, že ano. A ona a jeden tanečník udělali film z toho, jak připravují společné vystoupení taneční. Ona, která není tanečnice, tak tam má víc těch tanečních prvků než on. On tam má spíš jako mluvené věci, ale samozřejmě se tam projevuje tělesně, jako je to všechno. A jak se staví ten program? Já nevím, jestli by to třeba široké publikum zajímalo. Možná, že by je víc zajímaly filmy Zdeňka Trošky, to je možné. Ale tohle pro mě byl tak neuvěřitelně krásný film. 3/4 hodiny toho, jak se staví ten program, jak se učí pohyby, jak se učí vyjádřit něco gestem, pohybem, pohledem. Jo, je to strašná dřina, strašná práce, jak se ty lidi hádají, jak se chvílemi, jak si nerozumějí. A
1: co se ti na tom tak líbilo? Viděl jsi to v vlastní práci?
7: Viděl jsem v tom, tu úvodnou dřinu a poslední čtvrtina toho filmu,
1: ano,
7: je vlastně pohled už na celé to představení nebo na výseč toho představení a ty se na to díváš a říkáš si, kdybych neviděl tu 3/4 hodinu předtím, tak si říkám, vždyť je to tak jednoduchý. Je to, krása je jednoduchá, je to nádherný. Řekneš si, co je na tom, vždyť ty lidi to prostě umí nádherně. Ne, když vidíš předtím tu práci
1: dřinu.
7: A vidíš tu dřinu, jak se k tomu dostávají.
1: Aby to všechno zapadalo do sebe asi.
7: Tak to je prostě
1: jako, obdiv.
7: Ano, skutečný obdiv. Fakt.
1: Říká Petr Jančařík, náš dnešní host v Humoriádě. Dvakrát Zdeněk Troška, kdo půjde do éteru za chvíli, to se dozvíte po tom, co nám zaspívá Michal Tučný.
8: Hoďte všichni novní z

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Čím potěšíme Petra Jančaříka a zároveň posluchače? Co vybereme ze seznamu v Humoriádě?
2: No, máme tady nabídku. Máme tady Miroslava Šimka a Zuzanu Bubílkovou. Co tomu říkáš?
1: Já je to nemám samotné, tu mám i s Václavem Faltusem, nevadí ti to.
2: No, no,
1: je to, je to ještě lepší, dobře.
2: A to by šlo, to by šlo.
1: Politické hrašení Radio Bubu online.
3: Vážení diváci, nyní pro vás máme obrovské překvapení. Podařilo se nám totiž husarský kousek do rádia Bubu, přijali pozvání tři špičkoví politici. Na Pražském hradě by už nyní měl být připraven s naším štábem pan prezident Václav Havel. Pane prezidente, slyšíme se?
4: Ano, ano,
3: dobrý
4: slyšíme
3: večer.
4: Se, dobrý večer.
3: Dobrý večer.
4: Já
3: dobrý
4: zdravím
3: večer.
4: Diváky politického hrašení, že?
3: Dobrý
5: ano,
3: večer.
5: My vás samozřejmě taky zdravíme. Pane prezidente, a v kanceláři poslanecké sněmovny by měl být pan předseda Václav Klaus, slíbil, že zkrátí hodinu tenisu. Je tam pan Václav Klaus?
3: Ano, už jsem
4: ano, ano, ano, dobrý ano, večer. Večer.
3: Dobrý večer. Dobrý večer.
4: No, prosím vás, já nemám nic proti tomu, že se budeme škádlit po internetu, ale musí z toho jednoznačně vyznít, že jsem na politické scéně naprosto, ale naprosto nenahraditelný.
3: Ano, ano, nebojte se, snažíme, ano, ano. Na úřadu vlády by nás už v této chvíli měl poslouchat pan premiér Miloš Zeman. Ano, už ho vidíme
4: ano.
3: Na obrazovce. Dobrý
4: ano,
3: večer.
4: Ano, dobrý večer. Dobrý
5: já
4: večer.
3: Ano. Dobrý večer.
4: Dobrý večer, já vás slyším a připídím si na úspěch našeho internetového setkání.
5: Ano, my si připíjeme na váš ano, úspěch, ano. Bohužel jenom vodou, pane předsedo, jestli vás to neurazí.
3: No. Čím si připíjte vy?
4: No tak já si připídím sám se sebou. Ano. Na zdraví, Miloši.
3: Dovolte, abych ještě upozornila, že majitelé internetu nám mohou své otázky mailovat nebo četovat.
4: Cože, tady se bude něco čepovat? No já doufám, že to bude aspoň dvanáctka.
5: Ne, ne, to jste v tom kouři, pane premiére, špatně slyšel.
4: Ale...
5: To není čepovat, ale četovat se
4: ale
5: tady
4: to má to jedno, pane Šimek, nebudeme přece bazírovat na nějakém tom písmenku.
3: Pane premiére, četovat znamená, že majitelé internetu se vás budou ptát přes obrazovku počítače a vy jim budete odpovídat do rádia online, tak v takzvaném přímém spojení, ano?
4: Ano, to je jaksi smysluplné, že? Přímé spojení by se věru líbilo mé manželce. Ta přímá spojení přímo zbožňuje.
5: My, pane prezidente, vítáme, že jste se zapojil i vy, i když ne přímo. A mohu se vás, pane prezidente... Chci vás zeptat, díváte se někdy na Milionáře?
4: Ano, každý den, když se u zrcadla holím.
5: Ne, to jsme si nerozuměli, pane prezidente. Já jsem se chtěl zeptat, jestli víte o tom, že v příštím kole soutěže chcete se stát milionářem, má být položena otázka za 10 milionů. Který literární hrdina Karla Čapka v současné době řádí na Pražském hradě? Za A matka, za B loupežník, za C robot,

0: Dashenka.
1: Jestli tahle otázka v té soutěži opravdu bude, tak to správná odpověď nebude za 10 milionů, ale za 10 let na tvrdo.
2: Jsem rád, že nesoutěžím.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Václava Faltu se mít ve studiu je vždycky dobré, pobaví. Jenom si říkám, že možná smutné to, že těch imitátorů se člověk neptá tolik na ně samotné, ale chce slyšet právě to, co umí.
5: To je pravda a vlastně my o nich toho moc nevíme. Já o Vaškovi vím jenom, že to je hodný člověk, to je první věc, to je opravdu velmi hodný člověk. A za druhé, že jezdí pořád vlakem všude, ano. Což je neuvěřitelné. On snad nemá ani řidičák, já nevím, jestli má řidičák, myslím, že ne. Nikdy jsem ho ani jako spolujezdce neviděl jet v autě. Jo? Prostě pořád vlakem a v hlavě má jízdní řád snad celé republiky. Ty řekneš, prosím tě, já jsem příští týden na Šumavě a potřebuju jet, já se nějak dostat, z Klatov bych jel potom třeba, potřebuju do Prahy někdy odpoledne. Hele, tak to jeď, R3, a teď ho řekne číslo toho vlaku, z jakého to jede nástupiště.
4: A ještě kterým vagónem.
5: Ano, a kolik to bude stát, to ví všechno.
4: Ty jo, tak obdivuhodné. Máš ty takhle v hlavě něco mimo svou práci?
5: Já nemám v hlavě nic.
4: To je pro mě Uršula Kluková, proč máš chytré hodinky, že jsem úplně blbá. Nějaký koníček, který ti tu hlavu naplňuje a kde sbíráš informace nadmíru těm ostatním? Nemáš něco takového?
5: Já nemám nadmíru informací.
4: Nemáš? Jako,
5: ne, vůbec ne. Ale to je zajímavá otázka, pro mě velmi těžká. Teď jsi mě trochu nachytal, protože já vlastně nemám žádného koníčka.
4: Ne.
5: Jako já mám koníček, nevím, jestli to je koníček, jako, ale já mám rád prostě dobrou náladu, fajn lidi, dobrou pohodu, nemám rád konflikty, nemám rád, když lidi na sebe křičí, když jsou zákeřní, když ti něco slíbí a už v tu chvíli ví, že to nesplní a takovéhle věci. Ale tak jako můj koníček je být prostě, řekněme, veselý, no.
4: Ano. A takové lidi s takovými koníčky my združujeme v Humoriádě.
5: A proto jsem tady.
4: Jana. Přesně tak. A proto vybral ukázku a já nabídnu proti zase jinou, ať vy máte co k přemýšlení a můžete hlasovat. Takže Ačko, tedy Miloslav Šimek, Zuzana Bubílková a hlavně Václav Faltus. Proti může být povídání o ukecávání Karla Gotta s koněm. Vyprávění Petra Novotného. Vy si ale vybíráte, tak zvažujte, ale ne dlouho a dejte nám hlas. Po telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou pošlete své hlasování na číslo 90 01 04. Ty víš,

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Dnes je s námi v Humoriádě Petr Jančařík, vybíráme vzájemně i s vámi a vy rozhodujete, co budeme vysílat. Takže ve hře Václav Faltus, Miloslav Šimek, Zuzana Bubílková, varianta A, varianta B, Petr Novotný a vzpomínka na Karla Gotta. Komu byste dali přednost? Ptáme se po telefonu s číslem 731 800 900. Dobrý den.
2: Dobrý den, už mě znáte z Hané, Richard, a pochopitelně Bubu, ale že sebe ty politici nechali dělat takovýho blázna.
1: Zapisujem, děkujem, mějte se krásně. Vítáme dalšího.
3: Dobrý den, Karel Zbojkovič.
4: Dobrý den.
3: Zdravím pana Jančaříka i vás, Patriku.
1: Ano.
3: A já bych samozřejmě Bubu.
1: Samozřejmě Bubu. Teda přidáme i Šimka a taky Faltuse. Děkujeme za to, ať se daří. Mějte se pěkně, dobrý den zároveň. Střídáme telefon.
5: Mělo od Lidských hor, ještě jednou, já bych si přál, prosím, Bčko.
1: Petr Novotný v tom případě dostává bod, ať se daří, děkujeme moc. A koho ještě přidáme? Dobrý den. Nikdo se neozývá, jdeme na další telefon, dobrý den.
6: Dobré odpoledne, Honzo Zokavy, zdravím Patrika i pana Jančaříka.
4: Dobrý den.
6: A určitě pana Šimka s paní Bubilkovou.
1: Dobře, tak jo, děkuji všem, uzavíráme druhý souboj a je to vítězství. Hodně hlasů pro Václava Faltu, se Miloslava Šimka, Zuzanu Bubílkovou. Rádio Bubu pokračuje.
7: Takže vážení posluchači, můžete se ptát, naše internetová adresa je radiobubu@hotmail.cz, všechno psáno malým.
8: A moje internetová adresa je www.vaclavklaus.budoucipremier.cz. A prosím vás, všechno psáno velkým, dokonce tím největším.
7: Takže, vážení posluchači, mailujte, četujte.
9: Ano, já jsem na ty otázky opravdu zvědav. Doufám, že mezi majiteli internetu je méně pitomců na metr čtvereční, než mezi politiky a novináři.
10: To je asi váš mezinárodní problém s těmi dementy, pane premiére, že? Prý v Indii se vás jeden dement novinář zeptal, co byste dělal, kdyby vám posvátná kráva sežrala sako?
9: Ano, ano, to je pravda, to souhlasí.
10: A mohu se zeptat, co jste, pane premiére, odpověděl?
9: Komu, krávě nebo tomu dementovi?
10: Samozřejmě myslím dementovi, teda tomu novináři.
9: Tak dementovi jsem odpověděl, že kdyby mi posvátná kráva sežrala mé posvátné sako, tak prostě úcta neúcta, kopnul bych ji rovnou pod vocas a chodil bych za ní tak dlouho, až bych zachránil aspoň knoflíky.
7: Pane premiére, prosím, podívejte se na obrazovku.
9: Ano, vidím,
7: vidíte,
9: ano.
7: Vidíte, posluchačka Cel reaguje a ptá se vás, jestli jste svůj nedávný výrok, kam se v parlamentu podívám, všude samý pitomec, nevymyslel za slunného dne, když jste se podíval na zem a viděl jste svůj vlastní stín.
9: Podívejte se, paní Bobilková, pan Kácel sice vlastní internet, ale otázky má, jako kdyby nevlastnil mozek. Víte, já bych se nedivil, kdyby byl členem čtyřkoalice, tedy toho spolku Ojetin.
10: Pane premiére, ještě tady reaguje posluchačka Jiřina Mokrá, vzkazuje vám, ano, že na důchod byste se neměl odstěhovat na Českomoravskou Vysočinu, ale na Aljašku, protože tam budete mít zaručeno, že tam je nejméně pitomců na jeden kilometr čtvereční.
9: Paní krávy byste si měla koupit kabelku se dvěma přihrádkami. Hned odpovíme proč. Do jedné si dejte potvrzení, že nejste slepice, a v druhé si noste zrní, kdyby to náhodou na vás třeba přišlo.
10: Ano. Mohu potvrdit, pane premiére, to je výborná kabelka, paní Bubílko, a už jí má.
7: Ano. Šimek mi z toho ujídá zrní, no.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Když jsme u toho, kabelka, to je takové velké dámské tajemství. Víš ty, co nosí tvoje žena v kabelce? A kolik tam má přihrádek?
4: Já se ti musím přiznat k něčemu, co je lehce ponižující. Já občas tu kabelku nosím. Jo, protože...
1: A to pan Špaček říká, to by nikdy neměl.
4: Nikdy. Já nikdy. Já vím, že to je proti bontonu, že se to nehodí, že se to nemá. Ale když
1: ale
4: vidíš...
1: Ale najednou jí máš v ruce, držíš a jdeš.
4: Ale já sám si ji beru, protože to je... To je taková tíha, já nevím, co tam máš, se ptám. Tak tam je třeba voda. My jdeme, vystoupíme z auta, jdeme si něco koupit. No tam je minimálně třeba taková politrovka plná vody, samozřejmě. Jo. A to, my si jdeme jenom něco koupit do nějakého krámu a zase jdeme zpátky do toho auta, ale voda musí být sebou, protože kdyby přišla žízeň, že jo?
1: Ano, kdyby si omdel, aby ti mohla chrstnout vodu.
4: Asi jo. Ale a spousta dalších věcí, já to vůbec nechápu. Jako přece tak máme tam mobil, máme tam nějaké klíče, já nevím, co jiný, jo, a ještě platební karty taky jsou tam, že jo. Zase ty, zase tak, tolik těch není, že
1: by... To většinou nosí chlapy, ne?
4: To je, ale já jsem nikdy do té kabelky nenakouknul. Nikdy, jako to, to se mi zdá nedůstojné.
1: Jako se spál, nebo?
4: No, ne, mně se to nezdá vhodné, jako dívat se někomu do kabelky, jako a já nestojím o žádné překvapení, jako vůbec taky nechápu, že třeba manželé si mohou, jako, kontrolovat telefony. To taky
1: to je to přece, podivné, no.
4: Ano, jednak je to nevkusné za prvé a za druhé jenom riskují, že se něco dozví. Proč by měli něco vědět? Je jim dobře, tak proč chtějí něco vědět ještě k tomu? Čili nikdy jsem neobjevil, proč je ta kabelka tak těžká, ale přestoupím ten bonton, udělám ze sebe jako nižší třídu a nosím tu kabelku občas, ne, jako že bych tohleto, ale když vidím, že už je vysílená, tak jí pomohu.
1: S tou vodou.
4: Ano, vypiju a jdeme dál.
1: Pašujete vodu do obchodu a zpátky. Vážení, tak je ve hře poslední ukázka před námi a do hry vracím ty, které jsem nabízel, zatím nezabudovali, nevyhráli, ale teď jedna z nich by do éteru mohla jít. Buď s Josefem Náhlovským, Karlem Šípem, Josefem Dvořákem scénka, anebo vyprávění Petra Novotného. Vyberte si vy 731 800 900 anebo číslo SMS-kové 90 011 04. Humor, mezera A nebo B stačí napsat. Tak je to na vás. A k tomu jedna písnička dnes od Václava Neckáře v této chvíli.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Ještě hlasujte, vybírejte si poslední dnešní ukázku v Umoriádě, kde je hostem Petr Jančařík. Josef Náhlovský, Karel Šíp, Josef Dvořák, na jedné straně, na té druhé Petr Novotný. Tak pro co byste byli? Ptáme se vás po telefonu.
2: Dobrý den, tady Petr Zdrovnek, já vás zdravím, oba dva.
3: Dobrý den.
2: Mě by, škoda, že už Radio Bubu neexistuje. Zajímalo by mě, jak současnou vládu by parodovali.
3: No určitě jo. S humorem, určitě.
2: Jo, s humorem. A Patriku, nevím, kterou si mám vybrat. Já bych to nechal na hostovi asi.
1: Tak vybíral, předtím jiné ukázky, ty vyhrály, tak schválně si se ty trefí taky na vítěze. Tak co bys dal ty, Petře? Náhlovskýho, Šípa, Dvořáka nebo Novotného?
2: Já bych dal... Tak asi se okoně s tím Karlem.
1: Tak jste tady rozhod za nás. Tak děkujeme. Ať se daří, mějte se pěkně. Kdo další vybírá? 731 800 900, náš telefon.
4: Ještě jednou Honza z Vlkavy a já hlasuji pro Ačko.
1: Hlasujete pro díky. Ačko? Tak děkujeme za to. Myslím, že i díky tomu máme rozhodnuto. Dáme si Josefa Náhlovského, Karla Šípa a Josefa Dvořáka. Závěrečná zkouška, tak se jmenuje kousek téhle scénky.
5: Nasaďte teďka obvyklou žádost dopravního policisty o úplatek.
6: Obvyklá žádost dopravního policisty o úplatek zní. Zní.
5: No?
6: Jsem se to učil, pane majore.
5: No, tak...
6: Celou noc jsem se to učil, se ženou jsem se to učil.
5: No?
6: Ona mi dělala projíždějící vozidlo a jí stavěl.
5: Konovaninka, pomozte mu.
6: Ne, pane majore. Já to vím, jenom si nemůžu vzpomenout. Obvyklá žádost dopravního policisty o úplatek zní.
5: Ta věta přeci zní, tak jak to uděláme, pane řidiči, no.
6: Ano,
5: konečně. No a řidič na tohle to obvykle řekne, co?
7: Spravili by to 2000 strážníků.
6: Spravili?
5: Správně. A už ho máme, ptáčka. Ano, výborně. Tak dopravák vám celkem jde, tak to je, myslím, v pořádku.
6: No, to není v pořádku.
5: Jak to?
6: Já jsem nedostal ty 2000. Pane majore, to se na mě nezlobte. Na to já jsem pes. Já jsem se ještě ze služby nevrátil, abych byl plonk. To se zeptejte Pepi Koudelky, my spolu sloužíme. Vždycky šábujeme. I potom ty bločky, ty kupony, to hážeme do hajzlu.
5: No právě proto snaživec budete tím protikorupčním agentem, protože znáte ty jejich finty a můžete tím pádem tu korupci odhalovat. No.
7: Pane majore, já mám takový problém, že já budu chytat ty dopraváky v terénu. Tak já přece musím jít rychle, aby mě mohli vůbec zastavit, že já musím překročit rychlost.
6: To je pravda, pane majore.
7: To je pravda.
5: No samozřejmě, že musíte překročit povolenou rychlost.
7: No jo, ale to oni mi můžou jako dát pokutu a vzít mi body, že jo?
6: No jo, to je pravda, pane majore.
7: To je pravda.
5: No to není pravda, no, oni nemůžou, protože vy jste přeci ten agent.
7: No ale to přece oni ještě nemůžou vědět, že jste tam nastrčený, že jo?
6: No jo.
7: To můžou vědět.
6: To je pravda, pane majore, to oni přece nemůžou vědět.
5: No ale. No jo. Nevíte se, my jim to samozřejmě potom řekneme. Potom, až je odhalíme při tom úplatku.
6: Jo, takhle, oni jim to řeknu až pak, Pepo.
7: Až pak, jo.
6: Rozumíš tomu?
7: Jo.
6: To máš výhodu, já ne.
5: Helejte se, ten zákon je ještě nový, ono to není úplně všecko vychytaný, pak se k tomu, když tak vrátíme, no. Helejte se, ale vy taky, Konvalinka, nemusíte dělat jenom rychlou jízdu, rozumíte? Vy přeci můžete být jako agent nasazený do terénu třeba jako na nedovolené požití alkoholu před jízdou, třeba.
7: No jo, ale to je ten samý případ. Pane majore, tak já, aby mě mohli chytit, že jo, jak namazanýho, tak já se musím před jízdou, že jo, napít, abych potom něco nadejchal, že jo, tak já musím,
6: pravda,
7: já musím požít.
6: On by musel požít.
7: Požít.
6: A to jsme tam, kde jsme byli.
7: No, ale pane majore, nemohl bych sem být pro jistotu rovnou nasazovaný na to požití alkoholu před jízdou.
5: A proč?
7: Je to chutná.
0: Humoriáda.
1: Úžasná trojice a poslední dnešní ukázka Humoriády. Tak ať vám dobrá nálada vydrží dál, neste si díky vysílání Českého rozhlasu a zastavte se zase na další kousek povídání a humoru příští den. Za 23 hodin začínáme s další znělkou Humoriády. A příště zase někdy, už teď se na to těším, s Petrem Jančaríkem.
3: Já se taky moc těším. Děkuju, zdravím všechny, kteří se smáli nebo se alespoň pousmáli. Věřte tomu, že dobrá nálada a úsměv prodlužují život. Tak jsem strašně rád, že jsme pro to něco udělali.

Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Bylo 17 hodin. Hygienice hodnotí průběh dětských táborů v Libereckém kraji jako klidný, udělili dvě pokuty. Kvůli nízkému počtu žáků zrušil nový bod základní školy v Arnoltovicích. Letošní léto je na silnicích nejtragičtější za posledních 5 let. Zítra čekáme zpočátku polojasno, postupně oblačno, na horách ojediněle slabé přehánky a teploty do 24 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezký podvečer. Krajská hygienická stanice o letních prázdninách zkontrolovala v Liberském kraji asi 80 táborů a 6 stravovacích služeb. Průběh letní dětské rekreace hodnotí hygienici jako klidný. Nezjistili žádný neohlášený tábor a žádný nezakázali. Hygienici přijali 3 podněty od rodičů na nevyhovující podmínky. U prvních 2 nezjistili nedostatky. Třetí dostali až po skončení tábora a nemohli ho proto ověřit.
3: Hygienici udělili 2 pokuty v celkové výši 2000 korun. Obě za nedostatky v zásobování pitnou vodou. Kontrolovali jakost vody tam, kde není primárně veřejný vodovod. Právě akcím zásobovaným místním zdrojem pitné vody hygiena po letošním létu do budoucna doporučuje mít v záloze náhradní variantu. Z Liberce Anna Podhorná, Český rozhlas.
2: V Novém Boru na Českolipsku bude od zítřka o 1 základní školu méně. Město muselo rušit základní školu generála Svobody v Arnoltovicích, protože dlouhodobě nesplňovala podmínky pro minimální počet žáků. V 5 třídách jich měla 60. Zákon přitom vyžaduje počet žáků aspoň 180. Uvolněnou budovu teď využije praktická základní škola pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Jejich počet naopak roste a ve stávajících prostorách už nebyl rozvoj možný. Starosta Jaromír Dvořák ze Starostů pro Liberský kraj.
4: Žáci z těch škol Arnoltovických nastoupili do základní školy u lesa na náměstí. Umožnili jsme těm žákům, aby právě ke škole u lesa třeba 2. a 5. třída přešly jako celek, dokonce i někdy s výbavou a v některých případech i s paní učitelkou. Takže udělali jsme pro to maximum.
2: 2 nové radary přibyly v těchto dnech na příjezdech do Semil. V ulicích Kozákovská a Bořkovská kontrolují dodržování rychlosti. Zejména ve sjezdu z vrcholu Kozákov je podle nezávislého místostarosty Semil Tomáše Sábla upozornění na rychlost žádoucí. Semilskou radnici k instalování radarů vedly informace od obyvatel, říká Sábl. Během letošních prázdnin na silnicích v Česku doteď zemřelo 98 lidí. Jde o nejtragičtější léto od roku 2021. Vyplývá to z policejních statistik. Srpen je v počtu mrtvých při dopravních nehodách nejhorším měsícem celého roku. K dnešku policie eviduje za tento měsíc 56 obětí. Meziročně je to o 3 víc. Od ledna do posud zemřelo na českých silnicích 276 lidí.
1: Počasí.
2: V noci bude většinou polojasno, během noci se oblačnost od západu přechodně zvětší a ojediněle se vyskytnou přehánky. Nejnižší noční teploty 14 až 11, na horách 11 až 8 stupňů. Zítra ráno čekáme přechodně polojasno, místy až skoro jasno. Během dne bude už více oblačnosti, odpoledne až oblačno a na horách se ojediněle mohou vyskytnout slabé přehánky. K večeru se oblačnost opět částečně protrhá a teploty vystoupí na 21 až 24, na horách na 17 až 20 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V obci Paseky nad Jizerou na Semilsku havarovalo nákladní vozidlo, projedete se zvýšenou opatrností. Na silnici 35 u Hrádku nad Nisou na Liberecku se srazilo 7 vozidel. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. Probíhají tam záchranné a vyprošťovací práce, silnice je uzavřena.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
0: Krásné poslední srpnové odpoledne letošního roku. Jsou 4 minuty po 17. V Českém rozhlase Liberec začíná Den v kraji. A co jsme pro vás na následující hodinu připravili? Vrátíme se k našemu dopolednímu vysílání, kdy si Iveta Kalátová povídala se svým dnešním hostem o novinkách, které připravili dopravní podniky měst Liberce a Jablonce nad Nisou. A také vyrazíme do Jablonce nad Nisou, kde vznikne první školní ulice. Město omezí vjezd aut před základní školou Pasířská. Další témata nakousne Iveta Bláhová v souhrnu regionálních zpráv už za pár okamžiků a Filip Majsl vám přeje hezký poslech.
1: Český rozhlas Liberec, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Libereckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Od zítřka budou z Hrádku nad Nisou do Liberce jezdit expresní autobusy. Půjde o posilové spoje k vlakům v době ranní špičky. Autobusy nebudou cestou nikde stavět, kromě cílové stanice v Liberci. Posilové spoje budou jezdit do pátku 4. září, v případě potřeby ještě začátkem následujícího týdne. Podle jednatele společnosti Kort LK o ty Pospíšila jde o mimořádné opatření související se začátkem nového školního roku.
2: Tam jde o to, že první zářivý týden je vysledováno, že než se ustálí rozvrhy studentům, tak všichni jezdí na 8.
1: Oldřichová jich na Liberecku otevře zítra znovu vlastní školu. Předtím ji 46 let neměl. Tehdejší okresní úřad ji nechal v roce 1980 zavřít, mimo jiné kvůli malému počtu dětí. Před 3 lety ale vypověděla Oldřichovu sousední škola v Nížku Spádovost. S umístěním dětí byl tak velký problém. Podle starostky Jany Šťastné ze Starostů pro Liberecký kraj bude nová škola fungovat v režimu malotřídky pro první stupeň. Více už v této hodině. Jablonečtí strážníci budou společně s obyvateli pracovat na zlepšení bezpečnosti ve veřejném prostoru. U konkrétních míst budou navrhovat potřebné úpravy. Jako první se město zaměří na dětské hřiště v Dlouhé ulici. 8. září proto přímo na hřišti pořádá schůzku s obyvateli z Dlouhé ulice a okolí. Budou se moct s projektem seznámit a navrhnout konkrétní změny, jak říká mluvčí magistrátu Jana Fričová.
3: Chceme, aby hřiště nesloužilo pouze jako místo pro hraní dětí. A pokud místní obyvatelé sami řeknou, co na tomto místě potřebují a chtějí a jak by mělo vypadat.
1: Pro podzimní volby do zastupitelstva hledá město Turnov pracovníky do okrskových volebních komisí. Oznámila to mluvčí radnice Marcela Jandová. Člen volební komise musí být občan České republiky, musí být plnoletý a nesmí mít omezené volební právo. Za práci v komisi mu náleží odměna. Přihlášky můžou zájemci podat do 8. září, telefonicky, osobně nebo e-mailem. Víc informací najdou na webových stránkách města. Semelský pump track dnes hostí slavnostní exhibici. Sportoviště za sebou má první měsíc provozu a areál město postupně dovybavuje mobiliářem. Dnes nabídne představení profesionálu i jízdy pro veřejnost, informoval nezávislý místostarosta Semel Tomáš Sábl. Více se dozvíte už za chvíli.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Poslední prázdninový den se nakonec docela hezky vybarvil. Jak bude vypadat vstup do nového školního roku, to už nám prozradí Klára Bubnová z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
1: Ještě než se na to 1. září podíváme, pojďme nejprve probrat počasí dnešního večera, noci a rána. Co můžeme čekat?
2: Většinou už jenom polojasno. Během pozdějšího večera, případně v první polovině noci, se oblačnost přechodně ještě může zvětšit na nějaké to oblačno. Lokálně se mohou ještě vyskytnout přeháníky. Teploty teď máme do 24 stupňů, v noci potom klesnou mezi 14 a 11, na horách až k 8.
1: A teď už tady to 1. září, jaké bude z pohledu meteorologa?
2: Tak ráno převážně slunečné, čekáme většinou polojasno nebo skoro jasno. Během dne té oblačnosti o něco více přibude, odpoledne už bude převažovat oblačno. A co se týká srážek, tak jenom na horách se mohou vyskytnout ojedinělé slabší přeháníky. K večeru se ta oblačnost bude opět protrhávat, no a zítřejší teploty podobně jako dnes mezi 21 a 24 stupni a na horách do 20.
1: Zdá se, že dítem bude na cestu do školy svítit slunce. Já moc krát děkuju a přeju krásný den. Naslyšenou.
2: Vám také naslyšenou.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý. Pod sluncem sedlo.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Orat a síť od rána

0: Zaukny téměř bezoblačná obloha na vlnách Českého rozhlasu Liberec, karavana mraku a jinak samozřejmě dál pokračuje den v kraji i 5 minut před 5:30. A my se vypravíme do Oldřichova v Hájích na Liberecku. Tam budou mít po 640 letech znovu vlastní školu. V roce 1980 ji nechal okresní úřad zrušit kvůli nedostatku školáků, jenže obyvatel a dětí za poslední roky v Oldřichově výrazně přibylo a byl problém s jejich umístěním do škol v sousedních obcích. Po 2letém úsilí tak Oldřichov zítra otevře novou malotřídku pro 1. až 5. třídu. Letos tedy nastoupí jen 1. třída, další ročníky budou postupně přibývat v nadcházejících letech.
1: Hned u vchodu do školy mě vítá cedule čerstvě vytřeno, zouvat, takže návleky. Dobrý, držej. A teď mířím do zborovny, odkud slyším zrušené hlasy.
2: Dobré stříhat, říkáme.
3: Já točím.
4: Ty točíš, takže nemůže stříhat.
3: To tady řešíme teďka stuhu.
1: Na přestřihávání pásky.
3: Jo, na první den.
1: Říká ředitelka školy Jana Pospíšilová.
2: Kdo to bude fotit?
3: Darča s tím počítá.
5: Hele, a co když bude plejt, jak to uděláme s tím sázením?
2: Holiny. Rodiče to budou vědět, děti to budou vědět.
3: Protože my jsme si vymysleli, že si zasadíme školní strom, což bude jeřabina, je to původní dřevina tady Jizerský hor.
1: Otevření školy je pro Oldřichov velkou událostí. Naposledy tam měli školáky před 46 lety. Co obec přimělo malotřídku obnovit? Na to se ptám nezávislé místostarostky Jiřiny Vávrové.
6: Nám sousední obec Míšek vypověděla spádovost a my jsme opravdu neměli několik let, kam umístit naše oldřichovské děti. Žádná z okolních obcí nám spádovost nedali.
1: Mít znovu vlastní školu stálo obec přes 2 roky práce, musela najít prostory, sehnat ředitelku, zajistit financování. Starostce Janě Šťastné ze Starostů pro Liberecký kraj jde z toho ještě teď hlava kolem.
7: Žiju dotacema, kolaudací, zapsáním do rejstříku, těch byrokratických kroků bylo strašně moc. Jak funguje školská rada? Zajistit jídelnu.
1: Naplno měla i ředitelka Jana Pospíšilová.
8: Od svého jmenování v listopadu jsem nedělala nic jiného, než jsem přišla z práce, sedla jsem si k počítači, psala jsem směrnice, školní řád, vytvářel se školní vzdělávací program, který je napasovaný nad program Začít spolu, kdy děti budou pracovat v centre.
1: A většina těch dětí, předpokládám, je teda místní, to, co vlastně obec chtěla.
8: Máme 7 oldřichovských dětí, spousta jich bylo podzimních, takže budou příští rok a zbytek máme z širého okolí.
1: Aby se všechno do 1. září stihlo, museli se přes prázdniny zapojit i rodinní příslušníci a známí.
8: Jsem volala SOS, nejdříve teda smontovat ty skříně, které přišly, nábytek, aby jsme měli kam ty věci dát, a pak jsem svolala uklízací četu, měla se okna, stíraly se podlahy. Myslím, že většina obyvatel obce s náma pulzuje, protože to je opravdu veliká věc po těch 46 letech.
1: Kapacita malotřídky v Oldřichově je 52 žáků. Do 1. třídy jich teď nastoupí 14. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
9: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Minutu po půl šesté vám dělá společnost Český rozhlas Liberec. Den v kraji pokračuje. S novým školním rokem skončí u několika libereckých linek prázdninový řád. V dopravních špičkách dojde k navýšení počtu spojů. Kterých linek se to bude týkat a v jaké fázi je dopravní terminál MHD v Liberci? Nejenom o tom si dnes dopolední pod Ještědem povídala s dopravním ředitelem Martinem Hettnerem z dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, kolegyně Iveta Klátová.
1: Co se týče dopravního podniku, tak samozřejmě po prázdninách se vracíme zase do běžných jízdních řádů. Nějaké velké změny oproti červnu neplánujeme. Ještě nám tam probíhá, bude dál probíhat výluka tramvajová do Lidových sadů.
2: No, můžeme se už přímo věnovat k navýšení počtu spojů, kterých linek se to bude týkat. Od zítřejšího dne předpokládám od 1. září.
1: Ano, od 1. září, takže zítra v podstatě začnou zase jezdit školní linky, přímo 50-ková řada linek, která jezdí přímo pro děti k jejich školám a samozřejmě budeme navyšovat na nejvíce páteřních linkách, jako vždy, takže týká se to linky 12, 13, 24, 26, samozřejmě tramvajový provoz, ten bude výrazně navýšen, jako vždycky.
2: Dobře, tak teď už bychom se možná mohli pověnovat rozsáhlé rekonstrukci terminálu Fignerova, která byla zahájena vlastně na začátku tohoto roku. Tak v jaké fázi se teď nachází?
1: Tak z toho terminálu, z té budovy v podstatě zůstává jenom ta kostra. Jinak se mění kompletně dispozice, vnitřky, technologie i vytápění. Takže ty práce probíhají především uvnitř. A samozřejmě teď nejpalčivější pro naše cestující tak je výměna střech nad nástupišti, která musí probíhat za uzavření vždycky nějaké části terminálu. To znamená, teďka v této chvíli máme zastávku v ulici Blažkova dočasně pro nějaké linky. Příští týden ještě zpátka na sobotu ještě jednou udláme změnu a budeme dodlávat poslední čtvrtinu, potom by se to pro cestující relativně mělo vrátit zpět, bude jenom nějaký omezený prostor na nástupištích, tak aby dodavatelská firma mohla pracovat na opláštění.
2: Mm-hmm. A už se ví, kdy to celé skončí, kdy?
1: Určitě, co se týče vnitřku a toho,

0: abychom si mohli říct, že předprodej, zaměstnanci, řízení provozu a další se vrátí do budovy terminálu, tak to bude určitě až v příštím roce.
1: Mm-hmm. Máte třeba i nějakou zpětnou vazbu od cestujících? Třeba píšou vám třeba nějaké dotazy, připomínky?
0: Tak řešíme tam nějaké lavičky k sezení a další věci a samozřejmě spíš cestující teďka trápí to přesouvání, toho zastavování linek v rámci té rekonstrukce nebo ten omezený prostor, ale bohužel s tím nejsme schopni nic udělat jako lepšího v tom.
1: Teď bychom se možná mohli trochu přesunout a podívat se na úsek, tramvajový úsek Lidové sady Fignerova. Tak občas zaznívá z řad cestujících, že to je jaksi takové trochu pomalé. Tak jak je to tedy ve skutečnosti, pane řediteli?
0: Tak ono, co se týče rekonstrukcí tramvajových tratí, tak v podstatě v 90. letech, když se začaly z úzkorozchodných na širokorozchodné rekonstruovat tratě v Liberci, tak se to dělalo systémem panelů, do kterých je zatlačená kolejnice. Ty panely se vlastně pokládaly na povrch. Dneska ta technologie je jiná, to znamená, my při té rekonstrukci musíme vyndat ty panely, musí se udělat betonová deska pro to nové kolejiště, ten beton zraje přes 30 dní, potom se do něj musí navrtat ty kolejnice, přišroubovat. Takže to, že je to delší, není tím, že by se nechtělo dělat rychleji, ale je to dané těmi technologickými postupy tak, aby ta kvalita byla zachována na dalších 30 let.
2: Český rozhlas Liberec, Den v kraji.

0: I 8 minut po půl šesté vám dělá společnost Český rozhlas Liberec. My dnes ze všech stran probíráme konec prázdnin a samozřejmě také návrat dětí do školních lavic. No a ze začátkem školního roku opět zhoustne v blízkosti škol doprava, na to je potřeba pamatovat. Řada rodičů své děti přiváží auty a před školami tak vznikají nebezpečné situace. Některá města se snaží provoz v okolí škol omezit, třeba snížením rychlosti nebo opatřením nazvaným školní ulice. To dané místo před začátkem výuky zcela uzavře. První školní ulici se v září chystají zavést v Jablonci nad Nisou na sídlišti Žižkův vrch.
1: Za mě je největším problémem, že děti jak přichází, tak odchází ze školy dvěma parkovišti.
2: S ředitelkou Jablonecké základní školy Pasířská Jitkou Šťovíčkovou jsme vešli před hlavní vchod do budovy.
1: Tady vstupují do školy děti prvního stupně.
2: Stojíme na parkovišti. Jak to tady vypadá v běžném školním dni? Je to plné to parkoviště?
1: Přeplněné. A sama vidíte, že ten průchod je velmi úzký. Bohužel ten případ tady máme, kdy dítě vyběhlo mezi auty, byl to mladší žák a srazilo ho tady auto. Nic vážného se naštěstí nestalo, žák přišel pak druhý den do školy.
2: Kritická je situace i v Pasířské ulici, kam rodiče děti přiváží.
1: Někdy nám přijíždí děti i taxikem přímo před dveře, i bez zákonných zástupců, což je teda alarmující. A neuvědomují si v tento moment rodiče, že sice svému dítěti zajistí bezpečnost, ale ostatní děti tím ohrožují.
2: Magistrát proto věst od 7:30 do 8:00 omezí. Jde o takzvanou školní ulici.
1: To zaklopení bude za tou takovou výhybnou pro autobus, kde by mělo být místo kiss and ride, aby rodič zastavil, vysadil dítě a mohl by odjet zase zpátky do centra.
2: Současně magistrát zruší parkoviště u školy. Částečně ho využívají i obyvatelé okolních domů, třeba Monika Valtrová.
3: Asi v rámci toho, aby byly děti v bezpečí, tak v pořádku, no.
4: Nemáte obavu, že nebude kde zaparkovat?
3: Obavu mám, ale snad se někam vecpu.
2: V okolí školy taky magistrát sníží maximální povolenou rychlost, říká zastupitel Jaroslav Šída z Pirátů.
5: By teda mělo v celé lokalitě být ke sklidnění dopravy na 30 km/h.
2: Nová opatření v Pasířské ulici chce magistrát zavést během září. Podle zastupitele Šídy je situace problematická u většiny základních škol ve městě. Vedení města i samotné školy se proto děti snaží motivovat k tomu, aby do školy chodili pěšky. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
6: Také na Jablonecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Rád bych si koupil cukrovou vatu.

0: Jsou 6:03. Posloucháte Český rozhlas Liberec a pokud jste minulý týden pečlivě poslouchali naše vysílání a obzvláště pak náš pravidelný dopolední seriál, určitě vás neminul středeční díl o pamtrecích. Od té doby v kraji přibyl minimálně jeden další, a to v Semilech, který se dnes odpoledne otevřel. Ano, na otevíračku se přímo do Semil přijel podívat i náš regionální stopař Patrik Fischer.
1: Krásné odpoledne z bývalého areálu koupaliště v Semilech, kde nově vyrostl pump track. Stojí za ním mistr Evropy v dual slalomu a člověk, který v cyklistice je známý skoro po celém světě, Michal Maroši. Dobrý den.
2: Já vás všechny mile zdravím tady z posledního prázdninového dne v Semilech.
1: Tak představte trošku ten pump track, který jste tady mimo jiné i vypomáhal vybudovat.
2: Tak pump track pochází vlastně ze Spojených států. Já jsem ho v roce 2000 zhruba 6 přivezl do České republiky, takže je to relativně nová disciplína v poměru s těmi dalšími cyklistickými, protože pump track právě vzešel z těch kol a z bikrosových přímo, protože to je zmenšení na bikrosové dráhy. Dneska už se pump track jezdí v rámci mistrovství světa a závodník bere duhový dres, protože pump track je pod taktovkou UCI, stejně jako cross country, nebo silniční cyklistika, nebo BMX.
1: Takže je to v podstatě už pomalu zavedená disciplína. Vy s těmi svými závodními zkušenostmi, proč byste doporučil prakticky asi komukoliv, aby si pump track vyzkoušel?
2: Protože je to jakási vstupní disciplína mezi dalším sporty, protože pump track přináší nejenom to, že člověk musí si hlídat některé vlastnosti, jako je rovnováha, přenášení vlastně té váhy, proto slovo pump track, protože na pump tracku se pumpuje, zapojou se ruce, nohy, břicho, záda a vlastně pomocí jakéhosi pumpování člověk získává rychlost do těch vln a skoků a tak dále. Takže technické dovednosti, obezřetnost a spoustu jiných dalších vlastností, fyzička, že jo, zapojuje člověk mozek, musí dávat pozor prostě, co se děje, takže i potom do toho veřejného prostoru se promítají tyhle ty všechny zkušenosti, takže pump track je nejenom pro malé děti na odstrkovadlech, proto se stavějí u pump tracku třeba malý okruhy, jako je tady ten testovací pro tyhle ty malé děti, už i na odrážedlech, takže setkávám se s tím, že pump track jezdí děti už od 2 let a samozřejmě věkovou hranici neznají a je to vlastně perfektní, protože člověk nepotřebuje být v žádném oddílu, protože to je veřejný sportoviště, takže nepotřebuje licenci, potřebuje k tomu vlastně jenom tu danou hračku na ten daný sport, takže dneska je to buď to koloběžka, kolo nebo skate a myslím si, že jedno z toho má dneska každý.
1: Říká tady mimo jiné autor tohoto semilského pump tracku, známý cyklista Michal Maroši. Pokud byste ho náhodou neznali, můžete ještě dneska večer dorazit do semilského kina, kde se bude promítat jeho takový životopisný dokument, ten, co slaví každý den.
0: Regionální stopař Patrik Fischer měl poslední slovo v dnešním dni v kraji v Českém rozhlase Liberec. A co vás čeká dál? Za 8 minut zprávy s Ivetou Bláhovou, pak lifestyleový magazín Šarm Lady Klokočníkové. No a zítra se v našem vysílání celkem hojně budeme věnovat začátku nového školního roku. S Kateřinou Kubíčkovou se podíváme na investice do oprav škol v Libereckém kraji. Pak nás Anna Podhorná zavede přímo do školy, abychom tu slávu při návratu do lavic měli tak říkajíc z první ruky. No a s regionálním stopařem se podíváme, jaká je nabídka zájmových kroužků v novém školním roce. Filip Majsl vám přeje krásný zbytek dne a zítra popolední se těším na slyšenou.
3: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: 18 година.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Dopravní podnik v Liberci lidem v září ukáže garáže autobusů. Jablonec nad Nisou chce na podzim sklidnit dopravu u základní školy Pasířská. Premiér Babiš na fóru ve Slovensku vyzval k vytváření koalic unijních států při jednání o rozpočtu. Zítra čekáme zpočátku polojasno, postupně oblačno, na horách ojediněle slabé přehánky a teploty do 24 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezký večer. Liberecký dopravní podnik v září veřejnosti poprvé otevře autobusové garáže. Na sobotu 12. září připravuje speciální akci Den na projektu. Lidé budou moct nahlédnout do zázemí pro autobusy ve Vilové ulici. Přístupná bude taky vozová tramvaj v Mrštíkově ulici. Pro návštěvníky vypraví dopravce speciální okružní linku, říká mluvčí dopravního podniku Martina Poršová.
2: Bude jezdit autobus na trase Fignerova nádraží, autobusové garáže Vilová ulice. Z těch garáží pod prohlídce zase převeze ty návštěvníky do tramvajových vozoven a odtamtud zase zpět na terminál MHD.
0: U Jablonecké základní školy Pasířská na sídlišti Žižkův vrch začne na podzim fungovat takzvaná školní ulice. Jde o dopravní opatření, při kterém nemůžou do ulice vyjíždět auta. Zákaz bude platit ráno od 7:30 do 8:00. Omezením chce město v místě sklidnit dopravu a zlepšit bezpečnost žáků. Současně připravuje i zákaz parkování před školou, říká zastupitel Jaroslav Šída z Pirátů.
3: Odparkování vozidel, které aktuálně stojí přímo ve vchodu do školy, kde přicházejí děti vlastně do školy přímo, což považujeme za velmi absurdní situaci, takže tato auta budou odparkována do ulice Jezdecké.
0: Od září rozšíří poptávková doprava v Jablonci nad Nisou své služby. Nově bude možné objednat si 7-místný vůz i z autobusového nádraží do oblasti Kinastu a do Lukášovského údolí a zpět. Město reaguje na požadavky obyvatel. Podle mluvčí jablonského magistrátu se tak počet oblastí, kam poptávková doprava jezdí, zvýší na 7. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO vyzval ke spolupráci států Evropské 27 při vyjednávání o unijním rozpočtu na roky 2028 a 2034. Řekl to na Bledském strategickém fóru ve Slovinsku. Babiš chce v rozpočtu zachovat mimo jiné kohezní fondy, které čerpají zejména evropské státy s méně výkonnými ekonomikami. Opačný názor v jednání o rozpočtu zastávají země jako Německo, Nizozemsko nebo Švédsko. Ty chtějí v kohezních fondech škrtat a snížit celkové výdaje Evropské unie.
1: Počasí.
0: V noci bude většinou polojasno, během noci se oblačnost od západu přechodně zvětší a ojediněle se vyskytnou přehánky. Nejnižší noční teploty 14 až 11, na horách 11 až 8 stupňů. Zítra ráno čekáme přechodně polojasno, místy až skoro jasno. Během dne bude už více oblačnosti, odpoledne až oblačno a na horách se ojediněle mohou vyskytnout slabé přehánky. K večeru se oblačnost opět částečně protrhá. Teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na silnici 35 u Hrádku nad Nisou na Liberecku se střetlo 7 vozidel. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. Probíhají tam záchranné a vyprošťovací práce, silnice je uzavřena.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Šarm.
4: Poslední prázdninový šarm je tady a spolu s ním Lada Klokočníková. Přesně za měsíc v tomto čase začneme sčítat hlasy v anketě Šarmantní osobnost roku a tak je nejvyšší čas představit vám dalšího muže nominovaného v anketě. Bude to houslový virtuos Jaroslav Svěcený. Výjimečný koncert tango dvou světadílů odehrál netradičně na golfovém hřišti v rodném Hradci Králové a tak o hraní pod otevřeným nebem, ale i o letošním létě si budeme povídat už za chvíli. Taky se ještě vrátíme k soutěži muž roku a na nejbližší plán se zeptáme nejen vítěze Jakuba Bolka, ale i herečky Jitky Sedláčkové. Ta letos zasedala v porotě. Časté chyby v oslovování pak probereme s expertem na etiketu Danielem Šmídem. Pokud uvažujete o tom, že s novým školním rokem začnete cvičit, poradíme, jak si vybrat ten správný kurz, také se zastavíme u některých módních trendů a s novinářkou a cestovatelkou Pavlou Apostolaky navštívíme Švýcarsko. Více do hodinového magazínu i o tom vašem životním stylu nevejde. Tak ještě jednou hezké chvíle plné šarmu, teď už skupina Krištof a po ní míříme na travnatou plochu golfového hřiště Hradecké Roudničky, kde na nás čeká houslový virtuos Jaroslav Svěcený.

0: A v dnešním Šarmu představujeme další osobnost nominovanou v naší anketě Šarmantní osobnost roku a tou je houslový virtuos Jaroslav Svěcený. Dobrý den.
1: Krásný den všem.
0: Tak my spolu dnes natáčíme pod širým nebem a já si říkám, nevím, jestli Jaroslav Svěcený někdy zpíval a hrál na golfovém hřišti.
1: Tak nespíval nikdy. Hrál jsem leckde, ale na golfovém hřišti jako přímo teda na greenu to jako ne, ale je to krásný zážitek, tak já mám openery teda rád, protože ne všichni to mají rádi, protože se kolíčkuje, že jo, a navíc, když jsme třeba spolupořadatele, tak se modlím, aby nezačalo pršet a nepřišla mokrá varianta, ale v tomhle případě zaplať pánu snad to dneska vydrží, takže ten koncert proběhne normálně.
0: No měl by být velmi krásný, protože to bude tango mezi dvěma světadíly.
1: Ano, je to hudba jihoamerická, samozřejmě evropská, španělská v tomhle případě a taky trošku francouzská, protože tam je Richard Galliano, Gorka Hermosa, že jo, což je Španěl, Bask z Santanderu, no a pochopitelně Astor Piazzolla, tak ten nemůže už žádný tangový věci chybět, no.
0: No budou tady s vámi dnes dvě krásné dámy, takže pojďme říci, na co se mohou všichni těšit.
1: No, tak akordeonistka je Markéta Leštovičková, to je špičková, jedna z nejlepších hráček, který v současné době na tento nástroj znám, no a ty emoce ještě dneska daleko víc jako uvaří a opepří a osolí Zdeňka Žádníková, která to bude provázet a která bude taky samozřejmě k tomu říkat takové originální, typické a hlavně autorské básně.
0: No se Zdeňkou jste strávil i léto, protože Dobříš máte za sebou a myslím si, že můžete být velice spokojeni z toho krásného maratonu koncertu a krásných zážitků pro diváky.
1: Tak měli jsme tam Evu Urbanovou, měli jsme tam Kateřinu Marii Tichou, zpíval tam solista Milánské Laskaly Jirka Rajniš, takže bylo narváno, z čeho jsme měli obrovskou radost, ty lidi přijeli z celých Čech a opravdu si to s náma užívali. Bylo to teda pro nás náročné, my jsme fakt teda odpadli, ale ty dny, co jsme tam strávili, tak byly fakt super.
0: Přesto jsi si dokázal udělat čas na léto, na dovolenou, byla to ta Istria?
1: Jo, byl jsem na Istrii a co mám radost, že ještě předtím jsme byli, jak já říkám, tady v krajích, protože člověk hrál v jižních Čechách, což bylo krásný na českých Nových Hradech, hrál v Klášterci nad Ohří, což je nádherný místo severní Čechy, na zámku, že jo, kde to člověk má nesmírně rád. Takže jsem projel i trošku Čechy, kde jsem nejenom pracoval, taky jsem trošku odpočíval, ale přece jenom ta Istrie tomu dala takovou tu korunu, ty rybárnici, ty já můžu, když jsou čerství, tak to já můžu za jakýchkoliv okolností.
0: Takže jste přijel plný sil a no. Znamená to, že do toho podzimu vstupujete s velkou radostí a s velkou energií.
1: Doplnil jsem jod a jedu dál, ano.
0: Jsme tady na golfovém hřišti, tak otázka, hrajete golf?
1: Já jsem ho z svýho času hrál docela dost, jenže já jsem zjistil, že když udělám přemíru odpalu, tak druhý den nemůžu hrát na housle. To prostě nefunguje, ty ruce a tak hraju decentně, ne v nějaké intenzivní tý, ale rád si zahraju a tady to úplně vybízí, tady to je nádherný prostor, že vlastně uhrat se rovnou, tak to je prostě radost.
0: Hrajete doma?
1: No právě, minule jsem se dokonce i celkem párkrát trefil.
0: Já si myslím, že to bude i dnes krásné. My v našem vysílání jsme říkali, co ty vaše ruce v tomto počasí, a vy jste říkal, to je nádhera, jaké toto počasí jsou horší, když hraju v kostelích a podobně.
1: Já myslím, že jsem říkal, -5 bylo, já jsem si vzpomněl pak, kde to bylo, v Zubří, kostel studený, lidi tam seděli, my jsme zase uměli jenom jedno takové oteplovací zařízení, no a dali jsme to, že jo. Je teda pravda, že na konci té hodiny a 10 minut jsme už těm prostě museli věřit, protože už jsme u nich moc nevěděli, jo, ale takže tohle je vlastně obrovský vedro.
0: No a když se podíváte na tu oblohu, tak já si myslím, že Pán Bůh vás má rád.
1: Já svatý Petře jsem se dneska modlil od rána, takže jako Svěcený ti moc děkuju a ještě vydrž. Tak.
0: A my přejeme krásný zážitek i vám, ať si to tady s těmi návštěvníky, kterých je požehnaně, hezky užijete a děkuju za rozhovor.
1: Rádo se stalo, jak se říká, dobře vám tak.

0: Zatímco my společně s vámi ještě měsíc hledáme šarmantní osobnost roku, v Náchodě minulý týden zvolili muže roku 2026. Početná porota vybrala z více než 700 přihlášených mužů 10 finalistů, kteří se představili zaplněnému sálu hotelu Beránek a také početné porotě. Jednou z porotkyň byla i herečka Jitka Sedláčková, kterou jsem oslovila těsně před začátkem gala večera.
1: Byla jsem na všech kolech a musím říct, že letos je opravdu velice silný ročník, že ty kluci jsou strašně fajn. Oceňuju u mladých lidí vzdělání, takže je tam řada mužů, kteří jsou vzdělaní a z toho mám velkou radost.
2: Znamená to, že tedy to vzdělání dáváte asi na první místo, pokud hodnotíte celkově každého toho muže, který se předvedl?
1: Ne, tak to ne, to samozřejmě může být vynikající řemeslník a je taky, ale že se zdokonaluje v tom svém oboru a že se učí, to mě baví, jako jo. To nemusí být vysokoškolák. Vysoká škola nezaručuje ani radost, ani štěstí ze života, ani úspěšný život a kariéru. Někdy se najdete v něčem, co je vám blízký a najednou se naučíte jazyk. Já se snažím učit italsky ve svém věku a nejvíc se naučím v Itálii. Takže jako najednou se něco naučíte, jde vám to a máte z toho radost. Ale furt něco dělám.
2: Jsme na soutěži muž roku. V čem vidíte význam těchto soutěží?
1: No, že někdo najde odvahu se přihlásit a že někdo uspěje do té desítky a že někdo vyhraje a že pro svůj život to považuje za důležité. Já nejsem tenhle ten typ, že bych se hlásila do takovýhle soutěže, na to nemám, nikdy jsem na to neměla, ale ta odvaha, ta se cení.
2: Budete dnes také na pódiu, jestli se nepletu. Budete patronkou, ano, jednoho ze soutěžících. Jak se na to těšíte?
1: Tak těším se velice a jsem zvědavá, jak uspěje. A jestli bude autentické, jestli nebude se bát, jestli nebude předstírat, že někdo jiný je lepší.
2: No, opusťme soutěž muž roku, pojďme k vašemu létu, protože vy jste se prý toulala po Itálii. Před chvilkou jste říkala, že se zdokonalujete v italštině, klobouk dolů tedy. Jaká byla ta dovolená? A byla to dovolená?
1: To není dovolená, my pobýváme v Itálii každý měsíc, týden, takže Itálie, stále Itálie. A když je nejhůř, tak Rakousko. My cestujeme, takže objevujeme, cestujeme, hledáme, nacházíme, učím se.
2: Jsme na konci srpna, blíží se září, končí divadelní prázdniny, co vás čeká v tom dalším roce?
1: No tak já teďka odjíždím do Itálie, tak jenom abych tak jako září bych chtěla ještě cestovat, ale mě čekají zejména v příštím roce obrovský projekty a jestli se všechny splnějí, tak to bude opravdu grand finále mého kariérního života. Slovo kariéra je pro mě úplně cizí, je to prostě moje práce a dělám tuhle tu práci, ale myslím kariérního jako pracovního života, tak jestli to všechno vyjde, tak to bude krásný. Mám zkoušet, kdo se bojí Virginie Woolfové, mám točit film s Irenou Pavláskovou, možná dva filmy, bude pokračovat jeden projekt televizní, měla bych být v novém televizním projektu, mám zkoušet v divadle takový alternativní představení s Beloušenkou režisérkou, takže je toho opravdu hodně.
0: Tip na muže roku nám Jitka Sedláčková neřekla, ale my už jméno absolutního vítěze známe. Nakonec se jim stal jediný blondiák ve finále, 30-letý manažer z Náchoda Jakub Bolek. Tak jsem ho vyspovídala. Pracujete jako manažer v realitách, ale říkal jste mi, no ale ještě víc se teď zaměřuji na to, že jsem tátou.
3: Jo, protože jsem založil Otec buduje, to je pro mě platforma, kde já se snažím těm tatínkům pomáhat pro to, aby se stali přítomnými otcema. Aby se nehodili za dokonalostí a za spoustu stráveným časem s tím dítětem, ale aby se opravdu zaměřili prostě, pokud mají tu hodinu v tom svém nasekaném životě, který prostě pro toho chlapa je složitý, tak aby si tam tu hodinu našli, ale aby ji strávili naplno. Telefon pryč, hlava prostě prázdná, dostat se do toho dětského světa, necítit se trapně. To jsem teďka zjistil na dovolený, hodně chlapů se cítí trapně v tom, když si hraje s těma dětima jako autenticky.
2: Když jste se pro tohle rozhodl v době, kdy se vám narodil syn?
3: Už předtím, než se mi narodil syn. Můj taťka byl vždycky jako pro nás, až jsem si říkal, že moc. Míň práce, přestal cvičit, přestal chodit s kamarádama na pivo a tam já jsem to vnímal jako kluk, jsem si říkal, jako proč až tolik? A teďka to chápu, ale zároveň jsem se tam poučil v tom, že chci mít ten čas pro sebe taky. Je to důležitý.
2: Když si uděláte ten čas pro sebe, představte se našim posluchačům, co rád děláte. Určitě rád sportujete, prý už od dětství.
3: Já jsem od 5 let na Žíněnce, jako judista, takže moje kroky vždycky směřovaly ke sportu a sport jako bude vždycky v mých žilách. Jdu si zaběhat, abych si vyčistil tu hlavu, jdu si zameditovat, přečíst si knížku, ale to je buď když je na hlídání, nebo když spí, anebo než se probudí.
2: Když si chcete úplně odpočinout, tak je to ta knížka?
3: Ne, je to on. Kde jsme byli ve vlnách a lítali jsme fakt ve vlnách a tam já jsem zjistil, že jsem prostě úplně bezstarostný. Pro mě rodina je motor a otevřelo mi tu ruční brzdu.
2: Jste dítě štěstěný, dá se říci?
3: Jdu tomu naproti. Já si myslím, že to štěstí jako není samo o sobě, ale když mu jdete naproti, tak to přijde. A já jsem člověk, co si hodně věci vizualizuje, manifestuje a já jako vím, co od svého života čekám a jdu si proto.
2: Když se podíváte do budoucnosti, jako muž roku, neovlivní vás právě třeba ten titul, že budete muset změnit styl života?
3: Změníme.
2: A půjde to?
3: Půjde to. Stejně ta rodina půjde se mnou, kam já půjdu. Oni nezůstanou jako doma. Pokud mě někam vyšlou, tak vyšlo mě a rodinu a prostala se o to, aby jsme byli jako spolu. Manželka nepracuje, jediný, kdo vydělává peníze, jsem já. Když ty peníze dokážu vydělat z jakýkoliv místa na světě, tak to není problém.
2: V čem vidíte význam soutěží, jako je muž roku?
3: Za mě v tom vidím právě ukázku toho opravdového mužství pro ty muže. Abych jako ukázal nějakou metriku, co ten chlap jako může dokázat, protože já jsem mladý kluk, mě je 30 roků a jsou tady chlapi 40-50 lidí, co mají vychovaný 3-4-5 dětí, dospělí chlapi a ty lidi se mnou jako inspirujou, tak to je... To bych chtěla, aby jako v muži roku bylo vyzdvihnuto, že jsem ten muž. Ne, že mám svaly, to dokáže každý chodit do fitka, zaplatit si permici a chodit tam. To je jako jednoduchý. Ale být vzorem pro toho syna a dobrým partnerem pro tu manželku a sám před sebou, jako být autentický, to je za mě jako těžký.
2: Jakube, přejeme hodně štěstí.
3: Děkuju.
2: Jakub Bolek, ideální táta. Držíme pěsti a zase někdy brzy u nás. Moc na shledanou.
3: Budu se těšit.

0: Jaro, léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Šarm, magazín o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: A já v našem vysílání opět vítám experta na etiketu Daniela Šmída. Dobrý den.
2: Dobrý den i vám.
1: Po týdnu tedy budeme opět probírat pravidla společenského chování. My jsme už mnohokrát mluvili o oslovování. Jak je to s přechylováním v poslední době? Protože je to hodně časté, že už se tolik nepřechyluje. Je to správně, nebo musíme to vzít na vědomí?
2: Musíme to vzít na vědomí, pokud si žena po sňatku vezme jméno, příjmení svého muže, a to v mužské formě, to znamená, je to ne paní Jelínková, ale paní Jelínek, tak to pochopitelně musíme vzít na vědomí. Není jiná možnost a tu ženu nemůžeme oslovovat paní Jelínková.
1: Jak ji tedy oslovovat? Paní Jelínek?
2: Paní Jelínek. Ženská příjmení se při oslovování v pátém pádě nemění, ani paní Jelínková se nemění, to znamená, ani paní Jelínek se nemění. To je taková jednoduchá zkratka letní.
1: Pokud nám to přece nejde přes ústa, tak co kdybychom využili toho, že ji oslovíme jménem a neřekneme jí paní Jelínek, ale řekneme jí paní Evo?
2: To nedoporučuji, protože přechod z příjmení na jména je něco jako dohoda, musíme se na tom dohodnout a musí nám to ten, kdo je společensky významnější, nabídnout. Pokud byste byla vy společensky významnější, to znamená starší dáma k té paní Evě, kterou jste jmenovala, tak vlastně ji můžete nabídnout, prosím, paní Jelínek, můžeme se do budoucna oslovovat jmény, já jsem Lada.
1: Takže vždy nejprve společensky významnější osoba nabídne to oslovování, jaké by chtěla.
2: Ano, a potom se prosím vyhněte tomu paní Evo. Máme paní Jelínek, ale potom už Evo.
1: Takže už to paní už je zastarala, nebo nepoužívá se, nebo
2: nepoužívejme ho,
1: vůbec.
2: Protože to už je potom, na jednu stranu říkáte tomu člověku paní, to znamená, je to to formálnější, a pak mu říkáte jménem, což je až domácké, tak ono by to mohlo vyznít takový jako trošku paradox, když by to bylo pane Honzo. Tak už máme domácké Honzo a přitom pane, které je velmi formální.
1: Dobře, tak to si budeme pamatovat, takže tu paní oželme toho pána také, když už tedy si říkáme
2: tak
1: křesným jménem.
2: Tak Lado.
1: Ano, ono to zní i lépe, to musím přiznat. No, mám tady ještě jednu otázku. Jak správně oslovit muže jménem Gabriel nebo Michael?
2: No, na první pohled banální otázka. Každý řekne, no samozřejmě, Michaeli, Gabrieli. A zároveň, pokud vycházíme z českého jazyka a formy oslovení těchto jmen, tak vlastně je to podle vzoru pán, takže by to mělo být správně Gabriele a Michaele. Nedivme se tedy, pokud někdo je, řekněme, velmi korektní a osloví nás Gabriele, Michaele nebo třeba Daniele, to je správně. Je to tedy méně obvyklé, zaužívané, je to podobně jako u andělů, také říkáme anděli, neříkáme anděle. Ale správně je tedy s E na konci.
1: Je ještě něco, na co bychom si měli dát při oslovování pozor?
2: To zásadní je, pokud se vám někdo představí jako Jan, tak mu nebudeme říkat Honzo. Pokud se vám představí někdo jako Jaroslav, tak to není Jarda. Neměnit ta slova. Tak, jak se představíte, tak by vás lidé měli oslovovat.
1: Co zdrobněliny? Jaroušku?
2: Velmi nedoporučuji. Velmi nedoporučuji, pokud se vám někdo jako Mařenka nebo Jaroušek nepředstaví. A zároveň však ve většině případů je to výrazem náklonosti, milosti toho člověka, že ho máte v lásce a chcete mu vlastně dát najevo tu svoji náklonost. Zvažme však, jestli je to opravdu tomu člověku příjemné, a zkuste se třeba někdy zeptat toho člověka, je ti to vhod, že tě oslovují takto? Víš, přijde mně to tak vždy přirozeně na jazyk, ale je ti to opravdu vhod? Otevřenost je vždy lepší, než dělat dlouhodobě chyby.
1: Danieli, mnohokrát děkuji a těším se.

0: Řekla bych, že nejen na začátku každého nového roku, ale také na začátku každého školního roku přichází předsevzetí především nás žen. Budeme cvičit, začneme pro sebe něco dělat, zpevníme tělo. A to je důvod, proč jsem dnes pozvala do vysílání fitness trenérku Gabrielu Baškovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Gabi, my si budeme povídat, tedy když už opět přichází to rozhodnutí, že začnu cvičit, jak na to, abychom vydrželi, abychom si našli ten správný kurz, aby nás to bavilo, což je asi také základ.
1: Tak určitě výborný základ je, pokud máme třeba parťáka k sobě, to znamená nějakou kamarádku, která bude sdílet tuto aktivitu s námi, protože je prokázáno, že pokud chodíme na cvičení ve dvou, že se vzájemně i motivujeme. Druhé hledisko, které je fajn, vybrat si kurz, který navazuje, a je to třeba soubor alespoň 10 lekcí, které jsou za sebou, tvoří určitý čas, který tam musíte strávit, a většinou se platí předem, což je také motivace do začátku. Pak pokud nám cvičení dělá dobře, tak v momentě, kdy se začneme cítit lépe, máme třeba menší bolest v zádech, v kyčli, v koleni, tak zjistíme, že to je prima, a i ty endorfiny, které při cvičení vyplavíme, tak nás motivují k tomu těšit se na tu další lekci, už to nebrat jako nutné zlo.
0: Těch kurzů je obrovské množství a já si myslím, že velký problém pro mnohé z nás je vybrat si ten správný kurz, aby odpovídal tomu, v jaké já jsem kondici, jak se cítím a také kolik je mi let. My se teď asi hlavně obracíme na ženy 45+.
1: Přesně tak, je to hodně důležité uvědomit si, jak se cítím, co od toho cvičení očekávám. A protože já vlastně s touto věkovou skupinou nejvíc pracuji, tak vidím, dochází k různým změnám v těle, ať už hormonálním, nebo se začneme cítit i více unavení. Máme už o maličko horší regeneraci, než tomu třeba bylo do věku 30 let. Takže z toho právě pak vyplývá i ten výběr cvičení. Záleží možná i na povaze klienta, protože kdo je takový hodně dynamický a akční, tak třeba volí cvičení dynamičtějšího charakteru, kde třeba je rychlejší hudba, dynamičtější pohyb, nebo i troška tance, což je pro někoho důležité, ta dynamika. No a pak je druhá skupina lidí, která raději bude preferovat pohodovější cvičení typu fyziopilates, fyziojoga, kde se krásně kombinují základní pozice, jogové, pilates, pozice s pozicemi vycházející z fyzioterapie, protože mnohý z nás chodí třeba i na rehabilitace a dostanou se do fáze, kdy potřebují speciální cviky, tak mně přijde fajn, když je cvičíme preventivně, takže to je pak skupina cvičení zaměřená na funkčnost těla, to znamená podpora hustoty kostí, zpevnění a udržení svalové hmoty, protože ta začíná ubývat a měnit se v tuk. Pak pokud ženy prochází hormonálními změnami, tak se najednou objevují neduhy typu bolest ramene, bolest kloubu, celková taková únava organismu a potřebují třeba i přidat trošku relaxační jógy, při které si krásně naučí dýchat, odpočinou si a naučí se i polohy a pozice, které si mohou potom zacvičit doma.
0: Těch kurzů bude daleko víc, ale pojďme tedy alespoň krátce představit i některé ty trendy, které se v současné době objevují a o které mají ženy zájem.
1: Velmi trendy je cvičení, které se nazývá bar. Vychází to ze slova tyč, tedy cvičení u tyče, ale u té horizontální tyče, a la balet. Nicméně existují různé druhy těch lekcí. Některé jsou určené mladším ročníkům, takže jsou hodně silové, hodně dynamické, ale jsou i lekce bar, které jsou určené právě věkové skupině 40+, kde to cvičení je takové mírnější a hodně kombinuje protahování s posilovacími cviky. Věnuje se třeba i hodně chodidlu, protahovacím cvikům s oporou právě o tyč, kde si podpoříte flexibilitu, ale i mobilitu kloubu, a používají se k tomu příjemné pomůcky, jako je nafukovací overbal, dynamická posilovací guma, různé yoga bločky, anebo právě lehké činky, které nám právě pomáhají zase udržet ta lehká zátěž, tu svalovou hmotu. Hlavně třeba pro ženy je i kritická skupina třeba paže. No a pak bych řekla, že jsou stále trendy i různé druhy silovějšího tréninku. Třeba i s trenérem probíhajícím v menší skupině lidí, ať už přímo ve fitness centru, kde pod dozorem trenéra se jede takový menší kruhový trénink, nebo stanoviště, a na každém tom stanovišti se procvičí určitá svalová skupina. A zase tam je určitý motivátor, ta skupina podobně starých lidí, kteří mají stejný cíl.
0: No já si myslím, že ty základy jsme probrali, jak vybrat ten správný kurz, víme. A co kdybychom tedy v našem seriálu, který bychom odstartovali začátkem září, představili některá cvičení, která by posluchačky, ale i posluchači mohli vyzkoušet a která jsou třeba nová, netolik známa.
1: Budu se těšit, ráda je představím.
0: Slíbila Gabriela Bašková, těším se také a přeji krásný den. Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát.
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
3: A na drátě už máme prvního volajícího, kdo pak se nám dovolá?
4: Haló. No co je?
5: Je doma Kája.
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna a to jsem já. Tak pohodové odpoledne. Pondělí. Už od září.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: i dnes tu pro vás máme 5 minut cestování s Pavlou Apostolaky, novinářkou a cestovatelkou. Dobrý den.
1: Krásný den.
0: A vy jste nám slíbila, že nás vezmete do Švýcarska. Tak kam to bude?
1: Bude to údolí, které se nachází v jihovýchodním Švýcarsku, jmenuje se Dolní Engadin.
0: A proč právě tam?
1: Je to 100 kilometrů dlouhé údolí, které kdysi bylo součástí Římské říše a žili tu Rétové, příslušníci alpských kmenů. Jejich potomci žijí v údolí dodnes, nazývají se Rétorománi a tito obyvatelé žijí v nádherných městečkách a vesnicích, v domech, které jsou ozdobené s grafitem. To znamená, že každý dům má svoji vlastní osobitou výzdobu a s ní i spojenou symboliku. Například kozoroh opatruje dům, nymfa chrání proti nemocem, ryba přináší úspěch a drak střeží vodu a prameny.
0: Takže pokud třeba jsme ve znamení blíženců, tak se tam dozvím také něco o sobě?
1: Nejsou to horoskopy, jsou to vlastně znamení nebo alegorická zvířata či různé ornamenty, které se nacházejí na těch domech. Ale tím, že je to z grafito, tak prakticky mělo určitou symboliku a vždycky ti obyvatelé se rozhodovali, co si na ten dům dají, co jim blízké.
0: Znamená to tedy, že tam budeme hodně obdivovat tu architekturu? Na co se je tam ještě můžeme těšit?
1: Jednak architekturu a zároveň také se můžeme těšit na ty úžasné minerální prameny, protože v Dolním Engadinu jsou velmi ceněné. 20 pramenů příští na povrch od 14. století. Jsou velmi bohaté na minerály a mají velmi silné léčivé účinky. Ty prameny se vyskytují zejména ve vesnických kašnách. Každá kašna má 3 bazénky. První ten sloužil k pití a z pravé strany teče minerální voda a z levé strany normální voda. Druhý bazének tam ráno a večer pil vodu dobytek a ten třetí bazének sloužil na mytí a praní. No a kašny jsou samozřejmě centrem společenského života. Od jakživa se tam sdělovaly novinky a drby. A zároveň také všechna okna domů v okolí fontán jsou nasměrované na zdroj vody. Každý příbytek měl pozorovací teleskop, protože obyvatelé kašny hlídali a sledovali, zdali se u nich nekoná něco nepatřičného.
0: Takže pokud se tam vydáme, máme možnost zažít jedinečné věci. Možná jezdí tam lidé tedy také za zdravím, když vás tak poslouchám.
1: Protože voda má léčivé účinky a místní, když třeba začnou trpět nějakými zdravotními potížemi, tak se vždycky vydají k určitému pravení, k té kašně a začnou pít léčivou vodu. A v drtivé většině se za pár dní uzdraví. Rozhodně se nejedná o žádný placebo efekt, protože jak mi právě říkali místní, tak si třeba nechali udělat krevní testy, které potom pití vody byly daleko lepší než předtím. No a co se týká těch turistů, tak mohou samozřejmě tu vodu pít, mohou se zúčastnit takzvané fontánové túry, protože tam existuje speciální program pro turisty, který je součástí i té degustace pramenů, a nebo také mohou navštívit termální lázně.
0: Tak to byl další tip Pavly Apostolaky. Pokud se chcete vydat do Švýcarska, tak já si myslím, že toto je zrovna místo. Dolní Engadin, říkám to dobře?
1: Ano, říkáte to dobře.
0: Které doporučujeme vaší pozornosti. Já děkuji moc a mějte se hezky.
1: Děkuji za pozvání. Naschledanou.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAB rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.
1: Tak to byla naše výzva, vy hlasujete a my jsme za to velice rádi a děkujeme, že posíláte SMS zprávy a také e-maily na naši adresu. Tento týden přišel kromě jiných i tento. Dobrý den, dávám hlas panu Františku Kinskému. Líbil se mi jeho seriál Modrá krev a budu se těšit na další sérii. Hana Čejková, Praha 2. Paní Čejkové za hlas děkujeme a posíláme slíbenou knížku, tu další věnujeme opět za týden. No a do té doby se mějte hezky, myslete na druhé, ale nezapomínejte ani na sebe. Užijte si konec prázdnin i začátek nového školního roku. To vám přeje a za týden se na vás těší Lada Klokočníková.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Zítra začíná nový školní rok. Na bezpečnost dětí před školami dohlednou policisté. Jablonec nad Nisou začne s obyvateli spolupracovat na úpravách veřejných míst. Kvůli přeplněnosti vlaků budou do konce týdne jezdit z Hrádku nad Nisou do Liberce posilové autobusy. Zítra bude zpočátku polojasno, postupně oblačno, na horách ojediněle slabé přehánky a teploty do 24 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezký večer. Úterní začátek školního roku bude znamenat zvýšený pohyb dětí v okolí škol. Na jejich bezpečí tam budou dohlížet policisté. Součástí prvních dnů školy bude preventivní program Zebra se za tebe nerozhlédne. Ten žáky učí bezpečnému chování v silničnímu provozu, říká mluvčí policie v Libereckém kraji Vojtěch Hrobovský.
2: Tyto aktivity budeme vyvíjet u předem vytipovaných školských zařízení a pochopitelně spolu s tím budeme také realizovat s dopravní službou semináře na téma bezpečnosti chodců, v nichž budeme akcentovat mimo jiné také vyvracení mýtu o absolutní přednosti chodců na přechodech.
1: Jablonečtí strážníci budou společně s obyvateli pracovat na zlepšení bezpečnosti ve veřejném prostoru. U konkrétních míst budou navrhovat potřebné úpravy. Jako první se město zaměří na dětské hřiště v Dlouhé ulici. 8. září proto přímo na hřišti pořádá schůzku s obyvateli z Dlouhé ulice a okolí. Budou se moct s projektem seznámit a navrhnout konkrétní změny, říká mluvčí magistrátu Jana Fričová.
3: Chceme, aby hřiště nesloužilo pouze jako místo pro hraní dětí. A pokud místní obyvatelé sami řeknou, co na tomto místě potřebují a chtějí a jak by mělo vypadat, tak se tam samozřejmě pak budou cítit bezpečněji a příjemněji a my z jejich podnětů budeme vycházet.
1: Od zítřka budou z Hrádku nad Nisou do Liberce jezdit expresní autobusy. Půjde o posilové spoje k vlakům v době ranní špičky. Autobusy nebudou cestou nikde stavět, kromě cílové stanice v Liberci. Posilové spoje budou jezdit do pátku 4. září, v případě potřeby ještě začátkem následujícího týdne. Podle jednatele společnosti Korit LK o ty Pospíšila jde o mimořádné opatření související se začátkem nového školního roku. Dětské domovy musí dětem s vadami chrupu hradit rovnátka v plné výši. Vyplývá to ze stanoviska dětského ombudsmana Martina Beneše. Obrátila se na něj 17-letá dívka z Moravskoslezského kraje, po které domov chtěl polovinu ceny rovnátek, tedy 25 000 korun. Federace dětských domovů nový jednotný postup vítá.
0: Počasí.
1: V noci bude většinou polojasno, během noci se oblačnost od západu přechodně zvětší a ojediněle se vyskytnou přehánky. Nejnižší noční teploty 14 až 11, na horách 11 až 8 stupňů. Zítra ráno čekáme přechodně polojasno, místy až skoro jasno. Během dne bude už více oblačnosti, odpoledne až oblačno a na horách se ojediněle mohou vyskytnout slabé přehánky. K večeru se oblačnost opět částečně protrhá. Teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Tanvaldu na Jablonecku je kvůli opravě povrchu vozovky uzavřená ulice Školní. Uzavírka potrvá do konce srpna. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Napsal nám konkrétně pan Jaroslav Mandlík, že je prostě ze staré školy a že ho občas něco praští do očí, jak se říká v různých článcích. Z jednoho tady cituje. Dobrý den, paní magistro.
2: Dobrý den.
1: No, prostě mu jde o to a často se s tím setkáváme i my. Často se nad tím zamýšlíme. Jak to je s tím moci, pomoci. Pan Jaroslav píše, že všude už dnes čte moct, že už ta slovesa s tím koncem, kde je i, neregistruje, ale že by je měla radši. Tak kde je pravda?
2: Začneme asi tím, že to není chyba, že je tento tvar moct, pomoct, případně tvar můžu, pomůžu, že jsou tyto tvary považovány za hovorové spisovné. A proti nim jsou ty neutrální, dnes už částečně jako knižní pociťované tvary. Moci, pomoci, mohu, pomohu.
1: Kromě toho ještě můžeme říct můžu místo mohu a už je to doslova takový propletenec. No, řeknu vám upřímně, často jsem taky ze staré školy, ale už bych asi neřekl moci. Prostě je to taky trošku generační záležitost, ne?
2: Určitě a dokonce máme více sloves, která neskončí na to t v infinitivu a dříve byla na i, například péct, péci. A kodifikátoři vyjadřují názor, který nezbývá nám než přijmout, že u sloves typu péct, například se ty tvary péci a peku například považují už za příslušející k vyššímu stylu, neboli že mají ten příznak knižnosti. Kdežto u slovesa moci, moct, stále ještě mluvčí pociťují příliš tu hovorovost, takže tohle sloveso, přestože systémově patří do té skupiny jako péct, tak je z nějakého důvodu ještě stále bráno bez toho knižního příznaku.
1: Jako nezastaralé.
2: Jako nezastaralé. Takže posluchač pan Mandlík, který nám napsal, má pravdu v tom, že to ještě není univerzálně přijato jako neutrální spisovný tvar, ten infinitiv u tohoto slovesa.
1: Takže sečteno podtrženo, za takových 20 let bude slovo moci znít, jako kdybychom dnes řekli prosíti.
2: Například, ano, ano.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že někteří lidé se rodí se srostlými prsty? Toto postižení se nazývá syndaktylie a postihuje zhruba jedno dítě z 2 až 5 tisíc. Srostlé prsty mohou být na rukou i na nohou a jejich spojení může být buď částečné nebo úplné. Pokud jde pouze o srůst kůže, připomíná to blány, které známe od vodních ptáků. Náprava je v takových případech poměrně jednoduchá a řeší se drobnou plastickou operací. Když je projevem syndaktylie srůst kostí, je situace složitější. Kosti se od sebe dají chirurgicky oddělit, podstatná je však následná funkčnost a také estetická stránka věci. Někdy je tedy rozumnější a pro běžný život praktičtější ponechat prsty srostlé. Syndaktylie je také průvodním jevem několika vzácných genetických onemocnění, například Apertova syndromu. Při něm dochází k předčasnému srůstání kostí lebky, které jsou jinak v prvních letech života rozvolněné. Předčasné uzavírání lebečních švů způsobuje deformaci mozku. Dnes je však možné tento problém řešit účinnou léčbou.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: České ministerstvo financí představilo rozpočet pro příští rok. Opozice vysoký schodek kritizuje. Ředitelka Muzea romské kultury v Brně Jana Horvátová rezignovala. A počasí zítra polojasno až skoro jasno, odpoledne přechodně až oblačno. Maxima kolem 23 stupňů, na jihu Moravy až 27. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Ministerstvo financí počítá příští rok se schodkem 389 miliard korun. Vyplývá to z návrhu, který dnes šéfka resortu Alena Schillerová z hnutí ANO předložila vládě. Kabinet ho musí schválit do konce září. Prioritou má být zdravotnictví a investice. Opozice zvýšení schodku ostře kritizuje. Například podle místopředsedy Starostů Lukáše Vlčka je to v době ekonomického růstu neobhajitelné.
2: Plní se přesně to, před čím jsme varovali, tedy že vláda lidem lhala a chystá se naši zemi extrémně zadlužit. Navržený schodek je hned druhý nejvyšší v historii naší země. Ten úplně nejvyšší ve výši 420 miliard nasekala také Alena Schillerová, a to v roce 2021. Tehdy se to možná dalo obhájit covidovou pandemii.
0: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO opozici vzkázala, že v rozpočtu napravuje problémy, které způsobila minulá vláda. Ředitelka Muzea romské kultury v Brně Jana Horvátová rezignovala na svoji funkci. Jako důvod uvedla velkou únavu v náročné pozici, kterou zastávala 23 let. Zaměstnankyní muzea zůstává, chce se ale více věnovat práci historičky a kurátorky.
3: Chci taky uvolnit místo mladším, kteří jsou plní energie, a takže se těším, že konečně se budu moct věnovat odborné práci, kterou jsem přitom stejně dělala. V týmu zůstávám a muzeum je dál moje srdeční záležitost, na které mi strašně záleží, a nejdůležitější je, aby bylo zachováno a aby zkvétalo.
0: Od začátku září bude řízením Muzea romské kultury dočasně pověřena dosavadní zástupkyně ředitelky Karolina Špílmanová. Potvrdilo to i Ministerstvo kultury. Waldorfská mateřská škola v Turnově se rozšířila o přístavbu téměř za 28 milionů korun. Její kapacita se díky tomu navýšila o 25 na celkových 75 míst. Poprvé po 15 letech tak školka mohla přijmout všechny zájemce o tento typ vzdělávání předškoláků, potvrzuje ředitelka Petra Šorfová.
4: Letos jsme mohli vlastně vyhovět všem tím, že nám odešlo hodně předškoláků, to je jedna věc, a ještě se rozšířila teda kapacita, ale několik let po sobě jsme museli odmítat a opravdu se dostali jenom turnovské děti. Teďka budeme mít 66, s tím, že kapacita je teda 75, takže máme i nějaké volné místo ještě.
1: Počasí.
0: V noci na úterý čekáme v České republice polojasno až skoro jasno, přechodně na jihovýchodě a severozápadě republiky až oblačno a ujedinile přehánky. Ranní minima většinou mezi 15 a 11 stupni, v části Moravy a Slezska až kolem 17. Zítra přes den polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno, přehánky pouze ujedinile, zejména v oblasti hor. Maxima zítra mezi 20 a 25 stupni, na jihu Moravy až 27. Mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Pozor teď na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové. U sjezdu na Lysou nad Labem na kilometru 18,5 leží mezi pruhy roztrhaná pneumatika od kamionu. Projíždějte opatrně. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Už po písničce pro vás budeme mít reprízu pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a jeho hostem. Dobrý večer a příjemný poslech.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Tady je Oskar Hess a mým dnešním hostem je jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů Jan Šibík. Dobrý den.
2: Dobrý den a ten úvod teda je pro mě velice takový těžký, jo, protože obstát těm slovům, kterým jste řekl, není snadný.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Pane Šibíku, vaše jméno je pro mnohé synonymem pro statečnou a autentickou reportážní fotografii z míst konfliktů a katastrof. Začínal jste ale fotografovat už v 6 letech na sovětský fotoaparát Lubitel 2. Kdy jste si poprvé uvědomil, že se chcete stát nejen fotografem, ale přímo fotoreportérem, který bude svědčit o přelomových událostech světa?
2: No, je to tak pravda na půl. Já jsem si to tenkrát ještě neuvědomil. To jsem si uvědomil až mnohem později, až při revoluci. Tam potom mi bylo jasný, že chci jít tím směrem těch událostí. Když poprvé dostanete novou věc, tak na to koukáte prostě s vyvolenýma očima. Ta sovětská technika taky nebyla moc jako dokonalá. Takže maminka, to učitelka byla, tak ona ve mně se snažila rozvíjet různý směry a jeden z těch směrů byl, že třeba jako fotografie. Takže jednou na Vánoce jsem si rozbalil balíček a tam byla taková tak rychle ten, jak jste říkal, Lubitel 2, ten ruský foťák. A já jsem z začátku jako moc to nechápal. Teda věděl jsem, že ten fotoaparát je proto, abyste dělal fotografii, ale nechápal jsem, že je tam potřeba dostat do té fotky něco jako víc.
1: Vaše první velká zahraniční cesta v roce 1988 byla kvůli zemětřesení v Arménii. Co vás po této první cestě přesvědčilo, že byste měl v reportážní fotce pokračovat?
2: No, tak taky byl jsem hrozně z toho vyplašený poprvé. Poprvé jsem viděl dramatické události, poprvé jsem viděl zraněný lidi, mrtví lidi, jinak než předtím v kině. A zjistil jsem, že to je hrozně náročný, hlavně jako na psychiku. Zjistil jsem, že najednou člověk nedělá rozumné věci, že najednou prostě zmatkuje a při takovýchto situacích je obtížný udělat fotku, která by tu situaci nějak jako vystihovala. Takže bylo to pro mě něco úplně novýho, velice náročného fyzicky, ale hlavně psychicky. A tak jsem jakoby chtěl v tom pokračovat a chtěl jsem se znovu a znovu pokusit udělat v těch situacích ty fotografie. Takový ty fotografie, takový ty obsahově kvalitnější a ze začátku mi to vůbec nešlo.
1: A jak reaguje vaše tělo a mysl, když se kolem vás začne střílet?
2: Zmateně, jak jsem říkal, člověk se bojí, má strach a jedině tím, že do těch míst, kde se tohle děje, jedete opakovaně, tak trochu se naučíte jako některé věci, aby se to trošku posunul, trošičku vlastně si uvědomil, co dělat, kdy vlastně nejhorší právě to zmatkování, když jste ve vojenské zóně, kde se prostě střílí a nebo kde třeba dopadají jakoby rakety, tak právě ten zmatek, který vás vyvolá, třeba ten výbuch, je pro toho fotografa hrozně, hrozně nebezpečný. Takže já jsem se postupně tím, jak jsem do těch konfliktů jezdil znovu opakovaně, naučil rozlišovat, kdy má smysl se schovat za zeď, kdy má smysl nechat si tu fotku utéct. A bylo to vlastně obtížné. Myslel jsem si, že těma rokama si třeba člověk i zvykne na to, že vidí ty hrůzné věci a to se mi teda nepodařilo nikdy. A teď už se mi to nepodaří, protože s přibývajícíma věkama, věkem jim, tak se vlastně trošičku vlastně změnil ten žánr fotografie, kterým se, na který se zaměřuju, a z těch válek je to spíš teď jako směr sociální fotografie, protože v 63 letech běhat někde, kde je velký nebezpečí, kde vlastně jsou ty rakety, tak myslím si, že to není dobrý, a hlavně i ten vývoj je dneska tak jiný a ty války jsou tak jiný, než jak, který jsem zažil já, že by to stejně vlastně ani nešlo.
1: Já ještě zůstanu u těch dramatických událostí. Když se vrátím do Liberie, kde vám dětský voják přitlačil hlaveň k samopalu k hrudi, po té, co jste vyfotili jeho mrtvého spolubojovníka, sám to označujete za velkou chybu. Kde přesně je hranice v takových situacích mezi touhou po silném záběru a půdem sebe záchovy? Kdy vlastně si řeknete, tak tohle za to stojí, ale tohle už opravdu ne?
2: No, je to o tom zmatkování. Já jsem si v ten okamžik neuvědomil, že když budu fotografovat, takže je to rozčílí a že teda oni namířej na mě, protože jsem ho vyfotografoval v okamžiku toho konce. Tam byly dvě znepřátelné strany, rozdělovala takový most, dětští vojáci. Vždycky jsem si jenom o tom čet a netušil jsem, že by to opravdu mohlo být opravdu reálný. Těm nejstarším bylo třeba přes 25 let a oni navzájem se provokovali. Často vlastně byli i pod vlivem americké kultury, filmů, oblečení. Oni byli prostě oni si vlastně hráli na
1: takový ty...
2: Ano, přesně tak. Ale rozdíl je v tom, že když si na tom někdo o tom hrajou jako děti v Evropě, tak mají makety a oni žádný makety zbraní neměli. Oni těch zbraní měli plno, měli prostě různě po bundách granáty. A když jsem vlastně se kouknul třeba na zem toho mostu, tak ta byla posetá nábojnicema. Tam byly statisíce nábojů a ten vlastně ten most rozděloval tyhle ty dvě znepřátelné strany a oni občas třeba vzali bundu a začali z ní točit a na tom mostě tam vlastně nic je vlastně nebránilo. No a v jednom tom okamžiku právě při tomhle ho ten druhý dětský voják z té druhé strany mostu zasáhnul. A oni začali zmatkovat, začali ho táhnout, teď mu z té hlavy tekla krev a já jsem udělal několik záběrů a to byla chyba, na kterou jsem mohl jakoby doplatit, no.
1: A jak lze vůbec komunikovat s 8letým klukem, který na vás míří zbraní?
2: No tak vy...
1: Jak jste z toho vybruslili? Jako,
2: no, tak jsem tam v podstatě klečel. Měl obrovský strach, říkal jsem please no, když tam je jakoby mířil. No a oni potom ty starší toho jednoho, který na mě mířil, jako odtáhli. No a vy jste se tou otázkou ptal, jak v podstatě, jakoby, proč jsem to vyfotil, protože jsem si v tom okamžiku neuvědomil to riziko.
1: To nebezpečí.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Stále posloucháte reportážního fotografa Jana Šibíka. Před lety jste byl zvyklý jezdit z války do války, jak jste sám říkal, ale teď v poslední době jste mluvil o tom, že jste ježdění do těch konfliktních zón omezil mimo jiné kvůli fenoménu únosu. Je pro vás představa únosu děsivější než klasické vojenské nebezpečí?
2: Ano, je to to nejhorší, co se vám může podle mě stát, protože při tom únosu vy víte, že to bude dlouhá doba. Vy víte, že oni na vás budou různě vyvíjet tlak, budou chtít jako natáčet videa, aby to výkupný ta země za vás zaplatila. Taky víte, že to trvá docela značnou dobu, než se těm vyjednávačům podaří s těma lidma spojit, a psychicky to musí být šílený, protože vy nevíte minuty, hodiny, dne, co se stane v tom dalším okamžiku. Když vám hrozí nějaký nebezpečí, tak samozřejmě to nepříjemný je. Je to hrozný. Ale když pomine, tak si můžete oddechnout. Při tom zajetí si podle mě oddechnout nemůžete. Dřív ty únosy nebyly tak častý, jako na začátku minulé dekády, kdy jich bylo prostě nejvíc.
1: Říká se, že nejtěžší je fotit lidi ve chvílích jejich největšího utrpení. V roce 2000 jste fotil děti v Sierra Leone, kterým rebelové usekali končetiny, a později jste inicioval humanitární sbírku na pomoc. Kde je podle vás hranice mezi nezávislým pozorovatelem a lidskou bytostí, která má potřebu pomoct?
2: No tak
1: to musí být nesmírně náročné, když se ve vás tohle bije.
2: No jasně, ale tak přece na tyhle ty otázky si musíte odpovědět, než se do té Sierra Leone vydáte. Buď u vás převládne pocit, že tam chcete jet v rámci Člověka v tísni nebo Lékařů bez hranic, a pak ten život zaměříte tímhletím směrem. No a nebo se tam chcete pokusit dostat jako fotograf za nějaký časopis nebo agenturu nebo za sebe. A pak teda jako ten hlavní výstup a nejvíc, jak můžete pomoct, je, že se vám snad podaří udělat nějaká ta fotka, která, když se na ní potom kouká někdo, kdo tam nebyl, tak trošičku ucítí, jak hrůzný okamžiky to bylo, jak hrůzný okamžiky to byly. Ono je to, vlastně nejlepší varianta je vzájemná spolupráce, kterou jsem praktikoval já. Velice často jsem spolupracoval s Člověkem v tísni, což je pro mě nejlepší humanitární organizace v České republice, možná, že i v Evropě, protože ona rozumí, nebo to vedení rozumí síle toho obrazu, který ta síla toho obrazu, ty dobré fotky sice ubývá, ale pořád ještě nějaká je. A proto umožňovala fotografům brát je sebou. Oni tam často měli zázemí, měli tam kde spát, takže nabídli fotografům některým, že tam může jet a fotí. A oni dělají tu humanitární činnost. No a ten výsledek potom společná, ta spolupráce je skvělá, protože vy uděláte výstavu SOS Kosovo, co jsem třeba udělal s Člověkem v tísni, nebo jiný, a vystavují se tam ty fotky, ty silné fotky, lidi na ně koukají, a pak už záleží na vás, jestli vás to nějakým způsobem osloví, aspoň tak, že třeba přispějete na tu sbírku, nebo že se aspoň zamyslíte, jak je to někde hrozný, a změní to třeba částečně váš pohled jako na tu situaci. Takže já si myslím, že ideální je ta vzájemná spolupráce mezi tou humanitární organizací a tím fotografem. Protože když ty fotografie dělá ten humanitární pracovník, tak ty fotografie jsou o ničem. Jsou banální. Není tam ta síla, a i z Iráku on vyfotí nějaký hrající se, rozesmátý děti, a ty fotografie nevystihují tu tragédii a tu hrůzu toho, co se tam odehrává. Proto je vzájemná ta symbioza těch dvou stran dobrá. A já jsem ji praktikoval.
1: Jak byste podle vás definoval dobrou, povedenou skvělou reportážní fotku?
2: No, to fotografie, která zaujme vás a zaujme někoho jiného. Když to přežijou, tak je to fotografie, která, když bude ležet na zemi a budou kolem chodit lidi, tak se ty lidi zastaví a začnou se na tu fotografii koukat. Ta fotografie má jednu obrovskou výhodu oproti videu. A to, že vám neuteče, že stojí. No, ale aby vás zaujala, tak je potřeba do ní dostat vlastně tu symboliku, ten problém toho celého konfliktu. No a takových fotek není moc, ale když se taková fotka podaří, tak má tu sílu. No. Tak teď jsem řekl tu největší možnou ambici. No, ale pak je plno skvělých fotografií, které nedosahují ty symboličnosti takový, o který teď jsem mluvil, ale pořád v ní něco je a o takové fotky se snažím, dávat do svých knih. No a snažím se prostě v tomhle pokračovat, snažím se trénovat to oko, protože člověk se může pořád učit. Já teď třeba připravuju knihu o Kubě, kde jsem byl možná 20krát a probírám teď ty první roky, tu první cestu 93, pak 96 a trpím nad těma negativama, protože vidím ty políčka a ty záběry, jak jsou banální, jak jsou hloupí, jak mi plno těch skvělých věcí uteklo z jednoho jediného důvodu, protože já jsem to neviděl, to kvalitní. No a rokama, když je ten fotograf dobrý a když prostě zatím jde a když má prostě určitý talent, štěstí a hlavně nasazení, tak se to pořád může zlepšovat. Ale už se to nevrátí. Já už neudělám tu stejnou fotku, jako jsem ho udělal v roku 93, protože se všechno změnilo. No, takže já si to teď procházím, ty negativy, a zase docela vtipná věc je ta, že najednou tam objevím fotku, kterou jsem tenkrát neviděl a která je teď v mých očích docela dobrá.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Stále posloucháte rozhovor osobnosti Česka s mým milým hostem Janem Šibíkem. Často ve svých rozhovorech mluvíte o tom, že fotožurnalismus, jak ho známe, pomalu umírá. Časopis
2: už umřel.
1: Už umřel, už je po smrti.
2: Už je to konečná, protože řekněte mi teda, já vím, že otázky pokládáte, kdy jste si naposledy koupil časopis.
1: Máte pravdu, už je to nějakou
2: dobu. A časopis vlastně. Bylo to hlavní, kde byly ty reportáže.
1: Ano.
2: Když jsem byl v Reflexu 20 let, tak jsem mohl jezdit jenom kvůli tomu, že jednou týdně mohla být reportáž na 6-10 stránkách a čtenáři na to reagovali a redakce si říkala, OK, tak to je dobrý, zaplatíme mu tu cestu, další cestu. Hmm. No, ale to teď už prostě jako není.
1: A takže i vy jako fotograf se musíte přizpůsobovat té době. Co děláte dneska? Jak jste rozšířil svoje portfolio?
2: To je to správné slovo. Tak potom, co mi v 50 vyhodili z Reflexu, no oni vyhodili, ale i tak, kdybych byl někdo jinde, tak by mi vyhodili, protože ono to bylo stejně jedno, protože přišel šéfredaktor a říkal, bohužel na zahraniční cesty už je nula peněz. Takže co bych tam vlastně jakoby dělal. Tak já jsem se přizpůsobil, já jsem si ujasnil jednu věc. Já chci v tom fotografování pokračovat. Já chci dál do těch míst jezdit. Bylo mi jasný, že už to nebude tak často, protože už musím si to uhradit sám. Předtím to teda bylo vlastně, zaplatil jakoby Reflex. No, takže musel jsem najít způsob, jak na ty cesty a na ty fotoaparáty vydělám nějaký peníze. Taková nová věc pro fotografii v dnešní době je, že velice těžko prodávají své fotografie. Že se mi podaří za rok prodat 10 fotografií, tak jiný fotografové mi tohleto číslo závidí. Já bych jich chtěl víc, ale to je prostě málo peněz. Na ty cesty neodjel. Ale víte, o co je obrovský zájem? O to učit fotografii. Tím, jak světu vládnou sociální sítě, tak já jsem začal dělat workshopy. Nejdřív jsem je dělal normálně na normální fotoaparát. Pak paní napsala mail, jestli by mohla přijít s mobilem. No taky asi nebudete říkat, nechoďte, když je to zájemkyně. Tak jsem říkal, přijďte, určitě přijďte. No a když takovýhle mailů bylo hodně, tak jsem začal dělat přímo workshopy na to fotíme mobilem. A tam mi dorůstají noví a noví zájemci. A když dříve 4/5 všech těch nabídek na workshopy byly většinou na ten digitál a jenom 1/5 na mobil, tak dneska je to úplně obráceně. Takže to byl jedna věc, že jsem naučil ty lidi fotit a za to mají ty lidi, jsou ochotní dát peníze. A když mám ten workshop, tak a dělám i zahraniční workshopy, tak vlastně jsem vlastně vždycky na nějakém tom místě, vždycky jsem s jedním nebo s dvouma lidma, ostatní mezi tím fotografují sami. A já teď s těma lidma jdu a teď říkám, teď tenhle okamžik foť, dávej pozor na tu tyč, která tam vadí, ještě znovu a znovu. Takže já jim vlastně říkám, v jakém okamžiku, kdy já bych fotil, co bych fotil, na co bych dával pozor. Mm. A když tohle těm lidem říkáte, tak ty lidi, hlavně ty vnímavější, můžou dělat poměrně velký pokrok. To know-how, který jsem vlastně si získával postupně na těch 40 let, tak já ho

0: teď vlastně prodávám. Takže to je druhý způsob, ty workshopy. No a potom to nejpodstatnější, to jsou ty knížky, protože...
1: Ano, knihy.
0: Vy chcete taky někde, aby ty fotky zůstaly. A to nejsou jako, dostanete nějaký ceny, no tak fajn, dobrý, no. Jsou výstavy, ty jsou sice jako důležitý, protože na tu výstavy může přijít hodně lidí, ale výstava skončí, ale kniha ta zůstane.
1: Máte za sebou nespočet nebezpečných situací. Jste odolnější v osobním životě i v pracovním životě. Dalo by si říct, že máte tuší kořínek, že toho snesete víc?
0: A musel mě změnit, o tom není sporu, ale lépe by vám na tuto otázku odpovědělo samozřejmě moje okolí, moje přítelkyně, co zažila za těch 18 let, co jsme spolu.
1: A ona jezdí s váma do těch míst občas, že?
0: No ale
1: je to tak.
0: Nebylo to tak snadný, protože ona dlouhou dobu ignorovala tu možnost, že mít individuální workshop. Jeden z taky z typu workshopu, který dělám, říkám, podívej se, lidi za to platí peníze, ty to můžeš mít jako...
1: Zadarmo tady.
0: Zadarmo, nepřetržitě. Tak ona měla vždycky na to jednu větu, kterou tak pořád opakovala, přece nebudu dělat něco, co bude vždycky horší, než děláš ty. Tak to jí drželo dlouhou dobu. Ale když jsme byli po třetí spolu na Kubě, a Kuba je bez sporu velice zajímavá země pro fotografa, ale nejenom, tak najednou sahla po fotoaparatu, začala fotit. Takže teď už jezdíme spolu, to je pravda. Taky si vymínila to, že abych zapomněl už na ty válečné místa, taky mi upozorňovala na můj věk, že se to neslučuje, nehodí. Říká, nech to těm mladým, a pak říká, stejně o tyhle ty fotografie z těch válečných zón není vůbec zájem. A jak už jsem jenom naznačil, ty války se změnily. Předtím se ty strany viděly, teď je to válka dronů. Teď ty znepřátelné strany jsou od sebe 2-3 kilometry a tam je malá skupina jakoby vojáků v té první linii, když teď mluvím o Ukrajině, pak je 10 kilometrů nic a pak někde jsou ty další vojáci a ty malé skupiny střídají, ale pak největší nebezpečí je ten dron, vlastně nehezká, vošklivá věc, technická, která ovšem je dokonalá v tom, že když má tu souřadnici, tak on ten dron se do toho auta trefí. Takže vy nevyfotíte skoro nic a riskujete hrozně moc. Myslím si, že víc než dříve. Takže ona, ano, teď už tam jezdí s tím, že tady fotíme ty sociální věci. A ona taky řekla jednu zajímavou věc a v tom má teda pravdu. Ty silné fotky, jak ty říkáš, s tím obsahem, tak ty se přece dají dělat i v tom uprchlickém táboře, nejenom v té první linii. A v tom má pravdu, protože ty sociální věci, které fotografuju, jsou možná nepůsobí na první pohled tak dramaticky, ale tu neuvěřitelně silnou fotku můžete udělat i tam.
1: Můžete si ještě dneska naplno užít třeba obyčejnou procházku po Praze bez toho, aniž byste přemýšlel nad tím, jak krásnou fotku můžete udělat. Netrpíte tou pracovní jako, jak to říct?
0: Deformací.
1: Deformací, děkuju, ano.
0: Můžu si to užít, ale stejně vlastně jako koukám, jaký je světlo, jaký by to byl záběr a tohle. Mě to ale neobtěžuje. Mě to nevyčerpává. Já nepotřebuju jakoby vypnout.
1: Souhlasíte s názorem, že by člověk měl cestovat, aby si uvědomil, jak krásně se nám v Česku žije? Teď přeskočím takhle k nám do Čech, poněvadž já mám pocit, že spousta lidí vlastně necítí tu vděčnost, pokud necestuje. A když potom vycestují někam ven, právě třeba do míst, jako jsou tyto, tak když se vrátí zpátky do Čech, tak ucítí ten vděk a začne být rád za to, kde žije.
0: Je to ta největší vymoženost toho, že jsme se zbavili minulého režimu,
1: ano.
0: Že můžeme cestovat. Ano, ono to stojí nějaký úsilí, nějaký peníze, ale zároveň je to nejvíc, co můžete získat, když prostě vidíte jiné kultury, jiné náboženství. Ono vás to formuje, obohacuje, je to podle mě co nejvíc. A jestli na něčem nešetřím, tak je to na investicích, co se týče cest. Za to jsem schopen dát skoro všechno a ten účet dostat skoro na nulu. Za to, že můžu znovu a znovu někam jet. Myslím si, že to nejvíc. Vlastně nerozumím těm lidem, kteří nemají tuto potřebu a nevidí ty hodnoty, kterým to může přinést. Nerozumím jim.
1: Moc krát vám děkuju, že jste si udělal čas a přišel sem do Osobností Česka. Děkuji vám. Hezký den.
0: Děkuju za pozvání.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Vláda na svém dnešním zasedání neprojednala nový návrh státní kulturní politiky. Z Hrádku nad Nisou do Liberce budou od zítřejšího rána dočasně jezdit posilové expresní autobusy. A počasí zítra polojasno až skoro jasno, odpoledne až oblačno, maxima kolem 23 stupňů, na jihu Moravy až 27. Zprávy s Otone Hasilem, pěkný večer. Vláda neprojednala na dnešním zasedání nový návrh státní kulturní politiky. Jednání bylo podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO odloženo z časových důvodů. Upravený dokument ministra kultury Otto Klempíře z Motoristů popisuje priority, kterými by se měl stát v dalších 4 letech zabývat.
3: Klempířův návrh kritizovali už dříve pracovníci z kulturního sektoru. Těm vadilo, že dokument vznikl netransparentně bez diskuze s odborníky, dodává prezident Kulturní a kreativní federace Jakub Bakule.
4: Pan premiér skrze úřad vlády nabídl setkání se zástupci sektoru, tak budeme čekat na to, kdy a jak proběhne. Jsme za to rádi a doufáme, že od toho se odrazíme, tak aby se i naplňovalo i jejich programové prohlášení a aby se naplňovalo i to, co ta kultura zásadně potřebuje.
3: Resort kultury dostane příští rok podle návrhu státního rozpočtu o necelou 1 miliardu korun více než letos. Český rozhlas požádal o vyjádření i ministerstvo kultury. To ale nereagovalo. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
2: Z Hrádku nad Nisou do Liberce budou od zítřejšího rána jezdit expresní autobusy. Půjde o posilové spoje k vlakům v době ranní špičky. Autobusy nebudou nikde stavět, kromě cílové stanice v Liberci. Posilové spoje budou jezdit do pátku 4. září a v případě potřeby ještě na začátku nového týdne. Podle jednatele společnosti Korit LK Oty Pospíšila se jedná o mimořádné opatření, které souvisí se začátkem nového školního roku.
5: Tam jde o to, že v první zářivý týden je vysledováno, že než se stálí rozvrhy studentům, tak všichni jezdí na 8. A z toho důvodu, protože v minulosti byly stížnosti na připlnění těch ranních vlaků, tak jsou zavedeny ještě expresní autobusy z Hrádku do Liberce, aby vlastně ulehčili těm vlakům.
2: Záchranáři v Českých horách letos v létě vyjížděli k více než 16 000 úrazů. Meziročně je to zhruba o 200 více. Nejméně zásahu měli v Orlických horách, naopak nejvíce to bylo v Jeseníkách, kde ošetřili téměř 400 pacientů. Nejvytíženější pro ně byl druhý týden v srpnu. Proč? Upřesnil Tomáš Fabián z Horské služby Jeseníky.
6: Když jsme zaznamenali v Jeseníkách celkem 68 úrazů, souviselo to právě s horným počasím pro návštěvu hor, souviselo to také s tím, že v Polsku měli prodloužený víkend, měli tam svátek a také vlastně v polovině toho týdne bylo zatmění slunce a Perseidy, takže to přilákalo hodně návštěvníků právě na pozorování těchto jevů. Sport.
2: České volejbalistky do čtvrtfinále mistrovství Evropy nepostoupily. V Brně dnes večer v osmifinále podlehly Švédkám hladce 0-3. Fotbalista Matěj Šín má nové angažmá. Kapitán české reprezentace do 21 let bude do konce aktuální sezony hostovat z Alkmaaru v týmu nováčka nizozemské fotbalové ligy Hágu. Kluby o tom informují na svých webech.
1: Počasí.
2: V noci bude polojasno až skoro jasno, přechodně na jihovýchodě a severozápadě republiky až oblačno, přehánky ojedinělé, ranní minima většinou mezi 15 a 11 stupni, na Moravě a ve Slezsku až kolem 17. Zítra přes den polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno, ojedinělé přehánky, zejména na horách. Maxima zítra mezi 20 a 25 stupni, na jihu Moravy bude až kolem 26.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D11 z Hradce Králové směrem do Prahy za sjezdem na Sadskou čekejte omezení mezi kilometry 19,5 a 18. Pracují silničáři v pravém pruhu. Zatím je to bez většího zdržení. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Už za chvíli pro vás budeme mít příběhy slavných značek. Pěkný večer a příjemný poslech.

0: Ton. Ohnout nebo zlomit. Heslo Michaela Toneta, pod kterým začal v druhé polovině 19. století vznikat ohýbaný nábytek.
1: Co vám říká značka Ton, T-O-N?
2: No to byly židle.
3: To jsou židle a nábytek nějaký?
4: Ohýbaný nábytek, no, to už znám.
5: To byla moje maturitní otázka na umělecko-průmyslové škole.
2: Tak určitě je to nějaký ohýbaný nábytek nebo něco takového a Ton asi jméno, nevím teďka.
3: To vím, že vyrábí krásné židle i stoly dřevěné a je to z krouceného dřeva.
1: Jak dlouholetou mají tradici, víte?
6: To bude možná století.
7: Já nevím, třeba 20 let, 25, on to utíká.
8: 80 roků.
9: Předválečný počítám, v první republiky asi to je.
1: Máte vy třeba doma Tonetku?
10: Už ne, ale měli jsme právě židly a takový křeslo jako.
11: Mám od nich židle na chalupě 4, pak jsem měla houpací křeslo od nich, mám věšák, mám hodně věcí od Tonu.
0: Tonetka, slavná židle z ohýbaného dřeva, nadčasová klasika. Obdivovali ji slavní architekti Le Corbusier nebo Adolf Loos, Lev Nikolajevič Tolstoj, Toulouse-Lautrec, Picasso, Renoir nebo Salvatore Dalí se na ní dokonce nechali vypodobnit. Tonetky se staly důležitými filmovými rekvizitami. Miloval je Charlie Chaplin i Laurel s Hardym.
12: Michal Tonet byl vizionář, geniální objevitel a byl to ten, kdo vynalezl ne ohýbání, ale průmysl. Průmysl ohýbaného nábytku.
13: Byl to geniální obchodník a geniální vynálezce.
14: Židle vyrobené lidmi. Ručně vyráběné po generaci, pro generaci.
0: Zakladatel firmy Michael Tonet pocházel z městečka Bopard, nedaleko Koblence. Byl synem koželuha a narodil se 2. července roku 1796. Vyučil se stolařem, založil si dílnu a začal dělat pokusy s ohýbáním nábytku. Dýhy nejprve povařil v tekutém klihu a pak je ohnul podle předem připravené formy, dokonce až o 180 stupňů. Vyráběl tak židle, křesla, stolky či čela lůžek. A všechno pěkně ručně, tohle totiž strojem dělat nejde. Ohýbaný nábytek představil Tonet poprvé veřejnosti roku 1841 na průmyslové výstavě v Koblenci. Měl velké štěstí, že výstavu navštívil i rakouský kancléř Metternich. Ten mladému stolaři doporučil, aby přesídlil do Vídně a založil si tam vlastní firmu. Zájem o jeho výrobky byl obrovský, jenže jako nerakušan měl ve Vídni problémy. Tak přišel na výborný nápad. Rozhodl se přesídlit na Moravu, konkrétně do Koryčan. To se psal rok 1857. Svou druhou moravskou továrnu Michael Tonet založil o 4 roky později. V roce 1861 v Bystřici pod Hostýnem, kde sídlí dodnes.
13: Když se podíváte okolo, máme tady kolegy v různých barvách trička. Ti modrý jsou ty výrobní, pak v červený jsou právě kontroloři kvality. V oranžových tričkách chodí mistři daného oddělení, daného úseku. A v zelených chodí technologové.
14: Vysvětluje při prohlídce tisková mluvčí firmy Ton Anna Handlová.
13: Nacházíme se ve skladu hranolků, je to první krok ve výrobě, který tady máme. Hranolky tady máme převážně z České a Slovenské republiky a od loňského roku na ně máme také certifikát PEFC, což je důkaz toho, že to dřevo pochází z udržitelných zdrojů. Jsou to vlastně už předpřipravené kusy dřeva do specifických tvarů, délky. Ty nejkratší mají zhruba 0,5 metru a ty nejdelší až 3 metry. Máme tady v Tonu celkem 4 typy dřeva. Nejčastěji je to buk, který se používá nejvíce pro technologii ručního ohýbání, má pro ní nejlepší vlastnosti. Dále je to dub, americký ořech a jasan. Po opracování hranolky dále postupují výrobním procesem do napařování. Máme tady napařovací pece, ve kterých zůstávají podle svého průměru několik hodin.
15: My to dřevo zahřejeme, dodáme mu určitou vlhkost a změkne vlastně ten lignin, ta složka v tom dřevě a díky tomu se to dřevo stane ohýbatelným.
14: Dodává vrchní mistr Pavel Hlava.
15: Takže nacházíme se na ohýbárně, vlastně používáme tři technologie ohýbání. Je to ruční ohýbání, strojní ohýbání a ohýbání na vysoké frekvenci. Před chvílí jsme stáli u strojního ohýbání, v podstatě ta technologie je stejná, ten materiál se musí napařit, paříme pařící kádí při nějaké teplotě zhruba 105 stupňů Celsia. Délka toho paření závisí na náročnosti ohybu a hlavně na průřezu toho materiálu. Obecně by se dalo říct centimetr hodina. Takže ty nábytkové hranolky, které máme nachystané na to ohýbání, musíme napařit a pak následně dochází k tomu ohýbání. Bude to strojní ohýbání, což je ohýbání pouze ve dvou rovinách, které provádíme strojově, anebo to původní ruční ohýbání je ohýbání ve více rovinách, takže se v podstatě od počátku tady provádí ručně. Ten materiál, který tady konkrétně, tenhle vzor 0,14 opěradlo, se paří přibližně ty 3 hodiny, vytáhne se pařící kádě, je zapotřebí označit střed té tyče, které bude ohýbat, aby se přiložil na střed té tvárnice. Potom se vlastně přisvěrkuje ta ocelová pásnice, se kterou se to opěradlo ohýbá souběžně a dochází k tomu samotnému ohýbání. Je to hotový tvar toho opěradla, celý ten koš, do kterého skládáme ty hotové ohyby, včetně té tvárnice, musíme dát do sušáku, kde ho následně sušíme, přibližně 24 hodin. Pak ten materiál se dá sundat, ten ohyb, a ten ohyb dál putuje do klimatizovaného skladu surových ohybů. Musíme ho klimatizovat, musíme ho nechat vysušit na požadovanou 8% vlhkost a dát tomu ohybu prostor, aby se tam srovnaly ty tlaky, které vznikají při tom ohýbání a aby se ten ohyb stabilizoval.
13: Tak já si beru zástěru, teda spíše jsem vázaná do zástěry. Čeká mě první manuální práce se dřevem v životě. Kromě vyřezávání lodiček, teda když jsem byla malá.
15: Já vám dám rukavice, protože, jak jsem říkal, to dřevo paříme při teplotě 105 stupňů Celsia, takže je to opravdu horké. Budete vlastně dělat tu práci toho pracovníka, který je blíže k vám.
6: Teďka dejte tu ruku tady. Dejte sem, no, tak, tady.
13: Ano, tak, jo, takhle. A zarazit.
6: Blíž k tomu, blíž sem.
15: Tak
6: to přidržíte. Teďka
15: přiložím takhle. Přichytnou tu pásnici.
13: Teď přichytnu pásnici dohromady.
6: Dej pryč.
13: Jej, do toho, držte to těžký. Ruku.
15: Podržte.
6: To je hned.
13: Já mám malou ruku.
6: Já taky. Tak, dobrý.
13: Tak a teď stojíme každý z jedné strany, držíme.
15: Tak zároveň vlastně nadzvednete, jo?
13: Jejda, a to... A musím se dostat do těch drášek.
6: Ano. A pojďte ještě kousek. Dobrý, já už to přebeju tady.
13: Pachaj vám, neublížu.
6: Jsme zvyklí.
13: No, to ne.
6: Jo, dobrý, stačí, výborný.
13: Dík. Já vás teda obdivuju. Teď půjdeme dál přes aklimatizační místnost a přes strojní opracování. Tak tady je úplně jiná teplota. No. Tady teď si připadám jak někde na jihu, u Rovníku. Je to tak, tady je zase teplota kolem tuším 30 stupňů a to dřevo je tady zafixované ve speciálních stojanech. Tady vidíte třeba vždycky datum a kolik kusů toho typu ohybu jsme tady kdy naskladnili, aby kolegové potom věděli, že už ho můžou odebrat a posunout dál do výrobního procesu.
11: A v té aklimatizační místnosti zůstává dřevo jak dlouho?
13: Je to zhruba 3 týdny.
0: Továrna v Bystřici pod Hostýnem se stala hlavním centrem celé pozdější firmy. Bystřici si Michal Tonet nezvolil náhodou. Město bylo obklopeno bukovými lesy, které nabízely nejen dostatek materiálu pro výrobní proces, ale ušetřilo to i výdaje na transport či pracovní sílu. Výrobu nábytku rozdělil do několika po sobě jdoucích operací, takže každý zaměstnanec nemusel umět všechno. To byl na svou dobu velmi novátorský nápad. Výroba se tak zrychlila a zlevnila. Do té doby neobvyklý systém průmyslové organizace práce i unikátní technologie pomohly židlím z Bystřice k nižší ceně a k expanzi do celého světa.
13: Teď jsme přišli na strojní opracování, používáme k tomu buď CNC stroje, anebo stále některé typy třeba ještě opracovávají ručně. Děláme tady ať už zabroušení tvaru nebo nějaké ořezávání, tak třeba i spoje pro šrouby a podobně.
8: Takže to je obrovská hala, kde se na každých místech nachází jiný druh nábytku a jiné části nábytku.
13: Ano, tady ještě v této místnosti je ta židle rozdělena na díly. V další části výrobního procesu už tu židličku uvidíme víceméně pospojovanou. Je tady vidět i třeba rozdíly mezi už tou barevností toho dřeva. Poznáte třeba, který ten díl je z dubu a který je třeba z dubu.
8: Teď jsme došli na úsek moření. Máme tady kádě. Je to taková vana, ve které je barva. Její odstín je napsaný nahoře nad tou kádí a ten princip moření je velice jednoduchý. Tady vidíme kolegu, který právě ponoří dílec do vody, nechá ji pak okapat a přebytečná barva steče.
13: Třeba tady kousek, když se podíváme na druhou stranu té haly, tak tady vidíte kompletaci už židlí pomocí lepidel. Tady na těch stolech si případně zaměstnanci už ty židle právě lepí, svorkama je utahují, aby ten produkt držel pohromadě. Na tomto stroji potom zkracujeme nohy případně, že třeba když posíláme židle do Japonska a Japonci milují tady ty ručně ohýbané židle, tak je potřeba jim je udělat trošku kratší. Takže tady na tomto stroji potom zkracujeme nožky. Nacházíme se před lakovací linkou. Židle se tady uloží na pás. Kolega potom každou židli zvlášť ručně nalakuje a ona projede tunelem, kde je první vysušení. Tam pak čekají kolegyně, které povrch obrousí a aplikuje se druhá vrstva laku. Zase je vysušení. No a pak už židle putuje případně na čalounění nebo zabalení. Židle v tonu prochází také pestování. Máme na to speciální stroj, který simuluje sedání, zapírání rukou na područkách, je to zhruba 500 000 cyklů a my si tady třeba děláme ještě nějaké testy navíc, že kolegové různě zhazují židle a podobně, takže ta židlička opravdu můžeme říct, že je kvalitní a dáváme vlastně záruku 5 let.
8: A poté, co teda je vyrobená, otestována, co se ještě stane předtím, než putuje k zákazníkovi?
13: Židle se zabalí a potom poputuje tady opět zavěšená dál do skladu a odtud putuje teda do více než 60 zemí po světě.
0: Michal Tonet s manželkou Anou Marií přivedl na svět 14 dětí, z nichž jen 5 synů se dožilo dospělosti. Nejprogresivnější z nich byl August, který přebral otcovo žezlo. Rodinná firma pod názvem Gebrüder Tonet, bratři Tonetové, fungovala až do roku 1924. Tehdy, pod vlivem situace po první světové válce, došlo k fúzi 3 původně konkurenčních firem Kohn, Mundus a Tonet do koncernu Tonet Mundus.
16: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Národní listy 5. června 1924. Fúze Tonet, akciová společnost Mundus. Včera konala se v Praze valná hromada společnosti Mundus, Jakub a Josef Kohn, spojené československé továrny na nábytek z ohýbaného dřeva, akciová společnost. A v Brně valná hromada společnosti Tonet, akciová společnost. V těchto valných hromadách byla jednomyslně schválena fúze obou společností a znění firmy společnosti československé Mundus, která nyní bude mít kapitál 20 milionů korun, změněno na Tonet Mundus. Spojené československé továrny na nábytek z ohýbaného dřeva, akciová společnost. Sídlo této společnosti zůstane v Brně.
2: Za druhé světové války byla továrna vedena říšským správcem a v říjnu 1945 na základě Benešových dekretů došlo ke znárodnění. Vznikla firma, která dostala název Tonet, národní podnik. V září roku 1953 byla firma přejmenována na TON, což je zkratka slov továrna na ohýbaný nábytek. K bystřickému závodu bylo přidruženo ještě několik menších provozů. O 9 let později vzniká také nové firemní logo. K 1. lednu 1994 se datuje zrod současné akciové společnosti TON. Současné logo je inspirováno nejslavnějším Tonetovým výrobkem, židlí číslo 14. Jak vlastně věhlasná 14ka vypadá?
3: Prozradí auditor kvality Radmil Tomčík.
4: Židle číslo 14 se skládá, ta základní verze, celkem ze 6 samostatných dílů. Opěradlo tvoří samostatný opěradlový ohyb, k tomu je opěradlová vložka, sedadlo, dvě přední nohy a sedadlový nožní spoj. Už od začátku to byla židle kavárenská. Je to nejrozšířenější židle vůbec. Odhaduje se, že do současné chvíle bylo všemi různými výrobci vyrobeno na 80 milionů kusů. A vyrábí se tady u nás v Bystřici pod Hostýnem od roku 1861 nepřetržitě až do současné doby.
2: Deset let po otevření se v továrně na ohýbaný nábytek Michaela Toneta vyrábělo 300 tisíc kusů nábytku za rok. V roce 1912 to už bylo 445 tisíc kusů, o které se staralo téměř 2000 zaměstnanců. A rodina Tonetů zase o ně. V Bystřici pod Hostýnem zřídili odborné školy pro zpracování dřeva, mateřské školy, tovární kapelu, podpořili výstavbu železnice, vybudovali dělnické domy nebo třeba i kasino. A jen tak mimochodem, ta budova dodnes v Bystřici pod Hostýnem stojí jako jedna z mála stavebních památek na Michaela Toneta.
3: Tak my se nacházíme ve vile Michaela Toneta. Jak to tady dříve vypadalo?
4: Tak možná bych začal tím, že vila byla postavena roku 1873 jako výsledek velkého požáru, kde zhořel i jejich původní obytné místnosti, kde bydleli. A ta vila vlastně posléze sloužila jako soukromé prostory, soukromé byty rodiny Tonetů. Než se sem přestěhovali, tak celá ta rodina žila v tom prvním výrobním bloku, který byl postaven toho roku 1861. V jednom patře měli pracovny a v ostatních patrech měli soukromé byty. Takže teď stojíme na balkóně vily Tonet a díváme se směrem do parku, kde v zadní části byl ve své době altán, kde rodina Tonetů pořádala nedělní posezení a nedělní dýchánky.
2: Měl ke svým zaměstnancům velmi osvícený přístup. V této souvislosti se často mluví o Tomáši Baťovi, ale na Michaela Toneta se neprávem zapomíná. Tonetové dali pro perspektivní zaměstnance zbudovat dělnické domy. Zaplatili stavbu lokální železnice, která jim zjednodušila přepravu materiálu i zboží, ale zároveň sloužila i městu. Stejně jako vodovod nebo kanalizace. Postavili nemocnici, zavedli závodní nemocenskou pokladnu,

0: A proč to všechno dělali?
1: Protože moje heslo znělo: spokojený dělník lépe a s chutí pracuje.
2: Z dalších zajímavostí bystřického Tonetova života je například to, že v roku 1892 Rakousko-Uhersko udělalo měnovou reformu a místo zlatých byla měna koruny. A protože bylo nedostatek nových peněz, tak někteří podnikatelé vydávali svoje vlastní peníze. Takhle to dělal i Tonet, takže máme v muzeu nebo v depozitáři mince, které jsou označeny například pětkou a kolem pětky je slovo Gebrüder Tonet.
0: Ale možná nebylo všechno jenom samá idyla. Všem se patrně pan Tonet nezavděčil, což dokládá následující novinový článek.
3: Z dobového tisku. Hlas lidu. Časopis hájící zájmy dělnického lidu. 20. ledna 1900. Píše. Z Bystřice pod Hostýnem. U nás panují zvláštní poměry. Našemu městu, jakož i obcím okolním, vládne továrník Tonet, jenž vykonává nad dělnictvem u něho zaměstnaným pravou hrůzovládu. Nespokojí se pán ten, že vykořisťuje dělníkovi síly pracovní, on chce vládnout i nad jeho myšlením. Zodpovědnou nepřítelkou jest správa továrny každého občanského a třídního uvědomování dělnictva. A dělník, který by chtěl odebírat i časopisy, a dokonce časopisy sociálně demokratické, může být jist, že z továrny bude vyobcován. Za takových okolností není pak ovšem dělník považován za člověka, nýbrž za věc, s kterou už dle vůle pánů lze nakládati. A jakého stupně zhovadilosti pak surovec, jenž podobnému neuvědomělému lidu vládne, může dosáhnouti, o tom podává pochmurnou zprávu bývalý ředitel továrny Tonetovi v Bystřici, jenž sprznil přes 100 dívek a žen v továrně té pracující. Avšak dotyčný pan ředitel nebyl pouze prznitelem žen a dívek, on také v továrně organizoval špiclovství. A pod dojmem špiclovství toho trpí dělnictvo zde dodnes. Jeden druhému prostě nedůvěřuje. Mnoho jednotlivců odebírá zde sice dělnické časopisy, ale tak, že jeden o druhém neví a jeden před druhým je úzkostlivě ukrývá. A vzájemná tato nedůvěra hubí tu celé naše hnutí. Jest věru na čase, aby vzájemná tato nedůvěra byla jedenkrát odstraněna a aby dělnictvo ze sebe střáslo okovy a žilo život mužů volných. Pak bude teprve respektováno od svých prácedárců a zjevy, jak nahoře naznačeno, budou u něho nemožnými. Zařízení skupiny dřevodělníků by tu bylo velice na místě a svaz měl by si místa toho povšimnouti a o zařízení spolku toho se postarati.
0: Bohužel nevíme, kdo je autorem tohoto literárního skvostu, ani jestli mělo jeho publikování nějakou dohru. Pisatel se totiž odvážně podepsal jen jako jeden soused. Jednou ze specialit Tonetových závodů byl nejen nábytek, ale i ve své době proslavené tenisové rakety.
1: Raketa je domácím výrobkem, s kterým hraje cizina.
0: A jaké výrobky firmy Ton můžeme najít v prodejnách dnes?
4: Jsou to samozřejmě ty klasické známé ručně ohýbané židle, ale firma se dnes snaží to řemeslo ručního ohýbání propojovat s novým designem, s nápady designéru. Teď zrovna stojíme u křesla Split. Je to opravdu specialita, kterou Ton umí vyrobit jako jediný na světě. Když se podíváte na tu nohu, ona je to každá je ohnutá ručně do jiného směru. A to opravdu nikdo jiný na světě nedokáže. A dalo to roky technologům zabrat, než přišli na to, jak se to udělá z toho masivního dřeva. Pak tady máme i nějaké nové designové produkty. Já bych určitě mezi nimi vyzvedla tady křeslo a židli Merano. To křeslo bylo jedním z prvních designových produktů, které firma Ton vyrobila. Je podle návrhu designéra Alexandra Gufflera a firma za ní získala několik designových ocenění, například Red Dot či Good Design. Firma kromě židlí, jak asi všichni mají tuto značku asociovanou, vyrábí třeba také lavice, můžeme tady vidět i věšák a určitě jednou ze zajímavostí naší produktové řady jsou třeba i sáňky.
0: Díky technologii výroby byly a jsou výrobky Tonetovy firmy velmi pevné a odolné. Jednou prý Tonet z rozčilení prohodil židli okolo.

0: oknem a nic se jí nestalo. Dokonce se tradovalo, že během světové výstavy v Paříži házel židle z Eiffelovy věže, aby demonstroval jejich nezničitelnost. Ať už je to pravda či ne, Tonetka v Paříži získala zlatou medaili.
1: My jsme teda z Eiffelovy věže židle neházeli, ale házeli jsme z Vili Tonet, kde je showroom značky, z balkónu. A vydržela to.
0: V prosinci roku 2013 firma Ton z Bystřice pod Hostýnem o značku svých slavných židlí Tonet přišla. Nebyla schopna prokázat, že pro židle z ohýbaného dřeva používá jméno po někdejším zakladateli firmy Michaelu Tonetovi. Úřad průmyslového vlastnictví shledal používání ochranné známky Tonet jako neoprávněné. A tak má tuto značku v současné době chráněnu pouze stejnojmenná nábytkářská a designová společnost z Frankenbergu v Německu. S proslulým a magickým slovem Tonet bystřickou firmu spojuje stejná technologie i zakladatel výroby. Nic nemůže zrušit fakt, že se v Bystřici vyrábí ohýbaný nábytek nejdéle na světě.

Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Tříletá podmínka a pokuta 500 000 korun pro Janu Naďovou z hnutí ANO v kauze Čapí hnízdo jsou pravomocné, rozhodl o tom vrchní soud. Ostravskému dopravnímu podniku hrozí, že přijde o velkou dotaci na výstavbu nové tramvajové tratě. A počasí zítra polojasno až skoro jasno, odpoledne až oblačno. Maxima kolem 23 stupňů, na jihu Moravy až 27. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Vrchní soud v Praze dnes potvrdil europoslankyni Janě Naďové z hnutí ANO tříletou podmínku a peněžitý trest 500 000 korun. Zamítl tak její odvolání v kauze Čapí hnízdo, ve které byla obžalovaná z dotačního podvodu a z poškození zájmů Evropské unie.
2: Rozsudek je pravomocný. Nesouhlasí s ním advokát Naďové Josef Bartončík, který chce podat dovolání k nejvyššímu soudu.
3: Jménem klientky konstatuji, že tato se cítí stále nevinná. A podle mého názoru její vina nebyla prokázána.
2: S rozhodnutím odvolacího soudu se ztotožnil státní zástupce Mojmír Frček.
4: Když jej máme za zákonné a především formální i materiálně zcela správné.
2: Obžalobě v kauze čelí i premiér Andrej Babiš z ANO. Jeho stíhání je ale pozastavené kvůli poslanecké imunitě. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
0: Ostravský dopravní podnik musí do března získat klíčové povolení pro novou tramvajovou trať, jinak hrozí, že nezíská 2 miliardovou dotaci. Dnes ministerstvo dopravy uzavírá předběžné žádosti. Ostravskému dopravnímu podniku přitom olomoučtí úředníci nařídili, aby vypracoval novou dokumentaci k posouzení vlivu stavby na životní prostředí.
5: Příprava pokračuje tak, abychom splnili podmínky pro získání dotace.
6: Říká mluvčí dopravce Tereza Šnoblová. Olomoucký krajský úřad přitom chce podle mluvčí Evy Knajblové doplnit řadu studií.
7: Pokud krajský úřad obdrží k dokumentaci odůvodněné nesouhlasné vyjádření veřejnosti, nařídí i nové veřejné projednání.
6: Ministerstvo dopravy teď připravenost projektu hodnotit nechce. Do března musí dopravní podnik stihnout taky žádost o stavební povolení. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
0: Nemocnice České Budějovice od zítřka zvýší kapacitu parkoviště pro pacienty a návštěvníky. Dvoupodlažní parkoviště P2 poskytne místo až pro 200 vozidel. Největší investicí celého projektu byl ale nový výtah pro bezbariérový přístup do horního patra. Podle generálního ředitele nemocnice České Budějovice Michala Šnorka vyšel téměř na 3 miliony korun.
8: Předtím zde parkovalo zhruba 150 až 200 zaměstnanců, takže téměř polovinu té parkovací plochy zabírali zaměstnanci a teď bude prakticky celá sloužit veřejnosti. Sport.
0: České tenistky Karolína Muchová i Marie Bousková vstoupily úspěšně do dvouhry na letošním US Open. Nasazená sedmička Muchová porazila hladce Rakušanku Krauzovou 6-3 a 6-0. Turnajová 25 Bousková postupuje do dalšího kola po výhře nad francouzskou Jacquemotovou 2x6-2. Naopak už dohrála nasazená 28 Sára Bejlek. Ta podlehla Španělce Bukšaové 1-2 na sety.
1: Počasí.
0: V noci na úterý čekáme v České republice ubývání oblačnosti na polojasno až skoro jasno, přechodně na jihovýchodě a na severozápadě republiky oblačno a ojediněle přehánky. Ranní minima většinou mezi 15 a 11 stupni, hlavně na Moravě a ve Slezsku může být až kolem 17. A zítra přes den polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno, přehánky ojediněle zejména v oblasti hor. Maxima zítra mezi 20 a 25 stupni, na jihu Moravy až kolem 27. Mírný západní až severozápadní vítr večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D8 směr Ústí nad Labem Praha pozor za sjezdem na Roudnici nad Labem. Na kilometru 24,5 stojí porouchaný kamion. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
9: Dobrý večer, dámy a pánové. Taky to máte tak, že někdy třeba zalovíte v knihovně, vlastně ani nevíte proč, možná pro ten autorský rukopis, který se vám zrovna hodí do nálady, nebo pro ten příběh, který už jste dávno nečetli nebo neslyšeli, a nebo jen tak, protože čeština je právě v té knížce taková jiná a voňavá. Tohle všechno, myslím, výborně splňují knížky, texty a vyprávění pana Bohumila

0: Brna je.
1: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
2: Jestli někdo patří tedy k Bohumilu Hrabalovi, co by filmový vypravěč jeho příběhu, myslím docela neodmyslitelně, je to samozřejmě režisér Jiří Menzel. Krátce před svým odchodem napsal takovou velkou vzpomínkovou knihu, příznačně s Vladislavem Vančurou nazvanou Rozmarná léta. Druhý díl už bohužel dopsat nestačil, ale v tom prvním na filmové adaptace Hrabalových děl samozřejmě nemohl zapomenout a slavné Menzlovi a Hrabalovi postřižiny přirozeně nemohly chybět.

Uvažovali jsme, která herečka by mohla být paní správcovou Hrabalovou maminkou. Probírali jsme všechna možná děvčata kolem třicítky, jak jsme je znali, a na žádné jsme se neshodli. A pak jsem úplnou náhodou potkal v Praze před Jindřišskou věží Magdu Vašáriovou. Dali jsme se do řeči a já si uvědomil, že Magda už není tou křehounkou dívkou, jak jsme ji znali z filmů a slovenských televizních inscenací. Byla to zralá žena v tom nejlepším věku. Zeptal jsem se jí mezi řečí, jestli četla Hrabalovou knížku, a ona řekla, že ji nezná. Něco mne osvítilo. Zastavili jsme se v nejbližším knihkupectví a já jí tu knížku koupil. Oznámil jsem produkčnímu Šustrovi, že mám pro roli Marišky vážnou kandidátku z Bratislavy, a Šustr mi řekl, že jsem se zbláznil. Magda Vašáriová byla velmi zaměstnaná herečka s plným úvazkem v divadle. Navíc byla neustále v televizi. Utratili bychom spoustu peněz za letenky a natáčecí plán, který bychom museli přizpůsobit jejím termínům, by nás nutně vedl k časovým ztrátám. Uznal jsem to a pozvali jsme na Barrandov jednu výbornou herečku z pražského divadla. Udělali jsme s ní maskerskou zkoušku, vyfotografovali s parukou i bez ní a líbila se nám. Doma jsem sedl k telefonu a zavolal do Bratislavy Magdě, abych jí řekl, že s ní už nepočítáme. Když Magda uslyšela můj hlas, vyhrkla, jestli jsem už četl její dopis. Řekl jsem jí, že jsem žádný nedostal, ale že jí volám kvůli tomu, že jsme se rozhodli pro jinou herečku. Magda zesmutněla, tón jejího hlasu sestoupil o terci níž a řekla, že je to vlastně dobře, že si tu ťavku zaslouží, protože se jí pořád všechno moc dařilo a z těch jejich úspěchů se z ní stala horenoska, jak se vyjádřila. Takže tahle rána jí prý dostala zpátky na zem a za to mi děkuje. A navíc řekla, že ten dopis už nemusím číst. Magdin dopis jsem vytáhl ze schránky až druhý den. Vlastně to nebyl dopis, ale korespondenční lístek a na něm Magdiným škrabopisem načmáráno. Jirko, přečetla jsem postřižiny jedním dechem a hned potom jsem vyplenila ledničku. Vyplenila ledničku. To bylo znamení, které se nedalo pominout. Přemluvil jsem produkčního Šustra a domluvili jsme se. Dá se říci, že se Magda pro tu roli narodila. Už to nebyla ta průzračná víla Ofélie, Markéta, křehká princezna z televizních pohádek, ale zralá ženská z masa a kostí. Kultivovaná i poživačná, noblesní i smyslná. I s představitelem Francina jsem měl štěstí. Nějaký týden předtím mě pozval Honzík Hrušinský na představení Ústeckého činoherního studia. Už nevím, co tehdy hráli, ale mezi herci mě zaujal jeden, který všechny ostatní zastínil. Byl to Jirka Šmicr, jeden z mála českých herců, který by od minuty mohl hrát drsné chlapíky z westernu. Chlap, jakých je v Čechách málo. Později dokázal v mnoha dalších rolích, že má v sobě mimořádnou sílu osobnosti. Tehdy ještě nebyl tak vychrtlý a schátralý, jako je dneska, ale to úžasné charisma chlapa mu zůstalo. Má všechny herecké nedostatky, neumí pořádně mluvit, není ani fyzicky moc ohebný, nad textem vždycky zoufale bojuje s pamětí, ale přes tohle všechno je to pro mne pan herec. Největším oříškem se ukázalo najít herce pro roli strýce Pepina. Nakonec jsme se domluvili s Jaromírem Hanzlíkem. Jaromír je herec od přírody, je úžasně přizpůsobivý, do každé role vklouzne jak ruka do rukavičky. Když bylo obsazení hotovo, potkal jsem na chodbě Barrandovský hal Vladimíra Menšíka. Zeptal se mne, kdo bude v postřižinách hrát. Všeobecně se soudilo, že Vladimír by mohl být svým temperamentem ideálním představitelem strýce Pepina. Strýc Pepin, Francin i Mariška ale měli být ve věku, kdy jsou oba manželé ještě bezdětní, tedy nejvýš kolem 30 let. A Vladimírovi bylo už 50. Řekl jsem mu, jak jsme ty role obsadili.
Trochu protáhl tvář a řekl: aha, takže děti. Poplácal mě po ramenou a šel dál. Natáčení začalo šťastně. Z nějakého důvodu jsme měli dekoraci postavenou o 2 dny dřív, než stanovil natáčecí plán. Pozval jsem hlavní aktéry do ateliéru a jen tak na zkoušku jsme si natočili některé scény na video. Další výhodou bylo, že mezi natáčením v ateliéru a potom v exteriéru byla asi 3týdenní pauza. To mi dalo oddech, abych se vzpamatoval a získal trochu přehled nad natočeným materiálem. Sestříhali jsme s Jirkou Broškem nahrubo všechno, co jsme zatím stačili natočit v ateliéru. Uviděl jsem, že scény v bytě správce pivovaru mají příliš růžový nádech. Nemyslím tím barvu, ale pocit. Scény mezi manželi vycházely trochu moc liricky, sladce, líbezně. To bylo v pořádku, ale musel jsem najít protiváhu. Pochopil jsem, že při scénách v samotném pivovaře musím přidat trochu legrace, abych to odlehčil. A tak jsem si vymyslel ty groteskní scény, kdy strýc Pepin postupně a bezděčně způsobuje úrazy Sládkova pomocníka, kterého hrál Ruda Hrušínský mladší. To vyvážení něhy i smíchu bylo důležité pro celkové vyznění filmu. Šlo o to, aby ve filmových postřižnách zůstal co nejvíc Hrabal, jeho duch, smysl pro humor a jeho střízlivý pohled na lidskou cházku. Měl jsem taky výhodu školy ze starých grotesek. Vzpomeňte si na Chaplina, Bustera Keatona. Dobře a na správném místě umístěný gag film odlehčí, provzdušní. Provětrá hlavu divákovou lépe než filozofická scéna či významu plný dialog.

Najít správný pivovar v socialistickém Československu nebylo jednoduché. Nakonec se našel bývalý pivovar, kde se pivo přestalo vařit teprve před několika lety, ale jeho střecha a celkový vzhled byl důstojný. Navíc jeho dvůr byl uzavřený a odnikud nehrozilo, že se budeme muset při záběrech něčemu nevhodnému vyhýbat. Pivovarské zařízení, varny a podobně zmizely odtud teprve před několika týdny, ale scény zařízení jsme mohli točit jinde. A až mnohem později při náhodném listování v nezvalových pamětech jsem zjistil, že necelých 100 metrů od pivovaru byla škola, v jejíž zahradě v létě roku 1927 naklepal na svém novém psacím stroji Vítězslav Nezval svého Edisona. Natáčení v dalšických exteriérech, tak jak mi uvízlo v paměti, probíhalo jako velká několika týdenní žranice. Museli jsme porazit dva krmníky a ty jsme pak během natáčení snědli. Nejvíc byla hýčkána Magda. Pořád jí nosili ty nejlepší kousky a Magda bez ostychu a beze strachu stoustnutí baštěla o 106. Je to zvláštní osobnost. Hraní jí moc nebavilo. Vystudovala sociální psychologii, konec jejich studií se kryl s nástupem normalizace a bylo pro ní zbytečné pokoušet se v té chvíli o dráhu sociologa. Měla už herecké zkušenosti z filmu a televize, byla přece Markétou Lazarovou. Šla tedy hrát divadlo a pak i film a televizi. Na rozdíl od svých hereckých kolegyň to hraní nebrala moc vážně. Divadlo a hraní vůbec bylo pro ní jen odskokem od jiných možnějších povolání. Nelpěla na něm a to jí dávalo určitou svobodu. Hrála vždy uvolněně. Další okolnost, o které jsme tehdy nevěděli, ale která filmu pomohla, bylo zvláštní kouzlo, které mívají těhotné ženy. Magda v těch dnech čekala svou první dceru. Scéna, kdy se paní správcová koupe, se musela točit v noci, protože to vyžadovalo noční svícení. Oba s panem šofrem v noci neradi točíme. Pracovat v noci je proti lidské přirozenosti, je přitom vždycky zima a chce se nám spát. Chtěli jsme proto tu scénu s Jaromírem natočit co nejrychleji a co nejjednodušeji. Místnost s koupací vanou byla malá. Šofr měl málo místa na to, aby rozmístil světla, měl tam vlastně jen 4 lampičky, navíc celé to prostředí působilo tak, že jsem měl pocit, že to všechno nebude hezké. Ani Magda se mi v tom nočním světle nezdála hezká. Nahá si vlezla do vany a s úplným klidem, navzdory prostředí, si zpívala, jako kdyby to dělala každý den. Natočili jsme to asi ve 4 nebo 5 záběrech, protože jsem chtěl rychle pryč, nelíbilo se mi to a myslel jsem si, že to celé zahodíme. Asi za 2-3 dny jsme si to promítli a já nemohl vydechnout, když jsem viděl, jaký zázrak pan šofr s těmi několika málo lampičkami dokázal. A v duchu jsem se omluvil Magdě, když jsem uviděl na plátně to, co ve skutečnosti jsem v tom studeném prostředí vidět nemohl, ale co zachytila kamera. Magdin neuvěřitelný půvab.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Vlasy paní Sládkové a kašna na náměstí jsou ozdobou tohoto města. Jedna z vět, které mi z Hrabalových postřižen zůstaly navždy v paměti. A teď už vážně nevím, zda díky filmové podobě Jiřího Mencla, anebo ještě dřív, když jsem tu Hrabalovu knížku četl vůbec poprvé. V každém případě měl Jiří Mencl pravdu. Magda Vašáriová jakoby se pro tu hlavní roli skutečně narodila. Ale na druhou stranu, snad mi tedy dáte za pravdu, že i Tereza Bebarová se k paní Sládkové v režii Aleše Vrzáka hodí až přenáramně.
2: Každý měsíc jezdil Francin do Prahy na motocyklu, ale pokaždé se mu něco polámalo, že musel spravovat. Avšak vracel se rozjařený, krásný a dopodrobna jsem musela vyslechnout, co všechno musel udělat, aby z nepojízdného Oriona udělal zase motocykl, který vždycky dojel. Dojel znamená, že se motocykl vrátil do pivovaru, že tedy i někdy motorku dotlačil. Nikdy ale nenadával. Tlačil celý ten krám 10, 15, někdy ale 5 kilometrů. A když dotlačil Oriona ze Zvěřínka, vesnice vzdálené 3 kilometry, liboval si Francin, že se to už lepší. Dneska se Francin vrátil z Prahy tažený kravským potahem. Když zaplatil sedlákovi, vběhl do kuchyně a tak jako vždycky jsem jej objala, zase jsme si stoupli pod stahovací lampu. A kdo by se díval oknem, tak by se divil. To když se Francin vrátil z Prahy, tak pokaždé byl takový rituál, že Francin zavřel oči a já jsem mu sáhla do náprsní kapsy, ale Francin zavrtil hlavou, pak jsem mu sáhla do levé kapsy a Francin vrtil hlavou a pak jsem mu rozepěla kabát a sáhla mu do kapsy od vesty a Francin vrtil hlavou a pak jsem mu sáhla do kapsy kalhot a Francin zakýval hlavou a pořád měl blaženě zavřené oči a já jsem vždycky z nějakého úkrytu jeho šatů vytáhla malinký balíček. A z toho balíčku, který jsem pomalu rozbalovala a předstírala úžas a radost, vybalila jsem prstýnek, jindy broš, jednou i náramkové hodinky. Tenhle ten rituál ale nebyl první. Předtím, když Francin se vracel z Prahy, kam jednou měsíčně jezdil do pivovarského domu, když vešel, vždycky vyčkal, až se stmívalo, poručil mi, abych zavřela oči, a já jsem zavírala oči, jen vstoupil do kuchyně. Francin mne odvedl do pokoje, posadil mne před zrcadlo a prosil mne, abych mu slíbila, že se nebudu dívat. A když se mu to slíbila, tak mi nasadil krásný klobouk. A Francin pravil, tak už? A já jsem se dívala do zrcadla a vzala si ten klobouk do prstů a nasadila si jej podle svého. Otočila jsem se a Francin se mne optal, kdo ti to, Mariško, koupil? A já jsem řekla, Francin. A políbila jsem mu ruku a on mne pohladil. A jindy mi přinesl něco, co mi dal na krk a mě to studilo. A otevřela jsem oči a v zrcadle se třpitil náhrdelník z jablonecké bižuterie a Francin se mne ptal, kdo ti to koupil? A já jsem mu políbila ruku a řekla, ty, Francin? A on se zeptal, a kdo je to Francin? A já jsem řekla, můj mužíček. A tak každý měsíc jsem dostala nějaký dárek, Francin měl všechny míry mého těla, znal je z paměti, zdaleka se vždycky vyptával, co bych asi chtěla mít. A já jsem to nikdy neřekla přímo. Vždycky jsem o něčem vyprávěla a Francin se dovtípil. A pak, když poprvně mi přinesl prstýnek, stoupl si pod stahovací zelený lustřík a poprvně mě naučil, abych prohledávala jeho kapsy a kapsičky a já jsem vždycky odhadla, kde asi tak ten dáreček je, ale vždycky jsem tam šla až nakonec, abych Francinovi udělala radost. Dneska, když se vrátil tažený kravským potahem, poprosil mě, abych zavřela oči. A co si odnesl do pokoje? A pak v pokoji zhasl a vzal mě za ruku a odvedl mne se zavřenýma očima, posadil mne na křesílko před zrcadlo, pak šel a stáhl záclony. Slyšela jsem, jak cvaklo víko. Myslela jsem si, že mi koupil kufřík na klobouky. Pak jsem slyšela, jak zasunul zástrčku do zdířky. Myslela jsem si, že mi koupil nějakého robota, patentní vařič nebo horské slunce. A pak jsem uslyšela sršící, zvolna stoupající dunění. Francin mi položil ruku lehce na rameno a řekl už. A otevřela jsem oči a to, co jsem viděla, bylo nádherné. Francin stál jako kouzelník. V prstech držel trubičku, ve které to bledě modře svítilo. Takové tučné fialové světlo, které svítilo na Francinovi ruce a tvář a šaty. Fialový dušený požár ve skleněné trubičce, kterou Francin přiblížil k mé ruce. A moje paže byla magnetická. Cítila jsem, jak z toho světla srší fialové piliny, nehmotné jiskérky, které do mne vstupují a mne provoňují tak, že voním letní bouří. I vzduch v pokoji vonil, jako voní vzduch po úderu blesku. A Francin zvolna zvedl krásnou věc a přiblížil se jí ke své tváři. Viděla jsem zase ten jeho krásný profil, jak Gunnar Tolnes, tady Francis, slavnostně stál a potom tou trubičkou sjel nad otevřený kufřík a tam na červeném plyši vystlaném i na víku, tam byly do vějíře zastrčeny všelijaké štětečky, rourky, zvonky. Všechno bylo skleněné a uzavřené jako láhve. Desítky nástrojů ze skla. A Francin vytáhl trubičku a bral z toho kufříku a zapojoval do bakelitového držáku jeden ten krásný předmět za druhým a pokaždé se ta skleněná nádobka rozzářila a vyplnila fialovým světlem, které sršelo a přicházelo do lidského těla, jak kdo by potřeboval. Francin měnil a vyzkoušel všechny ty elektrody s náplní neonového plynu a tiše hovořil. Mariško, teď strýc Pepin může řvát. Teď mi mohou dělat protivenství v pivovaře. Jak kdo bude chtít, mne může urážet. Tady. Tady jsou ty léčivé jiskry, které se mění ve zdraví. Vysoké frekvence, které dávají novou radost ze života. Novou životní odvahu. Mariško, to je i pro tebe. Pro tvoje nervy. Pro tvoje zdraví. Tady tohle je katoda, která léčí uši. Tady ta katoda masíruje srdce, považ. Fosforeskující sršení, které ti zušlechťuje srdce. A tady to je na hysterii a epilepsii. Ten fialkový ozón od tebe odejme touhu na veřejnosti provádět věci, které si slušný člověk může pouze myslet nebo je dělat doma. A další elektrody jsou na ječná zrna a jaterní skvrny, natržené svaly proti migréně. 15. je proti překrvení mozku a halucinaci, hovořil tiše Francin a přede mnou se rozvíjely neonem plněné tvary pokaždé jiné. Spíš se ty elektrody podobaly velikým pestíkům nebo tyčinkám nebo květům orchidejí než léčebným nástrojům. Naslouchala jsem a poprvně jsem byla tak překvapena, že jsem nebyla schopna něco říct. I když elektrody na halucinaci a vysoké frekvence na hysterii a epilepsii skrývaly přímou narážku na mne, neměla jsem důvod se bránit. Tak mne ta fialová krása ochromila. Francin nasadil elektrodu ve tvaru sluchátka, přiblížil mi ji k čelu. Dívala jsem se na sebe do zrcadla a to byla tedy paráda. Vypadala jsem jako krásná rusalka, jako ty slečny na secesních obrazech, fialová s kadeří připálenou večerní hvězdou. Vzduchoprázdné krabice s fialovou

Zase se vztyčoval a zase mi je projížděl vysokými frekvencemi napojeným hřebenem. Začala jsem se celá třást, musela jsem sama sebe obejmout. Francin oddychoval tiše. Pokaždé se nemohl ubránit, aby nevnořil celý obličej do těch mých vlasů, kterým dělala ta fialkově studená bouře tak dobře, že když hřeben se vracel, konečky vlasů se zdvihaly za ním a zase ten dolů skrz moje vlasy se deroucí fialový hřeben, ten modronký člunek padající peřejemi vodopádem mých vlasů, ten fialovým morkem naplněný dutý hřeben ze skla. Mariško, šeptal Francin a posadil se za mne a znovu zvolna protahoval hřeben mýma elektřinou nabitýma vlasama. Mari, tohle budeme dělat každý den. To jsem přinesl, abych modrou barvou zmírnil všechno životní dění. Utišil ti nervy, zatímco pro mne budou elektrody barvy spíš červené, které zrychlují krevní oběh a vzpružují životní organismus. Hovořil tichounce Francin a z kumbálu za kuchyní se ozývaly údery kladivem a stoupal rozčilený a čím dál více se zlobící hlas. Strýc Pepin, který přijel na 14 dní, byl u nás už celý měsíc a Francin, když jsem ho hladila pod lampou a ohybem ruky mu odnímala strach, řekl mi, že má hrůzu z toho, že u nás Pepin zůstane 20 let a možná, že na doživotí. A strýc Pepin nám spravoval boty a střevíce v kumbále, kde i spal, ale to nebyly boty, to bylo něco živého, s čím strýc Pepin zápasil. Dával to na lopatky, nadával tomu celé dny tak, že jsem slyšela nadávky, které jsem nikdy neslyšela. A nad to každou půl hodinu strýc vzal tu botu, kterou spravoval, a když jí vynadal, tak s ní praštil, zahodil jí, seděl na stoličce a trucoval. Když se uklidnil, pomalu se otočil, zadíval se na botu, poprosil ji za odpuštění a zase ji zvedl, pohladil a dál ji flokoval, stahoval dratví a že měl nějak nešikovné prsty, vždycky zakřičel tak, že jsem přiběhla, že si vrazil knajíp do prsou, avšak ono to bylo pouze proto, že dratev se nedala protáhnout podrážkou a celá bota hrozila a taky to udělala jako stočené péro, když vyskočí z gramofonu, tak ta bota se vymrštila jak mídlo z dlaní a vyskočila až na skříň a na strop, jako by v ní byl nějaký motorek. A když letěla strýci s rukou, strýc skočil po botě, jako skáče brankář Robinsonádou po míči. A teď strýc křičel, sakra, sakra! Francin uložil neonový hřeben, na přístroje v kufříku položil plyšovou dečku, zadíval se směrem strýcova křiku a řekl, ty fulgurační proudy mi dodali hned napoprvně sílu. A uložil kufřík na skříň, pak jsem zatáhla za knoflík a zácluna v okně vyletěla vzhůru a porcelánový knoflík mne lehce cvakl do zubů. Přes ovocný sad jsem viděla béžovou sladovnu, jakýsi sladovník kráčel s bachratou lampou v prstech po schodech do prvního patra, pak zmizel a zase se objevila ta lampa o poschodí výš, zase zmizela, aby se objevila a pořád každým schodem stoupala ta lampa, jako by kráčela večerním pivovarem sama. Samotná kráčející lampa po schodišti vzhůru. Pak ta lampa zmizela, ale znovu se objevila a kráčela z okénka do okénka krytým mostkem, který spojoval sladovnu s varnou. Ale kdo to tam kráčel tak nazdař Bůh? Kdo to nesl lampu jen proto, aby ta lampa jakoby stoupala sladovnou a pivovarem sama. A stála jsem u okna a jako lovec jsem čekala na srnce, který mi musel vyjít na mítinu a moje tušení mnou otřáslo. Teď ta lampa se objevila až na štokách, kam nikdo nechodí tenhle čas. Tam, kde je pánev veliká jako kluziště na hokej, nádoba, ve které chladne celá várka piva, mladinky. A teď ta lampa tam kráčí. Lampa, která jakoby věděla, že já se na ně dívám. Lampa nesená jen kvůli mně. 10 velikých 4metrových oken na štokách je vykryto žaluziemi, pootevřenými jen na škvíru, jako jsou okenice v Itálii a Španělsku. A
ta lampa kráčí neustále.

je přerušována těmi stovkami žaluzí, na proužky rozstříhaný pohyb rozsvícené lampy, která teď se zastavila. Viděla jsem, jak se okenní rám s žaluziemi otevřel a kdo si s lampou vyšel na střechu lednice, v které je hora ledu veliká na 4 patra, 1200 fůr zamrzlé řeky, ledového stropu, který fůru za fůrou z hora nasypává do lednice korečkový výtah, lednice, která proti horku je z hora kryta půlmetrovou vrstvou písku a říčních oblásků, na kterých od jara do podzimu kvetou netřesky. 100 000 netřesků mezi polštáři zeleného mechu. A tam teď stojí bachratá lampa, kterou tam přinesl někdo z pivovarských dělníků, nějaký sladovník. Otevřela jsem okno a slyšela z hůry příjemný mužský hlas, jako by si ta rozsvícená lampa zpívala. Už je ta láska, už je pryč, bejvalo jí malunko, moje zlatá panenko, už není víc, nezbylo už po ní nic.

0: Myslím, že čím déle člověk kráčí životem, tím víc má potřebu vracet se do svého dětství, tím větší má touhu vracet se k představě malého chlapce a uskutečnit to, o čem jako dítě přemýšlel a o čem snil. Tak výstižně a přesně to napsal Bohumil Hrabal ve svém Anglickém králi, respektive v knize Obsluhoval jsem anglického krále. No a řeknu vám, čím jsem starší, tím víc tomu nějak rozumím. V rozhlase z téhle Hrabalovy půvabné knížky svého času četl Ladislav Mrkvička.
1: Dávejte pozor, co vám teď řeknu. Koupil jsem si vulkánový nový kufr a do toho kufru jsem složil nový frak, ten, který mi ušil ten krejčí z Pardubic na moji figurínu. Sám jsem si byl pro ten frak a zástupce firmy opravdu nelhal. Změřil mi prsa, pokladl mne samými pásky z pergamenového papíru, popsal to všechno, když to změřil na mě, dal to do obálky a vzal si zálohu. A já jsem si pak pro ten frak jel. A frak mi padl jako ulitý. Ale já jsem nestál o ten frak jako o to, kde je ta moje nafouknutá bysta, to moje poprsí. A sám šéf, on byl taky tak malinký jako já, jako by pochopil, že se chci dostat vejš, než jsem teďka, pořád vejš, že mi na tom záleží, abych byl u stropu magazínu společnosti, tak mne tam odvedl. Bylo to ohromné. U stropu se vznášela poprsí generálů a velitelů pluku, poprsí předních herců. Otevřeným oknem táhl průvan a ta poprsí se pohybovala jako obláčky, jako beránci na nebi, když táhne podzimní vítr. Od každého poprsí visela tenonká nit a na té niti byla jmenovka a adresa. A jak vál průvan, ty jmenovky vesele poskakovaly jako rybky chycené na udici. Pak šéf ukázal a já jsem si přečetl svoji adresu a stáhnul jsem svoje poprsí. Opravdu byl jsem maličký, skoro jsem se rozplakal, když jsem viděl poprsí generál poručíka vedle sebe a poprsí pana hoteliéra Beránka. Ale pak jsem se rozesmál a byl jsem šťasten, do jaké společnosti jsem se dostal. Šéf zatáhl za jednu šňůrku a řekl, že na tuhle figurínu šije fraky, že to je ministr vyučování a ještě menší, že je tady ministr národní obrany. A to mi dodalo všechno takovou sílu, že jsem zaplatil ten můj frak a přidal jsem 200 korun jako maličkou pozornost maličkého číšníka, který odchází z hotelu Zlatá Praha a jde do hotelu Tichota někde ve Stránčicích, kam mne dohodil pan obchodní zástupce třetí firmy na světě, firmy Van Berkel. A já jsem se rozloučil a odjel jsem do Prahy a s tím kufrem jsem pak vystoupil ve Stránčicích. Bylo dopoledne a pořád pršelo. Tady muselo pršet ne celou noc, ale několik dní, tolik bylo na silnici písku a bláta. A já jsem stoupal tím blátem vzhůru podle šipky Tichota Hotel. A když jsem minul několik vilek s rozlomenými stromy, musel jsem se zasmát, protože v jedné té zahrádce stahovali rozčísnutý strom plný zrajících meruněk, plešatý majitel stahoval drátem rozlomenou korunu, kterou ze dvou stran přidržovaly dvě ženské. Zavál pojednou takový vítr, že drát praskl a ženské neudržely tu korunu, která se rozčísla znovu a zavalila toho mužského i se štaflemi. Celý byl zasypaný v pasti větví, z hlavy mu tekla krev, jak trny jej podrápaly a větve tak spoutaly toho mužského, že ležel na zemi jako přibitý, ukřižovaný silnými větvemi. A já jsem stál u plotu, sundal jsem klobouček a povídám, jdu občane tudyma prosím do hotelu Tichota. Bylo to krásné, ten muž zajatý a obsypaný zralými meruňkami. A já jsem raději kráčel, stoupal úvozem vzhůru. Všiml jsem si, že cesta je asfaltovaná s obrubníkem ze žulových kostiček. Oddupával jsem z botiček bláto a žlutý jíl, smekal jsem se, jednou jsem padl na koleno a přeze mne táhla mračna. Pak obloha byla tak modrá jako čekanky pokácené přívalem podle cesty. A tam na kopci jsem uviděl ten hotel.

Byl krásný jako v pohádce, jako nějaká čínská stavba, jako nějaká vila děsného pracháče v Tyrolích nebo někde na Riviéře. Byl bílý, s červenou jako vlny stoupající střechou sprejzů, okenice ve všech třech patrech byly zelené se žaluziemi. A každé patro bylo vždycky o trochu menší, až to poslední bylo jako krásný altánek položený na vrcholku té stavby. A ještě nad tím altánkem byla věcička jen ze samých zelených okenic jakoby pozorovatelná, jako nějaká meteorologická stanice s přístroji uvnitř a venku s korouhvičkami, nad kterými se otáčel na špici červený kohout. A v každém patře byl u každého okna balkón. A na ten balkón vedly dveře, které měly tak jako okna žaluzie, otevřené žaluziové dveře. A já jsem kráčel a nikdo se nikde neobjevil, ani na cestě, ani v oknech, ani na balkóně. Bylo ticho, jen vzduchem bylo slyšet vítr, který voněl a dal se jíst jako zmrzlina, jako šlehaný, neviditelný sníh. A najednou jsem dostal strach. Nikdo nikde nebyl, nikde jsem neslyšel ani hlásek. A tak jsem se otočil a běžel jsem zahradou, ale ozval se pronikavý pískot, tak naléhavý, že jsem se zastavil a ta píšťalka třikrát zapískala jakože ty, ty, ty. A pak dlouze zapískala, že jsem se otočil a pak ta píšťalka pískala krátce, jako by to bylo nějaký lano nebo provaz, který mne navíjel a táhl naspátek až do skleněných dveří, kterými jsem vešel. A tu do mne skoro vjel tlustý pán, který seděl na kolečkové židli, který hnal obruče dlaněma a v tlusté hlavě měl zastrčenou píšťalku a který teď držel oběma dlaněma obruče tak pevně, že se ten vozík zastavil. A jak se tak prudce zastavil, tak tlusťok dostal převahu dopředu tak, že nevypadl. Pouze se mu z pleše svezla černá paruka, takový příčesek, který si ten tlustý pán zase šoupl naspátek do týla. A pak jsem se představil panu Tichotovi a on se představil mně a já jsem mu řekl o doporučení pana Waldena, toho reprezentanta té kapacity firmy Van Berkel. A pan Tichota řekl, že mne už od rána čeká, že ale nedoufal, protože tady byla průtrž mračen a abych si jen šel odpočinout a pak se mu ukázal ve fraku a že mi řekne, co ode mne žádá. A já jsem se nedíval, nechtěl dívat, ale oči mi to samo strhlo, to ohromné tělo v kolečkové židli, tak tlusté to všecko bylo jako reklama na pneumatiky značky Michelin. Avšak pan Tichota, kterému patřilo tohle tělo, měl nějakou velikou radost. Jezdil před síní zdobenou parožím sem a tam a jakoby pobíhal po nějaký louce, tak skotačil s tím vozíkem, se kterým uměl tak jezdit, skoro líp, než by chodil. A pan Tichota zapískal na píšťalku, ale zase tak nějak jinak, jakoby ta píšťalka měla rejstříky. A po schodech se běhla pokojská v bílé zástěrce na černých šatech a pan Tichota řekl, Vando, to je náš druhý číšník, uveď ho do jeho pokoje. A Vanda se otočila a měla krásně rozpůlenou zadnici a každým krokem se vždycky v protinoze ta půlka vzdula a měla vlasy vyčesané do vřetene černého koudele a já jsem byl tím jejím účesem ještě menší. Ale umiňoval jsem si, že si na tuhle pokojskou našetřím a že bude moje. Květinami jí obložím ty její prsy, tu její zadnici. Vzpomínka na peníze mi dodala sílu, kterou jsem vždycky ztrácel, když jsem viděl něco krásného, obzvláště krásnou ženskou. Ale ona, ta číšnice, mne nevedla do patra, to jsme vyšli na takové plato, abychom naopak sklouzli po schodech na dvůr a tam jsem to teprve viděl. Tady byla kuchyně a dvě bílé čepice kuchařů a slyšel jsem práci nožů a veselý smích.
Tak, jak jsem pospíchal s kufrem, který jsem nesl nejvýš, jak jsem mohl, abych tak nahradil tu svoji maličkou postavu, když nic nepomohly dvojité podrážky. A přešli jsme dvůr a tam bylo stavení a já jsem byl zklamán. V hotelu Zlatá Praha jsem bydlil tak jako hotelový host, ale tady jsem bydlil v pokojíku pro potomka. Banda mi ukázala skříň, otevřela ji, otočila kohoutkem a tekla do umývadla voda, odhodila přikrývku a ukázala mi, že je čistě povlečená postel, pak se na mne zhora usmála a odcházela. A zase, jak kráčela přes dvůr, viděl jsem oknem, nemohla udělat ani jediný krok, který by nebyl sledován, viděn. Nemohla si ta pokojská dopřát, ani aby se někde poškrábala. Musela tady chodit pořád jako na divadle, jako v nějakém zaskleném obchodě. Tak jako u nás u kaců, když dělali děvčata aranžérky výlohu. A já jsem seděl a vyzouval jsem si zablácené boty a pak kalhoty. Otevřel jsem kufr, abych vyvěsil frak, a tak nějak se mi zastesklo po tom mém hotelu u Zlatého města Prahy, po rajských. Pořád jsem jen viděl kolem sebe město z kamení a spousty lidí, plná náměstí. Z přírody jsem viděl za ty 3 roky jen ty květiny, pro které jsem denně chodil, a parčík a ty okvětní lístky květin, kterými jsem obkládal slečnám u rajských.

A už jsem stál v zrcadle ve fraku. V tom novém fraku, v bílé košili škrobené a bílém motýlku. A když jsem si dal do kapsy nový vrták s niklovou střenkou a kombinovaný s nožíkem, slyšel jsem pískání píšťalky. A když jsem vyšel na dvůr, přeletěl mne stín. Kdosi skočil přes plot. Na hlavu se mi položily jako dva ženské prsy nějaké dvě látky nebo co a přede mne dopadl číšník ve fraku. Zvedl se, ty krovky jeho fraku se táhly vzduchem, ale on letěl dál, namotáván na signál píšťalky. Kopl do dveří a houpací dveře se roztříštily a zavlnily za ním a utichly a ve zmenšení zrcadlily dvůr a mou blížící se a pak do skleněných dveří vstupující postavu. Za 14 dní jsem teprve přišel na to, pro koho je postaven tenhle ten hotel. 14 dní nevycházím z údivu, kam jsem se to dostal a zda je to vůbec možné takhle si žít. Za 14 dní jsem vydělal už několik tisíc na diškrecích a můj plat to bylo tak moje kapesné. Ale 14 dní, i když jsem v pokojíčku sám a počítám si bankovky, já jak mám volno, tak si počítám peníze, přestože jsem sám, přesto mám pocit, že nejsem sám, že se pořád na mne někdo dívá, zrovna tak, jako ten samý pocit má vrchní Zdeněk, který už je zde 2 roky a je pořád připravený, aby přeskočil plot a na zapískání se co nejkratší cestou objevil v té naší restauraci. Ono vlastně tady celý den není co na práci. Když si uklidíme restauraci a to netrvá dlouho, a když si připravíme sklenice a všechny příbory a když vyměníme a zkontrolujeme zásobu ubrousků a ubrusů, jdu se Zdeňkem, který má klíč od sklepa, připravit nápoje, zkontrolovat, zda mám dost chlazeného šampaňského, 1/3 láhve exportního plzeňského piva. Vynášíme koňak do přípravny, aby láhve byly z dostatek šambrovány. A potom jdeme do zahrady, vlastně do parku, a tam si oblékneme zástěry a uhrabujeme cestičky. A pořád obnovujeme kubky sena. Každých 14 dní ty staré kubky se odvezou a místo nich se přiveze čerstvě posečené nebo už jako seno hotové kubky, které podle předem stanoveného plánu musíme dát na to místo, kde byly ty kubky staré.

nechme už teď Hrabalova Pikulíka Jana Dítě jeho vlastnímu literárnímu osudu. Stejně je vám to zvláštní příběh o hledání smyslu života, vidíte. A na závěr tedy ještě něco zpívání o životě. Všechno dobré a zůstávejte ve zdraví.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, vážení přátelé. Je tu ten poslední srpnový, tedy večer. Stále ještě platí datum 31.8.2026. Za hodinku se to ale změní. To už bude nový měsíc, to už začne měsíc září a v něm vám popřeju hodně zdraví a krásné babí léto. No, podle předpovědi počasí to vypadá, že se ještě hodně ohřejeme. Ale meteorologie není tématem noční linky, která právě začíná. Od mikrofonu se vám z brněnského rozhlasového studia hlásí Borek Kapitančik a přeju nerušený poslech všude tam, kde posloucháte. Troufnu si tipnout, že to budou v převážné většině domovy. Vaše domovy, kam teď prostřednictvím rozhlasových vln vstupuju na Prahu noční linky. Někteří z vás jsou ale možná teprve na cestě domů, anebo do práce, anebo v pracovním procesu. V tom případě přeju i šťastnou cestu a ať se vám povede všechno, co máte před sebou. Vy, kteří ale už jen oddechujete a posloucháte, co řeknou ti ostatní, vy, ať se usadíte pohodlně, ať máte nerušený poslech a ať dobře slyšíte všechny příběhy na téma záměna. Řekl bych, že výjimky se jistě najdou, ale skoro každý z nás si v životě někoho s někým spletl, někoho s někým zaměnil. Většinou je za takovou záměnou fyzická podoba, potažmo podobnost v obličeji. Důvodem záměny ale může být i podobně znějící hlas, podobný styl chůze a kdo ví, třeba i vůně. V dnešní noční lince dostanou prostor vaše příběhy, na jejichž počátku bylo to, že jste si někoho s někým spletli, že jste si někoho s někým zaměnili. O záměnách a o tom, co způsobili, můžete psát na webovou stránku rozhlas.cz/linka a můžete i telefonovat, jako obvykle, na číslo 731 800 900. Dobrý večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer a krásnou poslední hodinu posledního srpnového dne roku 26 vám přeju. Posloucháte Noční linku. Dnešním tématem je záměna. To, že jste si někdy někoho s někým spletli. Ale to byl jen začátek. Jak ten příběh pokračoval dál, tak tohle bych rád slyšel od naší první posluchačky, která čeká na telefonu 731 800 900 a je to paní Ludmila. Pěkný večer.
1: Pěkný večer, já vás zdravím, všechny nespatce a ty, co nemůžou spat, tak jak já. Je nás starší, je nás určitě hodně, protože to říkají všichni, že ty starší prostě v noci nemůžou spávat, ale potom to dohání přes den, víte?
0: No tak aspoň máme posluchače noční linky a posluchačky. Paní Ludmilo, kdy jste si koho s kým spletla a co to způsobilo?
1: No, tak nespůsobilo to nic, já bych řekla, že je někdo slepej a slepete si. Spletla jsem si blízne nakupovat s manželem v drogerii a znáte to, jak jsou regály plno lidí, že? Mm-hmm. Takže on mě se prostě oddělil od 100 metrů a vzhodou okolností tam byl pán, který byl na něj i podobný, měl tu samou bundu, jak manžel. Takže jak jsem se, jak se říká, dostala až k němu, tak šahám na rameno a říkám, prosím tě, on se otočil a já jsem přelekla.
0: Já jsem myslel, že půjdete ještě dál, že jste rovnou chtěla, dej sem peněženku, já nemám peníze.
1: Ne, to ne, no. Ale ne, ale on naopak, když se stalo manželovi něco podobného, byl v obchodním domě a já jsem nosila takový kostkovaný kostýnek, víte? A tak šel a jak stala řada, tak viděl paní, jo, ze zadu, ten samý kostým, jak já měla. A tak plácl pozadku, to víte, chlapi, no. A žena se otočila a říkali, že mysleli, že se ostudu propadne z toho patou, patou až dolů.
0: Vrátila mu to?
1: No ne, já myslím, že ne. Ani nevím, jestli spolu něco promluvili, nebo to nevím.
0: A to už manžel nezmiňoval, že chápu.
1: Ne, ne, to on se nepřizná. To chlapi jsou chlapi, no. Ale já jsem zjistila, že mám 4 dvojnice dokonale, ty jsou tak dokonale prysvěté, že jsem někdy, jako jela jsem do, já pocházím z Karolinky a jela jsem do Velkých Karlovic, nějaká paní se mnou seděla ve vlaku a pořád do mě učila. Aničko, já říkám, nezlobte se, ale já nejsem žádná Anička. Ale určitě, ty jsi z Velkých Karlovic za to a to. No ona prostě byla tak pevně přesvědčená, že mluví s nějakou Aničkou. Já říkám, já jsem Anička nikdy nebyla, nebudu. No takže a potom ještě jsem byla na Vsetíně. A to jsem údajně, měli jsme sraz, že to bylo nějaké rande na slepo, nebo tak to už se nepamatuju. Jenom vím, že jsem se s tím dotyčným potkala na mostě. No a taky mě prostě říkal jménem, na které já jsem neslyšela, že. No a taky byl tady dokonale přesvědčený. Já nosím brýle, dioptristě a tak. Všechno se dělo do detailu. No, tak nevím, to mě mrzí, že mám 4 dvojnice, to mám už zjištěné a mrzí mě, že jsem se nepotkala já osobně ani jednu.
0: No tak co, ještě nebylo, tak se může klidně stát, paní Ludmilo.
1: Já vím, Přemečku, to by byl pohled do zrcadla, že to je to samé.
0: Že byste byli jako dvojčata. Vlastně paterčata, no, pokud by byly všechny 4.
1: Když se podíváte do zrcadla, tak vidíte vlastně svoji tvář. No a tak když potkáte dvojníka, tak je to samé, si myslím teda.
0: Paní Ludmilo, já vám děkuji za váš telefonát, za tenhle krátký příběh na téma záměna. No a v noční lince pokračujeme směrem k dalšímu telefonátu, který budete určitě taky poslouchat. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Já se loučím s posluchačema a přeju to každému, aby to zažil. No je to zajímavé, opravdu.
0: Děkuju a naslyšenou.
1: Tak mějte se hezky, naslyšenou.
0: František na rozhlas.cz/linka, tedy tuhle webovou stránku, kde máte připravený i formulářík, takové okénko, kam můžete vepsat svůj příběh na téma záměna pro dnešní večer. Tedy František napsal, já mám vlastně taky dvojníka. Na zábavě, na nějaké zábavě hrál nějaký muzikant a můj kamarád mě říká, hele, tamhle hraje Franta na kytaru a vyfotil si ho. Tedy ne mě, ale těm, kteří tam s ním byli. Vyfotil si ho, fotku mi dovezl a ukázal a říkal, že jsem to byl já. No, musel jsem se tomu zasmát. Františku, děkuju. 731 800 900, tohle telefonní číslo vás spojí se studiem Noční linky, ale můžete, jak už bylo naznačeno, i psát rozhlas.cz/linka. Tématem je záměna.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer, dámy a pánové. Je tu pravidelná dávka vašich nočních příběhů v noční lince. Dnes na téma záměna. A teď možná zažijete deja vu. Ty moderní smýšlející znalí Matrixu řeknou, to je chyba v systému, chyba v Matrixu. Zase Ludmila, ale jiná. Je to jenom nositelka stejného jména, která teď volá na číslo 731 800 900. Paní Ludmila, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Zdravím vás a ptám se, jak hluboko do historie půjdeme. Vy jste říkala, že ten příběh o záměně je staršího data.
1: No jo, to je přes 60 let.
0: Já vás poslouchám.
1: Já stará osoba, 85 let, tak to bylo kolem 20 něco.
0: Takže mladé děvče, 25 leté, a koho jste si s kým
1: mladý
0: spletla,
1: děvče, ano.
0: Zaměnila?
1: Když jsem tady studovala střední školu, tak jsme dělali vedoucí pionýra v jedné škole a skupinový vedoucí byl mladý muž, který se jmenoval Roman. Příjmení nebudu říkat. No a stalo se, že jsem stála na ponoční na zastávce tramvaje neboli šaliny brněnské a chtěla jsem být brzo na přehradě. Stojím, čekám, teď jede auto, zastaví, já vlezu do toho auta a říkám, je Romane, ahoj, co tady děláš? No a jedem a on mě pak řekne, ale já nejsem Román. No a tak jsme jeli, až jsme dojeli do Bytýšky. Dávala jsem si pozor, kam mě Borec veze, zastavil nad Rikem, to je továrna, na zdravotnický vaty a takovýhle. No naštěstí jsem vystoupila, no a pamatovala jsem si, no a šla jsem, jenom jsem měla hrůzu, že v Bytýšce potkám paní vrchní, a která řekne, Lido, co tady děláte?
0: A jak
1: no,
0: se...
1: šla jsem a řekla jsem si, no buď dojdu do Kuřimi nebo někam, však se dom dostanu na tu přehradu. A šla jsem, pak tam byla továrna Sphinx na nábytek a konec přehrady. Tak to jsem se zaradovala. Přijela loď, sedla jsem na loď a místo toho, abych byla brzo na přehradě, tak jsem tam byla v poledne. Naštěstí teda ve vší počestnosti nic se mě nestalo.
0: Ludmilo, jak se tvářil ten řidič, ke kterému jste si bez okolků sedla k autu, do auta?
1: No já jsem na něj už pak nehleděla jako do ksichtu, ale...
0: No dobře, ale když jste si nasedla...
1: Tak jsem se podívala a říkala jsem si, no nazdar, co teď?
0: Zasmál se tomu?
1: Podařilo se mě vystoupit, nic se nestalo. Dostala jsem se zpátku na přehradu.
0: A zmínila jste se dotyčnému Romanovi o téhle záměně?
1: Ne. Já jsem byla už pak celá vycvakaná.
0: Rozumím.
1: Co mě čeká.
0: Možná byste ještě dnes dokázala popsat ten automobil, do kterého jste nasedla. Myslela si, že to je Roman. No, je to dávno, není to podstatné a já vám děkuji za váš telefonát. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Posloucháte Noční linku a jejím tématem jsou záměny. Chvíle, kdy si někoho s někým spletete. Ale to většinou bývá začátek příběhu. Jak potom ten příběh pokračoval, to už nechám na vás. A na tom, co napíšete na rozhlas.cz/linka nebo zavoláte na číslo 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Až na přelom 70. a 80. let minulého století si zašla noční linka pro tuhle písničku v podání Hany Zagorové. A teď na téma záměna promluví paní Soňa, která čeká na telefonu 731 800 900. Přeju vám dobrý večer, Soňo.
1: Dobrý večer, já taky přeju pěkný večer, zdravím všechny. A řeknu jenom takový krátký příběh. Stalo se to v zimě. Manžel mě vezl prostě k lékaři. Čekali jsme tam strašně dlouho a mezi tím začalo hodně chumelit. Ale napadlo, než my jsme vyšli ven, tak možná 10 cm sněhu. A my jsme parkovali vedle jednoho auta, že manžel šel popředu, sedl do auta, já jsem se ještě zapínala bundu a to, a teď přijdu k autu a celé zachumelené. No a tak jsem začala rukou smetat ten sníh. Tak smetu ze zadu, z toho auta celý sníh, jdu z boku ze strany spolujezdce a začnu to ometat a teď najednou zatroubí na mě auto a já, co se děje? Já jsem ometala prostě auto, to, co tam stálo vedle, a ne naše. Já jsem říkala, on je schopný jako manžel jet, aniž by si to ometl, že jo. A tak já jsem začala pěkně odzadu a on zatrobil a říkal, co blbneš, co to děláš.
0: A tak jsem si říkala, že tady je tolik zasněžených aut, že to všecko odmetu, ne?
1: No, kdybych tam bylo víc, tak asi začnu. Ale teprve, ale my jsme měli modré auto, já jsem ometala černé auto, ale prostě, no, vyšla jsem z ordinace, byla jsem na nějakém zákroku, asi ještě oblbnutá nebo co, a tak jsem to vzala hned z kraje. A to bylo auto toho lékaře, u kterého jsem byla.
0: No tak to vlastně byl úplatek, tak, nebo taková, takový dáreček úplatek po výkonu. Tak.
1: Ano, protože jak jsem šla příště na kontrolu, tak jsem mu vykládala o tom, že jsem mu vlastně ometla půlku auta. On se tak smál a říkal, no mně to bylo divné, jak to, že mám jenom půlku auta zasněženého a druhá půlka byla očištěna. Tak jsem se aspoň taky zasmála. No to byl takový krátký příběh, nikoho jsem si jako nespletla, ale spletla jsem si auta.
0: No tak dopustila jste se začátečnické chyby při odmetání. Vždycky nejdřív SPZ-ku, tedy registrační značku, abych to říkal spisovně a tak, jak se to říkat má. A potom teprve ten zbytek. A to, že jste nerozeznala barvu, no tak já to chápu, když sněží, tak je takové šero, a tak tmavě modrá a černá, to je skoro stejný.
1: No. To je skoro, ano, to je skoro stejný. A jinak taky jsem si jednou sedla do auta prostě k někomu cizímu.
0: Jo.
1: Tak jistě, že no, nesedla jsem si úplně, ale otevřela jsem dveře a nějaký pán na mě kouká, si říká, co to tady za ženskou leze, jo. A já ještě tak, je, a teď se zarazím, říkám, ježišmarja, kde to sedím, nebo kde se to tu, ale zasmáli jsme se tomu taky.
0: Takže vy si pletete spíš automobily. Spletal jste si někdy, no tak manžela, to raději ne, ale někoho s někým, myslím člověka.
1: No, manžela jsem si spletla.
0: Taky.
1: A to bylo, taky jsem si spletla, ale to bylo, my jsme byli v Tatralandii, v těch lázních, že jo, teď jsme byli taky v zimě, teď v těch venkovních bazénech, všude pára a teď jsme se hledali, že jo. A teď to kouká z té vody a mně se ty hlavy zdaly všechny stejné, jo. Jak to tak jenom kouká, všechny ty pánské hlavy, takové nahoře nic, že, takové letiště. No a tak jsem taky přišla, je, ty jsi tady, no a samozřejmě, že to byl někdo jiný, jako to se nedalo zas tak rozeznat v té páře, se mi to zdalo všechno stejné. Takže tak jsem si...
0: Tak máme podobné účesy, no, tak všichni.
1: tak nějak, jo. Ale je fakt, že si jako pletu, já si fakt třeba, dcera na mě čekala v autě, jo, tak já jdu, vidím bílé auto, je, tak to je určitě ona, seděla tam nějaká paní, že, a už se zase ženu k autu, já se mě ty auta nějak přitahuju, nebo já nevím, co já mám s těma autama, tak jsem se zase k ní blížila už k autu, A najednou zjistím, Ježíš Maria, když to zase není ona. A tak hledám další. Ona seděla v autě a říká, co jsi zase dělala? Já říkám, no chtěla jsem asi do jiného auta nastoupit. Tak nikdy nevíte, že jo, nastoupíte třeba, no jdete za lepší, já nevím. Ty auta si fakt hodně pletu, hodně si to...
0: Ano, ano, to já mám jednoho známého, který říká, já si ty auta taky pletu, protože všechny vypadají, ty moderní auta, jako elektrický holicí strojek. No,
1: no tak tak nějak, ale jedno bylo, potom jsme si s manželem koupili jako nové auto, bylo to taková, já nevím, taková nějaká zlatavá barva nebo tak, to auto se nedalo splést, to se nedalo přehlídnout, protože nikdo jiný takové neměl, že byla to taková zvláštní barva. Takže to jsem byla spokojena. To už jsem věděla, že už nikomu jinému nesednu, ani nebudu ometat, protože to bylo úplně nepřehlednutelné auto. Takže možná, že to koupil kvůli tomu, abych nesedala a neometala.
0: Já to zrovna chtěl říct, ano, že zřejmě při výběru nového vozu hrálo roli to, abyste si už raději žádné auto s ní, to vaše s něčím nějakým jiným neplatla.
1: Taky si myslím, že jo, dobrý, jo.
0: Paní Soně, děkuji vám pěkně a přeju hezkou noc.
1: Taky dobrou noc.
0: Záměna, to je téma noční linky, kterou právě posloucháte. A konec konců bez vašich příběhů by nebyla noční linkou. Takže vás vyzývám k tomu, abyste během písničky Poutníků, bude tady panenka, zatelefonovali na číslo, které uslyšíte. Ale můžete i psát a Bohumír už téhle možnosti využil, stejně jako to činí docela pravidelně. Zdraví všechny posluchače noční linky a píše, v naší a v blízké rodině takových záměn máme dostatek. Naše jednobuněčná dvojčata, jsou to synové, tak ta si pletu dodnes. A když chodili do školy, tak se schválně přesadili, skrz vyvolání. Učitelé z nich samozřejmě byli zmateni. No a zrovna včera k nám přijel syn a přišel mi říct ahoj a já se ptám, který ty seš? Ten druhý, odpoví. No musel jsem se otočit a u vnuku je to za zády zrovna tak. No a známí a příbuzní se stále ptají, který ty vlastně seš?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu vám přeju, vážení přátelé, a dalšího posluchače, který volá na číslo 731 800 900, se budu ptát vlastně úplně stejně jako těch předchozích dam, které se dovolali. Jaká to byla záměna? Byl-li to člověk, nikoli auto, tak zatím byla fyzická podoba, nebo styl chůze, nebo snad vůně? Adame, dobrý večer.
1: Dobrý večer. No, máme kamaráda. A on si zaměnil svoji ženu se svojí sestřičkou, která ho měla mu dát injekci do zadku.
0: Jak se to stalo? Byly si tak podobné?
1: No. Jo, přesně.
0: No ale počkejte, já vás přerušil. Zkuste to hezky od začátku jako příběh. Já rád poslouchám příběhy.
1: No, šel na preventivní prohlídku a měl dostat, myslím, že tetanovku nebo proti něčemu prostě, no, měl dostat prostě nějaké očkování. No a najednou z něčeho nic, prostě si spletl svou ženu s tou sestřičkou. A on prostě řekl, ona se jmenovala jinak, mě jmenovala se asi Tereza, a to je jedno, jak se jmenovala. No a namísto svojí ženy řekl jméno tady tý. No.
0: Takže sestřičce řekl jménem manželky? A přece musel ano, vědět, že manželka není sestřička.
1: Ano.
0: Jak se to... V tom bude něco zašitého ještě víc a vy to nechcete přiznat. Jak to bylo?
2: No, on jakoby den předtím už v té nemocnice jakoby byl, protože tam měl zrovna maminku, která tam měla nějaký komplikace s dechem a byla tam hospitalizována. A byl tam zrovna s tou jeho manželkou a nějak si toho všimli a říkali si, tyjo, tati je podobná. A potom se to takhle stalo. Manželka mu chtěla dát košem za tohle.
0: No to se nedivím. No. To se nedivím. Kor, jestli byla žárlivá, nebo jestli ještě pořád je žárlivá.
2: Pořád je.
0: Jo? Mám takový pocit, jo. Že ještě pořád mluvíme o provaze v domě oběšencovi, ale chápu. Adame, zdravím do Kostelce nad Černými lesy a děkuji za telefonát. Naslyšeno.
2: Taky děkujeme.
0: Záměna. Záměna bývá na začátku toho příběhu, který z vás má mým v noční lince s datem zatím ještě 31. srpna. A ještě i v té první hodině 1. září má mít budu. Takže volejte, číslo je 731 800 900 a nebo pište o záměně, která měla za následek buď něco humorného, anebo třeba i něco vážného. V tom předchozím případě ty konce mohly být hodně vážné.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu na téma záměna. Jak už jsem říkal, každý z nás si někdy v životě někoho s někým spletl, ale zatím všechny případy, které jsme tady měli, všechny příběhy, které jste zatelefonovali na číslo 731 800 900, vycházely z té vizuální záměny, ať už to byly lidé, anebo třeba automobily, jako v případě paní Soni, která odmetala vedlejší automobil zasněžený. A všechno nasvědčuje tomu, že ani tentokrát se nevzdálíme od té vizuální záměny. Paní Marie, která volá z Vyškova, už něco naznačila. Takže já vás vítám ve vysílání Noční linky, paní Marie. Přeju dobrý večer a poslouchám.
1: Taky přeju pěkný večer všem, kteří ponocují. Mně to nedalo, já už jsem usínala, ale když jsem slyšela, že se hovoří o záměně, tak já jsem měla prožila takovou záměnu, na kterou nikdy v životě, co budu žít, už jsem velmi stará osoba, nikdy nezapomenu a je úsměvná. Byla jsem na léčení, to před 15 lety jsem byla na léčení v Hodoníně. No a jela jsem autem, tak jsme tam bydleli a v Dolních Bojanovicích byly slavnosti, folklorní slavnosti a já, jelikož mám hudbu ráda, tady ten folklor, no tak jsme se tři domluvili, že tam pojedeme. Tak jsme jeli. Jeli jsme na návrběř do Bojanovic. Tak jsem tam zaparkovala a šli jsme, kráčeli jsme po cestě, tam stojí stůl, že v Bojanovicích tam je kasa. Ale tak šli jsme pěkně po té cestě k tomu stolu a cítila jsem, že za mnou, jako tak jsem nějak, když jsem se ohlídla, viděla jsem, že za náma do 13 muži, jeden takový menší trošičku, tak menší, jeden vysoký, ten jeden měl tak přes 50, další měl tak 40 a ten tak z 25 mladší. Ale neprohlížela jsem si nic. Přišli jsme ke stolku, oni tam stoupili za nás. A já jsem jako řídila, ta je mladší, říká, já to zaplatím, když ty řídíš. A ta třetí byla tak nějak stará, jak já, tehdy už 75 nebo 73. Tak říká, tak stála jenom. A ti tři mužové stáli za nama, jo. A já tak se ohlídnu, ten mrknu a ten jeden nejstarší, menší se mi zdal strašně povědomý. A já, jelikož jsem dost taková rychlá a trochu zbrkla, tak já jsem, on mě, jak když podával ruku a já jsem vyhrkla, že vy jste prodával hrnce u Ceptru. A on mě říká, jméno ministra.
0: Takže vy jste si...
1: Já to jméno nebudu říkat.
0: No, raději ne. Raději ho neříkejte. Vy jste si ministra spletla s prodejcem hrnců, jo?
1: No, víš, že vy jste prodal. Mně ho nemzletělo, já jsem nebyla. Já jsem celý život učila, ale v důchodě jsem mě nalákali na prodej, nebo tehdy to byly zdravotní přístroje a Ceptr měl nádobí, měl vaxy a já nevím, já jsem dělala zdravotní přístroje. A pak ještě jsem dělala finanční poradenství, ale to bylo už v důchodě. To už jako, a teď on se mě zdal tak šileně povědomé, jo, a já jsem nevěděla, kam ho zařadit. A v té rychlosti jsem na něho vyhrkala, že by se prodával, on se usekl.
0: Paní Marie, ale tohle, co říkáte, teď způsobí u našich posluchačů a posluchaček hodiny a hodiny přemýšlení, kterého ministra vy jste si vlastně spletla. Ale neříkejte to jméno, pro jistotu to raději neříkejte.
1: Nemůžu to říct. Ten další říká, že je starosta obce a ten třetí, ten nejmladší, že je kameraman. Ta moje druhá, já jsem mu znala, jak starý boty a vůbec neví, ale jenom, že to litváří, jo. To, kdyby chtěl udělat, tak to neprovedete, to by nedokázal jste, jo. A takže ta starce byla tak stará, jak já říkám, pane, já vás vůbec neznám, ta to ještě dovršila taky. A ta mladší nevím, ta co ta nejmladší, ta nevím, co už ani řekla. Takže byli to ministr, starosta, kameraman.
0: Ani jeden prodejce hrnců. No, paní Marie, opět je to vizuální záměna, ale nic si z toho nedělejte. Já tedy už konečně vím, jaké to je i z té druhé strany. Jednou se mi stalo něco podobného, tuším, že to bylo u řezníka. Já jsem vás někde slyšel, tak jsem si říkal, no tak asi chce říct, že to bylo v rádiu. Neříkal jsem ale nic, že vyhlásíte odjezdy vlaků na brněnském nádraží.
1: No ano, ano, tak ne. Teď teda já se neviděl, jestli hanbo propadnu do země. Teď my jsme šli na ty lavky, jak tam sednou, kde oni na nás volají. Děvčata, pojďte za náma, jo. My jsme si sedli tam za ně. Říkáme, ne, my vás budeme tady, my si sedneme jenom sem. Teď najednou ten jeden se, jako ten minister stala někam šel, starosta na nás volá, děvčata, jde vám pro hrnce. Teď to, my se tak strašně chechtali, přitom mě byla hamba, že jsem nevěděla teda kam, kde bych se schovala, ale a v noci teď telefonáty, jak celou cestu, my jsme se tolik nasmáli, a telefonáty, prosím vás, nejel tam ten a ten minister, není tam s hrncama. A to už byl takové, to potom v těch lázních, když se dověděl, to bylo tolik smíchu, že my jsme se, no to už jsme se prosmáli snad až do konce celého léčení.
0: No není se čemu dělat.
1: Tak to neprovedete, to, co se stalo.
0: Život píše příběhy. Paní Marie, já vám za ten váš děkuju a přeju vám krásné září. Za malou chvilku začíná nový měsíc. Myslím si, že to přání je na místě. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Taky. Mějte se hezky a všichni posluchači. Hodně zdraví. Dobrou noc.
0: Dobrou noc. Záměna. Téma noční linky, kterou posloucháte. Přidáte svůj příběh, který začal záměnou, tím, že jste si někoho s někým spletli? Tady je číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak tahle seniorita se jmenuje Jarka. Já ji vítám ve vysílání Noční linky Českého rozhlasu a ptám se, jestli si někdo spletl ji s někým, anebo jestli ona si někoho s někým zaměnila. Dobrý večer, Jarko.
1: Dobrý večer. Zdravím všechny. Tak, mám dva příběhy.
0: Jsem s nimi.
1: Jeden je teda úplně, to jsou bakaláři. Já tomu říkám vždycky, když se nám něco takhle přihodí v rodině, tak tomu říkáme bakaláři.
0: Býval takový cyklus, kdo ví, jestli si ještě vzpomenou ti, co poslouchají, ti mladší zejména.
1: No. Tak nejsem ještě zas tak stará, ale na tohle to si pamatuju, rádi jsme to sledovali. Ale abych k tématu. Tak, byla jsem nakupovat v marketu, zaparkovala jsem auto, udělala jsem nákup, jela jsem s košíkem a jelikož o dvě nebo o tři místa stálo to stejné auto, co moje, tak jsem zajela teda k němu. Shodou okolností to auto bylo odemčené, takže já jsem ze spoda otevřela zadní dveře, vysunula jsem to a začala jsem tam dávat nákup.
0: Už to někomu nakoupila prostě. No?
1: Už jsem prostě někomu nakoupila. Shodou okolností teda tak pán šel chvíli po mně a říká, Ježíš Maria, co jste mi to sem dala? A já povídám, no já jsem si udělala nákup a teď jsem se rozhlídla a říkám, Ježíš Maria, teď já mám auto tadyhle o nějakých pár metrů dál, tak se nezlobte, tak jsem si nám dala nákup zpátky do košíku. A odjela jsem si ke svýmu autu. Takže to bylo fakt, to nepochopíte tohle, to říkám, to jsou bakaláři.
0: Ale já to pochopím, mně se to stalo tak, ne mně, ale mé bývalé manželce se to párkrát stalo taky, ona si vůbec pletla hodně věcí. Ale to nechme bokem, důležitý je váš příběh.
1: Takže to je jeden příběh, skončilo to dobře, nákup jsem si dala do svýho. Tečka. Druhý. Příběh mám takovej, že mě zastavil pán a to jsme bydleli na vesnici a on na mě zezadu. Paní starostko, já bych potřebovala vyřešit tohleto a tohleto. A ty jsem se otočila a on na mě furt spouštěl tohleto. Já bych potřeboval tadyhle, až se bude kopat tohleto, až se bude kopat tohleto, abyste to udělali takhle a takhle. Tak já jsem na něj zůstala s otevřenou pusou koukat, říkám, ale já tady nejsem starostka. On se zarazil a povídal, aha, tak nejste. Tak já jsem si vás splet, tak promiňte.
0: Ale to je zvláštní, že si vás spletl, jak jste sama říkala, nejdřív zezadu. On zezadu rozezná, nebo nerozezná vlastně, zaměnil si starostku a pokračoval v tom potom, když jste se otočila.
1: No, protože mám dvojnici.
0: No, ale že zezadu?
1: No, my jsme asi stejní, já nevím.
0: Asi, jo.
1: To nepochopíte, no. Ale to jsou taky takový bakaláři.
0: Když se vrátím k tomu prvnímu příběhu, kdy jste zaměnila zaparkované auto, neříkám, že je to škoda, ale kdybychom to vzali úplně do důsledku, kdyby ten pán nepřišel včas a vy si sedla za volant, říkala jste, že to byl stejný typ vozidla,
1: no,
0: kdybyste asi tak poznala, že to není vaše auto, možná podle potahu.
1: Vevnitř bych to poznala, jo. To určitě. A navíc, jako to auto je na kartu, takže bych ani, si myslím, že bych nenastartovala.
0: No tak to jo. Já jsem se chtěl začít zabývat myšlenkou, kolik to mělo najeto, že byste třeba na tom vydělala, kdybyste odjela tím, co má méně najeto.
1: Jo, takhle to myslím.
0: Jarko, já vám moc krát děkuju. Krásné dva příběhy.
1: To chci ještě říct, že teda strašně jsem se pobavila, jak říkala paní, jak se jim, jak s těma autama měla ty problémy.
0: Ale odmetala sníh, no.
1: No, teda to jsem se nasmála. Moc hezký. Taky pozdravuju.
0: Zdravíme paní Soňu, ale vám, Jarko, samozřejmě taky patří dík. A písnička, která za chvilku posune noční linku do nového dne. Naslyšenou.
1: Ano. Mějte se hezky. Všechny zdravím.
0: Díky a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Před minutou to nebyly zvonky, to byly zvony, které oznámily nový den. Teď už máme 1. září 2026, ale noční linka Českého rozhlasu na téma záměna pokračuje. Ve stejném rytmu, ve stejném tématu, ale s novým posluchačem, který uvede ten svůj příběh na téma, jak jsem si někoho s někým spletl. Nebo si někdo o to spletl vás s někým? Dobrý večer.
1: Ne, já jsem si spletl někoho.
0: Tak povídejte.
1: Tak já jsem sloužil ještě za socialismu na vojně.
0: Promiňte, musím vám vstoupit do vašeho hovoru. Nechal jste puštěný rozhlasový přijímač a teď vás to mate. Takže vám dám chviličku, abyste ho vypnul,
1: Protože
0: on ten dozvuk je velmi matoucí. Tak, poslouchám, sloužil jste na vojně?
1: Sloužil jsem na vojně za socialismu a šel jsem z jedné dědiny, kam jsem nesl nějaké úřední psaní a šel jsem pomalu na rotu. A to bylo to daleko a do kopce na Chodské Lhotě. A teď mi zastavilo auto a nějaký civil mě říká, já vás svezu, jestli chcete. Tak já říkám, dobře, já jedu na rotu. A on říká, dobře, já tam jedu taky, já vás svezu. A teď se mě zeptal, tak jsem nasednul a jeli jsme a teď se mě zeptal, jak na vojně. Já jsem byl nováček. A teď já jsem mu začal vykládat, že důstojníci, že to je samá guma zelená. Že nejlepší by bylo, jestli všech postřílet a takové.
0: Už vím, jak asi bude pokračovat.
1: A zprosté slova. A přijeli jsme na tu rotu, on normálně se zařadil vedle aut. Vystoupil a já jsem si z toho nic nedělal. Řekl jsem mu děkuju a šel jsem za dozorčím, tam jsme si to si vykládali. A asi tak za 10 minut se otevřel kancelář a v kanceláři stál ten pán na sobě důstojnickou uniformu a hodnost majora. To byl náš politruk.
0: Tak to muselo bolet.
1: No, já jsem sice stuhl, ale byl jsem takový dost od rány, jako šel jsem za ním, tam seděl velitel naší roty, ten mě chtěl dát do basy, ale ten politruk to byl, ukázalo se potom, byl jsem tam skoro 2 roky, byl to férový člověk, rozesmál se na to, co jsem mu řekl, podal mě ruku a řekl, že můžu jít. Tak to se mě ulevilo, ale Můžu vám říct, že jak jsem nejčastoval, jakýma slovama, růza.
0: Dokážu představit, no.
1: Takže to byla moje záměna.
0: No čistě technicky to byla záměna. Vy jste si civilní osobu zaměnil, nebo...
1: Přesně tak.
0: Prostě nevěděl jste, ale neznal jste prostě všechny své nadřízené. To, když přijde mladý voják na rotu, no tak ani nemůže znát všechny politruky a výkonné praporčíky. Přesně a zástupce tak. Pro věci, já nevím jaké. No tak jste se prostě dostal...
1: Ale on v jeho moci bylo to, aby mě zavřeli.
0: No to ano, vzpomínám si.
1: Sabinova.
0: No.
1: Klidně rok.
0: Přesně. A tak, to ještě to navíc mohl říct, že to prozrazujete civilním osobám, jména všech velících důstojníků.
1: Jo, to mohl, ano.
0: No.
1: Samozřejmě.
0: Přesně. To by byl průšvih na kontráše přímo.
1: No určitě, jasné, z divize by přijeli konec.
0: Ano, vzpomínám si na majora Kozla, jak řádil ve stodu. No nic, to byla zase moje vzpomínka. Oto, já vám děkuju, jsem rád, že jste to přežil ve zdraví. A ty 2 roky už potom žádná další komplikace?
1: Ne, už nic, všechno v pohodě.
0: Už jste si dával pozor.
1: Už jsem si dával pozor.
0: Děkuji vám za telefonát.
1: Všechny vás zdravím a dobrou noc.
0: Děkuju a krásné září přeju. Naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.
0: Každý se občas splete, každý si občas někoho s někým zamění. No a právě o tom si můžeme povídat ještě celých 55 minut ve zbytku noční linky na téma záměna. Ať už je to záměna z té vizuální stránky, což je nejčastější, ale může to být i podobně znějící hlas, to už jsem taky zmínil, styl chůze, a nebo třeba jste někoho s někým zaměnili podle vůně. I takové případy se stávají. Telefon do studia je 731 800 900 a vaše příběhy můžete i psát, pokud třeba nebudete mít to štěstí a nedovoláte se. Adresa, tedy webová adresa, je rozhlas.cz/linka. Zkuste to.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, milé posluchačky a vážení posluchači. Je tu noční linka Českého rozhlasu. Vlastně úplně na začátku měsíce září, tedy ta úplně první v září, i když jsme začínali ještě 31. srpna. A jejím tématem je záměna. To, že si někdy někoho s někým spletete, to určitě zná skoro každý z nás. I Láďa ze Zlonína, který teď telefonuje na číslo 731 800 900. Láďo, dobrý večer.
1: Dobrý večer všem posluchačům i vám, Bosku.
0: Děkuji.
1: No, žena, já to vemu zkrátka, žena pocházela ze 6 sourozenců a měli děti, my jsme měli 3 děti a navzájem jsme se po víkendy navštěvovali, jo. No a přijeli jsme takhle do Roudnice, ta jedna švagrová bydlela v takovém nízkém paneláku, jako to dřív bývalo, ty 4-patrový bez výtahu. No a děti utekly, žena taky do patra nahoru a mě nechali s taškama a báglem, jsem se táhnul po schodišti jako soumár a jdu a nepočítal jsem ty patra. Jdu a vidím otevřený dveře. Tak jsem tam vlez, všechno jsem tam vyložil a říkám, vy máte nový koberec před síni. Šel jsem dál a říkám, v kuchyni taky to máte nový. A teď vyšla paní takhle z pozorohu a já jí říkám, vy jste tady na návštěvě. A ona mi říká, ne, já jsem tady doma. Vy jste tady na návštěvě. A já jsem si 100 let patro akorát, no. Když jsem viděl otevřený dveře, tak jsem tam vlez, že jo?
0: No samozřejmě, to je zcela běžné, ale já si vzpomínám a bydlel jsem vlastně v podobné kostce. 16 bytů, 4 patra, bez výtahu a bylo to, no to byl takzvaný podnikový byt a vlastně podnikový dům a tam se žilo tak nějak kolektivně. Tam se žilo kolektivně, tam byly neustále otevřené dveře, minimálně jedny na jednom, v tom patře. Většinou jich bylo víc.
1: To byl taky podnikový, ale tam byly jenom dvě partaje na patře, jako jo.
0: Jo.
1: No a za chvíli přišel manžel a on šel do popelnice vysypat odpadky, jo. Tak nechal si pootevřený dveře, no. Tak se to vysvětlilo krátce a snadno, že jsme tak, oni věděli, že jdeme k těm sousedům popatrovejš, že
0: jasně,
1: jo?
0: No. Jasně, a to je hezký. Ale vy máte nový koberec,
1: no.
0: A vy jste tady na návštěvě. Láďo, krásný příběh, sice krátký, ale moc hezký příběh o záměně.
1: No, tak to víte, no. Dobrý, tak všem posluchačům i vám, bylo to takový krátký, no, tak to jsme byli mladí, to už je 40-50 let, to ještě děti byly malí, teď už jim je skoro 50, no.
0: No, ale vzpomínáte na to dodnes.
1: A jo, tak my jsme se navštěvovali navzájem ty její sourozenci, no.
0: Ono to mělo výhodu, že všechny ty byty byly stejné, mám tím na mysli situačně, jo, prostorově a podobně. Takže jste věděl, kdybyste třeba s těmi taškami vyšel až do 4. patra a potřeboval tak jako pan Dušek v Pelíšcích rychle na onu místnost, tak víte, kam máte jít, protože jak říkám, všechny ty byty byly stejné.
1: No, bylo to situačně, jasně, no.
0: Láďo, děkuju, mějte se hezky a dobrou noc.
1: Taky děkuju, že jsem se dovolal, no a hezkou noc, no, a opatrujte se všichni.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějakej ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Dobrý večer při poslechu Noční linky Českého rozhlasu, anebo také dobré ráno, nebo možná dobrou noc, nevím zrovna, v jaké fázi biorytmu se nacházíte. No, teď máme něco málo po čtvrt na jednu a připraven je další příběh na téma záměna, což je téma Noční linky. A já vlastně musím říct, že s velkou úctou musím poděkovat vám všem, kteří máte tu odvahu, chuť, čas a uděláte to, že tedy zavoláte na 731 800 900, bez vašich příběhů by Noční linka nebyla Noční linkou. Takže to je poděkování i vám, paní Emo. Dobrý večer.
2: Dobrý večer. V první řadě zdravím všechny posluchače, protože přijdu večer z práce, protože jsem servírka, tak usínám u vašeho rádia. Chtěla bych pozdravit paní Skrnová, která je z Valach jako já. Já jsem měla takové, bylo téma, tak jsem se k vám dovolala, pak ona volala a říkala, že je taky z Valach, tak bohužel jsem zapomněla příjmení, tak se velice omlouvám, ale paní Skrnová říkala, že poslouchala linku od začátku do konce, takže ji zdravím z Valach, ze Vsetina. Momentálně bydlím v Javorníku, Jeseníku. A ta záměna, jako super téma. Já jsem se po rozvodu ze Zlatých hor přestěhovala do Mikulovic, a chodila ke mně pošťačka, taková kočená mladá, toho tačky si něco dobrého navařila, napekla a měla, už jsem to myslím říkala, měla jsem pokažené auto, ona říkala, jo, můj manžel je autoservisák, má v Německu firmu, patek přijede, oti se o tu auto spraví, říkám, super. Tak mi zavolala, že už přijela, že se sejdeme v Mikulovici tam a tam hospice. A přiznám se, že se mi tam tak nechtělo jít, strašně asi nové mi říkali, mamko, chceš buď v práci nebo doma, běž mezi lidi. Tak jsem šla, seznámila mě se svým manželem Jaruška, který hned řekl, jo, zítra mi dovez auto, ať ho opravím, to není problém. A říká, jo, a mimochodem, to je můj tatínek. On byl vdovec, já jsem byla rozvedená, seznámila mě s tatínkem a všichni říkali, že jsme si podali ruce, dali jsme si pusu na tykání, takže věděli, že je to tutovka. No, tak jsme spolu s Františkem jako chodili, takhle, jo, a jela jsem do Jeseníku na nákup a šla jsem z obchodu s Penny a teď jsem viděla mého přítele ze ženskou, takovou malou, prsatou, nachmelení, jak děla byli. Já jsem byla vytočená, no úplně, přijela jsem do Mikulovic, to Jeseníku, zlá naštvaná a František přišel asi tak za 2 hodiny. A já mu říkám, jako co to mělo znamenat? Jako ty s nějakou malou prsatou ožralou babou jdeš po Jeseníku. A on se 2 hodiny smál. A pak mi říká, to je moje dvojče, no budeš je brácha.
1: Jo, oni vám zatajili, že váš přítel má dvojče, jo?
2: On mi řekl, že má brachu, ale neřekl mi, že jsou jedno budeště dvojčata.
1: Jo, no tak pokud to není výmluva, která by byla geniální, tak to musela být záměna jako no. A necítila jste z něho žádný alkohol, jo?
2: Ne, vůbec právě.
1: No.
2: Ale já jsem byla nepříčetná, zlá, naštvaná, prostě všechno. A on mi řekl, že má bratra, ale nepřiznal, nebo neřekl mi, že má jedno budeště dvojče.
1: Jo.
2: A opravdu, když je postavíte vedle sebe, kdybych nevěděla, tak je nerozeznám.
1: No, tak...
2: No, tak to byl pro mě šok, pak jsme se tomu 2 dny ještě smáli. A ve finále Ondra s Růženkou přijeli, tak mi je František představil, tak už jsem věděla, že to je opravdu jedno budeště dvojče.
1: Chtělo by to udělat si na nějakém intimním místě značku, abyste vždycky měla jistotu.
2: Je, Ondra nosí brýle, já nosil brýle, bohužel před 2 rokama umřel na nemocnice, takže už to. Ale prostě ten moment, jak jsem ho viděla na tu dálku s tou ženskou, tak jsem dostala, já jsem taková impulzivní, já jsem byla naštvaná, stekla. Já jsem možná,
1: No nedivím se, že jste byla naštvaná, to v žádném případě se nedivím, to... Člověk ani nemusí být příliš žárlivý, ale když to tak popisujete, jak jste říkala, že byla jaksi vyvinutá, no tak to naštve, že jo?
2: No byl to šok pro mě. On mi řekl, že má bratra, ale já jsem nevěděla, že jsou jedno budeční dvojčata. Opravdu přes kopírak. A když jsem to vykládala moji zesnulé tříní, tak ta se 2 hodiny smála a měla malém infarkt. To říkal, že tak to ne. Ty říkám, jo, opravdu. Hermínko, babičko, maminko asi mi říkala různě, protože to byla úplně úžasná tříně. To bych přála každému takovou tříni. A ta to měla takovou srandu. Já říkám, ale ten moment, já jsem impozorní člověk, jo. Ten moment jsem byla naštvaná a jak dělám, jak jsem dělala jeseník Mikulovice třeba půl hodiny, tak jsem byla za 10 minut doma s autem, stekla, naštvaná. Prostě pak přišel František a ten se tomu ještě smál.
1: No tak to vás musel ještě popíchnout. No Emo, já vám děkuji za váš telefonát, za tenhle příběh na téma záměna a přeju vám krásný nový měsíc. Naslyšenou.
2: No, všem posluchačům taky i vám. A těším se, až bude Honza.
1: Mějte se hezky.
2: On má svátek na mé narozeniny, tak jsme to spolu tak jako přes telefon slavili.
1: Jo, takhle. No, tak stačí krůček a je to. Mějte se hezky. Dobrou noc.
2: Taky dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a dnes jsou to záměny, o kterých mluvíme. Respektive záměna je na počátku každého z vašich příběhů a řekl bych, že každý z nás si někdy někoho s někým spletl. A teď nám o tom přichází říct Olin. Takže Oline, ptám se, jestli si tebe někdo s někým spletl, anebo naopak, jestli ty jsi s někoho s někým spletl. Dobrý večer.
1: No, zdravím všechny, kteří poslouchají i tebe. Dík. Oboje dvoje. Takže první začnu. Byl jsem u kamaráda v Blansku a protože jsem v těch končinách byl poprvé v životě, tak když jsem odjížděl od něho, to už bylo notně, potmě v noci, říkal, půjdeš tam a tam, přijdeš tam, odbočíš vlevo, vpravo, protože jak, když vám někdo vysvětluje a on to ví, a vy nevíte vůbec nic, tak je jo, to taky jednoduché.
0: To znám, no, taky. Já bych dojel do Bratislavy, no, asi.
1: Jasně tak. Takže já jsem jel a teď jsem opravdu nevěděl, kde jsem, tak jsem zase zastavil. A šel tam nějaký pán a já jsem spustil okýnko a teď na něho volám. Prosím vás pěkně, potřeboval bych se dostat směrem někde na Výškov nebo tam na tu stranu jedu nahoru na Severní Moravu. A on, ten pán se zastavil a říká, co blbeš ty debile, co mě vykáš? A ty nevíš, jak se jede do Výškova, jo? Já říkám, cože, promiňte. A on přišel ke mně blíž a říkal, ježma, já jsem se vás spletl. Máte stejné auto jako můj kamarád. A ten hlas, co jste, já jsem vás neviděl potměžil samozřejmě. Mm. A ten hlas, takže jsem mi omluvil, potom mi poradil teda. Takže to byla i tebe jedna věc. Druhá věc, byl jsem v Jizerských horách na nějaké rekreaci, nebo co to bylo, a jezdil jsem tam na kole po těch stezkách a teď jedu a vedle mě, nebo dojel mě nějaký pán a já říkám, je, ty jsi z Kopřivnice, že jo? Ten určitě jsem tě tam viděl. On říkal, ne, nejsem z Kopřivnice. Říkal, tak kluci, tak kde tě mám zařadit? On říkal, no tak je možné, že jste mě viděl třeba v televizi. A říkal, vy jste nějaký herec? On říkal, no, zase vedle. A nakonec při takové té domluvě, tak to byl profesor Pavko, ten významný operatér, který byl tam taky v Jizerkách, tak potom jsme se teda tomu zasmáli, já jsem si mu taky omluvil a jakou se měli potom jsme se jako rozdělili, jsme se pozdravili a bylo to. A třetí příběh?
0: Veřejně známá osoba, promiň Oline, že ti do toho skáču, veřejně známá osoba s tím tak trošku musí počítat, že si občas někdo s někým splatil, ale nedokáže zařadit úplně přesně a lavíruje, jestli ho nezná odtud nebo odtud, no.
1: On to taky bral, on říkal, že se opletou lidi jako často. A poslední příběh, to bylo za takové té vzdálené době, to bylo kolem roku 85, 6, 7, nevím, jak se jezdívalo do autokempu jako rodinné dovolené s velkým stanem, takový ten velký ložnicovej a kuchyňovej. Mm-hmm. Tak a bylo to v době, kdy byla taková tam, ne moda, ale prostě skoro všichni chlapi nosili ty trička těch námořníků modro-bílé a červené trenérky. A moje kamarádka Boženka, která byli s manželem taky v nějakým tom kempu, šla nakoupit do bufetu a teď šla zpátky a vidí, že u jejich stanu je zohnutý nějaký pán nebo někdo prostě v tom tričku a v červených trenérkách. A jak se blížila blíž, tak viděla, jak mu v těch trenérkách v nohovičce bimba pytlík.
0: To, co tam bimbat má, ano.
1: To, co tam bimbat má. A teď přišla potichu ze zadu a se zvoláním. Budliky, nesu ti rohlíky, teď za ten pytlík chytila. A teď ten pán se prudce zvedl, otočil se a ona zjistila, že to je úplně někdo jiný, který u toho jejich stanu hledal nějaký ten míšek na badminton nebo něco takového. Takže ten pán otočil se, Boženka ta zrudla samozřejmě.
0: A pustila?
1: Určitě pustila, přitom jak on se zvedl, tak ho pustila a začala něco blekotat a omlouvat se a říkal, vůbec se mě nemluvejte, podívejte se, kolik nás tady v těch uniformách je, takže zasmali budlíky, nesu ti rohlíky a bylo to vyřešené.
0: No tak teď nevím, jestli je to záměna podle fyzické podoby, nebo jest pohmatu, nevím, no. Ale Oline, děkuju, chápu a rozumím, děkuju.
1: Ano, takže nebudu zdržovat, opatruj si, mě se krásně, zdravím tě, opatruj se, ahoj.
0: Díky a krásné září přeju. To samozřejmě vám všem, kteří posloucháte. Nejen telefonáty na čísle 731 800 900, ale ještě necelých 25 minut máte na to, abyste svůj příběh na téma záměna třeba i napsali na web rozhlas.cz/linka, do toho okénka, co najdete úplně dole.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď

0: Nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu, kterou posloucháte, přeju a dávám slovo dalšímu posluchači. Tady je Borek a na druhé straně telefonu 731 800 900 František. Františku, dobrý večer.
1: Dobrý večer, chci vás pozdravit všem posluchačem Noční linky. Jsou pravidelným posluchačem Noční linky, už volám delší dobu a podařilo se mi to. Je mi 77 let, tady Holešovsko, a řeknu vám případ, který se mi stal. A bylo to v západním Německu už asi před 28 lety. Jedu s majitelkou autem do stavebnin, do velikého nákupního střediska. Nakoupíme zboží, postavíme napřed auto na parkovišti, jdeme, nakoupíme plný vozík, přijdeme k autu, majitelka odemkne auto, veškerý stavební materiál i s nářadím uložíme do auta a chystáme se, že odejdeme. Že budeme brát další nákup a budeme dobírat ten zbytek. V tom přichází nějaký pán a říká, co tady děláte, vy, toto je moje auto. Paní se podívá, ne, já jsem mu odemkla, my jsme už tam dali zboží. Ano, to bylo v pořádku.

0: Áno, my sme to dohnali. Naše auto stalo o pár aut dál. Byl to Ford Escort. Stejné barvy. Všechno v pořádku. Ale jak to mohlo dopadnout? My odejdeme, půjdeme ke svému autu. Zboží v autě žádné. A najedno, kde jsme, co jsme, tak ten majitel by přijel na policii, hledal by naše auto, no to mohlo dopadnout velice špatně.
1: No to jo.
0: No bohužel dopadlo to, dá se říct dobře, že ten pán přišel včas, my jsme přeložili zboží a mohli jsme jít dom, totiž já jsem tam jel na černo. A pracoval jsem a to by nemohlo dopadnout určitě zajímavě.
1: To jo. A jak to, že to šlo odemknout
0: opravdu,
1: tím vaším klíčem?
0: Opravdu, odevřelo se to naším klíčem, odemkli jsme cizí auto, naskládáme zboží a že budeme kupovat další. Ten pán přišel, no a prakticky jsme otevřeli jeho auto.
1: No, tak to jste měli štěstí hned několikanásobně.
0: Veliký štěstí, protože to mohlo dopadnout velice špatně a těžko bych se tam ještě někdy dostal. Je to sice už dávno, ale rád na to vzpomínám a jak se říká, že není možné otevřít cizí auto, mně se to venku podařilo, ale tam to mohlo být s velice špatným koncem.
1: Františku, ano?
0: A potom jsem tam jezdil ještě dalších 20 let, takže to už jsem měl další štěstí, že všechno bylo v pořádku.
1: A už se nikdy nepodařilo otevřít vaším klíčem žádné cizí auto?
0: Ne, to už se mi nepodařilo. To se mi nepodařilo, ale myslím si, kdyby to šlo na policii, víme, jaký by byly dozvuky.
1: Tak, tak. Františku, děkuji vám za váš příběh. Ano?
0: Potom jsem měl ještě jednu takovou případu, nejestli se to dá říct, že je to záměr nebo není, tak já jsem pracoval v Praze a měl jsem jít do Holešova do kasáren a jako řemeslník jsem měl plný auto naložený svojho nářadí jako obkladačskýho. Přijedu do kasáren v Holešově, přijedu k bráně, přijedu závorám, zasalutuju a hlásím dozorčímu, jedu z Prahy na Vysokou. Ten zasalutoval, otevřel bránu, bez řeči mě pustil dál, bez nějaké kontroly. Já pracuji do půl jedné, v tom přijde šéf stavební údržby a ten, který to tam měl na starosti, ten mě spucoval. Okamžitě na bránu, auto mě obrátili z hůru nohama, včetně koberečku, včetně všeho. No tak jak jsem si mohl dovolit vjet do kasáren civilním autem? No bohužel, podařilo se to.
1: No tak když vás pustil deveťák, tedy pomocník deveťáka.
0: Ano, no. Ano, chudák deveťák, ten asi dopadl špatně.
1: Jo, jo, to možná byli i ostrý.
0: Ano, tak se nezlobte, že jsem to přidával k tomu.
1: Ne, v pořádku, já jsem počítal s jedním příběhem, dostal jsem dva, hurá.
0: Tak děkuji vám, přeju všem pěkný večer a pěkný poslouchání, máte vždy zajímavé pořady, rád je poslouchám.
1: Děkuji za sebe i za kolegy a kolegyně. Mějte se hezky, Františku, dobrou noc.
0: Děkuji, krásnou dobrou noc a další, doufám, že se ještě někdy dovolám.
1: Věřím tomu, naslyšenou. Znáte to, tlučte a bude vám otevřeno. Někdy to štěstí prostě musíte vychytat. I když je pravda, že těch, kteří říkají, už jsem se nedovolal 2 roky, no, 2 měsíce, 2 roky, 3 roky, začíná přibývat až moc. Právě proto říkám, že je i záložní možnost, kromě telefonu, který za malou chvilku uslyšíte, je zde možnost i napsat svůj příběh na rozhlas.cz/linka, tedy na webovou stránku s touto adresou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: No a pro jistotu ještě jednou. Tématem noční linky a vašich příběhů je záměna.
3: Do řádků tvých řas ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Řekl bych, že Tomáše Kluse jste poznali. A naschvál, poznáte i tuhle dámu? Já už s ní párkrát v noční lince mluvil. Vicky, dobrý večer vám přeju.
2: Dobrý večer vám všem. A sice budu mít dva příběhy, ale hodně to zkrátím. A sice, když bylo výročí jako úmrtí někoho z naší rodiny, tak vždycky jsme šli na hřbitov, dělala jsem v Moravské ústředně, no a hřbitov byl kousek ústřední. Takže jsme jako se domluvili s manželem a ještě podotýkám, měli jsme nové auto, 120 modrozelenou, takovou krásnou barvu. No a já jsem to neměla zažitý, to číslo vůbec ne. No a prostě on byl dochvílne, tak vždycky, když jsme se domluvili třeba na půl čtvrtou, tak tam byl, nebo na třetí a tak. No a tak v pořádku, vyšla jsem ven, rozhlídnu si, vidím modrozelenou škodovku, šup do auta, sedám a říkám, tak to platí, jak jsme se domluvili doma, koupil si květiny a svíčky a to všechno a najednou vedle mě tak nesměle se ozvalo. A jedeme na hřbitov, ještě jsem řekla. A vedle mě se ozvalo nesměle. No, paní, já bych radši jel někam jinam, ale nářbitov, že bych s váma musel. No a já se otočím. Jak rychle jsem vystředil z toho auta, do dneška nevím. Prostě to bylo strašně pro mě šok. Vyvrávala jsem, sedla jsem si tam na chodník úplně, tam na to parkoviště před ústředno a prostě jsem byla v šoku. A za chvilku přijel manžel, a tak já sedám, on říká, to je špatně, já povídám, no a jo. A on povídá, a co se ti stalo, tak nepojedem nikam. A já říkám, a on ještě říká, a co pusa, nic, protože my vždycky, když jsme se potkali, jako když třeba z práce jsem šla, nebo tak, nebo, tak jsme si vždycky dali pusu a teď jo. Já říkám,
1: radši,
2: a teď se na něho
1: ale otočím. Musím si tě nejdřív ošahat, abych tě poznala.
2: A teď já jsem se otočila na něho a povídám, nebudeš věřit, co se mně stalo. On říká, prosím tě, jedem, to je vždycky na dlouhý, protože já v omáčku kolem všeho. A on říká, nebudem se bavit, a to mě řekneš až potom. No a teď já jsem nemohla prostě to si nechat v sobě a tak jsem mu to začala vykládat a začala jsem se strašně smát. A on říká, čemu se prosím tě směš? Víš, co se ti mohlo stát? Já vám to nevím, no ale prostě já jsem se smysl neudržela, no ale on byl zaražený jak právě, jak se říká, a prostě byl z toho celé špatné.
1: No měl no, o vás starost, druhý. No tak si sednete k cizímu chlapovi do auta, ale to já přesně vidím, jo, jak se ani nepodíváte, kdo řídí, a
2: ne,
1: už,
2: ano,
1: jak,
2: ano.
1: Jak bych to řekl slušně, a už nikdy jedete ten slovní vodopád prostě a teprve
2: ano.
1: Potom jenom se zastavíte.
2: Ano, jenomže toto se nikdo se stalo jednou, no prostě, já jsem si pak zakladávala pozor, ano. Kam sedám. A ten druhý, já jsem měřím 175 cm, teď už ne, teď už jsou stařenka, takže už jsou menší a menší, ale tenkrát v té době jsme jezdili partia na 250-kách na motorkách s chlapcama, co jsme chodili a tak jsme se domluvili jednou na výlet a řekám, pojedem a já povídám, no tak řekněte vy, protože já jsem tady okolí velice dobře znala kolem Brna a když něco jsou milovnice přírody a zvířat, tak jsem vždycky navrhovala, no je vždycky, ale hodně jsem navrhovala výlety já. A tak jsem říkala, tak jedno může taky někdo druhé. No takže pojedem do Černé hory. Jenomže já jsem si neuvědomila, že oni byli skoro všichni, ty kamošky, co byly moje, tak byli jásu na víno a oni byli pivařky. No a tak do Černé hory, tam do pivnice, šup a kde si, co si. A na mě fot. Víky, ty si nedáš nic a já povdám, no tak tady v pivnici víno si dává, to je trapas, ani nevím, jestli tam bylo teda. a povídám, no nic, tak já udělám následující, tak abych mi byla za nějakou takovou vošušu, tak říkám nic, já si teda dám taky. A jde si 12. A já říkám, no ale to je dost silný. No tak si dej 18. Já jsem nepřemýšlela, no tak 18. Černohoru, výborně, tak jsem si dala. Jenomže ještě musím podotknout, že jsem moc nejedla předtím. Protože jsem si říkal, když se někdy zastavíme, tak si dáme nějakou maličkost a tak. No a tak to ještě nám nepřinesli, no a 18, ono bylo teplo, tak já jsem se napila, kde si, co si, vypila jsem to, no potom jsem ještě si dala menší, jako to byla velká 18, pak jsem si dala menší a ve finále teda, že pojedem domů, ještě jsme se tam tak porozlili a že pojedem domů. A teď můj říká, že pre, ježiš, mě dochází jako benzín, tak jeďte dopředu a my pojedeme za váma, já natankuju a pojedeme. No tak natankoval a já, jak jsem byla vysoká, tak jsem nohama dosáhla, jako, že jsem nemusela hned na ty stupačky a dosáhla jsem hned na zem, jako jo. No a teď on jak byl asi, aby mu nepojeli daleko, tak kopl do vrtule bzuk a byl pryč. A já rozkročená teda tam, teď lidi se na mě kolem dívali, co dělám.
1: Vy jste zůstala stát, on vám vlastně, no, on vám ujel.
2: No, ano. A teď mě byla hamba, já jsem tam stala, já jsem nebyla v stavu se vůbec pohnout. A to a teď říkám, ale co teď budu dělat? Tady kde si, co si u sebe, možná občanku jsem měla, ani nevím, ale peníze určitě ne. No tak jsem říkala, no a co teď já tady a teď budu muset stopovat. No a teď si mě šrotovalo.
1: No ale tomu přece muselo dojít, že nemá za sebou spolujezdkyni.
2: No, ale on asi mrzkl to z té zatačky, jak vyjížděl z toho a ne. No ale za chvílku byl zpátky. No ale načučené jak hrom teda. No a víte, že jsme se teda potom krátce po tím rozešli.
1: No tak věřím.
2: Takže asi nebyl to životní partner, Horno.
1: No tak třeba mu nějak nevonilo to pivo, ty 18, vy jste měla jednu 18, no, nějak, no, jo, to potom ještě poloviční, no, vy jste vlastně vypila půl litru, no, rumu, de facto.
2: Asi tak. Takže tady tyto jsem chtěla trošinku zpestřit taky ten pořad a všem přeju dobrou noc a Borku vám hodně zdraví, opatrujte se.
1: Děkuji vám moc krát, paní Vicky, a já vám přeju krásné září, ať si užijete každou hodinu toho měsíce, který před chvilkou začal.
2: No, je potřeba, protože mě našli dost jako těžkou nemoc a je to takový napováženo. No.
1: Držím
2: tak
1: pěsti.
2: To nevadí, no.
1: Víc udělat mějte nemůžu, se, ale držím pěsti, myslím na vás.
2: Ano.
1: Mějte
2: děkuji
1: se hezky. Dobrou noc.
2: Nashledanou, dobrou noc.
1: Bohužel, vážení přátelé, nadešel čas, kdy i já vám za pár chvil řeknu nashledanou a dobrou noc. Ale přece jenom ještě jeden příběh, který napsala Daniela na téma záměna na naši webovou stránku rozhlas.cz/linka. Cituju. Po revoluci si jedna dost úspěšná textařka založila firmu. Dodávala na firemní večírky, na svatby a podobně dvojníky známých osobností. Měla několik Havlů, Gariků, Masaryků, ale i slavné filmové hvězdy. Modely potkávala ve vlaku na nákupu. A firma měla velice silnou klientelu. Mít na svatbě Havla bylo módní. Bohužel paní podnikatelka zesnula mladá a firma skončila. Ale pořád věřím, píše Daniela, že si takový záměr nenechají lidé vyfouknout. Zásada je v tom dívat se na spoluobčany a základní rysy v něm vidět. Vizážisté už zbytek udělají. Všem ratolestem přeju, aby vykročili do školy šťastnou nohou. Danielo, zdravím do Poděbrad, děkuju za vaše psaní, no a s vámi se budu muset rozloučit na příštích 14 dnů, ale v neděli 13. se znovu uslyšíme, tedy pokud budete mít zájem. Za 22 hodin začíná další noční linka, kterou bude moderovat Jitka Lukešová. No a téma? Já myslím, že je naprosto jasné. Máme 1. září, tématem bude a zpátky do lavic. U mikrofonu byl Borek Kapitanček. Přeju vám dobrou noc.
3: Noční linka. čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Petr Spálený v jedné písničce kdysi zpíval o tom, že dneska máme pánskou jízdu. No vidíte, nebo spíš uslyšíte, my to dnes máme naopak. Divadlo pro vaše uši bude ve znamení čistě dámské jízdy. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Domovní důvěrnosti, ustláno na růžích a pod nebesy, nebo třeba koncert pod platanem, to všechno jsou názvy povídkových knížek spisovatelky Jindřišky Smetanové. Dámy, která se tedy rozhodně uměla dívat kolem sebe, všímala si jako správný povídkář i drobných maličkostí a hlavně dokázala o nich tak pěkně, poeticky a s humorem vyprávět. V rozhlasovém studiu se jednou Jindřiška Smetanová potkala s herečkou Alenou Vránovou. No a hned si bylo o čem povídat.
2: Paní Smetanová, my dvě ženské si teď máme možnost hodit zubem. Jak tuhle bohulibou ženskou činnost kdysi nazýval spisovatel Jan Očenášek. Jenže my dvě si teď hodíme zubem veřejně, aby z vás posluchači taky něco měli. Vy nám totiž, paní Smetanová, tak krásně ustíláte na růžích a pod nebesy. A neméně půvabně sdělujete domovní důvěrnosti, že mi to nedá, abych se teď nezeptala. Jste autorka, která volně fabuluje a svoje příběhy si vymýšlí, nebo vám je život servíruje i s donáškou do domu?
3: No, já se vám přiznám, že ta otázka vůbec není jednoduchá. Moře lidí si říká, že to, co píšu, jsem si určitě vymyslela, protože mají dojem, že není možné, aby se takové věci, jaké se stávají mně, normálnímu člověku vůbec přihodily. Ovšem, jiní jsou zas toho mínění, že to mám strašně jednoduché, že prostě ty příběhy přitahuju a život, že mi je servíruje na talířku rovnou na stůl a já si jako jen tak sedím u psacího stroje a přepisuju to. No, proč bych zapírala? Je to fakt, že já, když vytáhnu paty z domu, tak první, na co narazím, je příběh, ale víte, já bych řekla, že to je nejspíš tím, že já ho chci najít. A hlavně hledám ty příběhy, kterých si nikdo vůbec nevšimne, protože jsou jen tak na kraji někde při chodníku nebo podle příkopu. A tak se stalo, že to u mě došlo tak daleko, že když já si, dejme tomu, kupuju místenku na autobus, tak už u pokladny se začnu přesvědčovat, že to je vlastně los. A že když pán Bůh dá, že na něj vyhraju spolucestujícího s nějakým příběhem. Já bych prostě to řekla a definovala asi tak, že každý, kdo se rozhodl psát, se na začátku té cesty obvykle přidržoval nějakého vzoru. A já jsem měla to štěstí, že jsem ten svůj vzor nenašla v literatuře, ale v jedné pražské spořitelně, kde můj kamarád seděl za přepážkou s nápisem velmi prozaickým Vkladní knížky. A ačkoliv ten nápis byl tak prozaický, ten kamarád byl povahy vyloženě muzické. A to se projevovalo tím, že rok co rok na jaře ten člověk vedle svého okýnka postavil kořenáč a do toho zasadil brambor. A když se tak po několika dnech z té hlízy vysoukal a začal soukat, díky nedostatku světla, protože ve spořitelně nikdy to slunce není příliš mnoho.
2: Myslíte, že to je úmysl?
3: No, já nevím, jestli je to úmysl, ale je to fakt.
2: Aby na ty peníze jako nebylo fakt vidět.
3: A když se tedy z té hlízy začal soukat takový neobvykle bledý stonek z několika lístečky a když pak z ničeho nic na kraji června rozkvetl, tak to tu klientelu uvádělo do úžasu. Všichni zírali na ten kvíteček a ptali se, co to vlastně je za exotickou rostlinu. A vůbec nechtěli věřit, že to je brambor. A já jsem tenkrát pochopila, že mou literární ctižádostí, na kterou prostě asi tak mám, je nacházet půvab těch nejjednodušších věcí a toho nejprostšího konání. A víte, že to vůbec není lehká věc.
2: Ale víte, že to funguje.
3: To je tak strašná držina přinutit lidi, kteří co živi jsou, míjeli lány a lány brambor a nikdy si nevšimli toho,
2: že tak
3: jak brambora kvete. A když se toho dočkají, tak se v úžasu najednou musí zastavit. Aby se vám taková věc povedla s lidmi, musíte mít spoustu odvahy a taky fantazie a přenést ten brambor v kořenáči do spořitelny.
2: Živým exponátům na kolečkových bruslích. Člověk musí dosáhnout určitého věku a zažít velmi epické okamžiky, aby pochopil pojmy tak abstraktní, jako je, dejme tomu, dětství. Abych tedy mohla povědět, jak jsem se najednou ocitla před vstupními vrátky do té oblasti a dost možná, že i za jejím prahem, zavezu vás bez pasu a bez výjezdní doložky jen tak mezi řečí a v rozsahu několika odstavců do Paříže roku 1964. Nijak zvlášť se pro tu příležitost nemusíte oblékat. Zůstaňte v tom, v čem zrovna sedíte u čtení. Je to město, kde je každému vcelku ukradeno, co máte na sobě. To jen já jsem tenkrát propadla představě, že věhlas světové metropole módy zavazuje i mě. Koupila jsem si na cestu nové střevíce a nechala si ušít kostým decentně štrapáční, jak říkala moje maminka. Krejčí, na kterého jsem se s tím požadavkem obrátila, považoval za věc své cti vybavit mě tak, aby i Marc Boan od Diora nepřestával zírat, kdybychom náhodou na sebe narazili. Kostým dopadl dobře, ale dech mi vzala otázka, jestli mám vhodný klobouk. Mistr tvrdil, že jet do Paříže bez klobouku je napováženou. Přistoupila jsem na kompromis a protože šlo o město umělců, rozhodla jsem se pro rembrandtovský baret. Teoreticky mě na cestu připravil soused, který sice nikdy nikde nebyl, ale za to sbíral cestopisnou literaturu. Věnoval mi příručku Jak se má chovat Slovan v Paříži z roku 1912. Mluvím o tom jen proto, abyste v mých stopách kráčeli s pocitem klidu a jistoty. A uchovejte si ji prosím co nejdéle, protože já jsem ji ztratila už na letišti v Orly. Zaznamenala jsem tam tři závažné skutečnosti. Za prvé, že široko daleko jsem jediná ženská, která má na hlavě kromě vlasů ještě něco dalšího. Dále pak, že nové střevíce nevěstí na cestách nic dobrého. A posléze, že moře dojmů, které mě zaplavují, nejsem schopna utřídit ani podle příručky, jak se má chovat Slovan v Paříži. Baret i příručku jsem tedy hodila na dno kufru, ale střevíce se vydali za poznáním kulturních památek a výtvarného umění se mnou. Po první desítce nachozených kilometrů jsem zjistila, že není osudovější kombinace než prohlídka Louvru v malých botách. Příval umění všech dob mě pomalu, ale jistě odrovnával. Nemá cenu zapírat, že Monu Lízu jsem přehlédla. Zmátly mě možná neočekávaně malé rozměry plátna i barevnost připomínající akvárium. A taky mě od nohou bolela i hlava. Byla jsem si jista, že stejné puchýře, jaké mám na patách, by se našly i na povrchu mé šedé kůry mozkové. Usedla jsem tedy před Louvrem na schody, zula se a učinila rozhodnutí, že veškeré kapesné, a to je téměř stejný hazard, jako nabízet království za koně, dám za úplně škaredé, ale pohodlné koráby. Vydala jsem se za nimi bosa. Byl srpen, v Paříži to nikoho nezajímalo, a Marca Boana jsem nepotkala. V jedné ztracené uličce mě za výlohou zaujalo něco jako cvičky v černém koženém provedení. Okamžitě jsem je koupila a rovnou v krámě se do nich obula. Hned poté jsem s pocitem absolutní lehkosti vyplula do pařížských bulvárů a jen tak nazdař Bůh jsem se nechala navigovat Eiffelovkou, která se mi jevila jako odvážný a elegantní symbol povahy tohoto města. Ale ono se mi nabízelo i v mnoha jiných podobách. Třeba v prosluněném vzduchu, který byl měňavý jako perleťový knoflík a vrhal do korun platanů stříbrná prasátka. Kmeny těch stromů byly potaženy spíš lehce odřeným semišem než kůrou. A břidlicová krytina střech a věží měla matný lesk šedého popelínu. Až k Eiffelovce jsem nedošla, protože cosi nevyslovitelně blízkého mě přinutilo sednout si do houfu lidí na kamennou zídku před muzeem člověka. Na mramorový sloupek uprostřed toho nádvoří jakýsi starý pán právě instaloval přenosný gramofon na kličku, natáhl pero a deska spustila valčík. A pak ten bělovlasý a dosti vetchý člověk začal po dokonale vyhlazených mramorových deskách kroužit na kolečkových bruslích. Nedá se povědět, že by jezdil skvěle. Jeho nohy v té exhibici ostatně nehrály roli. On zkrátka krasobruslil jen názorně. Soulad pohybů jeho trupu a ramen s rytmem hudby byl naprostý. A magie rukou stačila navodit právě tak krokové variace, jako závratnou rychlost piruety, anebo soustředěnou přípravu k dvojitému axelpauzenu, který už nebylo těžké si domyslet. Vedle mě seděl na zítce japonský manželský pár a tři jeptišky z řádu anglických panen. Také oni stejně jako já sledovali pozorně, co ten šedovlasý pán sice jen naznačoval, ale co jeho duše nepochybně provozovala. Čím déle ta produkce trvala, tím silněji jsme si uvědomovali, že radostné počínání stařičkého krasobruslaře nás svou bezprostředností začíná od čehosi osvobozovat. Dejme tomu od předsudků, které člověka od času, kdy začne rozum brát, přísně a průběžně napomínají, aby se vyhýbal každému projevu náhle probuzené šťastné infantility a nedělal ze sebe probůh pitomce. A tak nám k vlastní škodě a pro samou důstojnost nakonec uletí celé roky bez jediné bláhovosti. Žijeme jak svoji vlastní chudí příbuzní. Pocitovali jsme to tak naléhavě a s tak upřímnou závistí, že na kamenné zítce zůstaly nakonec sedět jen naše těžké zadky, ale my sami, to jest japonský manželský pár, tři jeptišky a já, jsme nakonec neodolali, vypustili alespoň svou vlastní představivost z klícky a ona začala bruslit po nádvoří. Pokud šlo o Paříž, nic proti tomu neměla. Byla stejně velkorysá k životu, jako k umění. Věděla nejspíš, že bez občasné pošetilosti se jednomu ani druhému nedaří. Pod její křídla jsme se s muzeem člověka jako jeho nesporná součást vešli i my na té zítce a pán na kolečkových bruslích, tančící kolem gramofonu. Něco se stalo. Třeba, že viděno zvenčí zas nic tak moc. To se v nás možná naposled probralo dětství a promluvil verš. Okamžik chtěl bych oslavit. Jsi tolik krásný. Prodli jen.
4: Já patřím k těm nešťastně šťastným, protože mapu lásky vlastním. Zdánlivě je to bílý list, jsou na něm cesty.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Když jsem tu dnes na začátku říkal, že nás v divadle pro vaše uši čeká dámská jízda, přece jen jsem asi měl dodat, že se taky na chvíli přihlásím o slovo. Ovšem jenom jako průvodce večerem v pražském Jonáš klubu, kde jsem v 90. letech spisovatelku Jindřišku Smetanovou doprovázel na jedné besedě. No, tak to víte, moc jsem se tedy ke slovu nedostal, ale to přece nevadí, když je vaším hostem vypravěčka ze slavného rodu rozhlasových Sedmilhářů. A jestli dovolíte, tak na to tehdejší setkání před publikem dnes ještě navážeme další miniaturou z cyklu Domovních důvěrností.
2: Když už přišly děti, tak já jsem začala vždycky večer, když už jsem byla utahaná z toho života, těch tří dětí, pleny, prosím vás, tenkrát nebyly pračky. Všechno se nosilo na půdu. Vyváželo se to v hrnci doma. No to byl úplně jiný život. A já jsem večer hrozně ráda, protože už jsem chodila s těma dětma po té kampě. Měla jsem kočárek. V té době byly kočárky strašně nízké, ne tak vysoké, jak jsou dneska. V tom kočárku spal Jindřich, nejmladší kluk, Mrně, Mimino. Přes ten kočárek jsem musela dát takový kousek prkínka. Na tom seděla Anna a vedle se držel ten nejstarší kluk a pomáhal mě s tím kočárkem. A jezdili jsme po kampě a já jsem tam se zastavovala hned tam. A jednou se stala věc, která mě přivedla psaní. Zavolal Hofmeister, s kterým se můj muž velice dobře přátelil, a on si se mnou ten Hofmeister tykáčka. Prosím tě, já teď píšu takovou knížku o Egyptě a zjistil jsem, že vždycky, když jsme taková ta parta těch mánesáků na Štědrý den odpoledne šli do takové vinárny na Maltéském náměstí, tak tam přišel chlápek, ten měl dlouhý takový kabát, vypadal podivuhodně a nesl si zabalené plátky vánočky, přál nám všechno nejlepší k tomu dni a nabízel nám vánočku. A pak nám řekl, abyste prosím věděli, kdo já jsem, tak já jsem stavěl s Ferdinandem Lesepsem Suez. Pak jsem otočil a odešel. A já jsem si říkala potom, když mě to můj muž říkal, a že Hofmeister mě volá a chce, abych zjistila, abych obešla hospody na kampi a zeptala se, do které z těch hospod chodil ten pán, který stavěl s Ferdinandem Lesepsem Suez. A já jsem tedy s tím kočárkem. Jedno dítě uvnitř, druhé přes prkínko, třetí se mnou valilo kočár a já jsem získávala přesné momenty pro Adolfa Hofmeistera. A jela jsem k panu Měšťánkovi a říkala jsem si, no jestli u Měšťánku nevědí, že tam chodil chlap, který stavěl s Ferdinandem Lesepsem svoje, no tak to není možná věc. A já jsem tam začala zjišťovat, protože mě to řekla i paní Měšťánková, že tam chodil ten chlápek a že vždycky si přivedl, bylo mu 94 let a vždycky si přivedl nějakou babku sebou a objednal vařené hovězí špalíček a když ho dostal od paní Měšťákové, tak si vytáhl z kapsy nůžky a střihal to. Střihal hovězí maso. A já jsem říkala paní Měšťákové, prosím vás, a to jde střihat maso? A ona říká, no to já nevím, ale on to uměl. On všechno stříhal nůžkama. I když si chtěl ukousnout kousek chleba, stříhal to. A tohle. No a tak Já jsem potom si říkala, ale tohle je nesmysl, tohle je nesmysl. A říkala jsem si, to není možná věc, tím na to se musím někoho zeptat. Kdo by to tak mohl vědět? A pak jsem si říkala, já už vím, jak to udělám. Tam byl kousek za Mosteckou takový holič. A já jsem za tím holičem šla, zase s tím kočárem, s těma dětma. A řekla jsem, mohl byste mě ostříhat chlapečka, toho největšího. A mezi tím tedy jsem se ptala, jestli neví, jestli tam chodil někdo tohoto titulu. No a musím vám říct, že jsem se to dozvěděla, že jsem se to dozvěděla a že když jsem napsala svou první knížku, tak jsem dostala od jedné paní dopis, která mi psala, že tento muž byl její bratr. A všechno mě přesně napsala, i to o těch nůžkách, jak on to stříhal, tohleto maso, a jak, v kterém roce byl v tom Suezu a tak dále, a tak dále. A já jsem si to potřebovala zapsat. A když děti spaly večer, tak já jsem to, co jsem vyčenichala na té kampě, tak jsem začala psát. Takže začátkem mého psaní byl pán, který dělal tohleto. A zahrajte nám něco.

P.T. Pléno titulo. Sochaři, který přidával do kávy dobré pomyšlení. Pěčín. Žil kdysi v Orlickém podhůří starý sochař. A protože špatně chodil a vlastně už neopouštěl svůj ateliér v podkroví vilky na kraji vesnice, nechával klíč od domu kvůli náhodným hostům klidně viset na vnitřní straně plotu. Kdykoliv mě vedla cesta kolem, protáhla jsem ruku mezi plaňkami, vzala klíč ze skoby na trámku a šla jsem mistra pozdravit. První, čím mě uvítal, byla pokaždé slavnostně pronesená věta. Ze všeho nejdřív musím učinit opatření. To znamenalo, že uchystá džezvu s vodou. Pak umlel hrst kávy na tureckém mlýnku, ale jako by to nestačilo k dokonalosti chystaného nápoje, přesypal ji ještě do hmoždíře a usilovně tloukl tak dlouho, až velejemný prášek ulpíval na mosazném trdélku jako pudr. Káva, kterou třikrát nechal přejít varem, byla nad obyčej vonná a silná, zkrátka pravá turecká, jak už si tak moka importované do Prahy prvním Turkem představuji. Po vstupním doušku jsem vždycky pokládala mistrovi otázku, cože to do té kávy přidává, že je tak lahodná. Hlavně to pomyšlení, aby byla dobrá a potěšila, říkal. Tu větu vždycky sděloval významným pološeptem, jakým se v kulárech mluví o nezbytných vlastnostech vývoje mezinárodní situace. Jeho pomyšlení prostě vdechovalo nabídnutému šálku duši. A podmanivý rituál příprav přítomnost té duše znásoboval. Vždycky si tak říkám, že stejným způsobem, poznamenaným sváteční obřadností a soustředěným pomyšlením, by měla být obdařena i sebemenší pozornost, kterou si čas od času vzájemně prokazujeme. Zdá se mi totiž, že doba v tomhle směru neobyčejně upadá. Kdeže zůstalo pomyšlení vyprovázené lehce kouzelnickou předehrou? A kde je nápaditost obsahu a formy, která povyšuje každé setkání i každou vstřícnost, protože k ní nabízíme i kousek sama sebe a zlomek svého osobního času, naplněný přáním někoho oblažit? Lítost nad devalvací lidských vztahů mě vrátila k zážitku starému moře let. Za času, kdy jsem ještě brázdila ulice malé strany s kočárkem, v němž spočívali rodiče mých vnuků, jsem často potkávala paní, která doprovázela věkovitého a vznešeného pána. Jeho zjev se mi vryl do paměti nejen svou výškou a ušlechtilými rysy tváře, ale možná i zvěstmi, které o něm šířili starousedlíci. Ten pán postavil Wilsonovo nádraží v Praze. Prozradila mi o něm pekařka v Lázeňské ulici. Představte si, že mu táhne na 8,90. Ale ať se na něj dívám, jak chci, pořád mi připadá mladší než to nádraží. Mohla jsem s ní jen souhlasit. I mně se tenkrát jevilo hlavní nádraží tak historicky zasloužilé, že trvající existence pána, který je postavil, se co do tajuplnosti podobala věci makropulos. A víte, co ten člověk dává svým známým jako projev přátelství nebo malou pozornost? Pokračovala pekařka hlasem stišeným až do úplné ilegality, jak pravili Ilf a Petrov. Naděluje jim třísky na podpal. Moc špatně totiž vidí. A protože nerad sedí s rukama v klíně, štípe, jak je rok dlouhý, spíš jen tak po paměti vyschlá polínka na třísky. A ta pak váže do krásných otýpek a posílá je lidem, které má rád. Někteří si ty jeho špánky dávají dokonce do vázy jako ozdobu. Utajené poselství třísek mě doslova fascinovalo. Bylo v nich něco hřejivého nejen proto, že měli sloužit jako první sousto čerstvě rozfoukanému ohni. Obsahovali taky mnohem víc než pouhý důkaz činorodosti,

širší, až k těm dlouhým a kadeřavým jako hobliny. Pak je zabalím se stejnou vybraností, jako by šlo o zlato, kadidlo a mirhu. A ke každému druhu přidám podle povahy obdarovaného třeba recept na kantonské nudle nebo na nudle skalické s ořechy a povidlím. Nakonec je rozdám těm, na kterých mi záleží a k nimž mě poutá vztah tak trvalý a vzácný, jako je přátelství a slušnost. Pak budu jen napjatě čekat na zazvonění telefonu a na otázku. Co si vlastně do těch nudlí přidala, že jsou tak báječné? Hlavně to pomyšlení, aby byly dobré a potěšily, řeknu. A vyslovím to nadějným polohlasem, jakým by se v kuloárech mělo mluvit o slibném vývoji lidských vztahů letos, napřes rok a vůbec.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: S Jindřiškou Smetanovou bylo tak hezky pobít na chvíli, poslouchat její vyprávění. Víte, já si toho vážím a řadím si to k radostem, které mě v životě už asi zase tolikrát nepotkají. Být si nablízko právě s ní nebo s jejím kolegou a přítelem, spisovatelem Zdeňkem Jirotkou. No jen si to vezměte, jak pěkně je člověku na světě, když poslouchá ty malé literární klenoty. A tak Alenu Vránovou s Eliškou Balcerovou teď na závěr doplní ještě paní Jana Štěpánková. Víte co? Zkuste si s ní na chvíli zastavit čas. A zůstávejte ve zdraví.
2: Nesla jsem domů od truhláře opravenou židli. Měla opíradlo z višňového dřeva a pruhovaný potah. Přede mnou šla dáma ve výstředním kostkovaném kostce.

kostýmu s pláštěnkou, ověšená fotoaparátem, filmovací kamerou a přenosným magnetofonem japonské výroby. Nejprve si před zdí maltéské zahrady nafilmovala pumpu s nápisem Zdravotně závadná voda. A pak si nahrála na magnetofon vrzavý zvuk táhla až plíchání. Hned o 100 metrů dál jí oslnilo mlýnské kolo. A proto je také nafilmovala a nahrála jeho klapot. Oh, how marvelous, zvolala, když vstoupila na dvoreček před mlýnem a uviděla živou slepici. Nafilmovala ji a nahrála si její kdákání, vyprovázené klekáním z kostela Panny Marie. Pak uviděla mne. Nafilmovala mne se židlí a požádala, abych si na židli sedla. Promlouvala češtinou amerických krajanů. Trochu vlevo prosila. Chtěla bych zachytit za vaší hlavou mikulášský kostel a Hradčany a před vámi slepici. A nebuďte smutná, smějte se, bude to krásný záběr. Potom ukazovala střídavě na dlažbu a na věže kostela, na střechy domů a komíny a opakovala s nadšením: Oh, splendid, oh, marvelous. I beg your pardon, omluvila se nakonec a představila se jako Evelyn Novak. Jejíž tatínek se odstěhoval do Ameriky roku 1906. Byl profesorem filozofie a rozuměl všemu, kromě obchodu. Proto se chudáček musel zastřelit. Za to maminka neuměla nic, než pekla skvělé štrůdl a tak jsme zbohatli. Nabídla mi Chesterfieldku a poprosila, abych ji na okamžik dovolila v židli odpočinout. How perfectly beautiful, rozhlížela se po náměstí. Jsem totiž sběratelka starožitností, vysvětlovala. A vy? Jsem taky sběratelka starožitností, prohlásila jsem bez rozmyšlení. I můj muž je sběratel starožitností, je blázen do židlí. Za minulý rok jich přinesl domů 7, z toho 6 stejných vyplétaných tonetek z konce století. Takový nábytek mohl být v jídelně Titaniku, tvrdil. A já jsem opravdu nikdy nepřestala věřit, že židličky, které koupil, přežily zkázu parníku. Dalo se na ně usednout jen jedenkrát a okamžitě se zbortili. I am sorry, politovala, ale taková je většina starožitností. Chtěla jen vědět, co sbírám já. Obrazy? Nábytek? Všechno, povídám. Obrazy, nábytek, drobné umělecké předměty, ale také architekturu, pomníky a někdy i živé lidi. Nemám ráda sbírky zavřené v jednom pokoji nebo dokonce v jedné skříni. Starožitnost, jestliže je skutečně vzácná a ušlechtilá, potřebuje prostor a přirozené prostředí. Evelyn Novak z Texasu byla zvědavostí bez sebe. Nechcete mi svou sbírku ukázat? Beze všeho, řekla jsem. Můžeme začít okamžitě. Vzala jsem židli a zavedla sběratelku do Lázeňské ulice před vrata číslo 9. Nejdřív se račte posadit a vyslechněte pár slov úvodem, požádala jsem ji. Především, cokoliv zařadím do své sbírky, je skutečně pravé, žádná napodobenina. That is very important, prohlásila. Protože nikdy se v dějinách starožitnictví neprodalo a nekoupilo tolik napodobenin, jako v těchto letech. Lidstvo zešílelo. Každý chce mít doma aspoň jedno inventární číslo cárského pokladu. Můj bratr má továrnu na starožitný nábytek, prozradila mi. Vyrábí od faraonských trůnů přes ludvíkovské ložnice až ke koloniálním kredencím všechno. To nevypadalo hezky. Tím víc vás jistě bude zajímat tato klika, ukázala jsem na vrata domů číslo 9. Klika se podobala tlapce.
jakoby kočička útlá a hravá protáhla pacinku škvírou na druhou stranu dveří. Protože dobrých 200 let každý, kdo vstupoval, stiskl v dlani železnou kovanou tlapku, aby dveře otevřel nebo naopak zavřel, odnímali tisíce rukou částečky hrubého povrchu a zanechávali tlapce náhradou stejně nepatrnou část svého tepla a dotyk živoucí pleti. Klika ztratila vlastnosti kovu, ale získala duši. Je to skvost, zašeptala paní Evelyn Novak of Texas. A můj bratr by za takovou kliku obětoval půl svého jmění. Bohužel, klika nebyla na prodej. Musela jsem sběratelku ranit. V tomto domě bydlí 39 lidí. Denně vcházejí a vycházejí a trvale kliku ohlazují. Její sběratelská cena tak neustále roste. Zastavila by se naopak, kdybyste kliku odvezla do státu Texas. Ztratila by sametovou měkkost a čokoládový odstín, který musí být neustále obnovován otvíráním a zavíráním. Váš bratr by přišel kvůli klice o podnik a přestal by obchodovat. Musel by ji upevnit na nějaké jiné dveře a těmi do konce svých dnů od rána do večera procházet, protože tvarovou dokonalost kliky udržuje právě jen jediný druh pohybu. Stisk zhora dolů a potom půlkruh vpravo.

0: Můžete mi ukázat ještě něco ze své nádherné sbírky?
1: Jistě. Sestoupili jsme nejprve se schodů a přešli kampou, znovu jsme míjeli mlýnské kolo a prošli jsme pak osobitým portálem ve slohu české renesance. Za dřevěným schodištěm následovalo podkroví a ještě výš schůdečky jak pro slepice a za nimi první půda a ještě nad ní druhá. Bylo složité vystěhovat až nahoru židli, ale nezbytně jsem jí potřebovala k tomu, aby mohla Evelyn Novak z Texasu pokračovat v prohlídce sbírky. Mějte jen trpělivost, prosila jsem. Musím nejprve umístit židli přesně v prostoru tak, aby obraz, který uvidíte okénkem půdy, byl nezapomenutelný. Když židli umístím špatně, uvidíte jen velmi zapomenutelný kus nebe a děravý okap. Konečně stála židle na centimetr přesně. Prosím. Sběratelka usedla. V průhledu vikýře se před ní rozprostřel tichý háj komínů a o ně se opíralo říjnové odpoledne. Mělo závoj ze psího vína, na temeni hlavy balkánskou hrdličku a za uchem opuštěné hnízdo.
0: What a pathetic picture, zašeptala. Nikdy jsem neviděla krásnější ilustrace k Baudelaireovi.
1: Nafilmovala si pohled z vikýře a nahrála houkavé cukrů. Ještě než jsme opustili půdu, chtěla se porozhlednout kolem. Podlézala nízké krovy a měla klobouk plný pavučin. Najednou umlkla a ukázala rukou do temného kouta, kde stála vyhozená stáložárná kamna se slídovými okýnky a chromovaným uzávěrem, podobným diadému. Kamna nesla na prsou štítek s označením American Heating Josef Vrkoč Vinohrady.
0: Proč jste zatajila tohle?
1: Zeptala se vyčítavě Evelyn. Protože nepatří do mé sbírky. Jsou to kamna sousedky, vyhodila je sem brzy po 45. Ale povím vám jejich příběh, jestli máte zájem. Nechtěla od kamen a sedla si předně na židli. Když byla po válce v Praze přehlídka spojeneckých vojsk, začala jsem, přijela z Plzně elitní jednotka Petnovy armády. Sloužil u ní vzdálený příbuzný naší sousedky a přišel s několika kamarády pratetičku navštívit. Bylo to na podzim a když vešlo 5 představitelů US Army do pokoje, hořelo v těchto kamnech žhavé uhlí, prosvítalo slídovými okýnky a ozařovalo nápis American Heating Josef Vrkoč Vinohrady. Rodinné setkání skončilo tím, že o půlnoci stálo v pozoru 5 nadobro zlískaných seržantů před kamny, plakali a zpívali americkou hymnu.
0: Musím ta kamna mít, řekla s ohromným rozhodnutím Evelyn Novak of Texas a utřela si slzy. Stejným kapesníkem pak oprášila kamna.
1: Jsou vaše, povídám. Paní, které patřili, už dávno nežije. Nedovedu si jen představit, že v nich budete v Texasu topit. Nadělají spoustu sazí a popela.
0: Úžasl. Proč bych v nich topila, darling? Mám v domě nejdokonalejší air condition, jaký si umíte představit. Všechno ve zdech, nic venku. Ale můj bratr, který vyrábí starožitnosti, mi dovnitř kamen zavede červenavé světýlko a stereofonní nahrávku hořícího koksu. Víte, co znamená pro mou rodinu American Heating z Československa? Oh my goodness!
1: odtančila na jehlových podpacích taxíku na Malostranském náměstí a ještě téhož dne kamna odvezla neznámo kam, ale patrně přece jen do Texasu. Zbyla mi po ní vzpomínka a nezničitelná naděje, že jedenkrát skupina českých turistů bude projíždět Texasem a jeden z nich zatouží navštívit vzdálenou tetičku z matčiny strany jistou paní Evelyn Novak. A že pak přijde půlnoc a sběratelka své hosty uvede do salonu, stiskne knoflík a v kamnech s nápisem American Heating Josef Brkoč Vinohrady se za slídovými okénky rozlije teplá záře a ozve stereofonní praskot koksu. Bůh ví, že v takovém okamžiku by se jen cynik styděl plakat a zpívat Kde domov můj.